0: Vyslechli jsme novelety opus 21 pro sólový klavír Roberta Schumanna v podání Květoslavy Novotné.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Symfonie číslo 3 S-dur opus 55 Ludvíka van Beethovena zvaná Eroika byla původně napsána pro Napoleona. Po jeho korunovaci císařem v květnu roku 1804 Beethoven ale věnování zaškrtal. Symfonii nakonec Beethoven daroval svému mecenáši, knížeti Josefu Františku Maximilianovi.

0: Na stanici D-dur dozněla symfonie číslo 3 S-dur opus 55 Eroika Ludvíka van Beethovena. Berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Zdeněk Fibich skladatelsky navázal na německý romantismus. Skladby obohatil o baladické prvky, snový lyrismus i tragický patos. Fibichovo dílo je věnováno nejrozmanitějším oborům. Obsahuje intimní písně, lyrické klavírní cykly, komorní práce. Orchestrální tvorba zahrnuje všechny dobové útvary. 3 symfonie, uvertury a symfonické básně. Zásadní součástí jeho tvorby je opera, která Fibicha lákala už od chlapeckých let. Stal se také tvůrcem melodramatické hudební formy. V rámci své pedagogické činnosti také vydal velkou teoretickou a praktickou školu hry na klavír. Z bohaté tvorby Zdeňka Fibicha dnes vybíráme k poslechu jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír e-moll opus 11. Hraje Marian Lepšanský na klavír a Panochovo kvarteto.

dozněl kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír E-moll opus 11 Zdeňka Fibicha. Hrál Marián Lapšanský na klavír a Panochovo kvarteto. Bratři Tilšarové, Bedřich a Zdeněk jsou považováni za průkopníky ve hře koncertů pro dva lesní rohy. Vytvořili spolu koncertní dvojici, která jako první začala objevovat dua a dvojkoncerty pro lesní rohy. Sami bádali v archívech a vyhledávali zapadlé dvojkoncerty, které nebyly hrány nejspíše z důvodu vysoké interpretační náročnosti, ale také z důvodu spolupráce dvou takto vynikajících hornistů. Jejich hra vynikala bravurní technikou, líbezným tónem a výborným přednesem. Ostatně posuďme sami. Závěrečnou skladbou dnešního dopoledního hudebního bloku bude totiž koncert pro dva lesní rohy a orchestr S-dur Josefa Haydna. Právě v mimořádném podání Zdeňka Tilšara a Bedřicha Tilšara, a to v doprovodu Dvořákova komorního orchestru, který řídí Petr Altrichter.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního dopoledního hudebního bloku, a sice koncert pro dva lesní rohy a orchestr S-dur Josefa Haydna. Hráli Bedřich a Zdeněk Tylšarovi a Dvořákův komorní orchestr. Dirigoval Petr Altrichter. Krásné poledne a příjemný zbytek dne ve společnosti Českého rozhlasu D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Posloucháte Český rozhlas D-dur, stanici, která pro vás 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Dnešním programem vás bude provázet Simona Kostrhůnová. Příjemný poslech a hezký den přeji. Společně se dnes můžeme těšit na hudbu Petra Iljiče Čajkovského, France Schuberta, Bedřicha Smetany, Leopolda Eugena Měchury, Felixe Mendelssohna Bartholdyho, Karla Filipa Emanuela Bacha a Leoše Janáčka. Michaela Fukačová patří mezi nejvýraznější violončelistky dnešní doby. Tato brněnská rodačka se mezi světovou elitu prosadila už v 90. letech minulého století, kdy jako velmi mladá interpretka debutovala v řadě světových metropolí. Odborná kritika se o její hře vyjadřuje v superlativech. Její umělecký projev je považován za oduševnělý s výjimečnou schopností uchvátit posluchače svou niternou výpovědí. Umění Michaely Fukačové si nyní připomeneme na stanici Českého rozhlasu D-dur. Za malou chvíli v její interpretaci totiž zazní Čajkovského variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr opus 33. A to v doprovodu Státní filharmonie Brno. Diriguje Libor Pešek.

Na stanici D-dur dozněly variace na rokokové téma pro violončelo a orchestr opus 33 Petra Eliče Čajkovského. Violončelového partu se ujala vynikající interpretka, brněnská rodačka Michaela Fukačová. Hrála Státní filharmonie Brno, kterou řídil Libor Pešek. V obdivuhodně rozsáhlém skladatelském odkazu France Schuberta nalezneme kromě mnoha dalších žánrů i 35 komorních skladeb souhrnně vydaných až roku 1890. Ačkoliv tyto skladby zachovávají klasickou stavbu, jejich melodika je mimořádně osobitá, harmonie barvitá a modulačně proměnlivá. Posluchači v těchto skladbách také ocení dramatické kontrasty a leckdy biedermajerovský sentiment. To vše najdeme v souboru skladatelových 17 smyčcových kvartetů, z nichž v pořadí 13. A-mol za malou chvíli na stanici D-dur také uslyšíme. A to v podání Panochova kvarteta. Příjemný poslech přejeme.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 13 a-mol, opus 29 číslo 1 Franze Schuberta v podání Panochova kvarteta. Ačkoliv původně zamýšleným jediným posláním Symfonického orchestru Československého rozhlasu měla být práce v rozhlasovém studiu, postupem času se rozšířilo jeho působení také na nahrávání pro gramofonové firmy a veřejné koncertování. Hlavním hybatelem těchto změn byl šéfdirigent Vladimír Válek. Pod jeho vedením se orchestr začal také soustředit ke studiu programů pro veřejné koncerty a dosáhl technické, zvukové i programově dramaturgické úrovně, která obstála ve srovnání s předními světovými tělesy. Těžištěm vlastní činnosti orchestru ale zůstalo i nadále natáčení zvukových snímků pro potřeby rozhlasu. Zvukový archív Českého rozhlasu díky tomu dnes disponuje mimořádným důležitým fondem umělecké a dokumentační hodnoty. Ze Zlatého fondu Českého rozhlasu dnes vybíráme cyklus symfonických básní Bedřicha Smetany Má vlast v nastudování šéfdirigenta rozhlasových symfoniků Vladimíra Válka. Přejeme krásný a ničím nerušený poslech.

0: Oslavte 60 let Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Kružíka doprovodí renomované umělce Dmitrie Sitkoveckého, Václava Hudečka a Radka Baboráka, stejně jako výrazné mladé interprety Jana Čmejlu, Daniela Matejču nebo Filipa Lombardiho. Večer plný virtuozity, vášně a jedinečných hudebních osobností. Rudolfinum 18. října. socr.rozhlas.cz.
1: Radioservis představuje
2: rodinný horor Terezy Verecké Hlubina.
3: Stalo se něco?
4: No ale nic, nemůžou najít kluka.
3: Hlavně klid, on se objeví.
2: Odhalte tajemství skryté pod hladinou.
4: Budou se tu rojit.
5: Kdo?
2: Martin Mišička, Anna Marie Mišičková, Václav Neužil a další.
3: Ale to jí konečně nakrmím já.
2: Hlubina. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
6: Partitury.
7: Dobré ráno a dobrý poslech Partitur. Na stanici Český rozhlas Vltava vám dnes z brněnského studia Českého rozhlasu přeje Jan Hlaváč. Dnes budu vybírat hudbu romantických autorů. Karla Marie von Webera, Johannesa Brahmse, také Antonína Dvořáka a Richarda Wagnera. Karl Maria von Weber je německý skladatel, dirigent a klavírista. Ve skladbě byl žákem Michaela Haydna v Salzburku. To bylo na začátku 19. století. Z roku 1812 je sonáta pro klavír číslo 1 v tónině C-dur, dílo 24. od Karla Marie von Webera. Na klavír nám toto téměř půlhodinové dílo zahraje klavírista Alexandr Pelý.

Z díla Karla Marie von Webera jste slyšeli sonátu pro klavír číslo 1 v tónině C-dur, opus 24. Dílo z roku 1812. Na klavír hrál Alexander Pelli. Taktéž německým hudebním skladatelem, jako Karl Maria von Weber, byl Johannes Brahms. Byl mistrem, který uměl vytvářet jedinečný moderní obsah v klasické formě. To o něm napsal proslulý estetik a kritik Hanslick v roce 1880 a tomu i odpovídá zaměřenost Brahmsova díla na takzvané absolutní hudební formy a žánry. Kvintet H-moll pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo je 115. dílem Johannesa Brahmse. Toto dílo uslyšíme v podání klarinetisty Petra Kubíka. Na housle hrají Adam Novák a Ján Vindiš, na violu Petr Kovář a na violončelo Ondřej Kratochvíl.

To byl kvintet H-moll pro klarinet, dvoje housle, violu a violončelo, 115. dílo Johannesa Brahmse. Na klarinet hrál Petr Kubík, na housle Adam Novák a Ján Vindiš, na violu Petr Kovář a na violončelo Ondřej Kratochvíl. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte ranní partitury. A teď se přeneseme k hudbě Antonína Dvořáka. Z jeho proslulého trojlístku instrumentálních koncertů, houslového koncertu, violončelového koncertu, vybírám koncert pro klavír a orchestr v tónině G-moll z roku 1876. Na klavír hraje Radoslav Kvapil, Státní filharmonii Brno řídí František Jílek.

To byl koncert pro klavír a orchestr v tónině G moll, dílo 33. od Antonína Dvořáka. Koncert byl dokončen v roce 1876. Na klavír hrál Radoslav Kvapil, Státní filharmonii Brno řídil František Jílek. A na závěr si poslechněte ještě dílo Richarda Wagnera, německého skladatele, básníka a filozofa umění. Z rodného Lipska odešel do Drážďan, kde získal základy hudebního vzdělání a v roce 1828 se zapsal ke studiím na univerzitě v Lipsku. Wagner proslul jako operní skladatel a my si tedy jeho dílo připomeneme předehrou k opeře Mistři pěvci norimberští z roku 1867. Dílo zahraje opět Státní filharmonie Brno pod taktovkou Františka Jílka.

0: Na závěr dnešních partitur dozněla předehra k opeře Mistři pěvci norimberští z roku 1867 od Richarda Wagnera. Hrála Státní filharmonie Brno, provedení řídil František Jílek. A od mikrofonu vám pěkný poslech dalších pořadů stanice Vltava přeje Jan Hlaváč.
1: Český rozhlas Vltava.

0: víkendová příloha.
1: Dobré ráno, vážení a milí posluchači a posluchačky. Začíná kulturně publicistický týdeník Víkendová příloha. K jejímu poslechu vás zve Milena M. Marešová, která ji připravila a dopoledním programem vás bude provázet. Před 110 lety v květnu 1916 se narodila spisovatelka, překladatelka a novinářka Lenka Reinerová. Dožila se příchodu dalšího století. Zemřela 92letá v roce 2008 a především peripetie drsného, válečného a totalitního 20. století se výrazně vepsaly do její biografie. Jak dokázala přežít emigraci, ztrátu rodiny i celého kulturního okruhu? Nejen o tom pojednává skvěle vypravená a bohatě fotograficky vybavená kniha nazvaná Lenka Reinerová, Nekonečná přátelství, kniha o poslední německy píšící autorce z Prahy. Vydalo ji nakladatelství Labyrint a já o ní budu hovořit s její autorkou, germanistkou Věrou Glosíkovou. Knižní tip nabízím teď. Rozhovor v pravidelné rubrice Z Čech až na konec světa a zpět, která začne po eseji. Ten ostatně rozhovor vhodně předznamená. Jeho autor Karel Kraus ho nazval Evropský horizont lidského života. Znojmo v Královském hávu navštívíme podruhé krátce po 9. hodině. Autorka cyklu Eva Ocisková nám představí unikátní exponáty ze znojemské výstavy Tváře města. Zrcadlo křížlidské je název pořadu Elišky Pilařové. Po 9:30 se v něm vydáme do Křížlic na Jilemnicku, do obce, ve které vznikla první samostatná evangelická náboženská obec po vydání tolerančního patentu v roce 1781. Ke knihám se vrátíme i v posledním příspěvku dnešní víkendové přílohy. Vám teď věnuji své ticho. Je název posledního románu peruánského spisovatele, nobelisty Marii Vargas Llosy. Od jeho narození uplynulo 90 let. Od úmrtí rok a Petr Šmíd bude o jeho díle rozmlouvat s překladatelkou Anežkou Charvátovou. To bude kolem 10:30. Teď začátkem přílohy zní skladba Ten podzimní čas z alba Bůh ví v podání Marty Kubišové.

Úvaha divadelního dramaturga a překladatele Karla Krause s názvem Evropský horizont lidského života jako druhý domov je následujícím esejem. Čte Rudolf Pelar.

Název mé úvahy je zjevnou a záměrnou obměnou titulu, kterým Bohumil Janát už bezmála před 10 lety nadepsal svou krásnou, vzrušující studii Domov jako metafyzický horizont lidského života. Osvobozuje v ní domov od bezprostřední fakticity určitého místa, od požadavků a potřeb všedního dne, a s odkazem na duchovní instinkt povzbuzuje k odvaze vydat se na pouť k domovu s touhou a nadějí, že člověk ve světle víry posléze dojde a spočine tam, kam fyzicky a metafyzicky patří. Všechna naděje, kterou můžeme do tohoto pravého domova nejen vkládat, ale vůbec pojímat, spočívá na analogii s představou našeho konkrétního domova na tomto světě. Na cestu k pravému domovu jako místu situovanému na metafyzickém horizontu nám tedy svítí představa původnější, vytanulá od někud z bezedné minulosti lidstva, ale tak silná, že se mohla stát nejvýstižnějším předobrazem či metaforou domova věčného, budoucí vlasti, slovem Máchovým. Má na ní účast i příroda v nás, neboť potřebu domova sdílíme s mnoha jinými tvory, rovněž puzenými ke stavbě hnízda, jak říká Arnold Galen. Abych však odlišil Janátův pravý domov od jeho vezdejší představy a jejich aspektů, nazvu domov ustavený základní zkušeností našeho přebývání na tomto světě prvním domovem. Implikuje představu bezpečí a jednoduchého štěstí bez předběžných podmínek. Celoživotně zpřítomňuje obraz útočiště, jistoty a důvěrnosti, zvláště ve chvílích jejich nedostatku nebo ztráty. Důležitá přitom není podoba domova, ale zážitek zniternělého prostoru, tedy intenzita a hodnota zkušenosti, která v člověku schopnost domova vytváří. V silném smyslu je domov, podle Gastona Bachelarda, útočištěm před zásahy času a dějinosti světa a zároveň odkrývá zapomenutost dětství a nabízí možnost vertikálního snění. Domov je také středem světa, který si každý subjekt nosí sebou spolu se svou pamětí a specifickým vědomím vzdáleného a blízkého. Takový osobní svět má přirozeně vždy poloměr různé délky. Je pak věcí každého, jak rozlehlý svět si osvojí, a to nejen v horizontálním směru. Domov tedy zdaleka nemusí být chápán ani jako zápecí nebo pouhá kulisa vzpomínek, ani jako opakování stereotypních situací nebo rejstřík návyků, po nich člověk sestupuje jako po nekonečném schodišti do lhostejnosti a nudy. Domov je však v duchu Patočkovy interpretace, na kterou se Janátův text odvolává, také místem, které osudově opouštíme. Je východištěm cesty do světa, na veřejnost, za neznámým a vůbec do životního boje v nejširším ponětí slova. Na Janátův příklad Odysseova návratu na Itaku lze tedy odpovědět příběhem Éneovým, kterého Vergilius vypravil z Tróje s posláním zakladatele a původce řádu. Po vzoru básníka, jemuž byl nadlouho přisouzen titul Otce západu, můžeme i my rozumět vykročení z prvního domova jako nutnému a žádoucímu přesahu, jako osobní projekci nyní už reflektované představy domova do světa širších souvislostí i konfliktů, do světa, který je v novověku riskantně uvolněn k samostatnosti a nám proto ukládá povinnost přistupovat k němu s vědomím odpovědnosti a přijímat ho v duchu Vergíliova hrdiny jako úkol. Navrhuji-li nazvat prostor Evropy ve všech jeho fyzikálních i duchovních rozměrech druhým domovem našeho života, chci naznačit, že horizont Evropy pokládám za nejzazší mez prostředí, které je evropský člověk schopen za současných podmínek své existence reálně zvládnout. Slovy reálně zvládnout myslím
obývat v obeznámenosti s krajinou, kulturou, způsobem života, co do sociálního začlenění a jazykové orientace, zkrátka ve všech základních parametrech, které podmiňují pocit důvěřivého a porozumivého přilnutí, jaké by se blížilo pocitu domova. Nejdříve snad poznámku, že Evropa jako nabídka druhého domova nemá v mém pohledu nic společného s oním příznakem pohrobků moderny, pro které je jakákoliv usedlost, tedy i lpění na domově, staromilským předsudkem a balastem, jemuž se čelí nomádstvím, programovou nezakotveností, neustálou změnou, roztěkaností a zálibou v iluzi multikulturalismu. Ten je zajisté průvodním jevem příchodu doby cikánské, o níž hovoří Václav Bělohradský. Leckomu se nejspíš jeví zbytečným upozorňovat na to, co pro nás Evropa znamená, jako by šlo o nějaké dosud nezvládnuté a neosvojené území. Zvláště, když se nám Evropa už tolik let nejen nabízí, ale přímo vnucuje, nyní už samozřejmě v souvislostech víceméně planetárních, a hned z dvojího titulu. Za prvé proto,

účinek a bohužel i reálný dopad. Vytěsňuje, či spíše vyvlastňuje prožitek domova, a to bez náhrady. Druhý proud informační ofenzívy, který nás atakuje, je motivován velmi konkrétně nezbytnými ekonomickými a právními kroky na cestě organizačně politického sjednocování Evropy. Tato svrchovaně pozitivní činnost však produkuje svým převážně technokratickým zaměřením a stylem silné autodestruktivní tendence, motivované nejčastěji obavami o ztrátu takzvané národní a kulturní identity, tedy atributů, které jsou opět svázány s pocitem domova. Tento dvojí souběžně vedený útok je podnícen snahou přiblížit a zvládnout Evropu a nás sformovat k myšlení a životu v nadnárodních celoevropských parametrech a strukturách. Plní tedy důležitý a nezbytný úkol. Zároveň však prokazuje nám i Evropě medvědí službu. Přibližování pak působí jako vzdalování, včleňování jako odcizování, důvěrnost jako neosobní chlad. Přesto však v dozvucích dějinného povědomí a v součinnosti s ambiciózními projekty stále nám ještě může připadat, a do značné míry právem, že Evropě jsme nejen na blízku, ale že v Evropě skutečně jsme, že samozřejmě jsme Evropou. Stačí se přece rozhlédnout a naskakují tucty důkazů. Ano, jen dosti tenká slupka nás vlastně dělí od toho, aby to bylo pravda. Jenže odstranit tu slupku je nesmírně těžké. Obávám se, že prakticky nemožné. Evropa jako domov a třeba jako druhý domov rozhodně není, ba vůbec není jenom ta současná Evropa mezinárodního obchodu, komunikačních sítí a cestovních agentur. Evropě nemůžeme rozumět, natož se v ní lidsky zabydlet, při ztrátě paměti. Přitom cesta do Evropy vede právě přes hroby našich předků. Evropa jako duchovní prostor je odkazem mrtvých, jejich darem. Víme, ale nerealizujeme, že celá Evropa je poseta místy, která mají pro naši paměť a především pro naši domovskou příslušnost k Evropě funkci vykřičníků. Kdykoliv zavadíme o některý z těch neuralgických bodů, ozvou se tucty všelijak zpřízněných po celém kontinentu. Události, vztahy, díla, vlivy a dopady se ihned propojují jako v řetězové reakci. Kdekoliv nakousneme Evropu, všude ucítíme na jazyku povědomou chuť domácí kuchyně, neboť kde která z politických, duchovně a kulturně významných vln, které se převalily starým světem, zasáhla i naše končiny. Proto zakoušíme vzrušení, kdykoliv se nám podaří odhrnout plášť jednotně civilizačního střihu, do něhož je dnes Evropa zahalena, a zahlédnout pod ním její snad dosud živé tělo. Evropa čeká na poutníky a sotva bude ochotna vydávat se pouhým turistům. Z náporu manipulativního vědění, jimž jsme vystaveni, získáváme sice orientační údaje o evropských reáliích, abychom se však mohli s Evropou identifikovat jako s vlastním, byť jen druhým domovem, museli bychom navázat zpřetrhané spojnice mezi aktuálně novým a trvale novým. Rozumět souvislostem, které nám unikají, nebo k nímž nám byl odříznut přístup výchovou, povahou současné kultury, vlastní nedbalostí a tak dále. Znovu objevení starého kontinentu a jeho proměna v domov jsou odkázány na soustavnou a masivní podporu institucí, zejména výchovných, a na posun v hodnotové orientaci celé kulturní veřejnosti. Předpoklad takových podmínek přirozeně opravňuje jen k nejskeptičtějším výhledům.

0: Divadelní dramaturg a překladatel Karel Kraus je autorem textu s názvem Evropský horizont lidského života jako druhý domov. Esej pro vysílání připravil Miloš Doležal. V roce 2003 v režii Dimitrie Dudíka četl Rudolf Pelar. Z facebookového postu nakladatele a zakladatele nakladatelství Labyrint Joachima Dvořáka cituji. V rukách držím první výtisk velké monografie Lenka Reinerová Nekonečná přátelství. Děkuji germanistce Věrce Glosíkové za její literárně vědnou studii a za trpělivost, kdy roky čekala, až najdu správnou energii připravit knihu k vydání. Vybral jsem 250 archivních fotografií, reprodukcí a unikátních dokumentů a napsal k nim osobní popisky, které život poslední německy píšící židovské spisovatelky z Prahy, jak bývala označována, paralelně komentují. Zmíněné autorky, germanistky Věry Glosíkové se ptám, směrovala pražská německy psaná literatura vaše odborné zaměření?
1: Ano, samozřejmě. Já jsem studovala v Německu, takže tam jsem znala samozřejmě Kafku a Rilka, ostatní moc ne, ještě možná Kiše trochu. Poté, když jsem začala pracovat tady v Praze na Akademii věd, v literárně vědném ústavu, tak jsem zjistila, že vlastně ten náš malý tým prioritně se věnuje autorům německy psané literatury, německojazyčné literatury z českých zemí a zejména pražské německé literatury, takže vlastně od 80. let se této literatuře věnují, ale nemůžu se živit jenom tím, takže celou německou literaturu učím na pedagogické fakultě, ale toto je moje srdcovka, ano.
0: Jakou představu a názor jste měla na dílo Lenky Reinerové předtím, než jste ji osobně poznala?
1: No, předtím, než jsem ji osobně poznala, tak v podstatě vyšla v Berlíně v nakladatelství Alfa Verlag jediná její knížka a to byly, myslím, že 3 povídky. Ano, líbilo se mi, ale ještě jsme netušili, že za tím dílem je spisovatelka, která vydá hodně knih. A dokonce, když jsme psali tak v polovině 80. let Odeonský slovník o německých autorkách a autorech, tak ani Lenka tam není zařazena. Je tam její manžel, Theo Balk, protože tam už vyšly nějaké jeho knižní publikace, ale na základě v podstatě té jedné knížky ještě tam nebyla zařazena. A já jsem se s ní seznámila vlastně ani ne tak přes literaturu, my jsme se seznámili telefonicky a to v souvislosti s tím, že jsem psala o dramatické tvorbě Egona Erwina Kische a jeden germanista, který dával dohromady tu literární pozůstalost, katalogizoval písemnou pozůstalost Egona Erwina Kische, tak mi dal k dispozici takový ty různý texty, to doposud nebyly publikovány a potřebovala jsem to přeložit něco do češtiny a nenašli jsme ani on, ani já nějak vhodný překlad, tak on říká, víte co, jediný člověk, kdo vám může pomoct, je Lenka Reinerová. Dal mi na ní telefon a pak jsme byli asi 2 roky v kontaktu telefonicky a říkali jsme, že se musíme sejít, ale nějak nám to nevyšlo až potom, když jsme se sešli a v 90. letech potom častěji, tak jsme nějak zjistili, že máme spoustu společných témat, podobné názory a tak dále, takže jsme se častěji setkávali a musím říci, že tak asi po 6. setkání mi nabídla tykání a říká, no mezi námi to šlo docela rychle a tak začalo naše přátelství.
0: A byl to i počátek cesty k vaší monografii Lenky Reinerové?
1: Určitě, i když ta prvotní myšlenka nebyla, že budu se setkávat s Lenkou Reinerovou, protože chci o ní napsat monografii, ale časem po těch našich rozhovorech, setkáních a tak dále jsem dospěla k tomu, že jednou asi o ní tu knížku napíšu, ale musím říci, že když Lenka už tady nebyla, tak mi trvalo několik let, než jsem se k tomu odhodlala, protože ono je jiné psát, já nevím, o Pavlu Lepinovi, který je dávno mrtvý, kterého jsem nikdy neviděla osobně, nakonec i toho Egona Erwina Kische a o někom, koho jsem, můžu říct si, skoro důvěrně znala a psát objektivně, tak to je podobně, jako když, já nevím, Kundera píše o Brodovi, že Brod nemohl pochopit Kafkovo dílo, protože on je někde úplně jinde, myšlenkově, literárně a tak dále. Ale zase na druhé straně, myslím si, že pan Kundera asi nedokázal se vcítit do toho postavení Maxe Broda, který byl nejbližším přítelem Franze Kafky, a psát o někom úplně objektivně, koho tak důvěrně znám, je strašně těžké. Já jsem hledala prostě nějaký model, jak bych vůbec k tomu vyprávění o Lence mohla přistoupit. A nakonec se mi ukázal jeden takový, nazvíme to model, nebo přístup vhodný, že jsou to v té knize dvě linie. Ta jedna je objektivní, to je ta literárně historická, která i kontextualizuje to postavení Lenky, kontextualizuje exilovou literaturu, Prahu jako exilové centrum a tak dále. A potom je druhá linie, a ta je, můžu říct, subjektivní, protože je založena na tom, jak jsem Lenku viděla já, a to je subjektivní samozřejmě, jak jsme spolu mluvili, jak jsme spolu nazírali na určité záležitosti minulosti nebo i současnosti. Takže tyhle dvě linie, které se setkávají, protínají, ale velice často přes asociace. Ty asociace si myslím, že jsou, aspoň pro můj způsob psaní téhle knihy, byly velice důležité, protože Lenka měla taky tento model asociací. Ano, když si vezmeme, já nevím, její povídku Výlet k Labutímu jezeru, tak sedí ve Švýcarsku u jezera, vidí tam labuť bílou, ale představuje si něco černé, jako ty labuti, a v podstatě je to asociace, která ji přivádí k zážitku, který byl pro ní velmi traumatický, když navštívila koncentrační tábor v Ravensbrücku, kde byla její sestra Alice.
0: Jaké bylo prostředí, ve kterém Lenka Reinerová vyrůstala a které ji formovalo?
1: Když si vezmeme, že se narodila během první světové války 1916, to znamená, že ona samozřejmě si tu válku nemůže jako dítě pamatovat, ale viděla tatínka, který v podstatě v těch válečných letech se stal invalidní. A sice ne proto, že někde bojoval, ale byl to náhodný výstřel v kasárnách, který ale ho dostal do toho stavu, který mu nedovolil nadále pracovat a fungovat tak, jako před válkou. Po válce samozřejmě to bylo obtížnější, aby tu svoji živnost mohli realizovat tak, ale pořád to šlo, což bylo vidět i na tom, že si mohli dovolit, aby Lenka navštěvovala německé gymnázium ve Štěpánské ulici, které ovšem potom nedokončila, protože zase to, co formuje, jak říkala Lenka, vždycky osudy jednotlivců, to není jenom vlastní vůle a vlastní píle a tak dále, ale to je ta politika, společenská situace a tak dále. No a velká hospodářská krize, která zasáhla i tehdy Československo, způsobila, že Lenka vlastně nemohla odmaturovat na tom gymnáziu, i když patřila k premiantům.
0: Kteří byli důležití lidé jejího života?
1: Tak to je velká otázka, protože to se musíme na to dívat v které době. Samozřejmě ze začátku to rodinný prostředí. Maminka, babička, sestry. Měla dvě sestry, starší a mladší. Ta Alice mladší, ta jí byla asi i věkově blíž a myslím, že její ztrátou se nedokázala Lenka smířit nikdy. A říkala také, ne, na to se zapomenout nedá, ale člověk se musí naučit s touto ztrátou žít. Takže nejdřív to rodinný prostředí, no potom ze školy třeba na gymnáziu, tam měla pana profesora Oskara Kostu. A Oskar Kosta byl asi vynikající pan profesor, protože nejenom učil, a učil i literaturu, ale dokázal žáky, už takový studenty na tom gymnáziu, natchnout. Natchnout a vyvolat zájem. Natchnout pro literaturu, pro umění a vyvolat zájem o to, co se kolem nás děje. Nezavírejme oči, dívejme se, vyhodnocujme to. A tohle bylo pro ní velice důležité. později, když se Praha stala exilovým centrem pro německé antifašisty, to znamená po roce 1933, tehdy přijíždělo nebo přicházelo taky přes zelenou hranici ilegálně spousta obyvatel ještě tehdejší Výmarské republiky, ale po nástupu Hitlera v podstatě někteří nemohli zůstat, jiní nechtěli zůstat v Německu, tak hledali cestu, jak z toho nacistického Německa ven. No a Praha patřila k prvním exilovým centrům. Lenka v té době pomáhala třeba tak, že se starala o děti těch německých emigrantů. A právě s nimi podnikala různé akce a kromě jiného, a to říká, že tam byl začátek vlastně té její literární kariéry nebo té literární dráhy, když se snažila nastudovat s těmi, já nevím, asi 7, 8 dětmi, i její sestra tam byla, ta mladší Alice, nastudovat od Kestera zdramatizovaný text prózy. Bylo jí ještě ani ne 17 a viděla tu dramatizaci na scéně Nového německého divadla a nelíbilo se jí to. Byla tam i s těma dětma a říkali, že to bylo takový nějaký moc nasládlý a že to nebylo tak, jak to mělo být. Tehdy napsala Erichu Kestnerovi dopis, v němž samozřejmě napsala, kolik je jí let a tak dále, teda jestli povolí tu dramatizaci a uvedení potom. A Kestner prý napsal, že si dělá, co chce, že s tím textem. Pomáhali jí bývalí spolužáci z toho gymnázia, kam ona už nemohla. I ten pan Kosta, jeho švagr, který byl architekt, to, že tam potřebovali kulisy a tak dále. Uváděli to potom v Uranii, tam pozvali kde koho a jak Lenka potom velice často zdůrazňovala, oni přišli. Přišlo jich tam hodně a měli strašnou trému, jaké to bude, ale že to dopadlo pěkně. A říká, no to byl ten výchozí bod pro tu další žurnalistickou a uměleckou činnost.
0: Měnily se během času její politické názory?
1: Lenka v podstatě ten svůj světonázor vždycky nějakým způsobem spojovala s tím, aby lidé, kteří pracují a vlastně tím se živí, aby mohli důstojně žít. A viděla právě v té době, když se dolehla ta velká hospodářská krize, že to nejde. A proto hledala pro sebe nějakou platformu, odkud by mohla ona získat informace, ale informace o tom, jak by tento stav bylo možné změnit. Byl to samozřejmě idealismus mladé holky, ale tím se dostala vlastně na to levé křídlo politického spektra, protože jiné neznala, nebo neznala lidí, kteří by přivedli někam na jinou pozici. Odtamtud chtěla z toho levého křídla nějakým způsobem přispět k tomu, aby ten život všech lidí nějakým způsobem byl důstojný. Proto potom vstoupila i do komunistické strany a když přišel k moci Hitler a když tohle všechno získalo ještě další negativní projevy, tak viděla, že i spousta umělců, a to nejenom českých, nebo nejenom německých, ale i francouzských, nebo i amerických, že taky nějakým způsobem se projevovali levicově, protože že to bylo zároveň jako protihitlerovské. Tam bylo to Španělsko, kam odjel její pozdější manžel Theo Balk, ale i tehdy, ona říkala, byl to můj kluk a já bych se za něj provdala, který tam padl. A viděla, že bojovali také proti fašismu. Ta levicovost její souvisela v podstatě s tím, aby život lidí byl důstojný. A to se nějakým způsobem stupňovalo, samozřejmě potom, když začátkem 50. let přišlo věznění i tady, samozřejmě byla vězněna v Paříži a potom na jihu Francie, ale když přišlo věznění tady v její vlasti a v podstatě jako nevěděla ani kvůli čemu, tak začala samozřejmě nejdřív pochybovat, jestli se změnil režim, nebo co to je vlastně ta levicovost, ten komunistický nebo prokomunistický režim. Nakonec to vyhodnotila tak, že ne ten režim, ty ideje, kde ano, máme dělat všechno pro tu důstojnost člověka, aby mohl důstojně žít a je to jedno, který člověk, že ty ideje, ty myšlenky byly falešné, ale že ty myšlenky a ty ideje zneužili určití lidé. Samozřejmě zase v roku 89 nebo těch 90. letech už nazírala kritičtěji na tu dobu, ale v těch 60. letech, hlavně v té druhé polovině, protože zlata 60. tehdy ještě pevně věřila v té ideály, které si myslela, že tady se nastolí a vydrží.
0: Zastávala obě profese, novinářskou i spisovatelskou. Měla je sama v sobě vyrovnané, anebo některou z nich preferovala?
1: No, ona v podstatě začínala u F.C. Weisskopfa, to byl taky pražský německý autor a zároveň žurnalista, který v těch 30. letech tady vedl několik časopisů. A v časopise IZ, Arbeiter Illustrierte Zeitung, později se přejmenoval na Deutsche Volkszeitung, Weisskopf byl v podstatě šéfredaktor a Lenka tam byla přijatá jako takové děvče pro všechno. Psala, chodila na poštu a tak dále, ale po čase Weisskopf přišel s nápadem, že ji vyšle do Sudet a že taky by měla potom napsat, co tam viděla, co tam zažila a tak dále. Tak se vrátila a on jí řekl, máš to napsané? Ne, tak běž domů a napiš to. Tak byla doma teď celý den, celou noc nad tím seděla a psala, aby to bylo i jazykově a tak dále. A když přišla s tím textem, tak to dala tomu Weisskopfovi. Weisskopf to přečetl a on říká, no, já jsem tam zaznamenala i takový ty metafory o počasí a tak dále. A jak se zbarvovala ta příroda. A on jak to četl, tak se jí zeptal, asi si jistá, že si nevynechala žádnou barvu tady při té charakteristice. Samozřejmě pochopila, že je to míněno ironicky. Debatovali potom s Weisskopfem, on jí říkal prostě co a jak. Byl velice přísný a byl pedant. Ona říkala, že měla ze začátku dojem, že to přehání ten Weisskopf a že později pochopila, že vlastně ta škola u Weisskopfa byla základem. A samozřejmě potom, když byla už hlavně ve Francii a bydlela ve Versailles, v hotelu Modern, kde bydlel i Kiš s manželkou, tak s Kišem se dennodenně nějakým způsobem kontaktovali a říká, a Kiš mě učil se dívat, vnímat a dávat to všechno nějakým způsobem do kontextu. Takže Weisskopf a Kiš byli učitelé její ve psaní a to je jedno, jestli pro noviny nebo potom knižní texty. Těch lidí kolem, kterých mohla nějakým způsobem profitovat v té profesi žurnalistické, ale i spisovatelské, bylo více.
0: A měla nějaké literární vzory?
1: Četla všechno, co se dalo a nepreferovala. Neříkala, ten je lepší. Četla samozřejmě tehdy už i Hemingwaye, ale četla i klasiku už ze školy. Německou klasiku znala, znala i Heina a tak dále. Ale říká, to bylo všechno pro mě jako taková ta základna. Vidět, jak píšou, vidět ty rozdíly, který jde víc až k té současnosti mé, protože to, co čtu, co můžu nějak vyzískat pro poznání dneška. Tak tohle ji nejvíc fascinovalo.
0: Řekla byste, že vepsala sama sebe do svých knih?
1: Určitě. Tak její prózy jsou autobiografické laděny, ale není to všechno autobiografie. Je nutno říci, že jsou tam i fikce. Ale i ty fikce jsou založeny na zážitku jejím osobním nebo na zážitku lidí z jejího okolí. Takže ta kombinace autentického zážitku a té fikce, možná v úvozovkách, to je ta kombinace a to byl ten její styl psaní.
0: Jak vnímala exil? Byla to pro ně jenom vynucená cesta a pokud bylo něco takového, co jí chybělo po návratu do Prahy?
1: No, jak vnímala exil a jak o něm potom i psala, to se nelíbilo každému. Protože exil měl být kategorií temnou. Ano, když musel někdo do exilu, tak musel trpět a tak dále. Samozřejmě i ona trpěla, protože nevěděla, co je se sestrou, co je s maminkou, co je s babičkou, přáteli a tak dále. Nevěděla, jestli se do Prahy bude moci někdy ještě vrátit a tohle všechno. Bylo to negativní, ale zase říká, když jsem byla v Paříži na jaře, ty vůně, ty barvy, to všechno, to jsem si užívala. Když jsem byla v Casablance, tak jsem si říkala, proboha, která pražská holka v mém věku se dostala do Afriky. I když ty podmínky, kterých tam žila, byly katastrofální. Když si ještě představíme, že mladá dívka bez papíru, bez platných dokumentů, bez peněz a dostane žloutenku, přežít to. To byly strastiplné dny, ale přesto nechci říct, že Lenka byla dobrodružný typ, ale brala to v určitém smyslu i jako určité dobrodružství. Něco nového vidět, zažít a to bylo to pozitivní. A proto byla leckdy i kritizována, že ten exil jako kdyby trošku zhazovala tím, že psala, že i v exilu se každý snažil žít, hlavně mladí lidé, žít jak to šlo. I zamilovat se, obdivovat, mít něco někoho rád, být překvapen a tak dále. To patřilo taky k tomu exilu.
0: Jak pro ní byla důležitá čeština, němčina, nebo byly to pro ní rovnocenné jazyky?
1: Lenka vyrůstala v česko-německém prostředí. Jo? Ona říkala, maminka z německé rodiny mluvila česky, ale ne úplně korektně. Tatínek mluvil taky německy, když byl z české rodiny, ale ne korektně německy. A v tom jsem vyrůstala. To znamená, že ona od dětských let mluvila česky i německy. A možná korektněji než její rodiče. Ona psala i české texty, ale literárním jazykem se jí stala ta němčina. A říkala, to je ta mateština po mamince. Takže němčina se stala jim literárním jazykem a že sama nechápala, jak je to možné, ale v té němčině dokázala, říká, ty nuance přesněji vyjádřit než v češtině. Ale mluvila v podstatě česky i německy stejně dobře na nejvyšší úrovni.
0: Patří-li Lenka Reinerová k pražské německy psané literatuře, jsou některé charakteristické rysy, které by tento okruh spojoval nejenom časem a prostorem?
1: Vy říkáte, že Lenka Reinerová je česká spisovatelka. Já ji považuji za spisovatelku, která patří do té kategorie pražské německé literatury. Protože v češtině sice napsala kdysi v 50. letech jednu knížku Hranice uzavřeny, ale jinak psala knížky v němčině, kratší texty psala buď v češtině nebo v němčině, ale já bych ji řadila do té kategorie pražská německá literatura. A jaké charakteristiky? Jednak je tam ta tradice, ona navazuje jednoznačně na Kiše, nebo i na toho Weisskopfa, nebo i na jiné autory. Takže tam není jenom ten jazyk, ale v podstatě i ta linie, na kterou literárně navazuje, vlastně skoro celé její dílo je nějakým způsobem propojeno s Prahou. Ta Praha je podobně jako u Kiše, a to je jedno, jestli byl v Austrálii nebo v Mexiku, ta Praha vždycky tam bylo. S Prahou se poměřovalo všechno ve světě. Tak i u ty Lenky ta Praha je neustále tam přítomná.
0: Uvědomovala si, že vlastně tenhle okruh pražské německé literatury jí se uzavírá?
1: Ano, uvědomovala si, ale říkala, tak třeba budou k té pražské německé literatuře jednou počítány i ti, co se vystěhovali, neměli němčinu jako z domova, ale takzvaná migrantská literatura a začali psát německy, protože žili v Německu nebo v Rakousku, ale toho si byla vědoma. Vždycky mám dojem, že to je strašně velká zodpovědnost, když někdo má být tím posledním světýlkem za dlouhodobou záležitosti, za dlouhodobou literární tradici.
0: Vzpomínala ráda?
1: Vzpomínala strašně ráda, ale byly okruhy, na které nechtěla příliš vzpomínat. Měla jsem dojem, že jisté věci musela vytěsnit, protože jinak by nemohla takovým způsobem žít, jak žila. A to byl holokaust. I když se k němu vyjadřovala, ale říká, já do detailu nemůžu se o tom ani vyjadřovat, ani nechci, protože je to pro mě strašně traumatizující. Říká, průmyslně zbavovat lidi života, vždyť to ani k lidstvu nemůže patřit. Takže tyhle věci neotevírala, nevzpomínala na to, ale byly situace, kdy se tomu musela vyjádřit nebo chtěla, ale velice ráda vzpomínala třeba na Mexiko. Protože Mexiko, je tak to byla poměrně dlouhá doba, bylo to několik let, ale v tom Mexiku patřila do skupiny lidí, kteří smýšleli podobně jako ona. Našla tam přátelé Anna Zegers. Anna Zegersová byla její velice blízká přítelkyně, s kterou se právě v Mexiku setkávala velmi často. Tam se zamilovala, tam se provdala. A tam hlavně v té těžké době měla dojem, když pracovala potom na tom vyslanectví londýnské vlády československé, že může něco činit proti tomu hitlerovskému barbarství. Takže není jenom někde, kde přežívá a čeká, až se to skončí, ale že může určitou aktivitou nějak přispět ke změně. A už vůbec, když dostala to vízum do Mexika, a říká, že pan Bosk, který byl konzul, když jí dal to vízum a říká, na tu větu nezapomenu nikdy, slečno, Mexiko se na vás bude těšit. A to říká, že to bylo tak povzbudivé, že potom později přišla na to, že možná to je formální věta, kterou říkal každému, ale že v té chvíli, když dostávala víza někam jinam, že vždycky jako emigrantka se cítila jako takový odpad, který je trpěný. A najednou tady nějaká země se na ní těší, že to bylo tak úžasně povzbudivé. A když tam byla v tom roku 1993, to byla velká konference k výzkumu té exilové literatury, tak ti, co ještě žili, byli pozváni, Lenka také, tak ten pan Bosk ještě žil. Mu bylo nějak už přes 100, sice nemohl už osobně se účastnit té konference, ale byla tam jeho dcera, která vlastně byla takovým zprostředkovatelem mezi ním a těmi, co ho znali předtím. Takže Mexiko neustále, když na něj vzpomíná, úplně se změnila a bylo to nádherné období. Říkala to, lidé, s kterými jsem tam žila, neměli jsme snadný život a přesto jsme tam byli jako rodina, navzájem jsme si pomáhali, důvěřovali jsme si. A musím říct, že to zůstalo i poté, když se vrátili do Evropy, například právě s tou zmíněnou Annou Zegers, ta korespondence, mimochodem tam jsou v té knize, která vyšla v nakladatelství Labyrint, tam jsou dopisy, které psala Anna Zegersová Lence a Teu Balkovi, manželovi Lenky, které nebyly doposud nikde publikovány. Za to bych chtěla ještě i tady poděkovat Aně, dcery Lenky Reinerovi, a kde prostě je vidět, jak jsou si blízci, že vůbec neváhají požádat o pomoc a že ta pomoc okamžitě nějakým způsobem je nabídnuta, je to až dojemné.
0: Znamená to, že pozůstalost Lenky Reinerové je zpracovaná ve vaší monografii, zbývá ještě něco k vydání nebo ke zpracování?
1: Samozřejmě, že ta její korespondence byla velmi bohatá. Ta česká část je tady v Památníku národního písemnictví a ta německá je v Berlíně. Třeba určitě se někdo jednou najde a i tu korespondenci zpracuje. Jsou tam ještě i texty, které byly psány česky a potom německy, nebo já jsem se jej nikdy nezeptala, jestli ty české texty psala nejdřív a potom je převedla do němčiny, nebo naopak, nějak mě to nikdy nenapadlo, ale třeba i to srovnání těch textů, i to je zajímavé. Také ty jednotlivé texty, které publikovala v časopise Im Herzen Europas, který redigovala a v poslední době potom byla i šéfredaktorkou. Samozřejmě o tom časopise vyšla velmi pěkná knížka francouzské germanistky, jsou to asi 2-3 roky, ale nejsou tam interpretovány ty jednotlivé její třeba fejetóny nebo prostě ukázky z rozhovoru s různými kumštýři v Čechách, na Moravě, na Slovensku a tak dále. Takže ještě je tam co bádat, ano.
0: Ale především mají naši posluchači možnost vzít do ruky monografii paní Věry Glosíkové o Lence Reinerové Nekonečná přátelství a já děkuji, že jste přišla a pohovořila o knize i autorce.
1: Děkuji pěkně. Já bych jenom ještě dodala, že zásluhu na materiálu obrazového na té knize má pan nakladatel Joachim Dvořák. Jsou tam některé strašně překvapující obrázky anebo kopie písemnosti a jeden zmíním. Týká se mladší sestry Lenky a v podstatě jde tam o to, že je tam zápis protokol policie, že Lenčina sestra Alice v červnu 1941 byla předvedena na policii, protože se koupala na koupališti v Bráníku, i když Židům to bylo zakázáno. A podepsaný jsou dva četníci Češi. Té Alici bylo 20, nebo těsně přes 20. Bylo horké léto. Byl to červenec. Okoupala se a byla předvedena na policii. A za rok, ani ne za rok a půl, byl ukončen holokaust její život. Takže i takové, bych řekla, tragické momenty jsou někdy v těch písemnostech, které jsou v té knižce také k nalezení.
0: S germanistkou Věrou Glosíkovou jsem hovořila o knize Lenka Reinerová Nekonečná přátelství, kterou vydalo nakladatelství Labyrint. Galerie Klatovy Klenová připravila do výstavních prostor na zámku Klenová expozici nazvanou Zvířata – transformace vnímání. Pozvánku připravila Tamara Salcmanová.
2: Michal Lazorčík a jsem kurátorem v galerii Klatovy Klenová a připravil jsem tuhletu výstavu Zvířata transformace vnímání. Je o tom, že lidi dneska často na tu prírodu koukají zprostředkovaně. Hodně si věci fotí a koukají na zvířata přes mobil. Proto není takový ten citlivý pohled na tu krajinu. A tahle výstava je o tom citlivém pohledu na ty zvířata a o tom, že naša představa se mění. Často si představujeme zvířata v souvislostech, v kterých nejsou, nebo si je domyšlíme tam, kde nejsou. Třeba když si otevřeme mobil a vidíme kočičku, jak zpívá, na to koukají děti, tak často to není realita. Proto je tahle ta výstava i o tom, že ta transformace toho vnímání, že jak se mění náš pohled na zvířata, tak se měníme i my sami. Třeba hned tady na začátku je obraz od Blanky Novákové, Kozlík v krabici, a tady mě napadá spojitost s Exuperim a s Malým princem. Když se ten hlavní hrdina potkal s Malým princem na poušti, tak ten malý princ od něho chtěl, aby mu nakreslil beránka. Ten to udělal 3x, 4x a furt se mu to nelíbilo, až nakonec namaloval krabici a řekl mu, tam vevnitř máš beránka, jakého si představuješ.
3: A teď jsme na chodbě.
2: Ano, začínáme pracemi Marie Blabolilové. Maluje akrylem na lino. Už samotný materiál lina má různé rastry, které Blabolilová domalovává. Matthias Garf, mladý německý autor, ročník 86, který studoval na Akademii výtvarných umění v Dražďanech, z různých nalezených věcí skládá zvířat. Tahle ta pěnkava obecná je zložena z hliníkového hrnca, laku na kou. Vidíte, že tady je kartač, tady je
3: količek
2: na pradlo. Takhle skládá zvířata. Matthias Garf je tady zastoupen menšími věcmi, ale i většími, a taky v areálu hradu velká socha ježába.
3: Vstoupíme do místnosti velké a tady vidím králíky.
2: Ano, jsou to tapiserie od Zorky Saglové. Zorka Saglová mala koncem 70. let velkou výstavu ve Špalové galerii Senoslama, tak jej byla zakázána tvorba. Tím, že byla sestra pana Jirouse, proto se uchylila do ústraní a začala dělat ručné tapiserie. Taková tapiseria, její výroba trvá jeden rok, je to zdlhavý proces. A ukázání toho, že potřebujeme spoustu píle a času, abychom něco někomu vysvětlili nebo ukázali nějaký smysl toho důležitého. Králík je pro Zorku Saglovu taký důležitý námět, jak v tapiseriích, pak také v strukturálních malbách jejich. Malby od Blanky Novákové, ta studovala v 0. letech Zdeňka Berana. Zde můžeme vidět ovci, která má masku a která má klobouk. Je to taková nějaká parafráze o tom, že ovca chce přesvědčit lidi, že není ovci. No, nebo zde máme malou kočičku, jak se hraje u medvěda, ale medvěd je mrtvý, už slouží jako koberec. Je to ta transformace, ta proměna z nebezpečného na nějakou hračku, na něco obyčejného. Ta změna je tu důležitá. Zde jsou fotografie od Jana Cágla z cyklu Poláchrom. Zachytávají okolí jeho chaty i se Zorkou Saglovou. Jan Cágl byl manžel Zorky Saglové v Kryžíkově. V 80. letech začal pracovat pro Polaroid. Pracoval s rychlo tisknoucím Polaroidem. Snažil se vytvořit uměleckou fotku. Taky je tam důležitá ta struktura. Taky když se na ty fotky podíváte, tak nejsou dokonale. Vidno tam nedokonalosti techniky, ale právě to je to důležité. Ta transformace je už v samotnom tom materiálu i v tom prerodu z dokumentárnej fotografie na fotografii umeleckú. Celá výstava sa snaží, aspoň tak sa mi koncipoval, aby šla z určitej střídmosti až do väčšej expresie. Tady máme práve obrazy od Václava Girsu. Václav Girsa študoval v 0. letech na Akadémii výtvarných umení u Vladimíra Skrepla a Jiřího Kovandy. Tady máme veľkého datla kolibríka nebo jeleního muže. Väčšina tých umelcov, co sú tady, mají zvieratá, mají k ním úzký vztah, takže je to na niečo upozorňujúci, ale na druhej strane i jemné a ohledu plné. Tady je napríklad obraz, ktorý sa volá Lesní revoluce. Na tomhle obrazu sa zvieratá zbourili proti myslivcov. Je to trošku drsný, no ale i vtipný. No.
3: Myslivec visí a vietuje.
2: Áno, áno, áno. Nedopadlo dobre, no tak už toho měli dosť, no.
3: A tady je úplně miniaturní obrázek rozlévání mrvy.
2: Tak to je, myslím si, že i osobní zkušenost Václava Girsy ze své farmy a ten kozel se tváří zajímavě. Je vtipná malá krajinomalba, bych řekl.
3: A jak se ten kozel tváří? On se tváří tak trošku jako, kdyby byl pyšný, že tu brvu rozváží.
2: Ano, je to tak. Tváří se, že dělá dobrou věc a že pomáhá lidem. No, no, no. Trošku jako jistý pohled, takový trošku drzej, bych řekl.
3: Tady?
2: Jsou to dvě žirafy a zde máme autora Romana Pompeho. Emigroval do Německa v roce 88. Dlouhá leta žil v Kolině nad Rýnom. Pár let zpátky se vrátil do Čech, žije u Krivoklatu a vytváří právě z dreva a z různých lebek, různých najdených živočichů, takové zvířata, totémy odkazující na dnešní společnost, dobarvuje různě, tak mu vznikne třeba ukřižovaný Mickey Mouse, nebo tahle ta velká žirafa, tak to je koruna stromu, která je obracena a evokovala mu nohy. Dal tam hlavu třeba z nějakého zvířata a vznikla mu taková ta žirafa. Je to takové spajení, takové totémy dnešní doby. Roman Pompe vidí nějaký dřevěný klacek větvu, evokuje mu to nějaké zvíře a klidně to nechá i tak, nebo to dotvorí. Tenhle prostor je věnován Romanom Pompemu, ale taky jsou tady ještě velkorozměrné fotografie Jana Sagla z cyklu Tragestel. Jsou to kameny na pobřeží Atlantského oceánu v Bretanské oblasti a jednotlivé fotky těch kamenů připomínají různé zvířata. Tady v prostoru je instalace od Romana Pompeho. Teď se rozsvítilo světlo, za chvíli zhasneme, ten objekt se nabije a ono to svítí. Objekt, který jakoby levituje v prostoru.
3: A teď mi ještě řekněte na závěr, jak se vám ta výstava připravovala.
2: Výstava se mi připravovala docela dobře. Člověk má nějakou představu, pak do toho jde, trošku je samozřejmě nervózní, jak to všechno dopadne, ale tím, že ty umělci byli milí, ta výstava se připravovala dobře.
0: Výstavou Zvířata transformace vnímání v galerii Klatovy Klenová na zámku Klenová prošla se jím kurátorem Michalem Lazorčíkem Tamara Salcmanová. Expozici můžete vidět do 31. října.

Dozněla skladba s názvem Co dřímá v nás z alba Bůh ví. Zpívala Marta Kubišová. Před 800 lety povýšil Přemysl Otakar I. Znojmo na královské město. Ve třech pokračováních se k oslavám této události přidáme v cyklu Evy Ociskové. Začíná druhá část.

0: Dnešní návštěvu Znojemského domu umění a jeho unikátní výstavy bychom mohli stručně charakterizovat rčením. Co je psáno, to je i dáno. O dokumentu královském nemůžeme pochybovat. Ten nám přiblíží archivářka Irena Sklenská a Klára Benešovská. S Monikou Frecerovou se podíváme do mladší tváře města Znojma.
1: Máme tady i přechod mezi tou tváří slávy a talentu, práce a píle a těmi dalšími dvěmi, a to je vitrína, která prezentuje různou literární činnost. Máme tady například kroniku města Znojma od Antona Vrbky, což je takový základní spisek pro poznání dějin města, ze kterého dodnes vycházíme, ale máme tady i třeba publikace, které jsou autorstvím Charlesa Cecilia, což byl zase další místní významný rodák, vlastně jménem Karel Postl, který se narodil v nedalekých Popicích a zmizel doslova a objevil se až jako Charles Cecilia v daleké Americe. Takže tady máme i jeho literaturu, ale máme tady znova i toho Prokopa Diviše, tentokrát od autora Karla Černého. Máme tady i třeba kalendář z roku 1926. Můžeme klidně si jim i prolistovat, protože ten tady máme připravený i v kopii. On je zajímavý ani ne tak tím kalendářem, to jsme tam ostatně ani nakonec nedali, ale je zajímavý spíše těmi reklamami. Můžeme se podívat, co všechno tady ve Znojmě před těmi vlastně přesně 100 lety bylo, fungovalo. Tady je krásný, to ještě musím poukázat, tady když se podíváte, tak tady máme vystavenou reklamu na firmu Fiala, která stále ještě pořád v tom též domě prodává železářské a domácí potřeby. Je hezké, že se drží tradice.
0: Různé postavičky, ale krásně vymalované písmo.
1: Tady vidíme nějaká kamna přepravu. A tady zrovna jsem nalistovala stránku, když se dobře podíváte na tu adresu, Znajm Masaryk Plac, Nummer 11. Což znamená Masarykovo náměstí 11. A to je přesně to místo, kde právě se nacházíme. Takže tady vidíme, že dům umění před 100 lety byl drogerií a prodejnou barev.
0: Vy uchováváte ty barvy života.
1: A tváře města Znojma. Ano.

0: Z eseje zmíněného kronikáře města, pedagoga, historika, vlastivědného pracovníka Antona Vrbky. Z jeho 20 obrázků z Kraví hory u Znojma pro malé i velké děti tohoto kraje. Zcela nahoře ve Vřesovišti upoutá pozornost skalní hřbet. Ta skála k nám hovoří. Zažila jsem vznik vaší domoviny, viděla jsem nekonečná moře, stepy, pralesy, Vřesoviště. Míjeli mne lidé všech epoch, dolehli ke mně události lidských dějin od pravěku až po dnešek. Chraňte svůj kraj, buďte pevní a vytrvalí v lásce k němu. Zachovejte jeho krásu.
1: Přešli jsme k té nejzásadnější tváři, a to je tvář klíčů a pečetí, která už odkazuje na tu samosprávu města Znojma, tak jak se formovala od toho 13. století. Proto nám tady zdi zdobí portréty znojemských starostů, ale i třeba znojemská radniční věž, krásná zdobená volební urna, pečetidlo, a nad tím se vznáší znojemská orlice. Znojemská orlice nás tady provází prakticky celou výstavu. Já nevím, jestli jste to postřehla, ale setkáváme se s ní tady velmi často, ale my se s ní setkáváme i v ulicích města. Ona je na různých místech, je i na obchodním domu Die, je i na portále v radnici, je dokonce i na poklopech kanálu ve městě. Je to zkrátka ten zásadní symbol města, taková ochránkyně nejenom naší historie, takže právě proto jsme znojemskou orlici vybrali jako ten zástupný předmět této tváře města. No a vidíme tady dokonce i popravčí meče. Jeden je v takovém turzálním stavu, ale druhý je krásně dochovaný s původním německým nápisem. Jsou tady i pouta z pranýře nebo pouta na přepravu vězňů. Tady je taková zajímavá věc. Na první pohled možná by se vám to mohlo zdát jako nějaká roura. Je to hlásná trouba z 18. století, na kterou troubil strážný na radniční věži, kdy ta služba na radniční věži skončila před nějakými 100 lety teprve. Varoval znojemské nejenom před nepřáteli, ale třeba i před požárem, anebo naopak vítal různé významné hosty, což se vlastně dodnes děje, třeba při hudebním festivalu tady ve Znojmě. To je ta trubačská služba vždy obnovená.
0: Trošku mate její velikost, má tak 1,5 metru?
1: Ano, je opravdu veliká. Určitě to měl ten strážný podepřené, tak aby to i pro něho bylo komfortní. A potom tam měl i takový veliký zvon, na který zvonil v případě, že spatřil někde nějaké ohnisko požáru. Kromě toho tu máme i třeba středověké klíče, které se našly na Znojemském hradě, a i na nich můžeme zase obdivovat to, že to nejsou žádné jednoduché, obyčejné klíče. Jsou to opravdu precizní zámečnické produkty, kdy vidíme, že ta snaha po nějaké estetizaci takové užitkové věci je i u takového klíče. Máme tady i třeba ale domovské listy, které určovaly to právo tady ve Znojmě být tím občanem, které jsou doplněné i o ten pohled na město Znojmo. Máme tady ale i třeba novější grafiku zpracovanou pro město Znojmo. Jedna z věcí zapůjčených z Moravské galerie v Brně, datovaná do druhé poloviny 20. století. Orlici tady máme zastoupenou i dokonce v díle Hugo Lederera, kdy on zpracoval návrh takového památníku pro město, který se ale nakonec nerealizoval. No a hned pod tím vidíme rozpočet města Znojma na správní rok 1926. Nechali jsme ho tady radši zavřený, aby nikdo z návštěvníků neporovnával současný rozpočet s tím 100 let zpět. Radši to necháme už té historii. A vidíme tady i třeba medaile, které vznikly právě jako připomínka toho velkého výročí znojemského, ne ale 800 let, ale 750. No a pak možná ještě věc, která se nedá přehlídnout, protože je opravdu velká a velmi, velmi těžká. Je to totiž barokní železná pokladna.
0: Která se dá i přinášet.
1: Ano, je tam několik západů a střežila tedy ten městský majetek. městské peníze.
0: Teď je prázdná?
1: Je prázdná a i tak je velmi těžká, takže já myslím, že i kdyby nějaký z lupičů chtěl ten majetek města Znojma tady nějak se obohatit, tak mu to nedá šanci. Ani těch 10 západů, ani ta váha té truhlice, ani toho víka samotného.
0: My se teď přemístíme společně ještě.
1: My se přesouváme do potemnělé místnosti, kde už se ani tolik neprezentuje muzeum samotné, jako spíš právě Znojemský archiv. Takže pojďme se tam podívat. Tady je už jenom jeden jediný předmět ze sbírky Jihomoravského muzea a to je městský prapor, který byl pověšený na radniční věži. Tady tento prapor už je druhý, který tu prezentujeme, protože i ty textilie jsou velmi náchylné na různou degradaci vlivem světelných klimatických podmínek. Ten první, který tu visel, tak byl starší, byl z 16. století a ten, který tu máme teď, tak je ze století 18. Vidíme tu skutečnou velikost toho praporu, ale vidíme, že ta tkanina opravdu je dochovaná už tak torzovitě, ale pořád ještě je tam krásně vidět i ta znojemská orlice, která to Znojmo provází po ta staletí.
0: Vy jste ten prapor připojili na nějaký podklad, to vypadá jako síťovaná.
1: Ano, ano, to je způsob, jakým se ty textilie restaurují a konzervují. Ta původní tkanina, ta původní textilie se vloží mezi dvě takové opravdu velmi jemné, tenké, které potom drží tu textilii pohromadě.
0: To je poškozené, řekněme, na těch okrajích, trošku zevnitř.
1: Tak jak ten prapor vlál, když si to člověk představí na té radniční věži.
0: Zub času pracoval. A ten rozměr praporu? Ten je obrovský.
1: No. Kolik to může být? To může být, když se na to dívám, tak ta zeď má na šíři nějaké 3 metry a ten spodní okraj je ještě delší, takže jestli to může být necelé 3 metry na, já nevím, 5 metrů, máme to až na podlahu, to by tak možná mohlo odpovídat.
0: To není žádný malý prapor.
1: Ano, a ještě máme cechovní prapory a ty budou následovat. A na vedlejší stěně už vidíme reprodukci z kodexu městských práv, který tady bude teprve vystavený. Jedná se už jenom o ilustrační tisky a texty, které doprovází právě tu archivní část výstavy, protože už tady vidíme spoustu zajímavých listin, ale o nich tady musí hovořit rozhodně někdo povolanější než jsem já. A to je paní Irina Sklenská ze Státního okresního archivu Znojmo.
2: Kniha městských práv je kulturní památkou od roku 86, takže vystavování se řídí zvláštním režimem a po prohlídce restaurátorek se určí doba, po kterou může být ten rukopis vystavený. A tentokrát to bude 14 dnů.
0: To je docela hodně, ale pro ty, kteří do těch 14 dnů nestihnou do Znojma přijet, tak jste připravili takové listování tou
2: právě
0: knihou.
2: Takovouhle prezentaci, protože kodex městských práv je známý pro Znojmáky a odbornou veřejnost tím, že většinou se ukazuje ta první dvoustrana s těma iluminacemi. Je tam veduta města Znojma, která je, řekla bych, notoricky známá. Proto jsme zvolili tuhle prezentaci, aby návštěvníci výstavy viděli, jak ten kodex vypadá i na ostatních stranách. Že je to textová část, že jsou tam iluminace, iniciály zdobný, takže je to taková reprezentativní kniha.
0: Jsem svazek skvostný, zdobný, vytříbený a učený, hájící a prosazující spravedlnost se stejnou měrou oddanosti a zbožnosti, s péčí ochraňují ty, které vede touha a horlivost pro právo, však přísný jsem k lidem zkaženým, hřešícím a k lidem mravů nepravých. Odmítám nenávist, škodlivé přízni se vyhýbám, všem rovným dílem přináším zaslouženou odměnu, hodnou jejich skutků. S velkým úsilím mě sestavil Štěpán Zvyškova, zbožný a učený muž, jenž proslul svým jménem. Sepsal mě a vyzdobil Wolfgang Olomoucký, zvaný Frelich, jehož život je bezúhonný a poctivý.
2: Tam vidíte, že je to na úvod toho svazku, na první straně.
0: To je velká vzácnost, kterou vystavíte.
2: Určitě. Je to jedna z největších vzácností a myslím si, že nebyla vystavena naposledy před 30 lety, asi už to bude.
0: Tak na to se těšíte i vy sami, ne?
2: No, běžně ji v archivu nevíme vystavenou, nebo ji nevídáme, protože je uložená v trezoru.
3: Je opravdu velká výhoda toho, že je to zdigitalizováno a že si návštěvníci výstavy mohou opravdu listovat vlastně tím kodexem, což vůbec v reálu vůbec nelze pro běžného smrtelníka. A tady se dá krásně sledovat, které ty strany jsou nejreprezentativnější s těmi úžasnými iluminacemi a kde pak už jsou třeba zase jenom ty iniciály zvýrazněné v normálním textu. Takže to je radost, že to na výstavě je takhle přiblíženo i s tím výkladem současně v češtině, protože jinak to je v němčině a v latině.
2: Když vystavíte archiválii,

0: Vidíte plno těch detailů, které běžnému oku unikají.
1: Každý může obdivovat detailně všechny ty iluminace.
0: Ty barvy v téhle kvalitě, takhle dochovaný krásně.
1: Napovídal nám nápis, teď ho vidíme, že jednotlivé litery jsou k sobě ve většině případů jen stavěny, že nejsou systematicky spojovány. Mm-hmm. I takový text musíte přečíst celý a zvyknout si na jiný způsob psaní, tvaru, písmen.
0: Tohle je nádherné písmo, je to kaligrafická bastarda a je dobře čitelná. Na rozdíl od těch rukopisů ostatních, kde je zběžné písmo, tak tohle je krásně čitelná bastarda.
1: Vy se věnujete právnímu obsahu kodexu.
0: Jednak právnímu obsahu, ale i té malířské výzdobě a ikonografii. Potom obsahu, to je v podstatě právní kniha. Je zde zachyceno městské právo znojemské, to znamená, že ta kniha je rozdělena na určité kapitoly, sentence, v podstatě je to takový městský zákoník v úvozovkách. Takže popisuje různé případy a řešení těch případů, tak jak se má postupovat při tom soudním jednání například. V tom textu jsou vidět i různé poznámky na okraji těch textů, kdy se vlastně upřesňovaly různé výklady toho práva. S tím souvisí i to, že Znojmo bylo vlastně jakýmsi odvolacím soudem. Do Znojma se obracely i různé vsi a okolní městečka k tomu, aby Znojmo poskytlo výklad toho práva. Takže to je další takové privilegium Znojma, že slouží jako odvolací.
1: Překvapilo vás něco z případů různých?
0: Nemáte tam konkrétní jednotlivé, dejme tomu trestní případy, ale spíš výklad toho, jak postupovat při řešení. To městské právo postihovalo jednak vztah města k panovníkovi a jednak postihovalo právní záležitosti uvnitř města, takže nějak popisovalo svobody a práva těch měšťanů. Vztahovalo se na město, to znamená, že to právo platilo v obvodu městských hradeb, ale v některých případech mohlo zasahovat i za hranice toho města, třeba v případě práva mílového.
2: Měli bychom autora trošku přiblížit, protože to je taky významná osobnost, Štěpán Zbyškova. Je to tady pěkně vysvětleno, že prvně byl pomocným písařem v městské kanceláři v Olomouci, potom přišel do Znojma na přelomu 15. a 16. století, kde zemřel 1530, jak je uvedeno na výstavě v popiskách velmi detailních, co bylo pro něj tím příkladem magdeburské právo a ještě jsou tady i hezky přeloženy ty noticky nebo poznámka, která je tam v latině, ale když přečtu překlad, který je pro návštěvníky tuto knihu, mně Štěpánovi, písaři znojemskému, daroval opatrný a rozvážný Pavel Rotenzel, písař olomoucký, roku 1493. V tomto čase jsem byl jeho podpísařem a sluhou, čili tam on sám říká, odkud přišel, kde se učil, co mu bylo do určité míry vzorem, jestli tomu dobře rozumím.
0: Štěpán Zbyškova v podstatě vycházel z brněnského městského práva, inspiroval se právní knihou Jana, ale není to úplný opis té právní knihy, protože ji opatřil jednak německým překladem a jednak tam vepsal třeba řád městské znojemské rady, což je navíc oproti té brněnské předloze.
1: Mělo město Znojmo nějaká větší privilegia od krále než města ostatní?
0: No to vycházelo hlavně z toho, že Znojmo bylo královským městem, takže většinu těch privilegií získávalo nebo je potvrzoval právě panovník. Takže určitě Znojmo bylo obdařeno mnoha privilegií oproti třeba vrchnostenským městům.
2: Známe i autora iluminací. On byl jednak autorem písařské práce a současně i té malířské výzdoby, a to byl Wolfgang Fröhlich. Jsme už v roce 1523 až 1525, v době, kdy už většinou se přiznává i autorství těch, kteří se podíleli na výzdobě nebo byli autoři obrazů a soch. To je taky vzácné a patřil jistě k malířům velmi

0: schopným. U rukopisu často ten, kdo psal, tak i maloval, ne vždy, ale v tomto případě to máme potvrzeno.
1: A přední český kodikolog, právní historik a archivář František Čáda v jedné ze svých studií píše: nebylo proto divu, že Štěpánovo dílo bylo pýchou z Nojemských a že si opatřili samostatnou knihu jen s německým textem, do kterého mohli si připisovat měští písaři bez omezení další poznámky, naučení, vysvětlivky a výklady, takže kodex vyšlý ze spolupráce Štěpána z Vyškova s Wolfgangem Frelichem z Olomouce zůstal ušetřen přípisku.
2: Do jisté míry ano.
1: Do jisté míry.
2: To uvidíte pak na dalších stranách, že přece jenom tam nějaké přípisky, poznámky jsou, ale opravdu nenarušují celou koncepci toho rukopisu.
1: Takže někdo stejně porušil tu posvátnost té knihy. Byly ty kodexy právní zdobeny nějakým zvláštním způsobem?
2: Znojmo v podstatě tady tenhle kodex městských práv si pořídilo jako reprezentativní knihu, protože pro tu běžnou potřebu měl míň honosný svazek, kde se vpisovalo daleko víc poznámek, a tady tahle kniha sloužila jako reprezentativní. A proto dál je i uvedeno, kolik Znojmo zaplatilo jednak za tu výzdobu kování, za tu vazbu, a už to naznačuje, že to byl velmi cenný a hodnotný svazek. Takže už v té době, kdy ten kodex vznikal, tak s tím, že se jedná o reprezentativní podobu toho kodexu.
1: Teď je před námi krásný obraz Krista, soudce, který sedí na duze, pod nohama má zeměkouli, krále.
2: To je spravedlnost.
1: To je spravedlnost. Teď vidím ty váhy, ano.
2: To je vlastně symbol Krista jako nejvyššího soudce. Zeměkoule, to je symbol pozemského soudu. On je tím nejvyšším soudcem a po jeho pravici je Panna Marie a Jan.
1: Panna Marie ovšem tady je v takovém...
2: Jako přímluvkyně.
1: Protože má bílý plášť.
2: Ano.
0: Unikátní celá kompozice té iluminace, kdy pod Kristem přímo je právě ta postava alegorická spravedlnosti, korunované, taky držící meč, váhy má u nohou. To je něco, co v našem fondu rukopisů Ilmarových z této doby myslím, že není. My máme podobné právní kodexy ještě pro Jihlavu a pro Brno, že? Ale pokud se srovnávají ty iluminace, tak jistě každá kniha je jiná, ale myslím, že tohle je taková nejbohatěji vybavená, pokud jde o všechny ty iluminace, včetně těch iniciál, potom ještě dalších.
1: A je zlatem zdobená opravdu?
2: Je zlatem zdobená, ano, přesně tak.
1: Stejně se musím vrátit ještě k tomu Kristovi, soudci světa, protože on s Pannou Marií a svatým Janem jsou v modré nebeské barvě a spravedlnost je v bílé barvě a má modré plochu, na které stojí. Je opravdu spravedlivá v té čistotě.
0: To je osobní výklad takovej, je to pravda, ne? Na obláčkách trošku, jako no. Ale je to jako ten stupeň k tomu blaženství věčnému nebeskému, je právě jenom přes tu spravedlnost, aby opravdu člověk se choval nejlépe. Tohle je Ludvík Jagiellonský na trůnu s herou, se všemi svými znaky.
2: To vyobrazení Ludvíka Jagiellonského je na čestném místě, protože je to heraldicky pravá strana, je to horní polovina toho fólia, takže to znamená, že to je to čestné místo.
1: Král byl brán jako nejvyšší soudce pozemský.
2: Ano, nejvyšší soudce pozemský, a to jsou ty atributy toho meče vztyčeného, což naznačuje právo hrdelní v podstatě. Takže po Kristu je to nejvyšší soudce na zemi. A odkazuje to jednak na dobu jeho vlády, ale i to, že on to městské právo, i ten kodex, protože ten je zmíněn i v té listině, vydané Ludvíkem Jagiellonským, potvrzuje. Takže jednak potvrdil Znojmu městské právo a potvrdil i ten rukopis, který je tam zmíněný. A pod tím je veduta města Znojma a obraz ukřižovaného Krista. Pod tím je výjev z městské kanceláře, kdy městský písař pod dohledem spravedlnosti sepisuje městské právo. Vidíte bohatě zdobený rám s městským znakem znojemským, tak nádherná karmínová barva.
1: A k těm vysvětlivkám pak, tomu, co jste vyříkala, je napsáno. Celá tato scéna má být zobrazením nejvyšší soudní pravomoci panovníka, včetně práva hrdelního, což je zdůrazněno především styčeným mečem, o kterém jste nám vyprávěla, nebo jste nás upozornila na něj, symbolem autority a moci, práva výkonu a prosazování řádu a spravedlnosti, schopnosti oddělení dobra od zla. Soudní pravomoc je podtržena rozevřenou knihou privilegií v ruce panovníka. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost. Uvádí se v knize Žalmů.
0: Jenom slhově je krásně doloženo, že Jagellonský dvůr a panovníci, už otec Ludvíka Jagellonského se stal uherským králem, kromě toho, že byl českým králem, a tam se seznámil v podstatě s italskou kulturou, protože nastoupil po Matiáši Korvinovi, který měl velmi úzké styky s italskými renesančními umělci. A je to vidět i na výzdobě toho kodexu, že už jsou tady prvky ryze renesanční. I ta veduta už je něco úplně jiného, ta městská veduta, než byly třeba ty schematické jenom náznaky městské krajiny. A tady je to opravdu včetně všech těch drolerií a je to přesně ten styl, kde ještě cítíme doznívání pozdní gotiky v Letschens, ale tady zejména potom právě v tom zobrazení krále Ludvíka s těmi heroldy, tak vidíme už vliv toho budínského dvora, toho umění, které tam bylo přístupné i tomu dvoru Jagellonskému.
2: 1523 až 1525 vznikal ten rukopis.
1: Jenom 2 roky. Při vší té kráse. A vystavovat jej budete?
3: Celou tu část archivní zahajovala listina z roku 1226, zapůjčená teda přímo z centrály z Moravského zemského archivu v Brně. A tato listina přilákala během těch prvních 10 dnů trvání výstavy 1000 návštěvníků. Takže my doufáme, že i kodex městských práv přiláká minimálně jednou tolik.
1: Nebojíte se tolika návštěvníků? To je taková návštěvnická smršť skoro.
3: Nebojíme, my uděláme i asi personální posily, aby kolegyně průvodkyně zvládaly držet dohled nad takovým unikátem a zase tady bude opravdu dál panovat ten omezený režim, že do té poslední místnosti k tomu kodexu budeme pouštět maximálně 10 návštěvníků v jedné skupině.
1: Časový harmonogram, jak dlouho ten návštěvník tady může být v tom omezeném režimu?
3: No, obávám se, že moc dlouho ho tady ostatní návštěvníci nenechají, protože ti už budou přešlapovat na vrzajících parketách spoza závěsů, takže já věřím, že ten tlak těch ostatních návštěvníků bude takový, aby si člověk ale přiměřeně dlouho mohl ten kodex prohlédnout. A potom nezbývá nic jiného, než se znova na výstavu vrátit a ten kodex si prostudovat ve formě té prezentace.

Znojmo v Královském hávu, tak nazvala Eva Ocisková cyklus, v němž si připomínáme 800. výročí povýšení místa mezi města královská. Od 13. října bude ve Znojemském domě umění představena unikátní kniha městských práv s nádhernými iluminacemi. My jsme do ní už dnes nahlédli s archivářkou Irenou Sklenskou, s historičkami umění Monikou Frecerovou a Klárou Benešovskou. Hudebním doprovodem byla 5. z 12 skladeb pro klavichord Herberta Howellse v provedení Jaroslava Tůmy. Jednotlivé části cyklu poslouchejte vždy po odvysílání také na vltavském webu. I hned po vydání tolerančního patentu 13. října 1781 se na celém Jilemnicku přihlásilo na 1200 osob k evangelické víře. Z toho nejvíc jich bylo v Křížlicích, 57 rodin. Letos si tedy křížličtí připomínají vznik první evangelické farnosti v Čechách a také 240. výročí otevření svého kostelíka. Pořad nazvaný Zrcadlo Křížlické ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové připravila Eliška Pilařová.

0: Z dolení Štěpanic vede od nepaměti cesta vzhůru kopcem Hančákem, Kroudnici, Narezek a dál do Rokytnice. Z jedné strany se tak v půlce svahu vyhoupne temeno Sejkoří, z druhé se zvedá mohutná modrošedá hradba Žalého. Nenadarmo se v jednom místě mírné zatáčky nad Roubenkou říká na jiným nebo taky na novým světě. Ať sem přijdete z kterékoliv strany, pohled, který se před vámi rozevře, je docela jiný, než co jste měli dosud před očima. Vrcha nad Výchovskou Lhotou, rodiště malíře Franty Kavána, mlhavý opar Štěpanického údolí s potokem Cedronem, strakatá mozaika beneckých chalup na Žalském úbočí a tam nahoře pod strání křižlice. Bílá špička kostelní věže mířící na pozadí kopců k nebi. Střelka všech duší rozkolísaných bouřemi válek, svárů, nespravedlností a nesvobody. První evangelická farnost v Čechách po císařském patentu zvaném toleranční. Kdyby existovala ezoterická mapa Krkonoš, tak křižlice by tam musely být vyznačeny zvláštním znakem. Pane faráři, ten kostelík je nádherný. Já vždycky, když si jíždím z kopce Chmelnice, vyhoupne se Sejkoří, kde údajně byly ty tři kříže, podle kterých se jmenují křižlice. Ta věž na pozadí kopců.
1: V souvislosti s toleranční dobou, která byla tolerancí do určité míry, bylo možno postavit kostel mimo obec, tak aby nebyl jasný přístup, takže byl vystrčen úplně z běžného života a aniž by to bylo nějak plánováno, tak postavili ten kostel na místě, který je vidět z neuvěřitelných míst, údolím, které se kroutí tady, když se jede nahoru do křižlic, takzvaným Hančákem, tak hned ze začátku bych vůbec nečekal, že až sem nahoru se dá dohlídnout a tam, když je spadlé listí, tak najednou člověk zahlídne kostel. A z mnoha jiných stran to je úplně neskutečný a takový znamení malý zázračný, že tady přece jenom pořád to evangelium nějak žije. 1785 se stavěl a 1786 na začátku ledna bylo slavnostní posvěcení kostela.
0: Farář Jiří Weinfurter.

0: Krásná uvozová cesta vede přímo k vratům hřbitovku a k vratům kostelíku. Věž, ta je novější než ta modlitevna.
1: Původní vybavení to zřejmě bude. Je pravda, že to průčelí stulpáně s kazatelnou je původní.
0: Včetně té luterské zahrádky.
1: Včetně teda té ohrádky, která už teda dneska se nepoužívá tak jako dřív. Původně to byl luterský sbor, který by měl mít ještě nějakou oltářní část. Ta tady původně žádná nebyla, místo v ní tam je nad stolem páně kazatelna.
0: Je to trochu zvláštní pro ty, kteří jsou zvyklí na katolické kostely.
1: Ta kazatelna je vlastně jakoby místo oltáře.
0: Modro-bílá. Není to úplně strohé, jako to někdy bývá v modlitebnách. Ten kůr je poměrně rozlehlý.
1: Lavice jsou už relativně nové, modernější, ale zapadají tady. To se mi tady taky na tom kostele líbí, že ty nové věci, které tady jsou, nebo pozdější, což začíná věží a konče teda lavicemi, tak vždycky, když se tady udělal nějaký zásah, tak to poměrně dost dobře zapadá. Že pokud to člověk nezná tu historii nebo ten vývoj, tak já bych na první pohled vůbec neřekl, že ta věž k té lodi nepatří. Lavice vypadají nově, ale taky zapadají. A je dost možné, že ta kruchta byla původně malovaná, je přetřená tak trošku něco jako slonová kost a vlastně to vypadá starobyle.
0: Po tolerančním patentu se na Jilemnicku přihlásilo na 1200 duší k evangelické víře a tady v Křižlicích 52 rodin, takže splnili tu potřebnou kvotu 500 duší, aby mohla být zřízena farnost.
1: Je to přesně tak?
0: První pastor byl Štěpán Šimko, slovenský pastor z Trenčína. Josef II. Velmi dbal na to, aby sem nechodili luterští faráři z Prus, protože se bál toho vlivu ideologického, řekněme. Nicméně veškeré výsluhy za svatbu, za pohřeb, za křest evangelický šly katolickému panu faráři nejbližšímu, kterému zůstal církevní dohled, takže pastora si museli platit farníci sami.

0: toleranční patent 1781. Nakolik byl v skutku toleranční tento zákon? Otázka pro historika Jana Luštince.
1: Toleranční byl v tom, že připouštěl možnost jiného než katolického vyznání. Samozřejmě, že to byla tolerance v duchu osvíceneckých reform Josefa II. Někdo si myslí, že vlastně Josef II. Se tím víceméně postavil proti katolické církvi, ale ono to bylo mnohem složitější. On samozřejmě katolíkem zůstal, ale byl veliký pragmatik. Ostatně i katolickou církev se snažil využít pro ty své cíle a z katolických kostelů se stala místa nejenom modlitby, ale místa, kde se podávali hospodářské instrukce, kde se četly vyhlášky a tak dál, takže on samozřejmě tohle měl velmi promyšlené a také se snažil, abych tak řekl, racionalizovat ten náboženský život, takže víme, že omezil poutě a na druhou stranu zahustil síť far a kostelů tak, aby nikdo nemusel docházet déle než jednu hodinu pěší chůze. Takže pořád tady zůstává dominantní katolická církev, ostatně obyvatelstvo bylo většinově katolické. Samozřejmě jedním z důvodů, proč u nás byl vyhlášen toleranční patent, byla také vlastně jakási racionalizace celé společnosti. My jsme v období osvícenství a víme, že tam tedy začíná hrát důležitou roli také svoboda svědomí, takže tady je jeden filozofický proud, který to odůvodňuje. A na druhé straně tady je praktická potřeba, aby nekatolíci k nám mohli přicházet, aby měli možnost se tady usadit, protože rakouská monarchie potřebovala zdatné síly ekonomické a proto tedy toleranční patent. Bylo stanoveno, že tady budou další křesťanské církve, helvetské a augsburské vyznání.
0: To je, jak praví přímo, patent reformované, luterské a taky pravoslavné.
1: Ale nesmějí mít dominantní postavení. Já tady záměrně opomíním židovské vyznání, které vždycky nějakým způsobem tolerováno bylo v této zemi. A příslušníci těch nových nekatolických sborů měli omezená práva. Kostely nesměly být na frekventovaných místech, nesměly mít věže. Těch omezení tam byla celá řada, ale přece jenom tady nastal určitý pohyb a ta společnost tohle musela strávit. Ne každý ví, že duchovním otcem toleranční patentu byl Leopold Háj, biskup královéhradecký, velký osvícenec, a on tedy se staral, aby také venkov to náležitě přijal, takže on psal pastýřské listy, že je potřeba být opravdu vstřícný k tomu nekatolickému vyznání. Tam jsou velmi moderní myšlenky, ale ta praxe nakonec byla jiná. Ostatně samo Jilemnicko, nejbližší okolí města v téhle době, už prakticky nemělo žádnou minoritu tajnou nekatolickou. Po vydání tolerančního patentu se v Jilemnici nepřihlásil nikdo k jinému vyznání než katolickému, stejně tak to bylo třeba v okolních obcích tady, ale začíná najednou velmi prudce přibývat těch nekatolíků. Když se podíváme směrem k horám, začíná to tady hned v Hrabačově a najednou tam vidíme takový veliký ostrov, jehož centrem se stávají Křídlice, kde těch nekatolíků se ukázala, že je velká spousta. To má samozřejmě své hluboké historické příčiny. Když se podíváme do 17. století, tak víme, že tady byla prováděna rekatolizace a hraběnka Harantová si stěžuje tenkrát a žádá, aby se používalo jen těch nejmírnějších prostředků, protože ti poddaní utíkají do hor, utíkají do zahraničí a že ona má strach, aby své syny nepřipravili o jejich budoucí důchody. A samozřejmě skutečně ty hory nejenom skýtaly určité zázemí a po vydání tolerančního patentu tady vzniká ten největší sbor v království českém a sehrál velmi důležitou roli.

0: Obec Křížlická patřila odedávna k farnosti Hornoštěpanické. Lidé se tu živili hlavně pálením uhlí v milířích, chovem dobytka, přádlem a také prací v místní železárně. Rudných kutišť bývalo všude po okolí dost a dost. První zmínka o Křížlicích, někdy bývá uváděna i ta Křížlice, pochází podle jedněch z roku 1492, podle druhých už z roku 1358. Ať už nesou Křížlice své jméno podle tří křížů, které přistávaly na Sejkoří, anebo tak s posměchem přezdívali hlavnímu sídlu těch, kteří na místo kostelních obrazů spoléhali jen na symbol kříže. Pravdou je, že po válkách husitských zajisté ti, kteří se necítili bezpečnými ve vnitru země, hledali úkrytu v nepřístupných našich horách. Počet jejich válně byl rozmnožen těmi, kteří po bělohorské bitvě a počas celé 30leté války od nepřátel svých nic dobrého neočekávajíce, z částky co vyhnanci, z částky však jako pronásledovaní kacíři, své ze všech stran ohrožené osady opustivše, zde místo bezpečné nalezli. Že zde za časů Husových museli být husité, později evanjelíci, vidno také z toho, že v inventáři z roku 1663, který se při zdejším katolickém kostele nachází, se co jim mění církevní uvádí mezi jinými věcmi také misál český, jak podobojí užívali, více kalichů a křtitelnice. Píše ve svém Zrcadle křížlickém v dějinách křížlické evangelické farnosti někdejší farář Bohdan Kutlík. Ostatně i jména dalších obcí, například Bratrouchova a údajně i Dušnice, mají původ u českých bratří a také různá místní pojmenování. Například na Resku se dlouho říkávalo v Jeruzalémě, což prý ovšem přinesli ti, kteříž mezi těmi ukrytými vypovězenci se nacházeli mnozí z oné nejhorší sekty táborické, jimž Adamité říkají. Ti věřili a povídali sobě, že Boha není ani čerta, leda v dobrých a zlých lidech. Majíce sebe za syny Boží a ducha svého za ducha svatého pravili, že neumrou na věky. Proto pokládajíce také manželství za hřích, smilství pak za povinnost, páchali na schůzkách svých beze studu věci, o nichž zdaleka ani psát nemožno. Někteří se také pokoušeli chodit nazí, přičítaje sobě rajskou nevinnost a za nešlechetníka považovali každého, kdokoliv nedržel se strany jejich, píše o Adamitech Václav Durych. Křížlice se tedy staly útulkem v těžkých pobělohorských dobách. Mnozí přijali katolickou víru jen z donucení, v srdci zůstali evangelíky, pikarty.
1: Ono přestoupit k evangelické církvi nebylo jednoduché, tady byl nařízen určitý proces. Sem do Jilemnice museli lidé přijít, tady dostali několik otázek, tady oni museli na ně odpovědět a pak teprve byli zapsáni mezi nekatolíky. Přijel sám biskup Háj z Hradce Králové, protože tady bylo tedy skutečně velice silná ta obec nekatolická a Leopold Háj tady se snažil právě obrousit ty hrany. Chtěl, aby opravdu ten toleranční patent byl v tom nejlepším slova smyslu toleranční. Takže tady došlo na zámku ke scéně, kterou máme popsanou a která je nesmírně zajímavá. Ti evangeličtí křesťané měli obavy z budoucnosti, aby měli dostatek kněží, aby se jim dostalo služby, které potřebují, nevěděli, jak se to všechno bude vyvíjet a tak skutečně došlo k takovému téměř, řekl bych, ekumenickému dialogu. Jeden z nekatolíků, jmenoval se Kinchl, dotázal se tímto způsobem. Není-li pravda, pane biskupe, vaši duchovní přece také, až budeme na smrtelné posteli, přinesou nám útěchu duše a potěší nás. Dostanou se mu od biskupa odpovědi, jsou a zůstanou vždycky vašimi přáteli a služebníky. To je scéna, která opravdu by spíš sedla do té naší doby, protože víme, že ta praxe byla pak velmi odlišná, tedy zejména to venkovské obyvatelstvo bylo velmi netolerantní k nekatolíkům a tam, kde byla výrazná menšina, tam opravdu ti nekatolíci zažívali často velmi kruté chvíle. Já jenom připomenu ty dva známé pohřby, které se odehrávaly tady v Jilemnici a které měly velmi dramatický průběh. Měl tady být pohřben věroměci nekatolík Harcuba. Ten toleranční patent výslovně stanovoval, že hřbitovy mají být společné, jenomže zdejší katolíci vyšli průvodu naproti a protože věděli, že nekatolíci mají právo i na vojenskou ochranu, tak řekli, že kdyby do Jilemnice přišlo tolik vojáků, co je šindelna na jilemnických střechách, že stejně nepustí na zdejší hřbitov. No nakonec k tomu pohřbu nějak došlo, ale když měla být pohřbená paní Harcubová, manželka o něco později, tak tam už došlo k velmi nechutným scénám, ale přišlo vojsko. A to vojsko tentokrát střílelo do těch katolíků, takže dokonce jeden to zaplatil životem. No a právě proto, že se ukazovalo, že tedy ta tolerance zatím je opravdu minimální, tak přišlo pak doporučení od biskupa Hájer z těch centrálních míst, aby raději se dělali oddělené hřbitovy, aby se tím ta situace uklidnila, protože bylo jasné, že k té toleranci to bude cesta asi přece jenom ještě trošku komplikovanější a delší.

Prosíme tě, proměňuj svým duchem srdce kamena, dávej sílu skleslým a unaveným, naplňuj pokojem vystrašené, probouzej touhu po smíru tam, kde je zášť a vzájemné nepochopení. Posiluj naši důvěru, že život se stává bohatý a krásný, ne tam, kde se prosazuje moc a síla, ale kde je přidíle tvůj duch. Naplň nás všechny duchem lásky a pokoje.

už možná tou polohou, když přijíždíte do Křížlic, tak přijíždíte na kopec. Ten kostelík evangelický je nahoře, na návrší. Původně to byla jenom evangelická toleranční modlitebna jednolodní, postavená za vesnicí. Vesnice je podél potoka, který je tam v údolí, takže vlastně vůbec není vidět. A když přijíždíte do Křížlic, tak uvidíte jenom ten kostel. Možná právě to, no, má to takovou svoji atmosféru. V Křížlicích je trošku problém v tom, že jakmile to v zimě zapadá sněhem, tak dneska už ta doprava je možná, přece jenom to nahoru protáhnu a posypou, takže už se tam dá dojet, ale dřív to muselo být docela náročný. A říkám si, když ve 4 v zimě byla tma a lidi byli zapadaný, tak co měli dělat, jo? Jako jinýho, než se scházet. Křížlická fara, ta je přímo ve středu vesnice, koupil jí tenkrát pro sbor pan farář Bohdan Kutlík před 100 lety. Přestavěl to místo a ta stavba je vlastně původní. Co se týče nějakých architektonických zásahů, tak tam nejsou. To stavení je velmi rozložitý se všema těma hospodářskýma budovama, které k tomu patří. A z praktických důvodů, protože oba dva s manželem jsme faráři, tak jsme hledali sbory, kde bychom mohli fungovat oba dva. A Křížlice bylo jedno z míst. Ten křížlický sbor je dost úzce propojený se sborem v Jelemnici, co se týče sborových aktivit. V Křížlicích jsou v neděli vždycky bohoslužby. Schází se tam několik skupin dětí, konfirmandů. Biblické hodiny bývají vždycky od podzima do jara, kvůli tomu, že pak jsou polní práce a už není čas na nějaké scházení se. Je to první sbor, taková první láska, někdo říká. A pro mě ty vztahy ve sboru jsou hrozně důležitý. Setkala jsem se tam s řadou lidí, kteří jsou nesmírně prasovitý, otevřený, upřímný, praktický. Nestalo se mi, že bych měla nějaký vážný konflikt nebo něco takového. A jsem za to hrozně vděčná, za ty lidi tam, že se na ně můžu spolehnout a že se s nima dobře pracuje. Já jsem nikdy z těch lidí necítila takový jako povědomí, jo, my jsme tady evangelíci, který už tady jsou stovky let. Nějakou snad namyšlenost, nic takového vůbec ne. Ale ta linie je spíš tak neviditelně slyšet možná ve jménech, protože ten pozemek třeba pro křižlický sbor, pro ten kostel daroval člen sboru tehdejšího, který se jmenoval Matěj Zelinka, a už jenom to jméno Zelinka, to mám v kartotéce několikrát, a táhne se to v těch liních vlastních jmenejích, že řada příbuzných tam je a vlastně ta jména jakoby nesou tu evangelickou historii. Ty hory mě fascinují, já jsem hrozně ráda tady a i ty podmínky, které jsou drsný někdy. Mě to nevadí. Třeba při návštěvách, když člověk má jít sněhem několik set třeba metrů a cesty nejsou, není to protažený, tak je to málem na sněžnice. Ale mně to přijde, že to patří k tomu a beru to tak, jak to je. Do kostela, když jsme jezdívali do Křížlic v neděli s manželem, tak už jsem vždycky si říkala, tady ještě za tou zatáčkou, tady zatáčkou, a když tady to už nevyjedeme, tak už to doběhnu. Jednou se mi to opravdu stalo, že jsem musela dobíhat ještě s jedním klučíkem a šli jsme na bohoslužby, přišli jsme o 4 hodiny později, protože autem jsme prostě nevyjeli už. A tak jsem mu celou cestu tvrdila, že když doběhne se mnou až do kostela, takže bude Amundsen, a on kníž a říkal, ne, já nechci být Amundsen a nechci být polární výprava. Ale nakonec to dobře dopadlo. A co se týče toho postavení ženy na sboru, tak se dokážu představit, že v některých tradičních evangelických sborech to může být problém. Ale myslím si, že má obrovskou výhodu v tom, že přede mnou paní farářka Hudcová tam působila řadu let a ten sbor je na ženu farářku zvyklý. Aspoň je to nikdy nedal nikdo najevo, že by v tomhle byl problém. Člověk musí mít blízkou Bohu především v srdci, ať je v nížině nebo na horách. Tahle poloha nehraje roli, ale myslím si, že ten drsný život tam ty lidi takým hezkým způsobem zvnitřnil. A mám dojem, že ta víra je prožívaná velmi dovnitř. Ty lidi toho o víře moc nenamluvějí, protože to žijou v sobě. A co znám tam řadu rodin, tak v mnoha se odehrála třeba těžká nějaká situace. A ti lidé to berou s takovou důvěrou, že Pán Bůh je s nima i v těch těžkých chvílích. Myslím si, že ta víra je prostě žitá. To si myslím, že na vesnicích je asi trend obecně, že to vesnické společenství možná, nebo tak si to představuju, je asi pevnější. Možná právě proto, že tam není anonymita.
To znamená, že když já dneska někomu pomůžu, tak můžu očekávat, že pomůže zítra on mě, a když to neudělám, tak potom proč bych jako čekal na nějakou pomoc od druhých. Takže tohle si myslím, že tam je založený. Když ty pradědečkové si pomáhali, měli k sobě důvěru, ale on to funguje taky obráceně. Skutečnost je taková, že v Křižlice, tím, že jsou vlastně vesnický sbor a takovým exponovaným místě, bych řekla skoro, tak spojení, co se týče dopravy, je tam špatný a řada lidí odchází. Tam byl obrovský exodus po válce, z původních 900 obyvatel tam zbylo asi 160 a dneska se ten počet snižuje pořád. Takže já si myslím, že do budoucna ten sbor se bude spíš zmenšovat, než zvětšovat. Na druhou stranu mám takovou naději, že z velkých měst se lidi stěhují na vesnice, protože díky internetu se dá pracovat vlastně kdekoliv dneska. Takže mám takovou naději, že se třeba přesunou lidi právě do téhle lokality, která je moc pěkná, a že třeba ten sbor se jednoho času změní. Už to nebude sbor z těch tradičních evangelíků, a možná to bude sbor tvořený právě příchozíma. Už dneska to tak je, když lidi přijíždí na sezónu v létě, v zimě, tak ta účast nebo v službách je vysoká, ten průměr je kolem 40. Ten sbor, i když je jakoby trošku starobylej, tak to není žádná konzerva. A ty lidi tam jsou velmi otevřený a když přijíždí vlastně rekreanti, tak jsou vítaný, protože právě je to taková podpora pro ten sbor, že nejsme to jenom my tady, v zimě se nás někdy sejde třeba jenom 5, když teda přírodní podmínky tomu nepřejou, ale ta církev prostě není jenom tady v tom místě, takže když přijede někdo z jiného místa, tak je to povzbuzení.

0: Podobně jako někdejší farářka Gabriela Horáková, ani současný duchovní Jiří Weinfurter není z Krkonoš. Přijít do hor, kde se otevře ta špehýrka a říkají vám, co pak nám nesete, tak je možná trošku krušné na začátku, nebo není?
1: Já jsem to tady tak nevnímal. Naopak se mně zdá, že oproti jiným místům, minimálně v Čechách, tady se setkávám s velkou otevřeností. Myslím, že to je spojeno s tím, že tady na rozdíl od mnoha míst v Čechách pořád ještě existuje jakási rodová kontinuita. Přestože jsme v Krkonoších a podstatná část Krkonoš byla německy osídlená a tudíž vysídlená po válce, tak tady ta část hřebene s přilehlými údolími, to bylo buď většinově zásadně české, jako třeba Křižlice, anebo alespoň na půl. A tady ta kontinuita zůstala z hlediska toho osídlení. A další věc, co si myslím, že taky hraje roli, na horách díky zimě i blízcí sousedé si byli vzdálení. A každý člověk, který přišel, tak byl vzácným hostem. Když už přišel, tak nechodil na návštěvu. A do dneška se tady říká, přijďte pobejt. Ne, přijďte na návštěvu, protože když už přišel, tak přece nepůjde hned, protože taky se potřeboval občerstvit a posílit, protože šel zase do nečasu.
0: Oni si museli pomáhat. Ten imperativ, ten morál vysoký, ten tam musel být.
1: To v každém případě, tady by se nedalo bez vzájemné pomoci žít vůbec. Tady ty podmínky byly opravdu drsné. Dneska už zimy nejsou, co bývala zima. Tady se i stávalo, že někdo za chalupou umrz. Takže to opravdu leckdy bylo doslova do písmene o život, čistě jenom vzhledem ke klimatickým podmínkám.
0: Tady jsem slyšela i to, že když bylo potřebí půjčit k setí, tak stačilo podání ruky. Ta důvěra sousedská, ta sousedská komunita by fungovala.
1: To je asi odraz toho, co v zásadě vlastně takhle bývalo, že všechny dohody stály především na domluvě, na ústním slibu. Pořád ten základní předpoklad, bez toho se neobejdeme. Jak jsem někde slyšel, nekoupili bychom si housku na krámě, takže si důvěřujem.
0: Do Křižlic chodili ještě z nějakých vzdálených míst hned na tom začátku? Od Tanvaldu nebo tam někde?
1: Členem sboru hned v těch začátcích byl někdo až z Nového Bydžova taky. Většina těch sborů, které vznikly po tolerančním patentu, byly reformovaný. Helvíti. Těch luterských byla menšina. Tady nejbližší je Lipštát a tam měli dva sbory, jak luterský, tak reformovaný. Takže z této strany ty možnosti byly trošku větší a na druhou stranu nejbližší toleranční sbor z těch úplně nejstarších byl v Klášteře nad Dědinou, což je tak trochu potorličí.

0: My teď projdeme do středu Křižického kostelíka a to hlavně proto, abych viděla na zdejší varhany. Křižlická farnost je jedna z mála, která skutečně ctí jak výročí, tak každoročně Husův svátek. A vždycky se tady konají zajímavé věci, zajímavé koncerty.
1: Koncert červencový je při příležitosti svátku jak Cyrila Metoděje, tak toho husovského.
0: Celé to křižlické léto bývá zajímavé. Blues, spirituál, jazz, být v kostele nebo kapela zasloužilých rokových umělců Svatopluk se Svaťou Karáskem nebo česko-perská kapela spojení orientu a progres roku.
1: Je to celý cyklus na celé prázdniny, přibližně po 14 dnech. Já jsem to před pár lety nazval tradice alternativy s tím, že by bylo fajn, kdyby i tady na horách se člověk potkal s různými tradicemi. Na konci budeme mít takzvané křižlické podletí. Snažím se, aby se tady objevily různý žánry, jak klasická vážná muzika, tak folklorní, folková, beatové bohoslužby,
2: syrská muzika,
1: ukrajinský lidový písně. Měli jsme tady africkou muziku, hebrejskou nebo židovskou muziku.
0: Smer, písně židovské, evangelické, jazz. Musím říci, že tady z té bílé, nádherné stavby sely neskutečně lecas.
1: Ten záběr je poměrně široký.
2: Za ty roky toho tady bylo už hodně. A křižlické podletí, završení těch letních koncertů, je takový minifestival na část soboty, popolední do večera. A to není jenom muzika, ale taky divadlo, možnost posedět, občerstvit se, takový malý bleší trh a letos se tady budou prodávat taky knížky z karmelitánského nakladatelství.
0: Dá to dost práce organizovat takový festival. Vám by mohlo stačit to, že tady je poměrně silná evangelická obec, která žije svým životem?
1: Sbor, církev, kostel tady nemůže být jenom pro relativně malý hlouček lidí, kteří chodí na bohoslužby, ale vůbec celá církev má být místem otevřeným pro lidi všeho možného vyznání a postojů a životních situací. Má být příležitostí k různým druhům setkání.
0: Otevřenost. Otevřená fara.
1: Jde o to, že bychom rádi znovu zprovoznili naši evangelickou faru, což je krásná budova ve stylu selského baroka. V návaznosti právě na ty koncerty bych rád, kdyby jsme měli prostor, možnost se s interprety někde setkat, společně pohovořit. Rád bych pozval taky některé literární autory, trošku rozšířil tu nabídku setkání s tvorbou současnou, tedy nejenom hudební a divadelní, ale taky literární. Občas si tady promítáme nějaký film, ne běžně zhlédnutelný v kinech.
0: Ano, křižlice opět výjimečné, protože jinde k takovým účelům slouží kulturní dům nebo hospoda, tady fara. A z vašeho syna se za ta křižlická léta stal muzikant. Křižlické podletí a Vlnotaj.
3: Založili jsme ho se Samem Weinfurtrem a se Zuzkou Jiráskou, je takový společný projekt.
0: Ano, i bratří Josefa a Jana Bartoňových z Vysokého nad Jizerou, také studentů Pardubické konzervatoře.
3: Já hraju na čelo, tady Jenda.
4: Já hraju na klávesi.
3: A pak tam máme saxofon, baskytara, kytara a bicí. Jazz je tam zastoupený ze všeho nejvíc. Pak prvky roku, to, že jsme všichni vzdělaný v klasické hudbě, takže jsou tam takový názvuky klasické hudby, funk. Zrovna co nás baví, tak tam zkusíme vždycky něco nového.
0: Takže podletí zůstává věrno tomu, co má v záhlaví napříč žánry.
1: Určitě.
0: Vychází nám slunce, možná to cítíte taky, že tady je ta atmosféra naprosto úžasná.
4: Souhlasím.
3: Určitě, tady je to vždycky krásný. My jsme tady párkrát zkoušeli, takže se sem rádi vracíme. Je to super inspirativní prostředí.

0: minulých letech šel výtěžek festivalu
1: i na opravu střechy toho kouzelného bílého křižlického kostelíka. No a na plácku před ním historik Jiří Louda na podletí se skupinou historického šermu Rego, takže velký šermířský turnaj.
2: Turnaj to úplně nebude, bude o jakýsi druh pouličního divadla, raná scénka se šermem z období první poloviny 17. století. A druhé představení bude pásmo soubojů s jednoduchým dějovým rámcem v šermířské škole.
1: Takže možná u některého ze stánků podletí budu moci potkat i mušketýra.
2: Ale bez muškety.
1: Program bohatý, vy se mi tam ale velmi hodíte.
2: To jsme rádi. Křižlice samozřejmě, to je pro mě jako pro evangelika jedno z nejdůležitějších míst v Krkonoších, takže to nebereme jenom jako jedno z mnoha vystoupení.
1: Letos křižličtí věnují veškerý výnos projektu Dítě nad vodou střediska diakonie ve Vrchlabí. No a pro děti Noskovic Ropraktické rodinné divadlo.
3: Milena Nosková a Bára Řeháková.
1: Matka a dcera.
3: Ono je to tak zhruba 5 let, kdy se přemýšlelo, co uděláme s loutkami, které byly na obecním úřadě v dezolátním stavu. Tak ženy z vesnice začaly šít nové šatičky, oponu, truhláři spravili jevišťátko, kulisy a začalo se hrát.
1: Jsou to krásné marionetky, oni jsou malinké a co je jedinečné, hovoří v krkonošském nářečí.
4: Jaký tady máme hory?
5: To no, znám. Obar,
4: tam je takovej vládce.
5: Krakonoš.
4: Začíná čarovat.
6: Čaruju, čaruju pod poklicí, až dočaruju obrať v žici. Utři déršku, řekni ámen, sněžka za mnou velekamen, lomi kámen.
7: Tu máš krejcar půlku groše, od samýho Krakonoše, od samýho Krakonoše.
1: Až je tady zní i jazz, dokonce Janička Koupková.
8: Když jsme přemýšleli o tom, co by mohlo být vrcholem křižlického podletí, tak jsem si říkal, že ji zkusíme pozvat a podařilo se.
9: Člověk má fandit něčemu, v čem je, proč bych tam jinak byl, že když už tam jsem, tak tomu fandím, sakra.
1: Proto jsme ostatně taky tady, takže nějakou krásnou vaší tichoučkou bossanovou.
9: Tak jo.

0: ekumenická setkání, jak to tak poslouchám, a ještě napříč žánry. Ten křižlický kostelík, ten zůstává stále takovým zajímavým centrem setkávání.
1: To určitě. I místní tady říkají, že to má trošku tady charakter jako poutního místa, byť u nás poutě nejsou tradicí, ale přece jenom ten kostel táhne.
0: No to je ale pouť, vám řeknu tím hančákem nahoru.
1: Tak dneska už to není pouť, dneska člověk nastartuje několik silných koní.
0: A nebo cyklo.
1: Cyklo, no, ale dříve se chodilo pěšky a opravdu na větší vzdálenosti a pravidelně a nejenom jeden, ale hned několik kopců. Tak dneska už to tak zas takové poutě nejsou, ale má to ten charakter, tu atmosféru nebo toho ducha. Zdánlivě opuštěné místo, ale slyšel jsem od některých muzikantů, když přijeli, tak říkali, a sem někdo přijde, teď tady nikde nic není. A pak se strašně divili, kolik tady bylo lidí. My tady máme skvělého varhaníka, který zároveň se o ty varhany skvěle stará. Ty jsou ve výborném stavu, pravidelně se ladí, dělají se rekonstrukce.
0: Je pan primář Kužel, srdcař.
1: Ano, kardiolog.

0: Komenského píseň. Pane doktore, krásný závěr. Lékař a varhaník?
1: Spíš víc ten lékař než varhaník se samoukem.
0: Jak dlouho jezdíte hrát do Křížlic?
1: Pro pána Jána, no to už takových, kolik mě je 70, takže tady hraju 50 let rozhodně. Ano. Já pocházím tady od Křížlic, takže já jsem to měl kousek do kostela. Já jsem si tady docela rád hrál. Takže od 15 let vlastně tady hraju.
0: Takže evangelický rod.
1: Ano.
0: Vaše dcera.
2: Eva Marie Weiss. Varhanictví jsem nepodědila, ale hrála jsem na klavír dlouho a zpívám.
1: No, když jsem se ptal svého tatínka, tak on říká, no já jsem chodil s dědečkem, který mě vodil za ruku a tak jsem se naučil chodit do kostela. A moje maminka vyprávěla, že tenhle ten dědeček byl velice přísný evangelík, který neváhal, když bylo potřeba, i bratru faráři něco vytknout, což tenkrát v té době byla velká opovážlivost. Ale on se asi tak dobře cítil v kramflecích své víry, že i tohoto se odvážil. V tom zrcadle Křížlickém jsou teda popisovány situace starých až mrazí, když to člověk čte, ale bohužel ta doba byla taková a těžko se horšit na ty lidi, kteří se chovali velice nepřejícně, pokud to řeknu pěkně, k evangelikům, kteří se přihlásili po tolerančním patentu, ale dá se to asi pochopit a jako křesťani jistě odpustit a myslím, že toto už je dávno, dávno za námi a že my s bratry katolíky si, dá se říct, notujeme.
0: No, bratr katolík Václav Malý, ten velmi často říká, Bože, koho mě to nutíš milovat, ale děkujeme za tu ekumenu. Mladá generace souhlasí.
2: Souhlasí.
0: V tom Křížlickém létě tady znějí i jidiš písně, arabská hudba. Tady se to poslání ekumenické naplňuje velmi, bych řekl.
1: Ano, je tomu tak. A je to docela zajímavé, jaké žánry se tady provozují. Big Beatové bohoslužby a já vždycky teda s nadsázkou říkám, že ti dvojctihodní pánové faráři, kteří jsou pochováni zakazatelnou na hřbitově, že se snad musí obracet v hrobě, když slyší tuto hlučnou muziku. Ale je to docela zajímavé a lidi přichází docela hodně si tyto bohoslužby poslechnout.
0: Pan profesor Erazim Kohák, který tu nechal pochovat své rodiče, ten se raduje, kdykoliv je tady a zní z kostela cokoliv.
1: No, pana profesora dobře známe, pobýval tady často, teďka myslím, že je trošku nemocný, takže asi zdravotní stav mu to nedovolí, ale vždycky na něj vzpomínáme.
0: Musím podotknout, že pan profesor sem striktně chodívá pěšky, jezdívá vlakem, protože on je té zásady, že taková krása, která je tady všude kolem, se nemá narušovat.
1: No, má pravdu.
0: Proč naplňuje ta evangelická víra? Jsou to rodové tradice. Co vám to dává?
1: Víru každý prožívá po svém, ale určitě mě naplňuje potěšením a jistotou, že mě někdo ochraňuje ve dne i v noci.
2: Já bych tomu připojila i tu radost ze setkávání s lidma, kteří smýšlí podobně.
0: Pravda je, že kdyby mě staršovstvo do něčeho hovořilo, velmi by se mi to nelíbilo.
1: No, máte pravdu. Fakt je to, že máme to presbyterně synodní zřízení, jak praví poučka, že o naší církvi a že každý se může svobodně vyjádřit a když získá většinu, demokratickou většinu, jistě ostatní to přijmou. A myslím, že jsme otevřeni, jak kdokoliv přijde a projeví zájem zúčastnit se, byť ne zborového života, ale jenom bohoslužeb, tak jsme rádi za každého.
0: Takže se sejdeme na Křížlickém létě?
2: Doufejme, že přijedeme.
1: Určitě ano.

0: Křižlicích jsou kostely téměř vedle sebe dva, katolický a evangelický. Ta hráz tam byla velmi výrazná mezi katolíky a evangelíky.
1: Ale právě česká inteligence, tehdejší učitelé, ale často i katoličtí duchovní upozorňovali na to, že je potřeba žít vedle sebe ve smíru a pozvolna ti vzdělaní lidé té toleranci razili cestu a lidé si na to také pomalu museli zvyknout.
0: Pro mě bylo velkým překvapením, že toleranční patent teprve přinesl nekatolíkům možnost získat třeba akademické tituly, úřednická místa i vzdělání. Víme, že Josef II. Ta snaha o tu unifikaci, o to povolení maximálně dvou, mimochodem ve Valteřicích přijali tu helvétskou víru, zatímco tu augsburskou, to znamená luterskou, přijali křižičtí. Ale proč čeští bratři tak neustále provokovali? Nepovolili se právě kvůli té unifikaci, anebo tam byl ještě nějaký osten z minula?
1: Myslíte, provokovali myšlenkově? Proč byli tak nežádoucí? Já si myslím, že to byla zase ta čistě pragmatická snaha. Povolme něco, ale ne zas příliš. Aby se nám to zase příliš nevymklo z rukou. Vždyť on chtěl unifikaci jazykovou, on chtěl v podstatě unifikaci také církevní, on chtěl zásahy do hospodářství a byl to centrální systém se všemi klady, ale taky obrovskými zápory. A z toho si myslím, že do určité míry pramenila i ta strašná nechuť bez něvesi, jak asi museli přijímat zdejší lidé, když bylo nařízeno, že se nesmějí pohřbívat nebo štíci v rakvích, že musí z kostelu zmizet betlém, že se nesmí chodit na vzdálené pouti. Ono je potřeba všechno tohle vzít v potaz a pak se nám najednou začne ta společnost venkovská, tradičně velmi konzervativní, jevit v těch stránných barvách a možná v tomhle začneme lépe vnímat, jak oni špatně přijímali právě tyhle ty novinky. Oni taky byli vychováváni, co je nekatolické, není dobré.
0: Ostatně rozhlédněme se i dnes kolem sebe, nakolik jsme schopni přijímat jiné myšlenky než ty, které jsou nám vlastní. Nicméně, ať už je to jakýmikoliv peripetiemi, vláda věcí tvých k tobě se zpět zase navrátí. Dnes spravuje Křižlický kostel Českobratrská církev evangelická. Křižlice, já si myslím, že na vás působí tak jako na každého.
1: Křižlice jsou moje zamilované místo. Já se musím přiznat, že já tam mám křtěné obě děti v tamnějším katolickém kostele, ale ten evangelický mě je nesmírně blízký. Já tam nesmírně rád chodím a je to místo opravdu zvláštním způsobem magické a když trošku znáte jeho historii, tak o to víc to na vás působí. Víte, já vždycky říkám, to je jedno z takových míst opravdu světlých. Velmi dobře to cítíte, někde přijdete do bývalé německé obce, teď tam spustlý kostel, teď vidíte, co tam je, leckde zanedbáno, tak najednou přijdete do těch Křižlic, ona to je velmi vysoko položená obce s drsným klimatem a najednou tam vidíte oázy pohody, oázy klidu. Já vždycky říkám, ano, tam se nahromadilo to pozitivní, co naši předkové vybudovali a tam to pak nic nepřevalcovalo, takže ono naštěstí právě tohle zůstalo zachováno a já si myslím, že právě tohle je taky veliký odkaz a veliké dědictví Křižlic. A že bychom se ho měli velice chránit a dneska samozřejmě mně je jedno, jestli to je katolický nebo nekatolický kostel, protože máme k sobě velice dneska blízko. Já se s tamnějším panem farářem velmi dobře znám, i s tamnějšími lidmi jsme přátelé a já si myslím, že právě v tom byl obrovský význam tolerančního patentu, že on nastoupil tuhle tu cestu, která byla dlouhá, krkolomná, ale kéž bychom to dokázali jinde, protože jak jste sama říkala, my si myslíme, jak jsme dneska tolerantní, ale já myslím, že my tady pleteme velmi často dvě slova, tolerantnost a lhostejnost a my často tou tolerantností kryjeme tu lhostejnost. My řekneme, ale k tomu já jsem tolerantní a v podstatě chceme říct, že mě to je jedno. Takže my bychom potřebovali

0: a rodákem, jako by opravdu byl i český filozof, spisovatel, profesor Erazim Kohák.
1: No, ten pocit doma, ačkoliv jsem tady nikdy nežil, jsme jezdívali na prázdniny, na neděle, tedy na víkendy, s maminkou, tatínek jezdíval za námi, měli jsme chalupu v Hranici u Rokytnice číslo 10, co tatínek koupil po válce. No, já nevím, jestli to bylo štěstí nebo smůla, ale bylo mi 14, neměl jsem moc na vybranou. Rodiče museli odejít, to prostě byla otázka záchrany, protože po 4 letech koncentráku jako odbojáři nemohli se vrátit do dalšího koncentráku. A tehdy hned po únoru, ten únor ještě nedovítězil, kdy tatínek prostě sebral děti a šli jsme přes kopečky. A nikdy jsem nepřemýšlel o tom, co jsem ztratil, co jsem získal, ale žil jsem určitý život. No a samozřejmě, když to bylo možné, tak jsme se vrátili. Ovšem pro moje rodiče už bylo pozdě. Vždycky jsme považovali Krkonoše za domov. Jilemnice mnoho znamenala, to byl rod Mečířů. Vyráběli lyže, ano. Babička byla Anna Mečířová. Dědeček byl přednostou v Jablonečku. A když se sem vracím, tak přímo cítím, když taková ta tíha ze mě spadne a mám pocit, že jsem doma. To víte, když vám zavřou tátu, když vám 8, tak jste vykořeněná po celém světě. Ale v tom hledání domova, ano, křížlice pro mě moc znamenají, tam jsem našel v pozdním věku a spíš symbolicky něco, čemu bych řekl doma. A proto jsem také tam přivezl něco málo popele mých rodičů. Hledali jsme evangelický kostel, kde by byli mezi svými, a ten farní kostel v Křížlicích, nejenom, že je krásný, ale také to je toleranční kostel. Tam vznikl sbor hned po vyhlášení tolerančního patentu. Ti lidé, ačkoliv dělali robotu, byli zoufale chudí, tak krkonošská chudoba je dnes nepředstavitelná. Do 3 let si postavili chrám, který tam dodnes stojí. A ty reformační kostely mi stělesňovaly to naše českobratrské dědictví. A tak jsem si myslel, přinést naše domů znamenalo přinést je do Krkonoš. A kde v Krkonoších jinde, než v tomto sboru, který byl opravdu středem evangelictví v Krkonoších. A všechny ty sbory, které tu máme teď, to jsou dceřiné sbory křižlického sboru. No a potom také to, že to je luterský kostel bývalý, to mi je blízké. Nemyslím si, že člověk nachází sebe ponorem do sebe. Myslím si, že člověk nachází sebe tím, že se otevírá svým bližním. Že se v lásce a vděčnosti otevírá Bohu a svým bližním.
0: A jak píše Luděk Rejchrt, kostel uprostřed hřbitova, uprostřed lidských konců, vyrůstá pod horsky rozklenutou oblohou do svědectví naděje. Dlouze budované, hořce protrpěné a často nepochopené, že do samého středu našich troskotání, živoření a zmaru je nevývratně zasazeno něco, co ukazuje k nebi, co přerůstá náš čas, naše hroby, naši bědnost a křehkost. To jsou evangelické křižlice.

0: Mistra zvuku Leoše Sedláčka a za hudební spolupráce Jana Filipa a Jany Koupkové ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové připravila autorka Eliška Pilařová. Spolu s ní hovořili farář církve Českobratrské evangelické Jiří Vajfutr, jeho předchůdkyně v letech 1998 až 2011 křížlická farářka Gabriela Horáková, historici Jan Luštinec a Jiří Louda, lékař a varhaník Jiří Kužel a jeho dcera Eva Marie Weiss, hudebníci skupiny Vlnotaj Samuel Vajfutr, Josef a Jan Bartoňové, divadelnice Bára Řeháková a Milena Nosková. Z archivních záznamů o svém zvláštním vztahu ke křížlicím hovořil filozof Erazim Kohák.
1: Víkendová příloha.
0: Následujícím pořadem nás provede Petr Šmíd, který ho připravil.

0: Vám teď věnuji své ticho. Tak se jmenuje poslední román, který za svého života napsal a vydal peruánský držitel Nobelovy ceny za literaturu Mario Vargas Llosa. Knihu přeložila Aneška Charvátová, kterou vítám ve studiu.
1: Dobrý den.
0: A jen doplním, že je to předsedkyně obce překladatelů, držitelka státní ceny za překladatelské dílo, držitelka ceny Josefa Jungmana a vyučující na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Román Vám teď věnuji své ticho. Dočteme se, že je to příběh odborníka na peruánskou lidovou hudbu, který píše knihu o mladém, předčasně zesnulém hráči na kytaru. To je taková jednoduchá kostra, ale určitě na ní Vargas Llosa navěsil mnoho témat. Jaká to jsou?
1: Tématem je opravdu velmi mnoho, ale většinou jsou traktována spíše subjektivně, jednostranně, takovým poměrně zajímavým způsobem, který je leitmotivem procházejícím celou knihou. A to je tedy způsobem, který sám Vargas Llosa označuje jako huachafo. On totiž ten hlavní hrdina, Toño Aspilqueta, je, mohli bychom říci podle literární teorie, něco jako nejistý vypravěč. On píše knihu o tom Lalovi Molfinovi, o tom skvělém kytaristu, a v rámci tohoto traktátu vlastně píše jakési dějiny Peru z historického pohledu, ale také z pohledu zejména muzikologického. A do toho potom jako do pytle nahází všechna další témata, která mu nějakým způsobem leží na srdci. Ale my nesmíme hlavně udělat tu chybu, abychom názory tohoto vypravěče, tohoto vlastně frustrovaného, neúspěšného, stárnoucího muže, který poté, co se mu nepodařilo dokončit doktorskou práci, opustil akademický svět a dosti živoří v chudé čtvrti v Limě, vyjadřuje jakousi nostalgii po světě, který už neexistuje, ale možná ani nikdy neexistoval, a snaží se napsat to, co podle jeho názoru by mohlo budoucí svět a zejména budoucí Peru zachránit.
0: V tom románu se čtenář setká s několika termíny, které je možná dobré na začátku vysvětlit. Často se tam operuje se souslovím kreolská hudba nebo kreolská kultura. Co přesně to vlastně označuje?
1: Vzadu ve slovníčku jsem tam připravila glosář právě, protože se tam operuje z mnoha termíny, které možná nejsou českému čtenáři tak známé. Slovo kreolský má velké množství různých významů. Původně znamenalo Španěla narozeného na nově obývaných územích Nového světa, který se tím odlišoval od Španěla narozeného ještě ve Španělsku. A tito kreolové byli také hlavní postavy hnutí za nezávislost na začátku 19. století. Potom ale ten význam se dále rozvíjel a dneska nejčastější význam toho slova kreolský je, že to je něco autochtonního, něco čistě amerického, něco, co vyrůstá z domácí půdy, co není importované. Proto kreolská hudba, o níž se tady píše v téhle knižce, je hudba, která vznikla v Peru, která je jakousi syntézou různých kořenů, jak španělských a arabských s těmi dobyvateli, tak třeba afrických, o nich se třeba hodně málo ví, to je něco, co jsem objevovala při tom překládání, africká hudba v Peru, také byly by třeba japonské, čínské, indské a další. Takže to je hrozně zajímavá směska, to slovo kreolský.
0: Také se tam hovoří o jednom základním pocitu, který má dost zvláštní název huachaférie. To by asi potřebovalo vysvětlit ještě daleko spíš, protože i já jsem se s tímhle slůvkem setkal vůbec poprvé v životě.
1: Ano, čtenáři Vargase Llosy, kteří ho teda čtou ve španělštině, se s tímto slovem u něho setkali už dřív, ale možná v trošku jiném významu. Stejně jako kreolský má slovo huachafo a huachaféria různé významy. Tady v tomto románu je nejčastěji používáno jako ekvivalent toho, když je něco kýčovité, sentimentální, sebelítostivé, až směšně snobské. Ale zároveň to také může znamenat označení, se o někom říká, že je huachafo, že to je člověk, který touží se vyšvihnout ze svého prostředí někam výš a napodobovat všechny ty, co patří do vyšší třídy, co jsou jiné rasy. Což je bohužel v Peru zase velmi časté. V zemi, kde je velký rasismus, tak se řada neúplně bílých obyvatel snaží vybělit tím, že napodobují zvyky a chování té vyšší společnosti, která je tradičně bílé pleti.
0: A je to třeba vnímané jako nějaká typicky peruánská vlastnost, kterou se ten národ sám, řekněme, identifikuje?
1: Já mám pocit, že tak to vnímá hlavně Vargas Llosa. Už v těch svých předchozích románech velmi často píše, objevuje se to zejména v románu Zlobivá holka, který vyšel český překladu Vladimíra Metka, ale i v románu Rozvoru katedrály, který vyšel poměrně nedávno v mém překladu. Ovšem v češtině je to pokaždé přeloženo trošku jinak podle kontextu, který je vyžadován. Já myslím, že jsem takové to označení Wachafa, které padne v rodině Santiago Savaly, když tak urážlivě označí jeho budoucí manželku, tak tam jsem to přeložil jako zlatokopka, že ona je z nižšího prostředí a snaží se vyšvihnout do tohohle bohatšího. Ale v tom významu jakési sentimentality je to vlastnost, kterou právě Vargas Llosa připisuje mnoha Peruáncům. A nebo abychom nedělali tu chybu, co jsem říkala, že nesmíme dělat, ne Vargas Llosa, ale vypravěč toho románu, to znamená ten odborník na hudbu Toño Aspilcueta, když píše, že všechno, co je peruánské, je také huachavské a že nejlepší peruánská kultura je huachavská. Kdo z posluchačů někdy byl ostatně v Latinské Americe, nejenom v Peru, ale i v řadě jiných zemí, tak jistě ví, že nejenom v hudbě, ale i třeba ve výtvarném umění zářivé barvy, takové ty křiklavé kombinace. V hudbě se neustále objevuje slovo corazón, neboli srdce, z toho si vím dělal legraci kdysi Jan Burian v tom, že jakmile slyší corazón, tak už to odkládá stranou, že to bude kýč, tak jistá tendence ke kýčovitosti tam určitě existuje. V Peru to má ještě tu další konotaci té sebelítosti nebo sentimentality.
0: My jsme teď zmínili pár starších děl Vargase Llosy. Ta byla postmoderní, hodně složitá. Naopak tento román Vám teď věnuji své ticho má takovou velmi jednoduchou strukturu. Vlastně se tam střídají kapitoly, které posouvají dál ten základní příběh a esejistické kapitoly. Vždycky sudá lichá, sudá lichá. Vnímáš to jako nějaké prosvětlení té struktury, že konečně Vargas Llosa dospěl k nějakému průzračnému, jednoduchému textu?
1: Určitě ne, protože on už tohle napsal řadu dalších starších knih. Ty nejstarší texty jsou ano obrovsky složité formálně, tím, jak se tam mění vypravěčská hlediska, jak se prolínají časové roviny, prostorové roviny a podobně. To platí hlavně o těch nejstarších Rozvoru katedrály, ale už ve slavné Tetičce Julii a Z neuznaném géniovi, což je kniha, která vyšla v první půlce 70. let a mimochodem je u nás asi nejčtenější, nejoblíbenější Vargas Llosovou knihou. Tam najdeme přesně tuhle strukturu. Střídají se autobiografické kapitoly, kde mladý Marito, Vargasito, česky Maroušek, Vargásek, vypráví o tom, jak se zamiloval do své nepokrevní tetičky Julie, o 10 let starší, a ty se střídají s rozhlasovými seriály, které vymýšlí šílený psavec Pedro Camacho. A tahle knížka vlastně se k tomu vrací nejenom, že má stejnou strukturu střídání těchto dvou typů kapitol, ale já bych řekla, že ten hlavní hrdina je jakási obdoba Pedra Camacha, že je to podobný šílenec. On se také v závěru knihy při tom neustálém přepisování té své disertace, kterou nakonec teda napíše, vydá a proslaví se, ale neustále ji předělává, připisuje nové a nové kapitoly, protože má pocit, že ještě je řada dalších významných prvků v peruánské kultuře, o nich je třeba pojednat, a tak se z toho úplně zblázní a pak vlastně to všechno zruší. Podobně ten Pedro Camacho se také zblázní, dočetl tetičku Julii, tak si to určitě dokáže vybavit, začne ty různé epizody v těch seriálech proplétat, oživuje dávno mrtvé postavy a je to nesmírně vtipné. Zatímco tetička Julie ale je ohromně humorná, je to asi nejvtipnější Vargas Llosovo díl. Tady místo té vtipné linky, řekla bych, je právě ta huachavská linka. On si to člověk asi nejdřív neuvědomí, čtenář, ale překladatel si to uvědomí velmi brzy. Styl, jakým píše ty své eseje, Toño Aspilicueta, velmi rychle nabývá právě z těch prvků uačavských, což jsou třeba květnatá přirovnání, naprosto neakademické, nepřirozené vyjadřování. Když mluví o tom, jak přišla španělština do Latinské Ameriky, jaké měla důsledky v tehdejší kultuře, tak píše: na toto nedozírné množství nestejně rozvinutých jazyků, nářečí a dialektů padla španělština jako svěží rosa. To považuji za vyloženě uačavské vyjádření. A takhle píše čím dál tím výrazněji. Takže já to čtu jako, že ten Toño Aspilicueta je čím dál tím šílenější a píše čím dál tím víc tímhle způsobem, který je vlastně strašně směšný, byť podle něho je vlastní peruánské kultuře. Je zase otázka, jestli to je podle této postavy, nebo co z toho si opravdu myslí i Vargas Llosa. A já bych byla velmi opatrná tady mluvit o tom, co si myslí Vargas Llosa, protože to považuji, že to je podobně jako byla tyčička Julie, prostě zprostředkování čtenáři jednoho frustrovaného, trošku šíleného a vlastně strašně nesympatického muže, který je tak zblázněný do předmětu svého studia, že nakonec zešílí i ve skutečnosti. Což jsou zase typické postavy Vargase Llosy, kdy v řadě jeho knih nacházíme lidi, kteří jsou pedanti, kteří jsou nadšenci pro to, co je dělají, až takovým způsobem, že je to nesnesitelné. Takový je i kapitán Pantaleon Pantocha z opět slavného humoristického románu Pantaleon a jeho ženská rota. Voják, který tak pečlivě, tak důsledně se věnuje svému poslání, že převrátí vojenskou mašinérii vzhůru nohama.
0: Určitě se vyplatí uvědomit si, kde končí autor a začíná protagonista, ale já bych se přece jenom ještě u osoby autora zastavil. V tom románu má takový pozitivní charakter jednak kultura, která tmelí celý peruánský národ, a taky chudina, protože hodně těch impulzů vychází vlastně ze spodu, z těch nižších společenských příček. A mě by zajímalo, jakou má Mario Vargas Llosa zkušenost s peruánskou chudinou, protože když si přečteme jeho medailonek třeba na Wikipedii, tak se dočteme, že je doktor filozofie, v pokročilém věku byl povýšen do šlechtického stavu, je to samozřejmě držitel Nobelovy ceny, spoustu let strávil v Evropě. Kde se tedy v jeho životě dá vystupovat nějaký kontakt s peruánskou chudinou?
1: Já myslím, že spisovatel nemusí vyloženě prožít to, o čem potom píše. Skutečně Vargas Llosa pochází ze čtvrti Miraflores, nebo pochází, dlouho žil v takové lepší limské čtvrti Miraflores, kde žije střední a lepší střední třída. K té chudině má, řekla bych, spíše takový estetizující vztah. A i ten způsob, jakým jsou ty takzvané dvory, v nichž vznikaly právě ty nejstarší peruánské valčíky a vůbec základ té peruánské hudby, nebo ty sňatky, co díky hudbě mohly probíhat mezi nižšími a vyššími vrstvami, mezi bílými a černými, což bylo společensky nepřijatelné, ale v tom hudebním prostředí to šlo. Ten způsob popisu je právě uačavský, je tak sentimentálně přikrášlený. Stejně jako vzpomínky na to, jak vypadaly průvody nebo poutě do hor nad Limou, kde se kdysi zpívalo a tančilo, jak vypadaly procesí k divotvornému Kristu. A všechny tyhle i náboženské anebo hudební obřady, řekněme, tak jsou líčeny jako cosi opravdu sentimentálního, přikrášleného, nereálného. Já to tedy čtu, že to je spíše estetický záznam než nějaká realita.
0: Já vím, že nejsi úplně faninka toho spojovat třeba politické názory Vargase Llosy s tím jeho dílem, ale trošku tady nastíním ten jeho vývoj. V mládí to byl marxista, později obdivovatel Margaret Thatcherové a řekněme konzervativní politiky, a tady najednou je hodně cítit sympatie k chudším vrstvám, snaha zaručit se o nějakou sociální spravedlnost. Je tohleto možné vystupovat v tom jeho díle od roku 1963, kdy tedy debutoval románem Město a psi, že bychom tam našli tyhle ty momenty, kdy se třeba z marxisty stává konzervativcem a teď až na konec života vlastně cítí tu sympatii s chudšími vrstvami peruánské společnosti, anebo je to už přítomné v jeho díle od počátku?
1: Já bych řekla, že tam je velký rozdíl mezi životem a dílem. Že zatímco v životě opravdu prošel touhle velkou proměnou a z vyloženě levicových pozic se dostal na extrémně liberální pozice, když to tak řekneme, včetně toho, že podpořil ne v těch posledních, ale v předposledních volbách třeba Keiko Fujimori, k překvapení všech, tak ve svém díle vždy stál na straně právě těch chudších, těch, kteří jsou odstaveni od života. A já bych řekla, že hlavní složkou jeho díla je neustále tázání se po příčinách toho, proč ten politický život nefunguje, jak by fungovat měl. A za nejlepší jeho hrdiny považuji právě mladé intelektuály, kteří by rádi něco dělali pro to, aby se svět změnil, ať politickou činností nebo nějak jinak, ale kteří mají takovou tu typickou intelektuální zábranu vrhnout se do toho aktivního boje za společenské proměny. Takový je zrovna Santiago Savala v rozhovoru u katedrály, což je román z roku 67, ale třeba v románu, který nikdy nebyl do češtiny přeložen, jmenuje se Majtův příběh a je z poloviny 80. let, tak tam je hlavní hrdina vyloženě levicový aktivista, který je posléze umučený režim. Takže je to vlastně knížka hodně i angažovaná, můžeme tak říci, a je to v době, kdy už Vargas Llosa se dávno rozešel s kubánským režimem, s podporou Fidela Castra a už stál na těch konzervativnějších pozicích, ale ve svém díle se vždycky zastával těch chudších a pronásledovaných.
2: Dvory se nacházely téměř ve všech čtvrtích městského jádra, každopádně byly v těch nejstarších, hrozen pokojíků namačkaných kolem dvorku, které jejich majitelé pronajímali nebo prodávali rodinám, a v každé bydlívalo více osob, rodiče, děti a nejrůznější příchozí. Někdy spali na matraci na podlaze, ti zámožnější na dvou až třípatrových palandách, které si sousedé často vyráběli své pomocí z kůlů, latí a žebříků. Těžko se dá pochopit, jak se mohlo do těch ubohých, třeba že důstojných, kamrlíků natěsnat tolik lidí od prarodičů a praprarodičů po nejmenší batolata. V těch místech tlouklo srdce lidu, ale také tu všichni žili ohavně namačkáni, což podporovalo nemoci a opakovaně zdejší obyvatele decimovalo. Nikoho tehdy nenapadlo, že právě zde, v takových dvorech, více než kde jinde, nalezne domov peruánská lidová hudba. Především válčík, který se zpočátku hrál a zpíval jen tak, přirozeně, bez mikrofonu, bez pódia pro orchestr a bez tanečního parketu. Tady se totiž konaly proslulé veselice, zvané charanas. To slovo se nepochybně zrodilo zároveň s hudbou. Tančila se marinera a válčíček a střeštěně se hýřilo. Flámy leckdy trvaly i 2 nebo 3 dny, jak kdo vydržel a jak lidi rozpálilo neředěné hroznové pisko, třtinová kořálka z hor a někdy i kvalitní víno dovážené z lisoven v Ice. Jak si obyvatelé dvorů dokázali takhle užívat, když měli přitom tak hluboko do kapsy? To jsou záhady a zázraky peruánské chudoby. Tady v těchto dvorech se zrodili první velcí peruánští kytaristé a hráči na kachon, stejně jako první tanečníci valčíků a dalších zdejších tanců. Zatímco slečny z lepších rodin brali hodiny tance s domácími učiteli, většinou černé pleti, zde slavné muzikantské dvojice rozveselovaly chladné noci drsné limské zimy a přinášeli osvěžení v létě, kdy se měnilo pouze oblečení a dávky vypitého alkoholu. Muži a ženy tu žili šťastně, ale umírali mladí často kvůli prapodivným nákazám, jaké roznášeli na svých odpudivých prackách, šmejdivých čumácích a mastném smrdutém kožichu odporné krysy, vylézající z děr. Život ve dvorech navíc přál dobrým sousedským vztahům. Lidé se tu přátelili, pomáhali si v nemocech a v každodenním protloukání, půjčovali si věci, společně oslavovali narození nových sousedů, zvali se na návštěvy, až se tu časem zrodilo jakési soudružství podporované vratkostí života bez budoucnosti. V Limně dvory prosluly tím, jak snadno zde tato pouta vznikala. Bylo to něco, co mezi lidmi žijícími si lépe než tihle chudáci většinou neexistovalo. A proto pro zhruba 70 tisíc zdejších Limanů patřily dvory a kreolská hudba nerozlučně k sobě. Dvory se nacházely po celé Limně, ale černoši a mulati, mnozí z nich propuštěnci nebo uprchlí otroci, se vždy stahovali do Malamba, kde se znovu dávaly dohromady jejich rodiny. V tomto dvoře, jehož název připomínal prostopášný tanec, se pořádaly bájné veselice, které si získaly věhlas díky vydupávaným tancům, báječným hlasům, výborným kytaristům a také špičkovým hráčům na kachon, nástroj stvořený nuzáky, nejsmělejší a nejnápaditější instrument vynalezený Peruánci, aby tvrdil muziku valčíků. Tyto veselice prosluly i výdrží zúčastněných. Často se zpívalo a tančilo mnoho hodin, ba i několik dní, a nikomu se nechtělo odcházet. Tancovaček obveselujících limské dvory se mnohokrát účastnil i Felipe Pinglo Alva, velký národní skladatel. Ten ale odcházel brzy, takzvaně brzy, řečeno s nadsázkou, protože na druhý den musel do práce. Říkalo se o něm, že během svého života zkomponoval více než 300 skladeb. Koho by bývalo napadlo, že přirozeným světem kreolské hudby se stanou právě limské dvory, že tady nejvíc rozkvete a odsud postupně začne šplhat do vyšších společenských pater, až ji nakonec přijala střední třída. A časem pronikla i do salonu šlechty a boháčů, kam ji přinesli mladí lidé, kteří španělskou hudbu přirozeně vnímali jako poněkud zastaralou a nudnou, zejména ve srovnání s peruánskými melodiemi a texty odkazujícími na místní prostředí a zvyky. Jakmile se kreolská hudba rozšířila, vymizeli učitelé tance, kteří se ocitli před rozhodnutím buď změnit povolání, a nebo zemřít hlady. Limské dvory byly kolébkou hudby, kterou lze označit 3 století po konkvistě za ryze peruánskou. A jistě není nutno říkat, že hrdý autor těchto řádků ji považuje za nejskvělejší peruánský přínos světu. Ve dvorech se hemžily krysy, ale také se tam dařilo hudbě, a jedno vynahradilo druhé.
0: Vargas Llosa je taky autorem citátu, že erotika a politika jsou na výsost literární témata. Můžeme se setkat i v případě té erotiky s nějakým vývojem, protože já si vybavuji, že právě román Pantaleon a jeho ženská rota, který už jsme zmínili, byl takový bujarý. Dochází v románu Vám teď věnuji své ticho k nějakému zjemnění?
1: Já teda popravdě řečeno v tomhle posledním románu žádnou erotiku nenacházím. Jestli tam je pár nějakých scén, tak rozhodně to není erotika. Já si osobně myslím, že Vargas Llosa erotiku psát neumí, když ji chce psát. Na rozdíl od starších knih jako Zelený dům, tam si z doby, kdy jsem je poprvé četla, vybavuje řadu scén, které mě jako silně oslovily, ale nejsou prvoplánově erotické, jsou plné zámlk. Na rozdíl od knihy, která vyšla 2019 česky, příležitosti světa knihy v překladu Jana Hlouška a jmenuje se Chvála Macechy, kterou napsal záměrně jako erotické dílo. Tu považuji za jednu asi z nejslabších, protože ta erotika je hodně vnějšně pojímaná zase esteticky bez jakéhokoliv skutečného prožitku.
0: Dobře, já bych ještě zůstal u téma valčíku, který je tam klíčový, kreolský valčík. Asi každý čtenář, který se zajímá o latinsko-americkou literaturu, si vzpomene na Jorge Luise Borgese a jeho esej o argentinském tangu. Myslíš si, že je to přímá inspirace pro román Vám teď věnuji své ticho?
1: Já bych řekla, že ne, tam se o tangu také píše, konkrétně o Carlosu Gardelovi a právě o tom, co tango znamená pro Argentinu. Ale zatímco Borges, bych řekla, psal ten svůj esej velmi seriózně, tak tady o tom kreolském valčíku neuvažuje seriózně Vargas Llosa, ale píše o něm sentimentálně jedna jeho postava. Takže myslím, že to je na úplně jiné rovině a asi bych to s tím, jak uvažuje Borges o Argentině, úplně nesrovnávala. Ale ta hudební stránka je v té knize obrovsky zajímavá. Já musím říct, že když jsem to překládala, tak jsem si ke všem zpěvákům, zpěvačkám, hudebníkům, o nich se píše, našla na YouTube jejich nejslavnější písničky, taky abych dokázala správně přeložit tituly a pouštěla jsem si to a hrozně jsem se poučila třeba i o tom, jak vypadala afroperuánská hudba, o které jsem toho moc nevěděla. Věděla jsem, že existuje v jiných zemích, ale že měli černoši takový vliv i v Peru, to třeba pro mě byla novinka, nebo jsem se dozvěděla, že právě slavný kachon, ozvučná bedínka, je peruánského původu a že z Peru se dostala flamenkovému zpěvákovi Paco de Luciovi, který ji dostal darem kdysi v 70. letech v Peru na nějakém večírku na ambasádě. Tak to jsou hrozně zajímavé věci a to všem čtenářům doporučuji, že si tady můžou otevřít úplně nové okno ve svém kulturním vzdělání.
0: Já bych u té kultury ještě zůstal, protože vím, že často jezdíš do Chile, ale snad i do Peru a je tam ještě stále živá tradice lidových tanců. Má to nějaký vliv na ten národ nebo je to jako u nás už zakonzervovaný folklor?
1: Já jsem v Peru byla vlastně jenom jednou a to přesně před rokem a spíše jsme chodili po horách nebo po inských památkách, takže nevím, jestli na tuhle otázku bych dokázala odpovědět. Myslím si, že v současné generaci tahle hudba už se moc neposlouchá, ani že by existovaly dále ty tancovačky. Sám Vargas Llosa nebo jeho vypravěč to říká, že dneska v Limě vlastně všechny ty původní dvory a všechna ta místa, kam se chodí poslouchat tenhle typ hudby, tak zanikají, jsou předělávána na moderní kondomíny a podobně. Možná někde na venkově to je ještě trochu živější, ale určitě v hlavním městě už příliš ne. V Chile by řekla také mladá generace poslouchá úplně jinou hudbu. Je tam tradice, že vždycky, když mají národní svátek 18. září, tak se tancuje cueca, což je takový tanec podobný peruánské marineře. I děti se to učí ve škole. Zase je to součást tradice. Nevím, do jaké míry lidé si jdou spontánně zatancovat cueku. Všichni to tancujou, všichni to umí toho 18. září. Zase něco jiného je hlavní město, něco jiného je venkov. Tam určitě tyhle tradice přežívají mnohem víc.
0: A když se ještě vrátím k románu samotnému, tak mě tam zaujala takové memento. Příběh Toňa Aspilquety končí ne úplně tragicky, ale zkrátka nepovedeně. Je to takový diář jednoho úpadku intelektuála, ale zároveň je tam cítit ta velká víru v moc kultury, která tady vychází z dola. Je to tedy o tom, že kultura nesmí být spojená s tím individuem a musí jít vlastně z těch mas?
1: Já slovo masy úplně nemám ráda, ale ta víra v moc kultury si myslím, že tam určitě je. A je to zase jeden z leitmotivů, který prochází celou tvorbou Vargase Llosy. A tady bych řekla, že to je názor Vargase Llosy. Víra v moc slova, v moc kultury, že dokáže ty lidi proměnit a ten svět zlepšit. To máme ve všech jeho dílech, včetně třeba Keltova snu, který byl také přeložen do češtiny poté, co dostal Vargas Llosa Nobelovu cenu, kde hlavní hrdina si píše deníkové zápisky a řeší se tam potom rozdíl mezi skutečností a tím, co on si v těch deníkových zápiscích zachytil, protože je obžalován z nemravnosti. Ale to, že to slovo a kultura má výraznou sílu pro společnost, je určitě všude u Vargas Llosy velmi důrazně řečeno. A také to, že pozitivní vždycky je, když je někdo zažraný do toho, co dělá. Když to teda řeknu, stejně jako byl Pantalón zažraný, jako je tady Toňo Aspilqueta zažraný, jako byl ten Pedro Camacho, který si vždycky, když psal své seriály, tak se převlékl za hlavní postavu, aby se mu lépe psalo. Taková ta určitá umanutost lidí, co se věnují psaní nebo kultuře, je sice líčená jako něco směšného, ale v podstatě je to velmi pozitivní věc.
0: Román, vám teď věnuji své ticho, anoncoval Mario Vargas Llosa už dopředu jako svůj poslední. Máš pocit, že s jeho smrtí tedy zemřelo i něco velmi výrazného v latinskoamerické literatuře? A nemám teď na mysli jenom autora samotného, protože v několika svých rozhovorech si zmínila, že studenti a studentky třeba na filozofické fakultě už dnes nepreferují ty složité postmoderní romány. Přichází tedy nějaká nová éra pro latinskoamerickou literaturu?
1: Vargas Llosa byl vlastně opravdu poslední z té velké generace. Poslední z té generace čtyř přátel. Už dřív zemřel García Márquez, dřív zemřel Carlos Fuentes, ještě dřív zemřel Julio Cortázar. Vargas Llosa byl poslední, no ještě držel ten prapor boomu, vysoko zdvižený. Takže určitě končí jistý způsob psaní, který vznikl v těch 60. letech a který byl založený na velké komplexnosti, záměrné neprůhlednosti, provázanosti, přeskakování a podobně. Dnešní autoři už píšou jinak. Každý teda samozřejmě z těch velkých měl nějaký jiný svůj styl, ale to, co vynalezl García Márquez, se snažilo imitovat spousta autorů, ale nikdo nedokáže psát tak jako García Márquez, kdy kromě toho takzvaného magického realismu je v jeho díle řada humoru a ta nadsázka je skvělým způsobem pojatá. Vargas Llosa chtěl psát totální román, dneska už také nikdo totální romány nepíše. Ale zase bych neřekla, že úplně všichni autoři píší jednoduše. Dělají to jiným způsobem, vymýšlejí jiná propojení, používají třeba anachronismy nebo používají současné způsoby komunikace, dávají kusy z mailů, z SMSek do svých děl a podobně. Takže samozřejmě to psaní se vždycky vyvíjí, nemůže být generace tak výrazná, že by 100 let všichni psali jako oni. To by ani už nikdo nechtěl číst. Řekla bych, že prvním velkým předělem byl Roberto Bolaño, který podle různých literárních kritiků byl buď vyvrcholením toho, co přinesl boom, anebo naopak je prvním autorem, který začíná psát jinak, než se psalo v boomu. A kromě něj existuje obrovské množství mladých i méně mladých autorů a autorek, co přinášejí nové způsoby, nové žánry. Třeba teďka v Latinské Americe je hodně ženských autorek, hodně se tam rozvíjí takzvaná andská gotika, zase úplně jiný styl psaní, kde se jisté prvky sci-fi pojí s původními mýty a s krutostí, je to obrovsky zajímavé. Takže zase říct, že je to jednodušší psaní, než bylo tehdy, by bylo příliš jednodušující. Je to psaní jiné a někdy je jazykově, stylisticky také obrovsky složité. Je pravda, že dnešní čtenáři mají problém, když čtou knihy, které v 60. letech čtenáři četli úplně běžně. Zrovna od Vargas Llosy Zelený dům, anebo i od García Márqueze 100 roků samoty, kdy si stěžují, že se všichni jmenují stejně. V Zeleném domě zase, že tam se hrozně skáče mezi těmi rovinami, nepoužívají se úvozovky, takže se v tom čtenář ztratí. Ale zrovna včera jsem zkoušela literaturu a jedna studentka mi říkala, že když začala číst Zelený dům, tak z toho byla zoufalá, ale pak se do toho začetla a bylo to skvělé a teď si to chce přečíst znova ve španělštině. Takže pořád to má čtenáře. Ale dnešní čtenářská pozornost je strašně roztříštěna. A abyste mohli číst tyhle autory, tak se na to musíte opravdu soustředit a ne si přečíst jednu stránku denně v metru. To nejde.
0: Možná je to i do jisté míry výhoda, protože takovou knížku, kterou člověk přečte za život třeba třikrát, tak má zkrátka na ten jeho život pak větší dopad. A já bych ještě zůstal u těch témat, která rezonují v latinskoamerické literatuře. Je ta současná latinskoamerická literatura víc angažovaná, protože určitě tam plno problémů, jako jsou drogové kartely, politická korupce. Věnují se autoři tomu, aby té sociální spravedlnosti dosáhli aspoň na papíře?
1: Angažovaná možná je, ale oni byli také angažovaní. Vargas Llosa je ve svém psaní výrazně angažovaný, jak jsme o tom už tady mluvili, byť ve své biografii už se angažoval jinak, tak to jeho psaní za lepší životní podmínky lidí stále angažované je. Stejně García Márquez, nedá se říci, že by psal angažovanou literaturu vůbec, ale líčím masakr banánové společnosti v Kolumbii v roce 1927. ale není to prvoplánová angažovanost. Stejně tak dnešní autoři, myslím, i když angažovaní jsou, tak také nejsou angažovaní prvoplánově, aspoň teda ti, které považuji za kvalitní. A je pravda, že převažují ti, kteří píší tedy z pozic, řekněme, levicových, nebo že hodně se publikují ženy, které se také snaží o zlepšení podmínek životních žen, tradičně velmi nepěkných, řekněme, v Latinské Americe. Ale zase nedokážu to říct úplně, že bych generalizovala, ano, dneska jsou autoři angažovaní. Myslím, že jsou vždy víceméně stejně angažovaní až na různé dobové výstřelky jako na přelomu 19. a 20. století larpurlartismus a podobně, tak většinou ta literatura v sobě nějakou tu angažovanost vůči společnosti vždycky má.
0: Takže určitě platí, že s Mariem Vargasem Llosou zkrátka neodešla latinskoamerická literatura jako taková, ale aby jsme přece jenom fanoušky boomu ještě trochu navnadili, tak já vím, že v současné době připravuješ pro nakladatelství Dokořán knihu o korespondenci všech 4 významných autorů boomu. Můžeš nám přiblížit, co v knize čtenáři najdou?
1: To je obrovsky zajímavá kniha, která byla tedy také nesmírně pracná. Je to kniha, kde se dali dohromady dopisy, které si tito 4 velikáni Cortázar, Fuentes, García Márquez a Vargas Llosa psali. Ty dopisy jsou shromážděny takovým způsobem, jsou tedy chronologické, ale ve vzájemné posloupnosti, to znamená, nenajdeme dopisy jednoho, pak dopisy druhého, ale jak se navzájem prolínaly a dají se číst jako jednak historie jejich autorů, ale zejména literární historie jejich děl s tím, že si navzájem ta svá díla posuzují, vytýkají případně věci, které by bylo lepší předělat a zároveň i píšou o tom, co se děje v jejich zemích. Takže tam tu angažovanost nacházíme u všech velmi výraznou, když si stěžují na to, jaký převrat ve které zemi a co proti tomu dělají. A ta knižka ohromně zajímavá právě pro každého, kdo četl aspoň jednu knihu od jednoho z těch autorů, protože tam najde všechny okolnosti jeho vzniku a to ne od nezasvěcených, ale přímo od těch lidí, co tím žili a co o tom psali svým nejlepším kamarádům, protože oni byli taková parta, jak o sobě sami říkali, byla to mafie.

0: Pořad nazvaný Vám teď věnují své ticho připravil Petr Šmíd, který vedl rozhovor s překladatelkou Anežkou Charvátovou. Ukázku z posledního románu peruánského nobelisty Marie Vargas Llosy četla Vladimíra Bezdíčková. Hudebním doprovodem byla skladba El Plebeyo Felipa Pinglo Alvy. Dnešní víkendová příloha, kterou pro vás za technické spolupráce Ivany Možné připravila Milena M. Marešová, končí. Přeji vám dobré a klidné dny a za týden se těším na slyšenou.
1: Poetický rituál nabitý energií.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
1: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
2: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
1: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
2: Více na webu pribohemiaradio.cz
1: nebo na vltava.rozhlas.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas. Jazzové dopoledne.
3: Hezké jazzové dopoledne vám přeje Honza Pospíšil. V dnešním díle se podíváme do Paříže Ameriky, tedy do Kansas City, a zaměříme se na nejvýznamnější orchestr ve městě, takže Kansas City Orchestra kapelníka, klavíristy a skladatele Bennyho Moutna. Ten svůj první orchestr založil roku 1918 a v roce 1922 sformoval Kansas City Orchestra. A my dnešní session odstartujeme Moutnovou skladbou Cater Street Rag z roku 1925. Ačkoliv byl Benny Moulton hrdý patriot města Kansas City a často pojmenovával svoje skladby podle tamních míst, ulice Cater Street se nachází ve Filadelfii a byla klíčovým centrem afroamerické kultury, jazzu a nočního života. V tomto divokém kousku uslyšíme na kornet Lamara Wrighta, který zde předvede jedno ze svých nejdivočejších sol, nebo nás může také okouzlit svou divokou hrou klarinetista Woody Wilder.

Benny Mouton byl žákem několika přímých žáků Scotta Joplina, u kterých studoval hru na klavír a teorii ragtimeové kompozice. Na klavír začínal hrát už ve 4 letech. Byl to nejen talentovaný muzikant, ale měl čich na talenty. Dokázal rozpoznat začínající hvězdu a přetáhnout ji do své kapely. Tak to udělal se všemi svými hudebníky, i když dnes budou známějším dojmem působit jména jako klavírista Count Basie, tenor saxofonista Ben Webster, bluesový zpěvák Jimmy Rushing nebo tenor saxofonista Lester Young, který v orchestru působil na konci roku 1933. Bohužel však z této éry žádné nahrávky nemáme. Ale to předbíháme. Teď si poslechneme první studiovou nahrávku Bennyho Moutona z roku 1923, Crowded Blues.

Dalším klenotem bude píseň Take Lip Stomp. Je to první nahrávka pro firmu Victor, ke které Mouton v roce 1926 od Okeh Records přestoupil. Nahráli společně s pomalejším kouskem Harmony Blues, kterou Mouton zkomponoval spolu se svým mladším bratrem Iro Buzzem Moutonem. Kapela se zde již věnuje čtení aranžmá z not. Do té doby se všichni učili aranžmá rovnou z paměti. Obě písně si teď poslechneme, tedy Thick Lip Stomp a Harmony Blues z roku 1926.

A teď si poslechneme skladbu, která byla nahraná den po předchozích dvou písních. Tato nahrávací session ukázala Americe, že v Kansas City roste hudební síla, která dokáže konkurovat New Yorku i Chicagu. Píseň Midnight Mama z roku 1926.

Kansas City bylo hlučné a bouřlivé město, kde se noční život nezastavil. Muzikanti zde jamovali, jako by nebyli na pódiu, ale na bitevním poli. Když přijel hostující band z jiného města, muzikanti byli jako lovci na honu a v takzvaných cutting contest, podobně jako v New Orleans, se snažili konkurenční muzikanty unavit, mít lepší nápady a větší energii a takhle se špičkovali celou noc do dopoledních hodin. Jako připomínku těchto časů si pustíme skladbu Sugar, první píseň dnešního dopoledne, kterou nesložil sám kapelník Benny Mountain. Orchestr hit převzal a zahrál ji svým typickým způsobem. I tak působí malinko jemnějším dojmem než hity z Kansas City. Píseň Sugar z léta 1927.

Nyní si poslechneme riffovku z roku 1928 Just Right, kterou napsal Benny Moten spolu se svým saxofonistou a klarinetistou Woodym Waldrem. Riff je typický prvek Kansas City, kdy dechy opakují rytmickou frázi a píseň nabývá hypnotického rázu. Basuje Walter Page.

V dnešním jazzovém dopoledni se rozloučíme uvolněnou jazzovou skladbou South. Uzavírá ranou kapitolu orchestru Bennyho Moutna. Byla to krásná hot éra řvoucího Kansas City 20. let. A protože jsme tu druhou kapitolu, tedy přelom 20. a raných 30. let, kdy se k orchestru přidal klavírista a aranžér Count Basie, saxofonista Ben Webster nebo zpěvák Jimmy Rushing, nestihli doposlouchat, budeme se orchestru Bennyho Moutna věnovat i příště. Hezký zbytek jazzového dopoledne se skladbou South z roku 1928. Loučí se s vámi Honza Pospíšil.

Kansas City Orchestra nám tady bude hrát také za 14 dní v sobotu 24. října na Vltavě. V jazzovém dopolední se Jan Pospíšil tentokrát zaměří na pozdější dobu, na přelom 20. a 30. let, kdy do orchestru nastoupil jako pianista a aranžér Count Basie.

0: To byl orchestr Counta Basieho se skladbou nominovanou na Oscara My Shining Hour. Ať máte navzdory počasí zářivý celý dnešní den, přeji vám z Vltavy Jana Kozubková od mikrofonu a Romana Kouřilová z technického pracoviště je 11:30.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Václav Petrbok je český germanista, bohemista a vysokoškolský pedagog. Zabývá se česky a německy psanou literaturou 18. až 20. století, literární historiografií, lexikografií a vícejazyčností. A my teď s Vltavou nahlédneme do jeho knihovny.

0: Knihy mě provázejí celý život. A protože jsem literární historik a učím také na vysoké škole, trávím s nimi i většinu pracovních dnů. Někdy si říkám, že po těch letech bych už jimi měl být trochu přesycený. Jenže nejsem, pořád mě dokážou překvapovat a pořád se na ně těším. Vybrat několik důležitých knih se zprvu zdálo snadné. Jenže čím déle jsem o tom přemýšlel, tím méně jsem si byl jistý. Protože když si vybavím knihy, které mě provázejí životem, vybavují se mi spolu s nimi lidé a také krajina. Nevyrůstal jsem v knihovně. Vyrůstal jsem na vesnici mezi rakovníkem, Žadcem a Louny. A když se dnes vracím k tomu, kde vlastně začalo moje čtenářství, vybavím si nejdřív svého otce. Byl čtenářem. Prostě člověkem, kterého zajímá svět. Četlo se však i z druhé strany rodiny. Také moje maminka byla a dodnes je velkou čtenářkou. Teprve dnes si uvědomuji, jak samozřejmou součástí našeho domova knihy byly. A pak si vybavím svého dědečka Václava Petrboka. Byl přesvědčený komunista. A i když to dnes takto říkám, musím nedodat. Nebyl to fanatik ani člověk, který by z režimu těžil. Věřil v sociální spravedlnost a v hodnoty, které považoval za důležité. Právě on mi jednou strčil do ruky knihu Vladimíra Přibského Můj zcela nevhodný kamarád. Tehdy jsem četl příběh českého a německého kluka za protektorátu. Dnes si říkám, že to možná byla jedna z prvních knih, která mě nenápadně připravovala na otázky, k nímž jsem se později vracel jako čtenář, učitel, literární historik. A pak je tu krajina. Rakovnicko, Lounsko, Žatecko. Když člověk chodí těmi místy dost dlouho, začne si uvědomovat, že pod dnešní podobou krajiny jsou ukryté další vrstvy. České, německé, židovské. Dlouho jsem je neuměl pojmenovat, jen jsem cítil, že tam jsou. A postupně jsem zjišťoval, že se jejich stopy objevují nejen v dějinách těchto míst, ale také v některých příbězích naší širší rodiny. Zároveň jsem si uvědomoval, že krajina není jen souhrnem minulých vrstev. Neustále se proměňuje. Do severních Čech přicházejí po válce volinští Češi, Romové ze Slovenska a později také Vietnamci. Teprve časem jsem začal chápat, že i jejich příběhy patří k místům, kde jsem vyrůstal. Právě proto jsou mi blízké také povídky Marie Strijové. Velké dějiny se v nich promítají do životů zdánlivě obyčejných lidí. Možná proto jsem si časem tak oblíbil některé knihy a některé autory. Ne proto, že by mi ukázali nový svět. Spíš proto, že mi pomáhali rozpoznávat svět, který jsem měl dávno před očima. A právě o tom bych chtěl dnes vyprávět. Když přemýšlím o svých prvních čtenářských zážitcích, nevybaví se mi žádná z knih, o kterých dnes přednáším nebo píšu. Nevybaví se mi ani literatura, která mě později přivedla k profesi literárního historika. Vybaví se mi dobrodružství. Jako mnoho kluků své generace jsem četl Foglara. A samozřejmě Žila Verna, Eduarda Štorcha a také švýcarského Robinsona od Johana Davida Visse. Dnes bych o těch knihách možná dokázal mluvit jako literární historik. Jenže tehdy jsem je tak nečetl. Tehdy jsem je četl jako vstupenku někam jinam. Měl jsem ostatně štěstí. Vyrůstal jsem v krajině, která podobným představám přála. Rakovnicko, Lounsko a Žatecko pro mě nebyly jen místem bydliště. Byly prostorem k objevování. Člověk mohl vyrazit za vesnici, sejít z cesty, projít remízkem nebo alejí a měl pocit, že za nejbližším horizontem začíná něco neznámého. Dnes se tomu trochu usmívám. Ve skutečnosti tam většinou začínalo další pole, další cesta nebo další vesnice. Ale v určitém věku je to úplně jedno. Důležitý je pocit, že svět je větší, než se zdá. Právě tenhle pocit jsem nacházel ve Foglarovi. A také u Verna. U každého z nich jinak. Foglar mě učil, že dobrodružství může začínat doslova za rohem. Verne, že zvědavost patří k nejlepším lidským vlastnostem. A Štorch mi ukázal něco, co jsem tehdy ještě neuměl pojmenovat. Možná právě Štorch byl pro mě důležitější, než jsem si dlouho myslel. Jeho hrdinové chodili stejnou krajinou jako já, jen o staletí dříve. Díky němu jsem poprvé začal tušit, že pod povrchem míst, která považujeme za samozřejmá, leží další příběhy. Starší vrstvy. Jiné časy. Jiní lidé. A pak to byl švýcarský Robinson. Když si dnes na něj vzpomenu, uvědomuji si, že mě asi nepřitahoval jen exotický ostrov. Fascinovala mě představa, že člověk může neznámý prostor proměnit v domov. Tehdy bych to samozřejmě takhle neřekl. Byl jsem kluk, ale některé knihy v nás pracují dlouho předtím, než jim začneme rozumět. Zajímavé je, že většina autorů, ke kterým se vracím dnes, už nepíše o dobrodružství v tom chlapeckém slova smyslu. Přesto mám pocit, že všechno důležité začalo právě tady. Ne v knihovně, ne na univerzitě, ale v radosti z objevování. Možná se změnily otázky. Už nehledám tajemnou chodbu ani ztracený ostrov. Pořád ale hledám stopy. V krajině, v paměti, v lidských příbězích. A možná právě tady začíná cesta k dalším knihám. Jako mnoho lidí, kteří vyrůstali mimo velká města, jsem měl v určitém věku pocit, že skutečný život se odehrává někde jinde. Že všechno důležité začíná až za obzorem krajiny, kterou člověk zná od dětství. Dlouho jsem si myslel, že odtud musím odejít. A vlastně jsem odešel. Dnes si ale uvědomuji, že člověk si krajinu svého dětství nosí s sebou mnohem déle, než by si přál. Někdy jako jistotu, někdy jako otázku a někdy jako neklid. Můj otec, také Václav, byl čtenář. Když to dnes říkám, zní to možná samozřejmě. Ve skutečnosti to samozřejmé nebylo. Patřil ke generaci, jejich životní možnosti byly mnohem omezené. Přesto doma vznikla knihovna plná knih ze zlatých 60. Nebyla velká ani výstavní. Byla to knihovna člověka, pro něhož bylo čtení přirozenou součástí života. Právě tam jsem se poprvé setkal také s Josefem Jedličkou. V edici Život kolem nás jsem tehdy četl jeho povídku, kde život náš je v půli se svou poutí. Ovšem v cenzurované podobě. Až na fakultě jsem se setkal s textem v jeho původní podobě. Velmi mě zaujal Jedličkův román Krev není voda, opakovaně se vracím k esejím o české povaze i k jeho textům o Kafkovi. Dodnes mě fascinuje, jak dokázal spojovat osobní zkušenost se severočeskou krajinou a s otázkou místa člověka v dějinách. Vedle knih byla krajina. Teprve s odstupem let jsem pochopil, jak těsně spolu souvisejí. K ním mě učili pojmenovávat věci, krajina dívat se. Když jsem o řadu let později četl Jana Čepa, měl jsem pocit zvláštní důvěrnosti. Ne proto, že by psal o stejných místech, ale proto, že jsem u něj nacházel podobnou zkušenost. Domov u Čepa není idyla. Je to vztah plný vzdálenosti, návratů, pochybností i věrnosti. Možná právě proto mi byl tak blízký. A možná také proto, že jsem v něm postupně nacházel ozvěny světa svého druhého dědečka Václava Bradáče, k němuž jsem si hledal cestu teprve s odstupem let. Světa venkova hospodaření, jehož podoba se po roce 1948 proměnila způsobem, který zasáhl hluboko do života celé rodiny. Jinou zkušenost pro mě představoval Adalbert Stifter. Jeho krajina je jiná než krajina severozápadních Čech. A přece jsem v ní poznával něco důvěrně známého. Trpělivou pozornost k místům, lidem a zdánlivě obyčejným věcem, které si většinou uvědomíme až tehdy, když o ně přijdeme. K Halasovi se vracím celý život. Je mi na něm blízké spojení osobní citlivosti, zvláštní něhy a vědomí odpovědnosti. Autor sbírek Dokořán, Torzo naděje i A co. Čím jsem starší, tím více chápu, že nejde jen o návrat do krajiny, ale také k sobě samému. A možná právě tehdy jsem si začal silněji uvědomovat, že krajina není jen prostor, ale také paměť. Protože krajina přitom není nevinná. Skutečně čím více jsem poznával minulost rodné krajiny, tím více jsem si uvědomoval, kolik vrstev v sobě nese. České, německé, židovské a mnohé další. Dlouho jsem je neuměl pojmenovat. Přesto jsem měl pocit, že k těm místům neoddělitelně patří. Postoloprty, Terezín, místa poznamenaná nacistickými i poválečnými dějinami, která mi připomínají, jak složité jsou vrstvy krajiny v níž jsem vyrůstal. Teprve dnes si uvědomuji, proč mi některé knihy pomohly pochopit to, co jsem dříve jen tušil. Když jsem v roce 1990 začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, měl jsem pocit, že se přede mnou otevírá nový svět. Dnes to může znít jako fráze, jenže tehdy to byla skutečnost. Nejen pro mě, ale pro celou generaci. Najednou bylo možné cestovat, poznávat nové lidi, číst knihy, které byly ještě nedávno obtížně dostupné, a vést rozhovory, které by o pár let dříve nebyly samozřejmé. Vedle nadšení v tom byl také jistý zmatek, touha a snad i strach, zda člověk všechno to nové vůbec unese. A právě tehdy jsem potkal Alexandra Sticha. Dnes si ho většina lidí vybaví jako významného literárního historika a bohemistu. Pro mě byl ale především jedním z prvních skutečných učitelů. Vedle mimořádné vzdělanosti byl především lidský. Dokázal druhé brát vážně, naslouchat jim a vést spor, aniž by člověk ztratil pocit vzájemného respektu. Chyboval jako každý jiný, ale uměl svůj omyl přiznat. Neučil jen jazyku a literatuře. Učil mě chápat souvislosti a kontinuitu. To, že texty nevznikají ve vzduchoprázdnu, ale ve světě konkrétních lidí, dějin a rozhodnutí. Skrze něj jsem znovu objevoval Aloise Jiráska, Viktora Dyka, baroko i publicistiku 19. století. Právě tehdy jsem začal číst třeba Jiráskova F.L. Věka. Dnes na něm obdivuji nejen obraz obrozenské společnosti, ale především příběh člověka stojícího mezi starým a novým světem. Bildungsroman o literatuře, hudbě, lásce, emancipaci a hledání vlastního místa v době, která se rychle proměňuje. Vedle Alexandra Sticha mě silně ovlivnil také Otokar Fischer. Nemohl jsem ho samozřejmě poznat osobně. Přesto patří k lidem, s nimiž vedu vnitřní rozhovor už mnoho let. K jeho básním, literárně vinným textům i překladům se vlastně vracím celý život. Fascinovala mě jeho schopnost spojovat přesnou filologickou práci s mimořádnou erudicí, historickou, filozofickou i psychologickou. Oslovuje mě také jeho výraznější veřejná angažovanost, chápaná jako součást intelektuální odpovědnosti. Teprve časem jsem pochopil, jak důležitý pro mě Otokar Fischer byl a stále je. Svět se mi však začal otevírat i jinak. Nejen skrze knihy. Také skrze přátelství. Rakousko pro mě přestávalo být zemí z učebnic a literární dějin. Díky přátelství s rakouským historikem Walterem Reichlem se stávalo součástí osobní zkušenosti. Jeho rodinný příběh mi připomněl, že velké dějiny mají vždy konkrétní lidskou podobu. Prarodiče z moravské německojazyčné rodiny museli po roce 1945 odejít a po desetiletí se přes železnou oponu dívali na statek, který býval jejich domovem. Po letech jsme si začali říkat bratránku. Také díky němu jsem objevil literaturu Alexandra Lerneta Holénii. Baron Bagge, dosud do češtiny nepřeložený, pro mě nebyl jen románem. Stál se součástí rozhovoru o dějinách, paměti a identitě, který vedeme dodnes. Podobně důležitá pro mě byla německá zkušenost. Když jsem se později dostal do Hölderlinových Tubinek, měl jsem pocit zvláštního setkání literatury a skutečnosti. Tilman Berger mi otevíral Německo univerzitních měst, knihoven a dlouhé kulturní paměti. Teprve tehdy jsem začal nějak chápat i Hölderlina, jehož poezie pro mě spojovala krajinu, řeku, lidský osud a také ono ambivalentní faustovské německé pojetí Bildung. Jenže Německo nebylo jen Tubinky a Hölderlin. Prostřednictvím Inés Kelčové, historičky, jsem poznával také jinou zkušenost. Zkušenost východního Německa, poznamenaného rozdělením, socialismem a jeho koncem. Teprve díky jejímu vyprávění pro mě získali nový význam Franz Fühlmann a Christa Wolfová. Ve Fühlmannově žlutém autu, v rozděleném nebi a v kasandře Christy Wolfové jsem nacházel otázky odpovědnosti, odloučení a ztráty. Byla mi blízká také jejich neochota vyhýbat se vlastním omylům a schopnost znovu promýšlet zkušenost, kterou mnozí považovali za uzavřenou. Podobně důležitou součástí mého života se postupně stalo Polsko. Také zde přišli nejprve lidé a teprve potom knihy. Renata Makarska pro mě nebyla cestou k literatuře. Je součástí dlouhé životní zkušenosti, díky níž jsem začal Polsku rozumět jinak a hlouběji. Právě díky ní jsem se setkal také s dílem Olgy Tokarčukové. Když jsem četl Denní dům, Noční dům, četl jsem svět spojený s konkrétní krajinou, konkrétními lidmi a konkrétní zkušeností. Patřili k němu také Josef Čapsky a Stanislav Vincenc. A podobně tomu bylo i se Slovenskem. Přátelství s Josefem Tancerem mi stále připomíná, jak snadno považujeme vlastní zkušenost za samozřejmou. Jeho zkušenost života na pomezí slovenského a maďarského kulturního prostoru i naše společné badatelské rozhovory mi pomáhly vidět někdejší Československo v širších souvislostech. K tomu se přidávaly i rozhovory s Petrem Morvajem, kamarádem z vysokoškolských let a novinářem, díky němuž jsem některé středoevropské otázky začal vnímat z jiné perspektivy. Svět se neotevřel v jediném okamžiku. Otevíral se postupně prostřednictvím lidí, které jsem potkával. Když jsem začínal studovat literaturu, měl jsem pocit, že jsem zcela pohlcen současností. Po letech se ukázalo, že značnou část života trávím v dlouhém 19. století. Nevím, jestli je to osud, profesní deformace nebo zvláštní druh záliby. Každopádně jsem se na to zvykl. A vlastně si nestěžuji. Dlouhé 19. století mě přitahuje nejen jako historické období. Fascinuje mě jako doba velkých nadějí i velkých obav, kdy se rodily moderní představy o národu, vzdělání, pokroku a svobodě, ale také mnohé konflikty, s nimiž se vyrovnáváme dodnes. Možná právě proto se k němu stále vracím. Vedle odborné práce mě po celý život zajímala literatura, která stojí na pomezí dějin, paměti a osobní zkušenosti. Někdy má podobu memoárů, jindy románu, eseje nebo literárního svědectví. Spojuje však snaha zachytit svět, který se proměňuje, mizí nebo se stává minulostí. Možná právě proto se ke mně vracejí autoři jako Šimon Wels, Ludwig Winde, Stefan Zweig nebo Josef Roth. Každý jinak. Každý z jiného místa. A přesto je spojuje snaha zachytit svět, který se proměňuje a mizí před očima. Ne proto, aby jej zachránili, ale aby mu porozuměli. A aby lépe pochopili svět, který vzniká na jeho místě. U Šimona Wellse mě vždy přitahovalo zvláštní spojení zmizelého světa a lidského humoru. Jeho vzpomínky vydané pod názvem Ubernátů nejsou jen svědectvím o ztrátě. Připomínají také schopnost zachovat si nadhled a důstojnost i v časech, které tomu příliš nepřejí. Teprve postupně jsem si také uvědomoval, že mnohé z těchto knih spojí něco dalšího. Pohybují se v prostoru, kde se po staletí setkávaly české, německé a židovské zkušenosti. Dlouho jsem je vnímal především jako literární téma. Dnes si uvědomuji, že něco z těchto vrstev nacházím také v krajině svého dětství, v příbězích vlastní širší rodiny i ve své odborné a pedagogické práci. Této problematice se věnuji už více než polovinu života. K autorům, k nímž se opakovaně vracím, patří také Ludwig Winde. Fascinuje mě jeho schopnost spojovat lidské osudy s otázkami identity, moci a odpovědnosti. V románech Židovské varhany, Opožděné slasti, Následník trůnu nebo ve válečných textech připomíná, jak snadno se mohou moc, ideologie nebo peníze stát nástrojem manipulace a zla. Proto na mě jeho knihy působí dodnes mimořádně aktuálně. Stefan Zweig a Josef Roth mi pomáhli chápat svět střední Evropy, která mizela před očima svých obyvatel. Ve Zweigově Netrpělivosti srdce i v Rothově Pochodu Radeckého a Jobovi jsem nacházel svět mnoha jazyků, kultur a identit. Svět, který nebyl bez konfliktů, ale navzdory všemu si uchovával schopnost dialogu a vzájemného porozumění. Zweigův Erasmus Rotterdamský pro mě představoval ještě něco jiného. Připomínku, že vzdělanost, tolerance a kritické myšlení mají smysl i v dobách, kdy se zdají být bezmocné. A pak je tu Thomas Bernhard. Přiznávám, že Bernhard není autor, kterého bych doporučoval jako prostředek ke zlepšení nálady. Přesto se k němu vracím. Naučil mě nedůvěřovat samozřejmostem, klišé a jednoduchým odpovědím. Jeho neústupnost může být únavná, ale právě proto bývá tak osvobozující. Podobně se vracím k Zebaldovi. Na jeho knihách mě fascinuje zvláštní schopnost zpřítomňovat minulost. V románu Austerlitz nebo v esejích Byt ve venkovském domě čtenář putuje krajinou a současně vstupuje do vrstev paměti, které pod jejím povrchem přetrvávají. Minulost zde není uzavřenou kapitolou. Je stále přítomná, byť často skrytá v detailech, místech a příbězích. Právě tato zvláštní směs paměti, krajiny a melancholie mě k Zebaldovi vrací znovu a znovu. Už více než 20 let mluvím o knihách se studenty. Ne vždy si rozumíme a ne vždy sdílíme stejné čtenářské jistoty. O to zajímavější bývá okamžik, kdy mě některý z nich přiměje podívat se na známou knihu jinak. Pořád si myslím, že učitel má učit. Jen jsem se za ta léta naučil, že občas stojí za to pozorně naslouchat. A protože dobrých otázek zatím přibývá rychleji než odpovědí, nezbývá než pokračovat. Po letech mám stále silnější pocit, že žádný čtenář není úplně sám. Samozřejmě, čtení je samota, ale knihy v mém životě téměř vždy vedly k rozhovorům. A někdy také ke sporům. Možná právě proto si dnes některé autory spojí stejně silně s lidmi, jako s jejich texty. Když si vybavím Juliana Brance, vybaví se mi můj přítel Jonáš Červinka, písničkář vystupující pod jménem Lipo. Ne proto, že bychom Bansovy knihy četli stejně. To by byla nuda. Spíše proto, že se k ním už řadu let vracíme v rozhovorech o věcech, které s literaturou souvisejí a zároveň přesahují. O historii, politice, filmu, Americe, poválečné Itálii i o tom, jak se měníme my sami. Nespojuje nás však jen četba. Sdílíme také zájem o krajinu, výtvarné umění a dlouhé rozhovory, které často začínají u knih a končí úplně jinde. Pokud jsem já do našich rozhovorů vnášel české Němce, severní Čechy a německé stopy v Jonášově rodinné paměti, on mi otevíral jiné horizonty. Od Juliana Brance přes Itálii 20. století až po současnou americkou zkušenost. Málo kdo ovlivnil způsob, jakým přemýšlím o literatuře, dějinách a krajině, tak jako on. A právě za to jsem mu vděčný. Ne za souhlas, za rozhovor, za schopnost znovu otevírat otázky, o níž jsem si někdy myslel, že už je mám dávno vyřešené. Podobně důležitou roli v mém životě hraje Robert Hart. S některými lidmi sdílíme knihy, s jinými celé životní období. U Roberta mám pocit, že platí obojí. Když dnes otevřu Bedřicha Fučíka, vybaví se mi také naše dlouhé rozhovory. Nebyla to jen četba dalšího autora. Ve vzpomínkách 14. zastavení jsem nacházel svět, v němž literatura nebyla oddělena od života a lidských vztahů. Právě pro tuto kombinaci soudnosti a věrnosti jsem se k Fučíkovi vracel. Náročnost úsudku se tu nevylučovala s přátelstvím, ba ani s hlubokou nákonností k lidem, který si vážil. Teprve postupem času jsem začal chápat, jak vzácná je věrnost. Ne věrnost názorům, ale věrnost lidem, hodnotám a věcem, které považujeme za důležité. Po letech si stále více uvědomuji, že nejcennější vztahy nevznikají ze schody. Mnohem častěji vznikají z ochoty pokračovat v rozhovoru. Právě proto dnes vedle sebe bez rozpaků čtu autory, které by asi nenapadlo, že se jednou setkají v jedné větě. Julian Barnes a Thomas Bernhard, Zebald a Olga Tokarčuková, Josef Roth a Bedřich Fučík, Šimon Wels a Ludwig Winder. Každý z nich mluví jiným jazykem, každý z jiné zkušenosti, každý si klade jiné otázky. A přesto mám pocit, že všechny spojuje zájem o člověka a jeho místo ve světě. Zde je asi také důvod, proč jsou mi blízcí autoři jako Martin Buber, Emmanuel Levinas nebo Gabriel Marcel. Každý jinak, ale všichni připomínají, že člověk nevzniká sám ze sebe. Že jej utváří setkání s druhými lidmi, odpovědnost vůči nim a schopnost být přítomen světu, který sdílíme společně. Když jsem byl mladší, myslel jsem si, že literatura člověku pomůže lépe porozumět světu. Dnes mám pocit, že mu spíše pomáhá porozumět druhým lidem. A to není málo. Možná právě proto si dnes mnohé knihy nepamatují odděleně od lidí a míst, s nimiž jsou spojeny. Když se takto ohlížím, nevidím seznam přečtených knih. Za to vidím knihovnu svého otce. Cesty krajinou severních a severozápadních Čech. Seminární místnosti. Prahu, Tübingen, Vídeň, Krakov i Černovice. Dlouhé rozhovory s přáteli. A je to tak v pořádku, protože knihy pro mě nikdy nebyly jen předmětem četby. Stávaly se začátkem rozhovoru. Někdy nad knihou, jindy díky ní. A občas také rozhovoru, z něhož nakonec může vzniknout další kniha.
1: knižní pól, germanisty, bohemisty a vysokoškolského pedagoga Václava Petrboka připravil Petr Šrámek. Další čtenářské vyznání nabídne literární redaktorka a překladatelka Šárka Krejčová v sobotu 17. října v 11.30 na Vltavě. A dnes v 19 hodin tu bude také vyznání Jakuba Koeniga hudebníkům, na které kdysi žárlil. Mezi nimi třeba i kapela Vypsaná fixa.

0: S vypsanou fixou jsme se samurajskými meči prosekali až k poledni.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka ode dneška připomíná památník svobody slova. Druhým dnem pokračují komunální a senátní volby. Hlasovací místnosti budou otevřené do 14 hodin. Lidé se dnes v Brně naposledy rozloučí s Ludmilou Javorovou, ženou tajně vysvěcenou na kněze. Počasí bude převážně zatažené, oblohy dnes občas pršet, teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 7. Na Slovensku dnes odhalili památník svobody slova věnovaný zavražděnému novináři Jánu Kuciakovi a jeho snoubence Martině Kušnírové. Vznikl přímo na místě jejich někdejšího domu ve Velké Mači. Slavnostního otevření se zúčastnili také pozůstalí.
2: Na místě někdejšího domu teď návštěvníci najdou zahradu s nakloněným terénem. Ta má symbolizovat otřes, který vražda mladého páru způsobila slovenské společnosti. Otec Jána Kuciaka Josef řekl, že nový památník je přesně takový, jaký si ho představoval.
3: Ten památník by vlastně mal představovat takovou nádej. Ta cesta do kopce směrem k horizontu, mala by to být cesta k nádeji. Či bude, záleží na nás všetkých.
2: Matka Martiny Kušnírové ale připomněla, že ani po 8 letech není případ uzavřený. Soud s údajnými objednavateli vraždy Alenou Žužovou a podnikatelem Marianem Kočnerem stále pokračuje. Rozhodovat bude už po třetí. Z Velké Mače Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Hlasovací místnosti budou dnes v Česku otevřené do 14 hodin. Vybírat můžete komunální zastupitele a třetinu senátorů. Včera policie během voleb řešila komplikace třeba v Moldavě na Teplicku. Přivolali ji lidé, které nenechal odvolit starosta David Leitermann z ODS. Podle něj se voliči k pobytu v obci přihlásili před volbami účelově. Ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec ale říká, že obec nepostupovala správně.
4: My máme za to, že volební orgán, obecní úřad nemá žádný právní základ procesní pro vyškrtávání voličů ze seznamu, ale rozhodnou to definitivně soudy.
0: K volbám včera dorazila většinou pětina až třetina voličů. Dnes je Světový den duševního zdraví, který každoročně připomíná důležitost otevřené debaty o psychických potížích. S nimi se v Česku potýká každým rokem víc lidí. Podle psychiatrické společnosti dlouhodobě přibývá hlavně dětí a dospělých. První a rychlou pomoc by měla nabídnout krizová centra. Ta fungují zatím jen ve větších městech. Péče by ale měla být postupně dostupná stejně ve všech regionech, řekl ve vysílání Českého rozhlasu předseda psychiatrické společnosti České lékařské komory Jana Evangelisty Purkyně Tomáš Kašpárek.
5: Krizová péče může fungovat jako takový filtr, který řekne, vy potřebujete službu spíš podpůrného charakteru a ta je tady a tady a na ní se obraťte, anebo řekne, vaše potíže už jsou závažnějšího charakteru, bylo by potřeba, aby se o ně staral odborník.
0: Péče by měla být dostupná okamžitě i bez doporučení lékaře. Se vznikem regionálních krizových center počítá Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Lidé se dnes v Brně naposledy loučí s Ludmilou Javorovou. Jde o jedinou ženu, o které je veřejně známo, že byla za komunismu tajně vysvěcena na katolického kněze. Pohřeb je v kostele svatých Cyrila a Metoděje v Brně Židenicích, kde Ludmila Javorová po zákazu kněžské služby působila jako laik. Svěcení jí mělo umožnit poskytovat duchovní péči například ve vězení. Mluvila o tom v dokumentu katolického kněze Jana Hanáka, který natočil pro stanici Český rozhlas Vltava.
6: Já jsem to přijela proto, že jsem věděla, že budu zavřená. To vyšlo ven a my jsme se de facto chystali stále do kriminálu. Čili s tímto vědomím, aby ty ženy tam něco měly.
0: Literatura pro dospívající a mladé dospělé dnes zaplní pražské O2 Univerzum. 11. ročník festivalu Humbug Fest přivítá přes 50 autorů a dalších hostů. Mezi nimi i americkou spisovatelku Marisu Mayerovou, autorku série Měsíční kroniky. Z českých přijedou například Kateřina Šardická nebo Karolína Zoe Majksnerová. Návštěvníky čekají besedy, autogramiády a tvůrčí workshopy. Součástí programu bude také soutěž kostýmů inspirovaných knižními postavami.
1: Počasí.
0: Dnes bude z převážně zatažené oblohy občas pršet. Později odpoledne a večer od severozápadu ubude déšť a v severozápadní polovině Čech i oblačnost. Teploty 10 až 15 stupňů, na jihu Moravy až 17, na horách kolem 7. Noc bude chladná, čekejte oblačno až zataženo a ojediněle déšť. Zejména v Čechách se místy vyskytne i malá oblačnost a kránu ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, při déle trvající malé oblačnosti až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky. Nejnižší teploty na horách kolem 3, v kotlinách i méně. Zítra čekáme proměnlivou oblačnost, ráno se ojediněle udrží mlhy, v Čechách se místy, na Moravě a ve Slezsku ojediněle vyskytnou přehánky. Později odpoledne a večer budou přehánky a místy i oblačnost ubývat, nejvyšší zítřejší teploty 10 až 15 stupňů, na jižní Moravě ojediněle až 18, na horách kolem 5 stupňů. To byly polední zprávy na stanici Vltava, četla je Jana Kozubková.
1: Podpořte své oblíbené rozhlasové podcasty v posluchačské anketě festivalu Pri Bohemia Radio. Vyberte ty nejlepší ze shortlistu a hlasujte do 22. října na webových stránkách pribohemia.rozhlas.cz. Děkujeme za vaši podporu.
7: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
8: Prague Sounds, the festival.
9: Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
0: Vážení a milí, přestože je dnes zataženo a poprchává, odpoledne vás s Vltavou zavedeme do Vídeňského lesa.
10: Bože, to je skandál. O zásnuba. Povalovat se tu za tmy nahý. Mariano, okamžitě se obleč. Jen aby nepřišel Oskar. Maria, pano, vy, pane, koukejte co nejrychleji zmizet. Z tohohle zasnoubení nesmí sejít. Ať se to nikdo nedozví, vy mizero. Čestný slovo.
11: Čestný slovo?
12: Ne.
10: Neřví. Co pak ti přeskočilo? Koukej se oblíct, ale hoď sebou, děvko.
12: Mariano. Mariano!
10: Pro pána krále Oskar.
11: Pane Oskare, slečna nevěsta doteďka plavala?
12: Ne, neplavala jsem. Nechci už plavat. Už se nenechám tyranizovat. Otrokně teď přetrhá svoje okovy. Nenechám si spackat život. Je to můj život. Bůh mi v poslední chvíli přived do cesty tohodle muže, Alfreda. Ne, Oskare, tebe si nevezmu. Nevezmu si tě, nevezmu. A tady máš prsten, už ho nechci.
10: Mí nešťastný dítě.
0: Zdánlivě banální příběh tragické lásky dcery obchodníka z kouzly, který se odehrává v kulisách lidové Vídně, nazval jeho autor, rakouský dramatik Eden von Horváth, podle slavného valčíku Johanna Strause, povídky z Vídeňského lesa. Jednu z nejlepších a nejslavnějších her originálního rakouského dramatika vysíláme na stanici Vltava dnes v 15 hodin. A teď nám Alena Maršíková-Michálková připomene také klasiky hudební.
1: Polední koncert.
13: Dobrý den s poledním koncertem. Dnes budeme poslouchat slavné skladby z oblasti staré a klasicistní hudby. Zahájíme ho předehrou k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Tato opera měla premiéru v roce 1787 v Praze Dramatický úvod svými motivy předjímá závěrečné dějství, kdy je prostopášný Don Giovanni potrestán a propadá peklu. Hraje Arcangelo, řídí Jonathan Cohen.

To byla předehra k opeře Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Hrál orchestr Arcangelo, řídil Jonathan Cohen. Další skladba poledního koncertu je zejména v anglosaském prostředí spojená se svatebními obřady. Je to kánon a žik Johana Pachelbla. Základ tvoří 8 tónů, které

Vyslechli jsme Kánon a Žik Johana Pachelbla. Hráli John Holloway, Stanley Ritchie a Andrew Menzi housle, Mary Springfield z Viola da Gamba, Nigel North Theorba a John Toll Cembalo. V souvislosti se slavnými skladbami obdobují

Období baroka nemůžeme vynechat braniborské koncerty Johanna Sebastiana Bacha. 6 skladeb z dřívějšího působení v Kétenu a snad i Výmaru sestavil pro braniborského markraběte Christiana Ludwiga. Dnes na nich obdivujeme dokonalost kontrapunktu i pestrou instrumentaci. My si nyní poslechneme 3. z braniborských koncertů. Je v tónině G-dur a hrají členové souboru Zefiro.

Dozněl třetí braniborský koncert G-dur Johanna Sebastiana Bacha. Hráli členové souboru Zefiro. Čas poledního koncertu dnes patří slavným dílům klasické hudby a tak nemůžeme vynechat čtveroročních dob Antonia Vivaldiho. Autor dílo věnoval Václavu Hraběti z Morcínu, v jehož pražské kapele působil jako čestný maestro di capella. Část Jaro hrají Li Incogniti s houslistkou Amandine Beyer.

Vyslechli jsme Jaro ze čtveraročních dob Antonia Vivaldiho. Hráli členové souboru Li Incogniti s houslistkou Amandine Beyer. V době, kdy Wolfgang Amadeus Mozart pracoval na Donu Giovannim, jehož předehra dnešní polední koncert zahájila, napsal malou noční hudbu G-dur. Nejznámější je její první věta, ale i zbylé tři se co do hudebního bohatství a nápaditých motivů nemají za co stydět. Tato skladba právem patří k Mozartovým nejslavnějším dílům. Hrají vídeňští filharmonikové, řídí James Levine.

To byla malá noční hudba Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli vídeňští filharmonikové, řídil James Levine. Mozartem jsme náš polední koncert zahájili a Mozartem ho i zakončíme. Bude to jeho symfonie číslo 40 G-moll. Její první věta často trápí studenty muzikologie u státních zkoušek díky použité sonátové formě. Co se tóniny týká, drtivá většina Mozartových symfonií je durová. Molové jsou pouze dvě. Hraje Anima Eterna Brugy, řídí Jos van Immerseel.

0: Symfonie číslo 40 G-moll Wolfganga Amadea Mozarta zakončila dnešní polední koncert. Hrála anime Eterna Brugy, řídil Jos van Immersel. Připravila v roce 2022 Alena Maršíková-Michálková. Zítra ještě uslyšíme část z Mozartovy zádušní mše, Ave Maria od Charlese Gounoda, Bachovu duchovní kantátu Ježíš zůstává mou radostí a také jeho tokátu a fugu D-moll a Haleluja z Händlova oratoria Mesiáš. Zítra na Vltavě ve 12 hodin a 20 minut. Teď je 13.30.
1: Povídka.

0: Česko je letos čestným hostem knižního veletrhu ve Frankfurtu, kde nakladatelství Větrné mlýny uvede antologii Minout Prahu. Je Zajc von Prag. S příběhy německých a švýcarských autorů inspirovanými pobyty v českých městech. My jsme prozy v rozhlase načetli a také k nim připojili cyklus povídek českých spisovatelů a spisovatelek, který v jistém smyslu zrcadlí zadání německých autorů píšících o Čechách. Dnes je ale před námi dílo německé spisovatelky Anette Zelkové, která byla vloni na přelomu července a srpna na literární rezidenci v Hradci Králové. A zde také vznikl její příběh Královny.
1: Letos v létě, mezi smrtí mojí matky a publikováním mého prvního románu, trávím měsíc v Hradci Králové. Königgrätz. Mám o tomto městě napsat povídku. Nadechnutí, dárek po vypětí posledních měsíců, během kterých jsme se spolu s mými sestrami starali o naši matku, která onemocnila demencí. Která nikdy nechtěla onemocnět. Která šla poprvé k lékaři, až když tumor v jejím břiše byl velký jako dětská hlava. Že má rakovinu, už nechápala. U operace málem zemřela. A my byli šťastné, když konečně mohla zase domů za tátou. Cesta vlakem k rodičům do jižního Německa mi trvá téměř celý den. Snažila jsem se tam každý měsíc jet aspoň na týden. V zimě jsem měla každé ráno nateklá zápěstí a chodidla. Máte agresivní první ataku, řekl berlínský lékař, specializující se na revma. Od této chvíle budete mou dlouhodobou pacientkou. Jmenoval se Hagen, stejně jako první velká láska hrdinky v mém posledním rukopise. Bylo to trapné. To jméno jsem vybrala, protože jsem neznala vůbec nikoho, kdo se takto jmenuje. Když jsem stála venku, kolem mě projeli dvě tramvaje zároveň a já si všimla, že mi píše nějaké frankfurtské nakladatelství. Dostali můj text, chtěli mě poznat a můj román Další podzim vydat. Píšu od svých 20 let, ale můj text ještě nevyšel. Jednoho dne jsem s tím přestala. Stala se učitelkou, ale nakonec přece jen ještě jeden román napsala. Musela jsem se chytnout semaforu, aby to se mnou neseklo. Máma umírá, mám revma a do toho mi vyjde první kniha. Přečetla jsem si ten mail podruhé a proudila mnou oranžová radost. Při mojí další návštěvě ležela máma na gauči v obýváku. Na její tvář dopadalo slunce a celá zářila. Taky ji vidíš? Zeptala se mě mnohem hlubším hlasem než normálně a ukázala směrem k oknu. Myslíš babičku za gaučem? Jasně, že ji vidím. Takže ty taky? Usmála se, jako bychom měli tajemství. Budeme v kontaktu, řekla, když jsem musela zpátky do Berlína. A vágně mávla směrem k telefonu. Číslo na tebe máme. Vzala jsem jí za ruku. Pomyslela jsem na to, že babička byla před svojí smrtí ptáček a že máma je teď taky ptáček. Jo, mami, řekla jsem, zavoláme si. Ve vlaku jsem se tak rozbrečela, že průvočí po mně ani nechtěl vidět jízdenku a prostě šel dál. Potom mi nějaká žena podala kapesník. Smuteční řeč pronesl mladý, neuvěřitelně dobře vypadající farář. Měl na sobě slavnostní ornát, béžový s fialovými pruhy a malý černý klobouk. To jsem už léta na nikom neviděl, řekl tetin muž, který byl také kdysi farářem. Den po pohřbu jsem odjela do Frankfurtu na první schůzku v mém nakladatelství. Všichni se na mě zářivě usmívali a obdivovali můj román. 3 dny jsme s mojí redaktorkou pracovali na třetí verzi. Venku kvetly kaštany a já tu a tam zapomněla, že máma je mrtvá. Doma v Berlíně jsem se snažila radost a smutek striktně oddělovat. Jako barvy na obraze, které se nedotýkají, nesplývají, protože jinak vznikne šeť. První den letních prázdnin sedím v předspaném vlaku směr Praha. Bělovlasé dámy v jídelním voze si povídají o cestování na velké vzdálenosti.
2: Ne, na to už nemáme. Cestovat na kontejnerové lodi v našem věku.
3: No prostě bychom sebou vzali doktora.
1: Poloprázdné oddíly cestou do Pardubic a potom do Hradce Králové. Hned po příjezdu si obstarám kolo. Projedu se kolem Labe městem, kolem Muzea východních Čech a vodárny ve stylu secese. Poněkud dojatě objevím sochu neohrabaných mladých milenců u soutoku Labe a Orlice a vzpomenu si na Luang Prabang, laoský chrám na pustém výběžku pevniny s výhledem na soutok Mekongu a Nang Han River. Ale to je jiný příběh. Pak vyjedu z města. Slunce kropí Orlici stříbrem a zlatem a já se ztrácím čím dál hlouběji v zeleni. Míjím modročervenou houpací síť připevněnou na břehu řeky mezi dvěma stromy. Čili, zázvor a česnek v černé pánvi. Zapomínám, kde jsem. V supermarketu koupím karamelovou zmrzlinu, ovoce, jogurt, burátu a rajčata. Všechno dám do kuchyňského koutu v mém dlouhém pokoji a cítím se ještě hodně cize. Byt leží jako plochý kvádr na budově dílen. Dolů vede zrezivělé točité schodiště. Kolem dokola je vyasfaltované parkoviště s bíle očíslovanými parkovacími místy. I live on a parking lot, zapíšu si do sešitu. No a co už, pomyslím si a dívám se oknem na vysoké činžáky naproti. Na jednom z balkónů stojí muž v trenýrkách. Pije kafe a telefonuje a u toho kouří. Mezitím se pohupuje na jedné noze a druhou si opírá o lýtko. Má krátké tmavé vlasy. I na zbytku těla je obdařen ochlupením. Z jeho telefonu slyším ženský hlas. Na okamžik chci ten zvuk zesílit. Během toho měsíce v Hradci občas nic necítím. Žádné pocity, chutě ani pachy. Jako bych nebyla ve svém těle. Jako bych tu vůbec nebyla. Ale skoro každý den si na kole vjedu na kopec, kde je staré město. Mám ráda katedrálu, volně stojící věž vedle a historické budovy kolem náměstí, které je taky parkovištěm. Město pro mě zorganizuje prohlídky v Galerii moderního umění, v Muzeu východních Čech, v Nové studijní a vědecké knihovně. Zapisuju si je jako nová slovíčka. Jan Kotěra a Josef Gočár, architekti moderního Hradce Králové. Nebo bitva u Königgrätzu 3. července 1866 s více než 400 000 vojáky. Vítězství Pruska nad Rakouskem a Saskem. Milník vedoucí k založení německého císařství roku 1871. Ztráty? Mrtví a zajatí. Na pruské straně 9 000, na rakouské přes 40 000. Prusové byli vybaveni novými jehlovkami zadovkami, vysvětluje mi pracovník v Muzeu východních Čech. Stačilo jim prostě jen střílet a nabíjet mohli dokonce i v leže. My Češi, tedy vlastně Rakušané, jsme bojovali ještě s předovkami. Museli jsme pokaždé namít, vystřelit a až potom, udělá výpad vpřed, zaútočit bodákem. Byli jsme příliš pomalí, bylo to nepředstavitelné krveprolití. Objevím Elišku Rejčku, dceru polského krále, která v Hradci žila počátkem 14. století. Bylo jí 20 a byla vdovou po českém králi Václavu II., který zemřel roku 1305 a po českém králi Rudolfovi Habsburském, který zemřel roku 1307. Možná, že tato vdova po králích nechala vybudovat katedrálu svatého Ducha na náměstí. Je možné, že díky její přítomnosti ve městě se název města Hradec změnil na Hradec Králové. Německy se město až do roku 1800 také nazývalo Königgrätz. Poté se název zkrátil na Königgrätz. Nic nového. Francouzská akademie už v 17. století ze svého slovníku odstranila výrazy jako mères, starostka, nebo poetes, básnířka. Ne, žádnou Elišku tu nemáme, říká farář po bohoslužbě. Jinak je katedrála zavřená, mluví velmi krásnou němčinou. Jen jedna bysta z boku na fasádě kostela a ještě hrob v Brně. Tam se později přestěhovala a tam také zemřela. Eliška? Ta se každý rok na podzim vrací do Hradce a společně slavíme, říká Dominika, která organizuje oslavy 800 let založení města. Má kulatý obličej, blond vlasy a zářivě se na mě usmívá. V jedné z postranních uliček za náměstím mě vede do rohového domu obehnaného lešením a kolem suti, žebříků a strojů mě provází až do vnitřního dvora. Světlé kamenné zdi ohraničují obdélníkové prostranství, nad nímž vlají girlandy z cárů látek. To jsem ti chtěla ukázat, říká. Přesně tady pod námi stál ve 14. století Eliščin hrad. Tady žila se svým dvorem celých 10 let. Potom odešla na Moravu, do Brna, se svým milencem Jindřichem z Lipé. 3 týdny hledám v Hradci příběh a žádný nenacházím. Žádný příběh pro mě. V posledních týdnech si už ani nic nezapisuju. Sedím v mé oblíbené kavárně nahoře na náměstí. Teď už se mi líbí i ta auta, co tu parkují. Bez nich by krása tohoto místa byla neúnosná. Jdu do kina a žasnu, že všichni zůstanou sedět na svých místech až do posledních titulků. Jdeme přes louku u Muzea východních Čech. Kolem jednoduchého kovového zábradlí se stupujeme do řeky. Má na nejvýš 15-16 stupňů. Opatrně tam vstoupím, splývám na zádech a cítím mírný proud. Domy na břehu jsou vzhůru nohama. Nikdy jsem žádným městem neplavala. Po několika tempech se mi břicho křečovitě stáhne z chladu, ale pak to přejde. Pláveme pod zdobeným železným mostem až k dalšímu, prostému, z betonu. A pak se otočíme a plaveme zpátky. Oči otevírám už jenom pod vodou. Všechno kolem mě je prachově zelené. Plavu úplně pomalu a slyším tlukot vlastního srdce. Na okamžik pod sebou zahlédnu světlou postavu. Její černé vlasy splývají na všechny strany. Znám ji, ale zapomněla jsem na ni. Zpátky na souši jsem v naprosté euforii a mluvím a mluvím. Kamarádka bydlí za muzeem, přímo v úrovni očí těch dvou obrovských postav nad vstupním portálem. Pijeme čaj ze zlatých pohárků. Teprve po hodině se zahřeju. Potom jedu na kole domů. Jsem šťastná a téměř celý další den prospím. Poslední večer mého pobytu mám čtení v saunovém klubu Nuk u Labe, mimo centrum města. Český germanista přeložil úryvky z mého románu a vyzvedne mě. Když tam dorazíme, vidím 2 sauny na velké louce a vedle na břehu řeky modro-červenou houpací síť. Už jsem tu jednou byla, říkám lidem, co provozují Nuk. Na mojí první cykloprojížďce Hradcem. Nic na to neřeknou, ale mně se to moc líbí. Pak s tím germanistou sedíme na lavici vyrobené z palet. Dostaneme čaj a namazané chleby a před námi na lehátkách a židlích čeká asi 30 lidí. Čtu začátek mého románu. Oknem v obývacím pokoji vletí dovnitř jakési malé opeřené stvoření a narazí do zdi. Seberu ho z podlahy do utěrky. A když to křehké nic držím v dlaních, V podbřišku se mi rozlije pocit nesmírné něhy a tepla. Jako bych v náručí držela novorozeně. Netuším, jestli mi někdo rozumí, jestli stačí samotný zvuk slov k tomu, aby člověk vytušil jejich obsah. Po dvou stranách se opřu, naliju si čaj a germanista čte z českého překladu. Má příjemně zdrženlivý, vřelý hlas. Lidé před námi se dívají někam nahoru. Už tu nejsou. Jsou možná u té ženy v románu, která vzpomíná na svou první lásku. Nebo zmizeli ve svém vlastním milostném příběhu. Proč se všechno tak leskne? Volské oko, plátky citronu, krém na korpusu dortu? Zeptá se jedna žena česky po první ukázce. Germanista tlumočí. Je zamilovaná, odpovídám. Je na tripu, proto všechno vypadá hezčí a líp chutná i voní. Ale proč má její první láska tak hrozné jméno? Zeptá se jiná žena. Nikdo se nezamiluje do člověka, který se jmenuje Hagen. Ona ano, říkám. Germanista dál čte z českého překladu a já se ztrácím v temném lese na konci louky. Do šedomodrých mračen nad ní a červánků, které si podmaňují oblohu, až se všechno rozzáří. I tváře lidí před námi. Jsem sama sebou jako už měsíce ne a cítím, jak se v mém životě něco mění. Právě v tento letní večer, kdy tito lidé naslouchají mému románu a nacházejí se na místě, které existuje jen proto, že jsem ten příběh napsala. Myslím na to, že jsem svým románem chtěla světu něco darovat. Že už teď nepatří mně, ale všem. A že snad někoho udělá šťastným. Na konci čtení ke mně přijde žena zabalená v osušce. Klidně tu můžete dál kecat, říká, ale já už musím do sauny. Moc děkuju, že jsi u nás byla. Moc děkuju za pozvání, odpovídám. Skoro všichni hosté se jeden po druhém zvedají a jdou k saunovému domku, co červeně září. Germanista je s mírným zpožděním následuje. Později za sebou slyším šplouchání a hlasy, kterým nerozumím. Zůstanu na tom gauči spalet sama. Dívám se do temného nebe. Teprve teď světlo velmi pomalu ze světa mizí. Kolik nesmyslné síly jsem vynaložila na to, že jsem od sebe oddělovala smutek a štěstí. Později se saunisté vrátí, zapálí táborák a pak svítí i noc. To je ale štěstí, že život jde dál, pomyslím si a cítím, jak se uzdravuju. Ve vlaku zpátky do Berlína napíšu první větu mé povídky. Letos v létě, mezi smrtí mojí matky a publikováním mého prvního románu, trávím měsíc v Hradci Králové.
0: Vloni v létě v Hradci Králové napsala své královny německá autorka Anette Zelková. V premiéře tuto povídku dnes na Vltavě četla v rámci projektu Minout Prahu Kamila Sedlárová v režii Jaroslava Pokorného. Zítra nás švýcarský spisovatel Petr Štam zavede do Pardubic.
4: Utvářím si tě v myšlenkách. Družku, která se mnou sdílí město. Pomáhá mi ho objevovat a díky níž bych mohl opravdu připustit možnost, že zůstanu. V Globusu bychom se potkali poprvé. Co bys tu na kraji města dělala? Pracuješ v bistru? To se k tobě nehodí. Byla bys tu vyzvednout večerní šaty z čistírny. Teď si dáváš kávu a k ní velký kus dortu. Ten s vlašskými ořechy, jak ho dělají Arméni. Jsi zabraná do knihy. Šaty v průsvitné fólii leží na židli vedle tebe. Jejich odstín nedovedu pojmenovat. To je mouv, barva divokého slézu, prozradíš mi později. Naše pohledy se několikrát setkají. Kdo půjde první odnést tác? Kdo bude koho následovat? Kdo se odváží říct první větu?
5: Káva bez zákusku? Zeptáš se.
4: Proč na mě mluvíš mým jazykem?
5: Už jsem jedl, řeknu, tamhle v restauraci.
4: Byla bys Jana, nebo Hana, nebo Adéla, nebo bys měla jiné zdejší jméno. Řekněme Jana.
5: A ta kniha, co čteš?
4: Adalbert Stifter, ke studiu.
0: Zítra ve 13.30 uslyšíte na Vltavě povídku švýcarského autora Petra Štama Město různých možností, která vznikla na jeho rezidenci v Pardubicích, kde se také narodil náš přední hornista Radek Baborák.

0: Tango ze svity pro lesní roh a smyčcové kvarteto z pera Corrada Marii Salietiho a předtím také skladbu Zima v Buenos Aires od Astora Piazzolly nám hrála na Vltavě orkestrína Radka Baboráka. Je minuta po 14. a my se s Vltavou teď zaměříme na osobnost a dílo ašského rodáka, skladatele a jazykovědce Sebastiana Knipfera. Od jehož úmrtí právě dnes 10. října uplynulo 350 let.
1: Staří mistři.
2: Když se řekne barokní hudba, většině z nás se vybaví jména jako Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel nebo Antonio Vivaldi. Dnes se ale vydáme o něco dál. Do Lipska druhé poloviny 17. století, kde působil skladatel, na jehož hudbu se postupně trochu zapomnělo, přestože ve své době patřil k významným osobnostem německého hudebního života. Jmenoval se Sebastian Knipfer. Narodil se roku 1633 v Aši a svůj hudební život spojil především s Lipskem, kde se v roce 1657 stal kantorem v kostele svatého Tomáše. Tedy na stejném místě, kde o několik desetiletí později působil Johann Sebastian Bach. Knipfer po sobě zanechal především duchovní hudbu, moteta, duchovní koncerty a rozsáhlejší skladby pro hlasy a nástroje. A právě prostřednictvím jeho hudby se dnes pokusíme nahlédnout do světa raného německého baroka a objevit skladatele, jehož hudba si rozhodně zaslouží, abychom ji znovu naslouchali. Naši pouť Knipferovou tvorbou zahájíme jeho duchovní kantátou O Benignissime Jesu v podání souboru Weser Renaissance Bremen. Příjemný poslech přeje Lucie Podroužková.

O Benignissime Jesu Sebastiana Knipfra nám na úvod dnešního pořadu přednesli Wézer Renesanz Bremen, které řídil Manfred Cordes. V této duchovní kantátě se setkáváme s jakýmsi osobním rozhovorem autora se samotným Kristem. Knipfer ji napsal pro poměrně komorní obsazení, a to tři sólové hlasy, sbor a nástroje, přičemž významnou úlohu zde má viola da gamba. Právě toto obsazení podle dobových recenzí vytváří velmi intimní charakter, který dobře odpovídá osobnímu až meditativnímu textu. Sebastian Knipfer se narodil v Aši, v dnešních západních Čechách. Hudba ho obklopovala doslova od narození. Jeho otec, Johann Knipfer, byl totiž tamním kantorem a varhaníkem. A právě on dal svému synovi první hudební vzdělání. Dobové prameny dokonce uvádějí, že už v 10 letech Sebastian zastával ve svém rodném městě varhanickou službu. Ve 13 letech pak odešel do Řezna, kde strávil dalších 8 let na gymnáziu Poetikum. A právě tady se jeho vztah k hudbě ještě více rozvíjí. Studuje varhany, seznamuje se s hudební tradicí města, ale zároveň se věnuje poezii, jazyku a filologii. Úvodní skladba O Benignissime Jesu, kterou jsme si v rámci našeho pořadu Staří mistři vyslechli, byla osobním rozhovorem se samotným Kristem. Následující ukázka, kterou budeme společně poslouchat, je opět takovým dialogem, tentokrát ale andělů a pastýřů. Jedná se totiž o Knipfrův slavný vánoční koncert Vom Himmel hoch, da komm ich her, tedy Z výsosti nebeské přicházím. Skladba pochází pravděpodobně z roku 1673, kdy Knipfrovi zbývaly již pouhé 3 roky života. Text tohoto díla napsal Martin Luther a poprvé vyšel už v roce 1535. Základem je vyprávění o narození Krista z pohledu anděla, který přináší pastýřům radostnou zprávu. Chorál se později stal jedním z nejvýznamnějších vánočních zpěvů německého protestantismu a inspiroval celou řadu skladatelů. My si jej nyní poslechneme v podání souboru The King's Consort pod vedením Roberta Kinga.

The King's Consort pod vedením Roberta Kinga nám přednesl koncert Vom Himmel hoch, da komm ich her Sebastiana Knipfra. V roce 1654 se 21-letý Sebastian Knipfer dostal do Lipska. Město se stále vzpamatovávalo z následků 30-leté války a jeho hudební život nutně potřeboval novou energii. Knipfer zde nejprve působil jako učitel hudby a basista v kostelních sborech a zároveň pracoval na svém komplexním vzdělání. Zajímal se o filozofii, filologii i hudební teorii. V roce 1657, po smrti tehdejšího Thomas Cantora, Tobiase Michaela, se ve svých pouhých 24 letech stal jeho nástupcem. Jako Thomas Cantor pak téměř 2 desetiletí řídil hudbu v hlavních lipských kostelích a vyučoval žáky Thomas Schule. Právě za jeho působení se Lipsko začalo znovu výrazně prosazovat jako hudební centrum. Knipfer si získal pověst vzdělance i skladatele a jeho hudba zaznívala nejen při pravidelných bohoslužbách, ale také při významných slavnostech a událostech. Jeho působení pak připravilo půdu pro jeho nástupce Johana Schéleho a Johana Kuhnaua a o několik desetiletí později také pro Johana Sebastiana Bacha. A právě v Lipsku vznikla podstatná část Knipfrovy duchovní hudby. Jedním z jejich charakteristických zdrojů jsou právě biblické texty, především žalmy. Nyní zazní jeden z těch nejpůsobivějších. De profundis clamavi, z hlubiny volám k tobě, Hospodine. Je zhudebněním slov 130. žalmu. Člověk tu stojí před Bohem ve své nejistotě a úzkosti. Prosí, aby jeho hlas byl vyslyšen a zároveň se upíná k naději v odpuštění a milosrdenství. Knipfer nechává tento starobylý text zaznít s velkou naléhavostí, ale není to hudba bez naděje. Pod jejím smutkem je stále přítomné očekávání. De profundis clamavi Sebastiana Knipfra zazní v podání Johann Rosenmüller Ensemble, který řídí Arno Paduch.

Zhudebněný 130. žalm De profundis clamavi Sebastiana Knipfra přednesl Johann Rosenmüller ensemble, který řídil Arno Paduch. Za Knipfrovým veřejným životem hudebníka a Thomas Cantora ale stál také život rodiny. V roce 1658, rok poté, co se stal Thomas Cantorem, se Sebastian Knipfr oženil s Marií Sabinou Hagen, dcerou lipského měšťana a obchodníka. Společně měli 5 dětí, 3 syny a 2 dcery. A hudba zůstala i rodinným dědictvím. Dva z jeho synů se stejně jako otec věnovali hudbě a působili jako varhaníci. O samotném rodinném životě Sebastiana Knipfra toho však víme jen málo. Dochované prameny nám pochopitelně mnohem častěji ukazují jeho veřejnou tvář, kantora, skladatele, učitele a vzdělance, než člověka, který se po skončení pracovního dne vracel ke své rodině. O to víc nám jeho hudba umožňuje nahlédnout do světa, ve kterém žil, do světa víry, biblických příběhů a silných lidských emocí. Knipfr se ve své duchovní hudbě často obracel k žalmům, k textům, které dokázaly vyjádřit velmi širokou škálu lidských emocí, od úzkosti a bolesti až po důvěru a radost. Po osobním volání o pomoc v De profundis přichází další silný obraz biblických dějin. Super flumina Babylonis, u řek babylonských, vychází ze 137. žalmu. Izraelité jsou odvlečeni do babylonského zajetí a vzpomínají na svůj domov. Sedí u babylonských řek a pláčou a nemohou zpívat písně své vlasti. Je to žalm o ztrátě domova, vyhnanství a touze po návratu. I tady Knipfr ukazuje, jak silně dokáže hudba proměnit biblický text v bezprostřední lidskou výpověď. Uslyšíme Super flumina Babylonis Sebastiana Knipfra. V podání souboru Weser Renaissance Bremen řídí Manfred Cordes.

Superflumina Babylonis Sebastiana Knipfra právě dozněla v podání Weser Renaissance Bremen, které vedl Manfred Cordes. Knipfrův hudební styl je pevně zakotvený v tradici německého 17. století. Zároveň v něm ale můžeme slyšet něco, co už směřuje k hudbě pozdější. Jeho duchovní koncerty jsou často monumentální. Pracují s velkým instrumentálním obsazením, výraznými kontrasty a barevností zvuku. Vedle mohutných zborových ploch dokáže vytvořit velmi intimní okamžiky pro sólové hlasy. Důležitou roli u něj hraje také kontrapunkt. Jednotlivé hlasy se prolínají, odpovídají si a někdy jakoby spolu vedli rozhovor. Knipfrův život bohužel skončil předčasně. Zemřel v Lipsku 10. října roku 1676. Bylo mu pouhých 43 let. Přesto za sebou zanechal dílo, které mělo pro lipskou hudební tradici zásadní význam. Jeho místo Thomas Cantora po něm převzal Johann Schéle, později Johann Kuhnau a nakonec Johann Sebastian Bach. Poslední skladba našeho dnešního setkání se Sebastianem Knipfrem však nenese v názvu smrt ani loučení. Naopak, Lauda Jeruzalém Dominum, chval Jeruzaléme Hospodina. Je to zhudebnění 147. žalmu, který obrací pozornost k chvále a důvěře. A tak po hudbě plné lidské úzkosti, touhy a naděje se Knipfr nakonec vrací k chvále Boží. Za jeho tónu se s vámi, milí posluchači, loučí Lucie Podroužková.

Chvál Jeruzaléme, Hospodina, to byla poslední skladba Sebastiana Knipfra, dnešního starého mistra na stanici Vltava. Hrál a zpíval ansámbl Johana Rosenmillera pod vedením Arna Padúcha. Připravila a uváděla Lucie Podroušková. A teď schválně, jestli poznáte, komu věnujeme dnešní operní večer.

0: Opera Tosca Giacoma Pucciniho je na programu dnes ve 20 hodin na stanici Vltava. My jsme teď slyšeli árii z jejího druhého dějství Žila jsem pro umění, žila jsem pro lásku. Visi d'arte, visi d'amore v podání rumunské pěvkyně Andy Louise Boxy. Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě vedl dirigent Ivan Anguelov. Ovšem dnes večer v 8 uslyšíme v titulní roli Tosky polskou sopranistku Stefani Vojtovič, která roli nastudovala v němčině a ve čtvrtek 8. října od jejího narození uplynulo 104 let.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, blíží se nám 15. hodina, před námi je příběh o ženě, která se vzepře společenským očekáváním, hra Edena von Horváta Povídky z vídeňského lesa. V 16:30 pak taktovka o soutěži Concertino Praga a v 17:00 budeme rozmlouvat o vlivu umění na politické jednání Václava Havla v sérii Promyslet Havla. Přejeme vám z Vltavy klidný, pokud možno odpočinkový den.
3: Naše srdce bije pro Janáčka. 10. ročník festivalu Janáček Brno otevírá své brány. Kompletní cyklus 9 oper v podání nejlepších orchestrů, světoví umělci a jedinečná energie. Buďte u toho i vy. Od 13. října v Brně. Více na janáček-brno.cz.
4: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Signal Festival je zpět. 14. ročník proběhne od 15. do 18. října v ulicích Prahy. 21 instalací, 2 videomappingy, trasa Centrum a poprvé v historii také trasa Dejvice. Signal Festival od 15. do 18. října. Více informací na www.signalfestival.com. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Sobotní drama.
0: Nepíši proti, ukazuji jenom, nepíši však také nikdy pro, takže se může stát, že to vypadá jako proti. Existují jenom dvě věci, proti kterým píši, a to je hloupost a lež. A dvě, za něž se stavím, a to je rozum a upřímnost. To řekl o své tvorbě rakouský prozaik a dramatik, světoběžník z donucení, emigrant před nacismem a spisovatel bez vlasti, Eden von Horváth. A my s ním teď budeme na Vltavě v jeho hře Povídky z vídeňského lesa odhalovat pokrytectví, krutost a předsudky. Režii měla v roce 2001 Markéta Jahodová.

0: To je od tebe hezký, Alfrede, že jsi na svou drahou matku docela nezapomněl.
1: Jaký pak nezapomněl? Byl bych sem za váma přijel už dávno, ale kdo se dneska k něčemu takovému dostane pro samý krize a zmatky? Kdyby mě sem nehodil kabrioletem přítel Hirlinger, kdo ví, kdyby jsme se viděli?
0: Oh, to je od pana Hirlingera moc laskavý.
1: Je to vůbec prýma člověk. A ohromně solidní obchodník. Za chvíli se to pro mě staví.
0: Jsi ještě ve Vídni? U té banky?
1: Ne. Já se za úředníka nehodím. To člověku nedává žádné možnosti. Kdo se chce dneska vyšvihnout, musí využívat práci druhých. A tak jsem se osamostatnil. Finanční transakce a tak. A kde pak je naše milá babička?
0: Myslím, že sedí v kuchyni a modlí se. Má teď pořád strach.
1: Strach?
0: Příští měsíc jí bude 80. Říká, že by chtěla být pohřbená za vlastní, že nechce od nikoho žádný milodary. Měl bys jí vrátit ty peníze.
1: 80. Biblický věk.
0: Alfrede, hlavně jí nezapomeň gratulovat. Kdybys zapomněl, měli bychom tu s ní peklo na zemi. Jsi její miláče.
1: S Hirlingerem je tu jedna dáma.
0: Jaká dáma?
1: Taková starší dáma. Tak středně. Paní Valérie. Já s ní nic nemám.
0: Dobrá partie není nikdy k zahození. Ale když ty jsi ještě nenašel tu pravou.
1: To je možný. Někdy už bych kolem sebe docela rád viděl děti, ale pak si vždycky řeknu, co se dá dělat. Nemá to být.
2: Prokulíbám.
3: Dobrý den.
1: A už jsou tady. Dovolte, abych vás představil. Moje matka a tohle je můj přítel Ferdinand Hirlinger a paní Valérie.
0: To je od vás hezké, pane Hirlinger, že jste mi sem Alfreda přivez.
2: Ale to je přece maličkost, milostivá paní. Byl bych vám ho sem přivez už dávno. Stačilo, aby se jenom zmínil.
0: Aby se jenom zmínil?
2: Jak říkám...
3: Máte to tady ve Wachau moc krásný. Inu, venkov je venkov.
0: Nechtělo by panstvo, abych ho zavedla tadyhle na naší věž. Zhora je nezapomenutelný výhled do dalekého okolí.
2: Ta romantická zřícenina patří panstvu.
0: Kde pak, ta patří státu. My jsme tu jen jako správci.
2: Rád se podívám, hrozně rád. Jste velice laskavá, milostivá paní.
0: Prosím, dáma půjde s námi?
3: Děkuju, děkuju. Moc mě to mrzí, ale nemůžu tak vysoko, špatně se mi dýchá.
0: Tak jdu s panem Hirlingerem. Zatím nashledanou.
3: Smím pána požádat o malou informaci.
1: Co je?
4: Alfrede, vzal si mě zase jednou na hůl. Hirlinger mi před chvílí řekl, že se při posledním dostihu nebralo 68, ale 220.
1: Hirlinger lže.
4: A tenhle zpravodaj taky lže? Ha. Tak co?
1: Ne, Valérie, ty pro mě prostě nejsi ta pravá. Ty mě od sebe zrovna odpůzuješ těmahle metodama.
4: Dej mi laskavě, co mi patří. 72 šilinku.
1: Tady je máš. Malicherná ženská.
4: A ode dneška si vyprošuju písemný vyúčtování.
0: Alfrede, proč mě pořád podvádíš?
1: A proč ty mi pořád nevěříš? Tím náš poměr akorát nabouráváš. A můžu ti prozradit, že vztahy mezi lidma za něco stojí, teprve když jeden z druhýho něco má. Proto si myslím, aby jsme teď nepřerušovali náš přátelský obchodní styk jen proto, že jsme toho druhýho styku přesyceni.
3: Fuj, jak můžeš, fuj.
1: A přitom by to od tebe byla lehkomyslnost. Co dokážu udělat s tvý penze díky tomu, že se vyznám v koníčkách, co? Protože mám šťastnou ruku, pobírá vdova po vrchním kancelářským oficiálovi plat aktivního ministerského rady první třídy. Co je ti zase?
3: Vzpomněla jsem si na jeho hrob. Jak slyším, že jsem vdova, vzpomenu si na jeho hrob. Moc málo se o ten hrob starám, na mou duši. Určitě bude zase celý zarostlý.
1: Valérie, jestli zítra na dostihách vyhraju, tak ten hrob necháme dát do pořádku. Na půl.
3: Děkuju ti.
1: Co je?
3: Alfred.
1: Ty brečíš?
3: Ale kde pak? Bože, já zas asi vypadám

0: Tedy, pane Oskare, jen co je pravda. Ta včerejší tlačenka, ta dělá vašemu řeznictví čest. First class.
1: Pan rytmistr je hold znalec, gurmán, světoběžník.
0: Jenu, sjezdil jsem svého času celou naši rakouskou monarchii. Ale jen co je pravda? Nivo. Kdyby mezi náma byla vaše nebožka maminka, ta by měla ze syna radost.
1: Dneska je to rok, co od nás odešla.
0: To už je rok? Ha, jak ten čas běží? Zase jeden rok. Do 20 to jde krokem, do 40 klusem a po 40 cvalem.
1: Odpusťte, pane rytmistře, musím se teď hodit do gala na zádušní mši. Jde se mnou soused z hračkářství, pan kouzelník, aby nečekal.
0: Vždyť já taky pospíchám. Tady vedle do trafiky k paní Valérii. Třeba jsem vyhrál.
2: Viděla jsem vás přes sklo, pane rytmistře. Mám dneska výherní listiny tady venku, na stojan.
0: Ruku líbám, paní Valérie.
2: Tak, kolik pak jsme vyhráli? Hlavní výhru?
0: Já ještě nikdy nic pořádného nevyhrál, paní Valérie. A jak tak koukám? Dneska zase nic. Čerti vědí, proč vlastně hraju.
2: A to je hold štěstí v lásce.
0: Bejvávalo.
2: Ale pane rytmistře, s tímhle profilem.
0: To ještě nic neznamená, když je člověk vybíravý a to je zatraceně drahá vlastnost.
2: Příště určitě vyhrajete. Když jsme nevyhráli ve válce, vyhrajete tady. Jen přijďte. Poroučím se.
0: Poklona, paní Valérie.
3: Tak, jak jsem vám už řekla, aby nedošlo k omylu. 3 krabičky těžce raněných a 2 krabičky postřelených. Nejen pěšáky, také dragouny, prosím. A musím je mít pozítří ráno. Chlapec má v pátek narozeniny a strašně se těší, že si bude hrát na saniťáka.
4: Můžete se spolehnout, milostivá paní. 100% tady pozítří budou. Jsme přece nejstarší a nejlepší hračkářství v celém okrese.
3: Tak adie.
5: Mariano!
4: Co je, tatínku? Odkud voláš?
5: No odkud? Z balkónu, kde jsou mý podvazky?
4: Ty růžový nebo béžový?
5: Mám přece už jen růžový.
4: Ve skříni vlevo, nahoře, vpravo, vzadu.
0: Pořád jako včelička, slečno Mariano. Od rána do večera.
4: Práce ještě nikomu neuškodila, pane rytmistře.
0: Naopak. A propos, kdy vám budu smět gratulovat?
4: K čemu?
0: No přece k zasnoubení. S panem Oskarem odvedle.
5: Mariano!
0: Klaním se, pane kouzelníku.
5: Moje úcta, pane rytmistře. Mariano, naposledy, kde mám ty podvazky?
4: Budou v prádelníku.
5: Nejsou.
4: Tak v nočním stolku.
5: Ne.
4: Tak u spodku.
5: Ne.
4: Tak to teda nevím.
5: Tak teď se tě ptám, ale opravdu naposled, kde mám podvazky? Nemůžu přece jít na zádušní mši, aby mi padaly ponožky.
4: Tak si je hodil omylem do špinavého prádla.
0: Kdo to hraje? Pane kouzelníku?
5: Jedna gymnazistka z druhého poschodí. Nadaný dítě.
0: Gymnazistka. Brzy bude léto, pane kouzelníku.
5: Konečně. To počasí se dočista zbláznilo.
0: Jako my všichni.
5: Já ne. Ale stejně to jde se mnou z kopce, pane rytmistře. Kdo pak si dneska koupí v hračkářství kouzelnický zboží? Kdybych neměl dceru... Bože můj, Oskar už čeká před krámem. Hned jsem hotov, Oskare! Mariana zas někam začarovala mý podvazky.
0: Poroučím se, vážení.
1: Mariano.
4: Co je?
1: Ani nevíš, jak jsem šťastný. Rok smutku je za náma. Zítra odložím flór. V neděli se oficiálně zasnoubíme a na Vánoce bude svatba. Dej mi pusu, Mariano. Jen takovou maličkou.
4: Au, co mě pořád koušeš?
1: Co pak jsem tě kous? Přísahal bych, že jsem...
4: Oskare, že mi musíš pořád dělat bolest.
1: Ty se zlobíš? Ano?
4: Někdy si myslím, že si to zrovna přeješ, abych byla zlá.
1: Mariano, víš, že jsem zbožný člověk a že to s křesťanskýma zásadama myslím vážně.
4: A já snad v Boha nevěřím.
1: Nechtěl jsem tě urazit. Vím, že na mě koukáš z patra. Mariano, ty mě už nemiluješ?
4: Oskare, jestli někdo dokáže, aby jsme se rozešli, tak to budeš ty. Co do mě pořád tak vrtáš?
1: Chtěl bych do tebe vidět. Odklopit ti lebku a podívat se, co si doopravdy myslíš.
4: Ale to nemůžeš.
1: Člověk je a zůstane sám. Dovolíš, přinesem ti pár bonbonů. Docela jsem na to zapomněl. Ty ve zlatým papíru jsou likérový.
5: Tak a jsem tady. Co pak to máš, Mariano? Už zase bonbony? To je opravdu pozornost. No, co říkáš svýmu ženichovi? Spokojená?
4: Já už musím do krámu. Aranžovat výlohu.
5: Oskare, co jí je?
1: No, ženský rozmary.
5: Má roupy. Daří se jí moc dobře.
1: Pojď, tatínku, musíme už jít na mši.
5: To její chování, skoro se mi zdá, že mi ji rozmazluješ, Oskare. Jen to ne, to by se ti vymstilo. Kdybys věděl, co jsem si já užil v manželství. A proč? Ne, že by moje manželka, dej jí pánbu věčnou slávu, byla nějaká symetrika, ale protože já byl moc slušný. Jenom nikdy nestratit autoritu. Zachovat si odstup. Patriarchát a ne matriarchát.

0: Co pak může panu Alfredovi nabídnout moje trafika?
1: Jdu za tebou, miláčku.
0: Že jsi tak postával před hračkářstvím.
1: Chtěl jsem ti koupit panenku.
0: Proto si pořád koukal do výlohy, když tam prodavačka aranžuje zboží.
1: No, promiň. Co je to za slečnu v tom hračkářství?
0: Do toho je ti... Víš co? Mariana, dcera pana kouzelníka.
1: Moc pěkná slečna. Má krásnou figuru. Že jsem ji tu ještě nikdy neviděl. Tomu se říká zlomyslnost hmoty.
0: No a?
1: Tak jednou provždy. Valérie, dlouho už to tvý hysterický žárlení nevydržím. Nenechám se tyranizovat.
0: Opravdu?
1: Jenom si nemyslí, že se bez tvých peněz neobejdu.
0: Tak to bude nejlepší, Alfrede.
1: Co?
0: To bude pro nás nejlepší, když se rozejdeme.
1: Ale s radostí. A v dobrým. A důsledně bych prosil. Tady máš vyúčtování, tohle ti dlužím. V Saint-Cloudu jsme neprohráli a v Le Tremblay jsme vyhráli. Na outsidera. Přepočítej si to, prosím. Tak s Bohem!
0: Sičák jeden! Pacholek! Pasák! Mizera!

0: je hotovej blázinec.
1: Proč blázinec?
0: Museli ty jejich tety s sebou vzít ty rozjívený zpratky?
1: Co chceš od pikniku?
0: Nechápu, proč ses přidal k téhle společnosti, když jsi věděl, že tu budu. Potom, co se mezi námi stalo?
1: A co se stalo? Rozešli jsme se, jako dobrý kamarádi.
0: Alfrede, ty prostě nejsi žena. Žena tak rychle nezapomene. Jsi mizera.
1: Prosím tě, Valérie, buď rozumná.
0: To by se ti tak hodilo.
1: Smí se ten mizera teď odporoučet?
0: Kdo tě sem vůbec pozval?
1: To ti neřeknu.
0: Není tak těžký si to domyslet. Kde pak došlo k seznámení? V hračkářství?
1: Nekece.
2: Prý se ještě neznáte. Tak tohle je můj synovec Erich, syn bratra mýho švagra z druhého manželství a tohle je pan Alfred Centner. Je to tak?
1: Zajisté.
2: A moje sousedka z trafiky, paní Valérie.
3: Velice mě těší.
2: Erich je student z Desavy.
3: Z Kaslu, strýčku.
2: Kasl nebo Desava, od jak živa si to pletu. Nechám vám Ericha, tady musím se věnovat, teta.
3: To je bohéma. Božský pučín. Jak studená ta ručka.
0: Pane Erichu, které operety znáte?
3: Ale to přece není umění.
0: Děte, jak můžete něco takového říct?
3: Znáte bratry Karamazovy?
0: Ne.
3: To je umění.
1: Slečno Mariano, přisedněte si ke mně na chvilku. Necháme je poslouchat.

0: zřejmě rád fotografuje. Nepustí aparát z ruky.
1: Vášnivě. Známe se už 8 let.
0: 8 let. Slečno Mariano, kolik vám to tehdy bylo? Pardon, vylítlo to ze mě docela automaticky.
1: Tehdy mi bylo 14. Je to můj kamarád z dětství. Vyrostli jsme v sousedství.
0: A kdybyste s panem Oskarem nevyrostli v sousedství?
1: Jak to myslíte?
0: Že je to prostě osud.
1: Osud. To jo. To, čemu lidi říkají láska, to asi není. Možná z jeho strany, ale jinak... Ne, co to povídám? Vůbec vás neznám, ale... Pane Alfrede, bože, jak vy z člověka všechno vytáhnete?
0: Já z vás nic nevytahoval. Naopak.
1: Umíte hypnotizovat?
2: Pardon, Mariano, smím prosit? Pojď, máme se shromáždit kolem pana kouzelníka.
1: Už? Oskare, co se zas tak mračíš?
2: Ten protiva mi tě závidí. Kdo to vůbec je?
1: Jeden zákazník. Včera byl u nás v hračkářství a dali jsme se do řeči. Jen tak? Koupil si společenskou hru.
3: Milí přátelé, konec konců bylo už veřejným tajemstvím, že moje milá dcera Mariana našla zalíbení v našem drahém Oskarovi.
1: Bravo!
3: Silencium. Pozval jsem vás, abychom prostě, ale důstojně, v malém, ale vybraném kruhu oslavili důležitou událost v životě dvou krásných mladých lidí. Jen mě v hloubi duše bolí, že Bůh všemohoucí nedopřál mé nezapomenutelné manželce, Marianině nebožce mamince, aby s námi prožila tento šťastný den svého jediného dítěte. Vím však docela jistě, že teď stojí za nějakou hvězdou tam nahoře na věčnosti a dívá se na nás. A pozvedá, tak jako my, svou číši, aby z celého srdce šťastnému tímto oficiálně zasnoubenému páru, mladému páru, Oskarovi a Marianě, tak na jejich zdraví nějak a žijou. Přátelé, na zdraví.
4: Na zdraví.
5: A žijou.
4: Ať žijou, na zdraví.
5: Dávejte všichni pozor. Oskare a Mariano, dovoluji si teď připít z této polní láhve na vaše zdraví. Ať vám slouží. Hodně štěstí a hromadu vzorných německých dětí. Na zdraví.
4: Bravo, Erichu. Na zdraví. A hlavně žádný černoušky.
5: Promiňte, milostivá paní, ale v této otázce nesnáším frivolní žerty. Čistota rasy je mi svatá.
4: No, co pak si myslíte, že já mám židy ráda? Vy, velký dítě. Pojďte sem honem ke mně.
6: Té noci majové připíjím rád, dvěma srdcím svou moc dala znát. Příští rok jeli už od oltáře, na jaře v kočáře. A potom navštívil čáp jejich dům, oni díky svým splněným snům budou mít na zemi na věky ráj, i když dávno není už maj.
4: Bravo, Oskar!
5: Oskar je bravo! Bravo!
4: Na zdraví!
3: Tak a já mám teď návrh. Pojďme se všichni vykoupat. Hurá do studený vody! Potím se jako v parní lázni.
5: Stričku, to je znamenitý nápad.
4: Aha. Kde se mají dámy svlíknout?
3: Paní Valérie, to je snadný. Dámy napravo, paní nalevo. A naschledanou v našem krásným modrým Dunaji.
4: Alfrede.
0: Co je?
4: Počkej chvilku. Líbí se panu Alfredovi slečna nevěsta?
0: Dejchni na mě. Ty alkoholičko.
4: Jsem jen trochu v náladě, ty vegetariány. Aha. Každý den se nepodaří slavit zásnuby a rozchod na jednou, ty sičáku.
0: Mluv se mnou slušně, jestli smím prosit.
4: No, považuj se na mě šáhnout.
0: Jako bych tě už někdy...
4: A co 17. dubna?
0: Jak ty si všechno pamatuješ?
4: Všechno, Alfrede. Dobrý i zlý. Chci se svlíct. Tak jdi pryč.
0: Ha, jako bych tě už neviděl i tak.
4: Nekoukej se na mě takhle. A jdi pryč. Nevidíš, že se svlíkám? Táhni.
0: Vždyť už jdu.

0: oza histerická.
1: Pachomek jeden. Mizera. Svině. Mrcha. Ježišmarja, Josef. Kouzelník. Ty darebáku. Co tu chceš? Nejsi ty náhodou voyeur?
2: Ale Valerie, nejsem přece perverzní. Jen se klidně slíkej dál.
1: Ale kde pak? Co můj stud?
2: Ti v dnešní době. Tak já se otočím. Dneska je stejně celý svět vzhůru nohama. Nikde žádná věrnost, žádná víra, žádný mravní zásady. Doba je zralá pro potopu. Jsem rád, že bude Mariana pod čepcem. Řeznictví má vždycky budoucnost.
1: No, co trafika?
2: Ale taky. Kouřit a žrát budou lidi vždycky. Ale čarovat? Když tak někdy přemýšlím o budoucnosti, přepadá mě pesimismus. Já to vůbec neměl v životě lehký. Stačí, abych si vzpomněl na nebožku manželku. Ty věčný potíže s doktorama.
1: Na co vlastně umřela?
2: Na rakovinu. Levý prsí museli vzít. Byla nemocná od mládí, ale její rodiče mi to zatajili. Já to, když se podívám na tohle. Valerie je takový tělo. Přímo královský. Královská postava.
1: Co víte vy, mužský? O tragédii ženy. Kdyby jsme o sebe tak nepečovali a nedbali a necvičili.
2: Si myslíš, že já o sebe nemusím pečovat?
1: Ale u pánů se přece jenom koukám v první řadě na nitro. Teď jsem ale unavená. Musím si lehnout.
2: Umírající labuť.
1: Můžu si tě položit hlavu do klína.
2: Nevinný nezhřeší.
1: Země je ještě studená. Byla dlouhá zima. Ty. Stává se ti to taky? Když mi svítí slunce na kůži, mívám takový zvláštní pocit.
2: To já taky.
1: Do tohle? Pusť! No teda, bože, ty máš temperament. To bych do tebe nikdy neřekla, ty. Ty chlape zkažená, ty.
2: Jsem zkažený.
1: Jo, ne. Ty. Počkej, někdo sem jde. Odval se.
3: Promiň, strýčku, jestli budeš souhlasit, když si tu dovolím střílet ze vzduchovky. Už jsem si zaplaval.
2: Cože? Ty tady chceš střílet?
3: Do terče tamhle na tom buku. Pozítří jsou totiž zase střelecké závody našeho akademického braného spolku. A tak bych se rád trochu rozestřílel. Dovolíš?
1: Ale samozřejmě.
2: Samozřejmě? No tak samozřejmě. Braný spolek. Něco tak samozřejmého. Jenom nezapomenout střílet. Jdu se schladit do našeho krásného modrýho Dunaje.
1: Promiňte, že obtěžuju. Co mladý pán vlastně studuje?
3: Práva. Třetí semestr. Pracovní právo.
1: Není to nudný?
3: Mám vyhlídky, že budu po studiích pracovat jako syndik městského úřadu.
1: A jak se vám líbí naše Vídeň?
3: Nádherné baroko.
1: A vídeňské slečny?
3: Otevřeně řečeno, já na mladá děvčata nejsem. Byl jsem už jednou zasnoubený a skončilo to trpkým zklamáním. U mladých děvčat člověk zbytečně plýtvá city. To už raději zralou ženu, která člověku může něco dát?
1: Kde to bydlíte?
3: Rád bych se přestěhoval.
1: Měla bych zařízený pokoj.
3: Za rozumnou cenu?
1: Za babku.
3: To by se báječně hodilo.
1: Pane syndiku, ukažte, Nechte mě taky vystřelit.
3: S radostí.
1: Byl jste taky ve válce?
3: Bohužel ne. Jsem ročník 1911.
1: Bože můj. 1911.
3: Pozor! Připravit? Pal! Co je vám? Proč nestřílíte?
1: Au. Mám takový píchání v ledvinách.
3: Mohu vám nějak pomoci?
1: Děkuju. Už to přišlo. To se mi stává často, když mám radost a jsem trochu rozrušená. Teď už na cíl nevidím.
3: Jak to, že ne?
1: Protože už se stmívá. Mít cíl je vždycky chválihodný. Člověk bez cíle není člověk. Ty, Rychu, ty ročníku 1911. Ty syndiku jeden. Pojď ke mně blíž. No, vidíš.

0: Mariano! Já věděl, že sem připlavete.
1: Jak jste to mohl vědět?
0: Věděl jsem to.
1: Dunaj je hebký jako samet. Pane Alfrede, dneska bych chtěla daleko odtud. Dneska by se dalo nocovat v přírodě.
0: Krásně.
1: My civilizovaní chudáci, co máme ze svý přirozenosti?
0: Co jsme udělali ze svý přirozenosti? Svěrací kazajku. Nikdo nesmí, co chce.
1: A nikdo nechce, co smí.
0: A nikdo nesmí, co může.
1: A nikdo nemůže, co by měl.
0: Ale my můžeme.
1: Alfred. Bože můj, to bylo tak sladký. Já věděla, že se potkáme.
0: Já taky.
1: Miluješ mě, jak bys měl?
0: To přece cítím.
1: Teď je mi dobře. Do zpěvu.
0: Miluješ mě?
1: Moc.
0: Tak, jak bys měla? Chci říct, jestli mě miluješ rozumně.
1: Rozumně?
0: Myslím, jestli nechceš provést něco nepředloženého, protože za to bych nemohl převzít odpovědnost.
1: Ach, Alfrede, s tím si nelám hlavu. Podívej se na hvězdy. Ty budou na nebi svítit, i když my budem pod drnem. Alfrede, ty jsi do mě udeřil jako blesk a rozetnul mě vejpůl. Teď to vím docela jistě.
0: Co?
1: Že si ho nevezmu.
0: Mariano.
1: Co je ti?
0: Já nemám vůbec žádný peníze.
1: Proč mluvíš teď o penězích?
0: Protože to je moje povinnost. Nikdy v životě jsem nikomu nerozbil zasnoubení. Milovat to ano. Ale aby se kvůli tomu dva lidi rozešli? Nikdy. Na to nemám morální právo, zásadně.
1: Tak jsem se v tobě nespletla. Jsi ušlechtilý člověk. Teď cítím dvojnásob, že k tobě patřím. Oskar pro mě není a dost.
0: Podívej, rakety. Rakety k tvým zásnubám.
1: Rakety k našim zásnubám.
0: Budu tě hledat.
1: Ať si nás najdou. Polib mě ještě. Alfrede, zůstaň u mě. Tebe mi seslalo samo nebe, můj anděl strážný. Mně je, jako bych vyšla ze sebe a sama se na sebe dívala. Podívej, tamhle. Teď už jsem daleko od sebe. Alfrede, chtěla bych s tebou mít dítě.
0: Mariano, nejsem hoden tvý lásky. Nemůžu ti zajistit slušnou existenci. Pane kouzelníku,
2: buďte zticha. Bože, to je skandál. O zásnuba. Povalovat se tu za tmy nahý. Mariano, okamžitě se obleč. Jen aby nepřišel Oskar. Maria, pano, vy, pane, koukejte co nejrychleji zmizet. Z tohohle zasnoubení nesmí sejít. Ať se to nikdo nedozví, vy mizero. Čestný slovo.
0: Čestný slovo?
1: Ne.
2: Neřví. Co pak ti přeskočilo? Koukej se oblíct, ale hoď sebou, děvko.
3: Mariano, Mariano.
2: Pro pána krále Oskar.
0: Pane Oskare, slečna nevěsta doteďka plavala?
1: Ne, neplavala jsem. Nechci už plavat. Už se nenechám tyranizovat. Otrokně teď přetrhá svoje okovy. Nenechám si spackat život. Je to můj život. Bůh mi v poslední chvíli přived do cesty tohodle muže, Alfreda. Ne, Oskare, tebe si nevezmu. Nevezmu si tě, nevezmu. A tady máš prsten, už ho nechci.
2: Mí nešťastný dítě.
3: Mariano, nepřeju ti, abys někdy prodělala to, co se teď děje ve mně. Ale já tě budu přesto pořád milovat. Mně neujdeš. A děkuji ti za všechno.
4: Ode dneška nemám dceru.

0: Havlíček, dneska nemám doma žádný stání. Jdu na pivo.
1: Jen jděte, pane Oskar. A dejte si taky za mě.
0: Hlavně nezapomeň, že musíme dneska ještě zapíchnout tu svini. Ale zapíchni ji ty, já na to dneska nemám náladu.
1: Pane šéf, můžu vám něco otevřeně říct?
0: Jde o tu svini?
1: O jednu svini jde, ale o jinou. Pane Oskar, neberte si to tak k srdci s tou vaší bývalou slečnou nevěstou. Podívejte, ženských je jako máku. Každý mrzák si nějakou najde, dokonce i mužský, co mají pohlavní nemoci. A ženský jsou přece v těch nejdůležitějších bodech všechny stejný, věřte mi. Já to s váma myslím upřímně. Ženský nemají duši, jenom to maso navenek.
0: Ženský jsou záhady, Havlíček. Sfingy.

0: Marianko, proč vstáváš tak brzo?
1: Protože nemůžu spát.
0: Necítíš se dobře?
1: Ty snad jo.
0: Kdo mi zprotivil do stihový závodiště? Celý rok jsem nepromluvil ani s jedním bookmakerem. Natož s odborníkem. A teď se můžu jít vyspat. Nová sezóna, nový favoritě, dvouletý, tříletý. Novou generaci vůbec neznám. A proč? Protože musím prodávat krémy, který nikdo nekupuje.
1: Alfrede, já za hospodářskou krizi nemůžu. Ha,
0: kdo mi dal tu šílenou radu, abych si šoupal nohy jako agent s kosmetikou? Ty! Kde mám podvazky?
1: Na židli přece.
0: Ne.
1: Tak na nočním stolku.
0: Ne.
1: Tak to nevím.
0: Ale máš to vědět.
1: Zrovna jako tatínek. A nemluv tak nahlas, probudíš dítě.
0: S tím dítětem musíme tak něco udělat. Nemůžeme přece vegetovat všichni tři v téhle díře. To dítě musí odtud.
1: Ne, nikdy. A co jsme si pronajeli, to není žádná díra.
0: Kde mám podvazky?
1: Jestli pak víš, kolikátýho dneska je?
0: Ne.
1: 12.
0: A co tím chci říct?
1: Že máme dneska výročí. Přesně před rokem jsem tě poprvé uviděla. V naší výloze. Aranžovala jsem zrovna hračky a v tom si zaťukal na sklo. Spustila jsem pak roletu, poněvadž mi bylo najednou tak divně. Byla jsem moc sama.
0: Tak už zase nebreč. Podívej, Mariánko, já ten tvůj mateřský egoismus 100% chápu. Ale vždyť je to v zájmu našeho dítěte, aby se dostalo z téhle vlhký díry. Venku, ve Vachau, u mý matky svítí slunce.
1: To jo.
0: No tak vidíš.
1: Ty, Alfrede, proč ty se pořád zlobíš? Jednou si řekl, že tě pozvedám, co se duše týče.
0: To jsem neřekl. A jestli jsem to řekl, tak jsem se splet.
1: Já mám takový strach, Alfred.
0: Vidíš strašidla.
1: Jestli si už na všechno zapomněl.
0: Hlouposti!

0: Nazdar, Alfrede, no to je ale hezký, že tě zas jednou vidím. Ty snad už ani do kavárny netrefíš.
1: Co se tváříš tak zapškle?
2: Jsem hrozně nervózní.
1: Nervóza není k ničemu.
2: Pojď.
0: Zahrajeme si kulečník, ať přijdeš na jiný myšlenky.
2: Tak jo.
0: Do 50 a začínáš. Je to pravda, že zase děláš bankovního úředníka?
2: Ne. Všecko je obsazený.
1: Cherche la femme.
0: Jak procitne láska, je rozum v háji.
2: Milej Ferdinande, tady nejde o chladnou hlavu, ale o docela jiný orgán.
1: Tohle jsem měl hrát buzarem.
2: Já jsem prostě měkota a ona apelovala na mý ideály z mládí. Samozřejmě, ze začátku přitom hrála roli taková ta normální vášeň. Ale potom, když se ten počáteční půvab rozplynul, dostal jsem s ní soucit. Ona je ten typ, co v mužským vyvolává mateřský city, když je někdy protivná jako činže. Mám na mou duši dojem, že mě má ve svý moci.
1: To je otázka krve. Teploty krve.
2: Myslíš?
1: Určitě.
0: Jsi na řadě. 11. Alfrede, víš, co ale absolutně přesahuje moje chápání? Opatřit si v téhle krizi dítě.
2: Bůh je můj svědek, že jsem po dítěti nikdy netoužil. To ona pořád chtěla. A pak to hold přišlo samo od sebe. Chtěl jsem, aby si to dala okamžitě vzít. Ale ona se tomu přímo fanaticky bránila. Stálo to požehnaně energie, než jsem jí přiměl k tomu, aby se té proceduře podrobila. Dobrej si představit ten teatr. Byla to přísám bohu drahá procedura. A nakonec to bylo stejně všecko pro kočku. Kdo má smůlu, tomu vyroste i trpaslík.
0: Krucinál. To teda byla grandiozní pitomost, že ses rozešel s tou bláznivou trafikantkou, s tou Valerií. To by o tebe bylo dneska jinak postaráno.
2: Nemá smysl naříkat nad minulostí. Pomoz mi radši, abych se z té nešťastné aféry dostal. Pokud možno bezbolestně pro všechny zúčastněný.
1: To nebude tak snadný. Kde máte dítě?
2: Venku u mý matky ve Wachau. Konečně.
0: To situaci zjednodušuje. Já bych teď usiloval o to, aby se tvoje milá Mariánka ad jedna finančně osamostatnila, to znamená, aby vstoupila do pracovního poměru, protože zaměstnaná milenka, jak známo, zaručeně rozvrátí každý milostný vztah, dokonce i manželství.
2: To jo. Ale když Mariana se in puncto zaměstnání nic nevyučila.
1: Aha.
2: Zajímá se akorát o rytmickou gymnastiku.
0: Rytmická gymnastika je docela dobrá.
2: Myslíš?
0: Rytmická gymnastika je konec konců taková odnož tancování. A z toho by nám mohla kynout naděje. Znám totiž v taneční branži jednu baronku s mezinárodníma stykama. Sestavuje takový baletní soubory pro elegantní podniky. Aha. Tam by přece Mariana mohla rozvinout svý vlohy. Nemluvě o tom, že mi je ta baronka moc zavázaná. Víš co? Když hned odejdu, stihnu ještě baronku u bridge.
2: Ferdinande, byl bych ti navěky vděčnej.

0: Je ti moc podobný ten tvůj Poldíček a taky moc nekřičí. Ty jsi byl, Alfrede, taky hodný dítě.
1: Jsem rád, že není ve Vídni. Tady na zdravém venkovském vzduchu mu bude svědčit daleko víc.
2: Vystupuje už Mariana v tom baletu?
1: Až od příští soboty.
0: No, moc velký terno to není, tenhle poměr.
1: Mami, mohl bych si teď promluvit s babičkou mezi čtyřma očima?
0: Co by ne. Stejně musím do sklepa. Mám tam práci.
1: Babi, tak co? Rozmyslela jsi to už?
3: Nemám peníze. Dokud budeš pohromadě s tou osobou, nebudu mít peníze. Žije si na divoko, jako v psinci. Přivádí na svět parchanty, který jsou druhým na obtíž. Nestydí se chtít peníze na svý starý babičce. Ani grejcar, ani grejcar.
1: Ty stará čarodějnice.
2: Co si to řek?
1: Ty stará čarodějnice.
3: No, počkej, však ty to ucítíš. Tu máš.
1: Co vůhle ty říkáš, štípání? Au!
2: A tohle to si už cítil. Můj hůl si už cítil.
1: Ty čarodějnice, ty stará čarodějnice.
2: Jen se neboj, ty hlupáčku. Však já tě doběhnu, každýho doběhnu. Koukejme se, tady ti už zase visí knoflík. Jak můžeš tak nepořádnou ženskou?
1: Teda nepořádná není.
2: Počkej. Přišiju ti to. No co ty vůbec potřebuješ ženskou? Tak jako tvoje stará babička ti žádná knoflík nepřišije. Ani si to nezasloužíš, aby se o tebe člověk staral. No a ke všemu si s tou žebračkou udělá dítě. Dítě! Jsi chudák, Alfrede.
1: Proč?
2: Že vždycky padneš na takovou ženskou. Poslyš, Alfrede, jestli se s tou svou Mariankou rozejdeš, tak ti půjčím.
1: Cože?
2: Co pak si mi nerozuměl? Jsi ještě mladý a hezký.
1: A co dítě?
2: No to nemyslí. Odjeď odtud.
1: Kam?
2: Do Francie. Četla jsem v novinách, že tam je to v téhle krizi ještě nejlepší. Kdybych já byla mladá, jela bych v tu ránu do Francie.

0: Tedy jen co je pravda, pane Oskare, ta včerejší tlačenka, všechna čest. First class.
1: Delikátní, vidíte, pane rytmistře.
0: Jedna báseň. A propos, budete dneska ještě zabíjet?
1: Zrovna na to jdu, pane rytmistře.
0: Nezapomeňte mi dát stranou kousek ledvinek.
1: Samozřejmě, pane rytmistře.
0: A paní Valérie, vidím, že už na mě čekáte.
2: Tak, kolik pak jsme tentokrát vyhráli, pane rytmistře? Erichu, počkej. Co to máš v ruce?
3: Co bych měl? Vzal jsem si v trafice 5 Memphise.
2: Už zas? Kouří, jak dospělý.
3: Když nekouřím, nemůžu pracovat. Když nebudu pracovat, nebude ze mě právní referent. A jestliže ze mě nebude právní referent, nebudu ti moci nikdy splatit dluhy. Čestně! Splatím ti všechny dluhy do posledního feniku. Kdybych měl platit 100 let. Čestně.
2: Čestně, mrcha.
3: Pane, vy jste se mi teď smál.
0: Já? Ne.
3: Vy jste Rakušák. Fešácký, ale zbabělý.
2: Erichu.
0: Co to řekl?
3: Řekl jsem, že Rakušáci brali za války nohy na ramena a nebýt nás, Prusů.
0: Tak jsme vůbec žádnou válku neměli. Co vy víte o světové válce, vy? Zelenáči, sotva to, co vás učili ve škole.
3: To je pořád lepší, než učit staré židovky bridge.
2: Erichu!
0: To je pořád lepší, než se nechat vydržovat od starých trafikantek.
2: Pane rytmistře?
0: Pardon. Pardon, to byl fopa. Odpusťte, paní Valérie, je mi to velice nepříjemné.
3: Pane!
2: Pro boha, jen žádný souboj. Pánové, prosím vás, ne. Takový skandál.
4: Tak si to zopakujeme. Způsobila si svému milujícímu starému otci nezměrný zármutek a utrpení, opustila si svého slušného ženicha a chytila se z toho zkaženého individua, protože tě poháněla smyslnost. Mlč! To my, kněží, známe. A tak s ním žiješ už přes rok bez požehnání svátosti manželské a v tomto strašném stavu smrtelného hříchu si počala a porodila dítě. Kdy to bylo?
5: Před 2 měsícema.
4: Ale to ještě není všechno. Nezalekla ses ani pokusu zabít to dítě ve vlastním těle.
5: Ne, to on. Jen z lásky k němu jsem se tý proceduře podrobila.
4: Z lásky k němu?
5: Když on nechtěl mít potomky, protože poměry jsou pořád horší. Ale já... Mě to svírá srdce, že jsem si ho chtěla dát vzít.
4: Tedy lituješ, že jsi je chtěla zabít?
5: Ano.
4: A lituješ také toho, že s tím zvlčilým subjektem žiješ v divokém manželství?
5: Myslela jsem, že jsem našla muže, který mě po všech stránkách vyplní.
4: Lituješ toho?
5: Ano.
4: A že si počala a porodila své dítě ve stavu smrtelného hříchu. Lituješ toho?
5: Ne, to přece nemůžu.
4: A co to povídáš?
5: Je to přeze všechno mý dítě. Ne, já jsem šťastná, že to dítě mám. Hrozně šťastná.
4: Tak co chceš od svého pána Boha?

0: Můžu dostat 5 memfisek?
1: Ne.
0: Trafika je snad otevřená, nebo ne?
1: Pro tebe ne.
0: Jdu jen tak náhodou kolem.
1: A jak pak se pánovi daří?
0: Tak Lala.
1: A slečně nevěstě?
0: Taky Lala.
1: Kde je chudinka Mariana?
0: Ztratím ji teď asi z očí. Odjíždím odtud.
1: Ty jsi teda velká mrcha, Alfred.
0: Jsem unavený, Valerie. Nejsem už taky nejmladší.
1: Od kdy pak?
0: Jedu dneska večer do Francie, do Nancy. Myslím, že tam najdu něco vhodného. Zasilatelství. Tady bych musel jít hrozně pod svou úroveň.
1: A co dělají koničci?
0: Nemám ponětí. A pak chybí mi taky kapitál.
1: Jestli si vzpomenu, tak tě budu litovat.
0: Šel jsem tudy jen tak náhodou. Z melancholie. Ulicema, který mi připomíná minulost. A tak žij blaze.
1: Pane Oskare, viděl jste? Alfred.
2: Viděl, paní Valerie. A všechno jsem slyšel.
1: Ještě mu nespad, hřebínek.
2: Chudák Mariana.
1: Mně se zdá, že vy byste si ji dokázal ještě vzít, až bude zase volná.
2: Kdyby neměla to dítě.
1: Kdyby mě někdo takhle ublížil.
2: Mám ji pořád ještě rád. Třeba se s tím dítětem něco stane.
1: Pane Oskare.
2: Kdo ví? Boží mlýny melou pomalu, ale strašně neúprosně. Budu na Marianu myslet, vemu na sebe každý trápení. Koho pán Bůh miluje, toho zkouší, toho trestá. Na rozpáleným roštu, ve vařícím olovu.

0: na sebe svý kůži. Dneska bych rád zapomněl na všechny starosti.
1: Dávejte všichni pozor. Dovoluji si tímto provolat slávu famóznímu letošnímu vídeňskému burčáku.
2: Ne tak zvrvo, Larichu. Bože, celou mě polil.
1: To se přece může stát. Česně!
0: Pomočil tě, Valerie, ty chudáčku.
2: Skrz, až na kůži.
3: Až na tu tvou kůži.
2: Ale kouzelníku, ty už ses taky zbláznil.
1: Pozdor!
0: Co je mu?
2: Na to jsem už zvykla. Když se namaže, tak se postaví do pozoru a začne sám sobě velet. Asi jo, co nejdřív pustím k vodě.
0: Prsa ven! Břicho navnitř! Všechna čest Erichu, jde to s náma zase nahoru.
2: Ježíš Maria, kouzelníku.
0: No to je to, spad sem, rozbila se pode mnou židle. Pane vrchní jednu židli. Sotva jsem mi na ramínko políbil. Už jsem cítil její vějíř na tváři.
4: Roku líbám, krásná paní Valérie. Má poklona, pane kouzelníku.
0: Na zdraví, pane rytmistře. Pane vrchní jednu židli.
2: Můžu vám nabídnout kousek u heráku, pane rytmistře?
4: Moc krát děkuju, rukolí vám. Večeřel jsem dneska už dvakrát. Mám tady návštěvu. Sedíme tamhle pod stromem vzadu. Přítel mýho bratra, co se nevrátil ze Sibiře. Nějaký Amerikán.
2: Mistr z Ameriky.
4: Rodilý Vídeňák. Žil 20 let ve státech a teď se po těch letech vypravil do našeho světa dílu. Když jsme dneska projížděli hradem, měl plný oči slzy. A tak mu ukazuju jeho Vídeň už druhý den. Jsme v jednom kuse pod parou.
2: Tichá voda v Rejmele.
4: Apropos, příbuzný. Paní Valérie, mezi náma dvěma, nepřipadá vám divný, jak se jeho veličenstvo pan kouzelník chová k slečně Marianě? Vždyť je to jeho jediná dcera. Já to nechápu. Kdybych já byl dědeček, přece každý může někdy šlápnout vedle, ale nechat ji takhle na pospas osudu.
5: Ach, drahý příteli, co to vidím? Společnost, přátelé, proč mě nepředstavíš?
0: A hele, kdo je to?
4: To je můj milý mistr z Ameriky.
5: Amerika, New York, navenek jo, ale tady uvnitř buší pořád ještě to starý, věrný vídeňský srdce. Nesmrtelná Vídeň. Vážení, v Americe jsem musel začínat od píky. Ale tady jsem doma, tady se mi líbí, tady bych rád umřel. Ach, ty můj drahý rakouský pambíčku z Mariacel. Můj táta to byl Vídeňák a máma jak by smet. A proto tak nějak já Vídeň mám rád. Nedám jí za celý svět.
1: Ať je Vídeň! Ať je vlast!
5: A krásný Vídeňáčky! Ať je my Vídeňáci!
0: Ať je na zdraví, na krásný Vídeňáčky! Ty bohyně jedna, Valérie, tebe jsem si měl vzít. S tebou bych měl jiný dítě.
2: Ach, kouzelníku, nemluv mi o svý ženě. Nemohla jsem ji nikdy ani cejčit.
5: Halo, pozor! Jestli se nepletu, tak začíná pršet, ale počasí nám to nesmí zkazit. Dovolíte, abych vás pozval. Všecky! Tak jdeme za mnou!
2: A kam?
5: To je jedno! Kde nebudeme sedět pod širým nebem? Do Moulin Bleu!
4: Ne, přátelé, do Moulin Bleu ne. To už radši k Maximovi.
0: Moment, proč k Maximovi, pane rytmistře?
4: Protože tam zažijete speciální překvapení. Velice pikantní.
0: Hurá k Maximovi!
4: Deset k Maximovi!

0: Velevážení, kouzelné dámy a ještě kouzelnější pánové, vítám vás co nejsrdečněji u Maxima jménem našeho ředitelství. Už Johann Wolfgang von Goethe, kníže básníků, říká ve svém mistrovském díle v našem nesmrtelném Faustovi, co jsi po svých otcích podědil, to získej, by to tvoje bylo. A v tomto smyslu, velevážení, jedno číslo za druhým, to je naše tradice, velevážení. A teď vás prosím, abyste s námi vyšli do ráje vzpomínek. A teď hned následuje další skvělé číslo. Naše senzační, vysoce umělecké živé obrazy, vytvořené z aktů. Jako první dunajské rusalky v obraze Honba za štěstím. Smím prosit, pane kapelníku?
1: Maria Josef, to je Mariana. Ona je nahá, úplně nahá.
2: Co je?
1: Mariano, Mariano.
2: Co zveš? Co pak ti přeskočilo?
1: Mariano!
0: Opona, spustte oponu. Co se tady děje? Světlo, opona, rozsvítte světlo.
1: Bože můj, Mariana. Maličká Mariana. Znala jsem jí, pánové, když jí bylo 5 let.
0: O kom to mluví?
3: Nemám ponětí.
0: Hysterie?
3: Epilepsie? Nebo je jen ožralá?
1: Já nejsem opilá, pánové, ne. Tohle nevydržím. Nejsem přece ze dřeva. Dovedu mít ještě radost ze života, pánové, ale tohle nevydržím. A tady nebudu. Musím pryč.
0: Velevážení, dámy a pánové, ze závažných důvodů jsme nuceni ukončit oficiální část našeho programu. Jeho neoficiální část právě začíná v našem baru. Jménem ředitelství vás na ni co nejsrdečněji zvu.
4: Pane rytmistře.
5: Co je, pane kouzelníku?
4: Tak proto jste nechtěl do Moulin-Bleu, ale sem. Tohle bylo to vaše pikantní překvapení. Já měl hned tušení, že tu na mě nečeká nic dobrýho.
5: Věděl jsem, že tu slečna Mariana vystupuje. Byl jsem tady včera. Nemohl jsem to dál snášet. Vaše kamenné srdce.
4: Nepleťte se do cizích rodinných záležitostí.
5: Moje lidská povinnost. Pane kouzelníku, vy nejste člověk.
4: Co bych teda podle vás byl, když ne člověk, vy snad nedobytče. Ale já nejsem dobytče a nemám žádnou dceru, rozumíte?
5: Pak tedy nemám ve vaší společnosti co pohledávat.
4: Mizera jeden.
6: Pane mistr, pojďte ke mně. Já mám pohřební náladu, pane mistr. Nejraději bych odtud poslal známým pohlednice, aby pukli závistí, jak ohromně se mi vede.
5: Pohlednice? A to je báječný nápad. Pohlednice? A jdu si koupit pohlednice?
1: Tati?
4: Cože? Ty? Co tady u mě pohledáváš?
1: Tati, proč jsi nepřečet mý dopisy? Poslala jsem ti 3 dopisy, ale ty jsi ani neotevřela a vrátil jsi mi je. Psala jsem ti, že mě Alfred opustil.
4: To vím.
1: Víš taky, že mám dítě?
4: Taky vím.
1: Jsme na tom s Poldíčkem moc špatně.
4: Poldíček? Pojmenujete toho parchanta po mně? No to je celý vrchol. Ne, kdo si nedá říct po dobrým, na toho je třeba po zlým.
1: Ty jsi opilý, tatínku, sedni si.
4: Já nejsem tvůj tatínek. Jednou provždy. A nebuď drzá, nebo...
7: myslí radši na svou nebožku matku. Mrtví slyší všecko.
1: Kdyby byla maminka živá.
7: Maminku vynech, to bych si vyprosil. Kdyby tě tak viděla nahatou na pódiu, všem na očích, ještě, že jsi nepřišla nahatá za mnou. Co pak se ani trochu nestydíš, fojtajpl?
1: Ne, to si nemůžu dovolit, stydět se. Vydělávám tady 2 šilinky denně. Není to moc, když počítám taky poldíčka. A co jinýho si mám počít? Učit jsem se nic nesměla, ani rytmickou gymnastiku. Vychovával si mě jen pro manželství.
7: Nakonec je to ještě má vina.
1: Podívej, tatínku.
7: Já nejsem tvůj tatínek!
1: Ovšem, že jsi můj tatínek, kdo jiný? A teď poslouchej, jestli to takhle půjde dál, že si pořádně nevydělám. A na ulici já jít nemůžu, nemám na to žaludek, už jsem to zkoušela, ale koho nemám z duše ráda, s tím já prostě nemůžu, tak mi zbývá už jen vlak.
7: Jaký vlak?
1: Vlak, kterým se dá odjet. Skočím pod něj.
7: Tak, to mi chceš ještě udělat. Jedna ostuda za druhou? A já chudák stará, čím jsem si to zasloužil?
1: Nemysli pořád jenom na sebe.
7: Skoč pod vlak, skoč pod něj, skoč i s tím svým spratkem. Kdybys radši myslila na Pána Boha, tam nahoře. Dost už, ani slovo. Sakra, mě je špatně. Mně se chce zvracet. Musím jít.
1: Na Pána Boha. Tam nahoře. To se snadno řekne.
8: A naše slečna umělkyně. Naše primadona. Že byste se mi podepsala na tyhle pohlednice? Poslyšte, nemáte u sebe náhodou známky?
1: Ne.
8: Já totiž potřebuju 10 20-grošových známek a zaplatím vám za ně 50 šilinků. 60? Tady jsou šilinky a tadyhle dolary. Jen si prohlídněte mou náprsní tašku.
1: Ukažte. 60?
8: 65.
1: To je spousta peněz.
8: Jen si je vydělat.
1: Ne, děkuji.
8: Co to znamená?
1: Nemůžu. Spletl jste si adresu, pane.
8: Počkej ty, děvko. Nenechám se okrást. Otevři tu rukou, zlodějko jedna. Otevři tu rukou. 100 šilinků. Myslíš, že jsem to neviděl, ty kurvo pitomá? Policie! Policie!
0: Co se to tu pro boha děje?
8: Pane konferenciér, tahle děvka mi ukradla 100 šilinků. 100 šilinků. Policie!
1: Ať mě nebije. Ať nechce, aby mě bil.
9: Já tě měla vždycky za lháře, ale že jsi takový mizera, to mě ani ve snu nenapadlo. Vypučí si ode mě 300 šilingů na cestu do Francie a za 3 týdny se vrátí a přizná, že ve Francii vůbec nebyl, že všechno prosázel na dostihách. A Frede, ty jednou skončíš tam, co ta tvoje povedená Mariana. Ve vězení!
10: Babi, především ještě není ve vězení, ale ve vyšetřovací vazbě. A teprve zítra přijde před soud. A pak byl to jen pokus o krádež. Nikomu nevznikla žádná škoda, taky dají polehčující okolnosti a odsoudí podmíněně, protože ještě nebyla trestaná.
9: Jen ji ochraňuj. Moc šereně jsem se v tobě zklamala. Já to vždycky věděla, že jsi podvodník.
10: Nech si to, babi. Teda, teď mě tu hned tak neuvidíš.
9: A co těch 300 šilinků? A těch 150 od loňska?
10: Že ti huba neupadne. Fakt je, že v jistým směru cítím spoluvinu na tom, jak to s Marianou dopadlo. Ruku líbám, babičko. Mizím.
9: Jen zmiz, ty neřáde. Říc mi něco takového do ksichtu. Táhni ho tut, ty podvodníku.
11: Vidím oknem, že Alfred jde pryč.
9: Odešel. Díky bohu.
11: Ani se se mnou a s poldíčkem nerozloučil.
9: Máš moc pěknýho syna, drzýho a línýho. Celý tatínek.
11: Toho nech na pokoji. Už 10 let je pod drnem a ty ho pořád pronásleduješ.
9: A kdo pak ho dostal tak rychle do hrobu? Co? Já? Nebo chlast? Celý tvoje věno prochlastal.
11: Nechme už toho. Mami, Ten Poldíček mi dělá starosti. Nejdřív tak hrozně kašlal a teď má červený tvářičky a takový divný oči. S naším Ludvíčkem to tehdy začalo zrovna tak.
9: Bůh dává a Bůh bere.
11: Maminko.
9: Matinka ve vězení a tatíček povaleč. Ledas, kdo by mohl být rád, kdyby si to dítě pán Bůh vzal.
11: Chceš, aby si vzal pán Bůh tebe?
9: Nesrovnávej mě s tím spratkem v kočárku. A co tak řveš? Pomátla ses na rozumu?
11: Maminko, já to viděla.
9: Co jsi viděla?
11: Co jsi dneska v noci udělala?
9: Co jsem udělala?
11: Otevřela si obě okna a postavila postýlku s Poldíčkem do průvanu.
9: To se ti zdálo, to se ti zdálo.
11: Ne, nezdálo se mi to, i kdyby měl do mě hrom uhodit.
12: Tak kolik pak jsme dneska vyhráli, pane rytmistře?
5: Že se ptáte, jako obvykle.
12: Takový je osud, pane rytmistře.
5: Nejde mi to na rozum, paní Valérie. Hledím na tu ceduli, co si dal pan kouzelník do výlohy.
12: Už je to tak. Výprodej. Starý pán na to sám nestačí.
5: Výprodej. Mám čisté svědomí, ale přesto... Tehdy u Maxima mě vedly ty nejličtější pohnutky. Ke smíření jsem chtěl přispět. Ke smíření. A zatím to skončilo tragicky. Marianu sebrali a odsoudili.
12: Podmíněně, pane rytmistře. Podmíněně.
5: Poslyšte, myslíte si, že má na mě pan kouzelník ještě vztek? Kvůli té scéně u Maxima.
12: Ale pane rytmistře, po tom, co prodělal, se už na vás ani nemůže zlobit. Je teď daleko smířlivější. Myslím, že ho to zlomilo. Div ho tehdy neranila mrtvice, když slyšel, že se Mariana dopustila té krádeže.
5: A taková mrtvička. S tím nejsou žerty.
12: Umíte mlčet, pane rytmistře?
5: Paní Valérie, abych jako starý důstojník neuměl mlčet, co bylo těch vojenských tajemství?
12: Byla u mě.
5: Kdo?
12: Mariana. Přišla za mnou. Seděla měsíc ve vyšetřovací vazbě a teď nemá co do huby. Jenom pyšná je pořád jako dřív. Ale tu píchu jsem z ní vyhnala, to mi věřte. Z gruntu. Spolehněte se, že ji s tatínkem usmířím. My ženský jsme na to šikovnější než vy muži. Vy jste na to šel u Maxima hodně zvostra.
5: Kdyby to tak byla s Marianou a panem kouzelníkem, pravda.
13: Okamžik. Dovolíte, milostivá paní Valérie. Rád bych vás jen upozornil, že se teď asi vidíme naposled.
12: V to doufám.
13: Zítra ráno odjíždím do Kaslu.
12: Tak šťastnou cestu. Počkej, Erichu.
13: Podle rozkazu.
12: Takhle se přece nerozloučíme. Pojď, podáme si ruku. Rozejdeme se jako dobrý kamarádi.
13: Tak dobře, prosím. Jinak tady v notýsku je všechno zanesené. Má ráti? Dal. Každá cigareta?
12: Já ty tvoje cigarety nepotřebuju.
13: To je věc cti.
12: Ty jsi holt špatný psycholog, Erichu. Ty to moc o ženských nevíš.
13: Musím ještě zajít do hračkářství. Stará herka. 50 let.
14: Teda moc krát vám děkuju, pane Alfred, že jste za mnou přišel až do chrámu a že si tak dobře rozumíme ve věci Mariany.
15: Jsme domluveni. Já se jí vzdávám. Navždycky. Věřte mi, sám tomu dneska nerozumím. Měl jsem se předtím s Valerií tak dobře. Starosti žádný. A najednou se tak nerozvážně zapletu do takového dobrodružství.
14: Byla to holt osudová láska.
15: Kde pak, pane Oskar, na to já nemám vlohy. Jenomže jsem se nechal přesvědčit. Já holt nedovedu říct ne. A takový poměr se pak automaticky vyvíjí od 10 k 5. Já tehdy opravdu nechtěl rozbít vaše zásnuby, ale Mariana trvala na tom, že buď všecko, nebo nic. Rozumíte?
14: Naprosto. Muž je totiž jenom zdánlivě aktivní a žena jenom zdánlivě pasivní.
15: Tak, tak.
14: A víte, pane Alfred, proto jsem se na vás osobně nikdy tak moc nezlobil. Vám jsem nikdy nepřál nic ošklivýho. Ale Marianě, ta si musela chudák svý odpykat. Za tu velikou vášeň.
15: Opravdu. Přivést tolik lidí do neštěstí? Ne, my muži bychom měli držet spolu.
14: Jsme prostě moc naivní.
15: To je pravda. A ještě něco. Ani nevím, jak bych vám měl dost poděkovat, že mě chcete smířit s paní Valérií. Tak buďte zdraví.

0: Tak nám Erich odjíždí do Desavy. Nebo do Kaslu? Do smrti si to nebudu pamatovat.
1: Já vím, mluvila jsem s ním.
0: No je to pašák, ten Erich. Nemám pravdu, Valérie? Všecko si přece nemůžeme nechat líbit. Prohlašuju už dneska, že zítra bude zase válka. Válka je přírodní zákon, zrovna jako konkurence v obchodě. Co se mě týče, já jsem bez konkurence, protože jsem specialista, ale přesto zkrachuju, protože už na to sám nestačím. A zákazníci mi jdou na nervy.
1: Kdybych já byla dědečkem...
0: Ale já nejsem dědeček, jestli smím prosit. Prosím tě, nerozčiluj mě. Moje srdce. Bodá to. Bodá.
1: Leopolde! Pán Bůh ti dal pokyn, že tě ještě nechává mezi náma. Klid. Nerozčiluj se. Nebo tě raní mrtvice a pak... Radši se s Marianou smiř, ty blázne stará. Smiř se s ní a nebudeš muset zavřít krám. Všecko bude zase dobrý. Uvidíš.
0: Myslíš?
1: Podívej, Mariana přece není tak zlá. Je to jenom hloupá ženská. Chudáček.
0: Hloupá je pitomo.
1: A namlouvala si, že předělá svět podle svý představy. Ale svět se holt řídí rozumem. Že je to tak?
0: Takže ty myslíš, Valérie, ty říkáš... No jo, co mi zbývá? Tak já teda tu ceduli sundám.
2: Valérie, ani netušíš, co mě tahle cesta do tvý trafiky stála za vnitřní boj. Stydím se sám před sebou, protože vím, že jsem ti ublížil.
1: Kdypak? Mně jsi nic špatného neudělal.
2: No, fakt je, že jsem tě opustil.
1: Ty mě? Přece já tebe. A kromě toho na tom nebylo nic špatného. Naopak. Bylo to docela správný. Pamatuj si, ty opičáku ješitná.
2: Rozešli jsme se jako dobrý kamarádi, jasný?
1: Jsme oba docela pro sebe. Jasný? Protože s takovýmhle mizerou nechci mít už nikdy nic společného.
2: Jak to s mizerou? Před chviličkou si řekla, že jsem ti nic špatného neprovedl.
1: Mně ne, ale Marianě. A co svýmu dítěti?
2: Můžu já za to, že na mě ženský tak letěj?
1: Takhle maličkýho bych tě chtěla vidět, Alfrede. Takhle maličkýho.
2: Já jsem poražená armáda. Nemusíš mi to říkat dvakrát, že jsem špatný, to já vím taky. Protože jsem tak hrozně slabý. Jo, kdybych měl kapitál, abych mohl zase na závodiště. Přestože ona o tom nechtěla ani slyšet.
1: Ona o tom nechtěla ani slyšet? To od ní teda byla hloupost, protože dostihy jsou tvá nejsilnější stránka.
2: Vidíš? A na tomhle rozdílným názoru na život ztroskotal náš poměr.
1: Kdybys radši nelhal.
2: Valérie, prodával jsem pleťový krém, plnící pera a orientální koberce a nic mi nevyšlo. A tak jsem teď opravdu ve svinský situaci. Ty jsi dřív měla pro každou rošťárnu pochopení.
1: Jaký to bylo ve Francii? Jaký jsou francouzsky?
2: Jako ostatní. Nevděčný.
1: Ty lumpe. Co bys udělal, kdybych ti teď půjčila 50 šilinků?
2: Telegrafoval bych samozřejmě okamžitě do Maison Lafitte a vsadil bych na vítěze a na místo.
1: No a? Co s výhrou?

0: tu špínu nahromadu, bude se bílit. Všichni se smíříte a basta. No tak, pane Oskáre.
1: Mariano, já ti tady v přítomnosti paní Valérie odpouštím všechno, co jsi mi udělala. Protože milovat je větší štěstí, než být milovaný. Jestli v tobě zbyla ještě špetka citu, tak teď musíš vědět, že bych si tě přesto přeze všechno odvedl ještě dneska k oltáři. Kdybys byla docela volná. Mám teď na mysli to dítě.
0: Jak to myslíš?
1: To mě mrzí, to dítě.
2: To dítě nech na pokoji! Co ti udělalo?
0: Mariano, řekla jsem, že se teď se všema smíříš.
2: Ale s Alfredem ne, s tím nikdy.
0: S tím taky. Se všema nebo s nikým. Alfred je taky jenom člověk.
2: Včera si ještě říkala, že je to hulvát a zvíře.
0: Včera bylo včera a dneska je dneska. On je taky jenom člověk se všema vrozenýma chybama a neřestma. A taky sám dobře ví, že není anděl.
2: Já jsem dělala, co jsem mohla.
0: Jsi ještě moc mladá. A když se to tak veme, při takovýmhle spojení není nikdo vinen. Když se to tak veme, je to otázka planet. Jak na sebe ty dvě působějí a tak.
2: Ale mě poslali do chládku. Moc mě ponížili.
1: Policie si přirozeně nebere rukavičky.
0: Byly na té kriminálce aspoň ženský?
2: Většinou.
0: No tak. Mariánko, teď se pěkně sebe. Ať do krámu. Za otcem.
2: A proč bych tam chodila?
0: Však uvidíš. Jen ti dovnitř.
2: Ale na tvou zodpovědnost.
0: Na mou zodpovědnost.
2: Tak dobře, ale pamatujte si, je mi to konec konců putinka. A to, co teďka udělám, dělám jen kvůli Poldičkovi. Ten za nic nemůže.

0: Frido, napsala si ji už ten dopis?
1: Ne.
0: Mám ho snad napsat já? Adresu Alfreda teď neznáme, musíme to napsat jí.
1: Vždyť já ji napíšu. Budou nám vyčítat, že jsme nebyli dost opatrní.
0: My? Ty? Že ty jsi nebyla dost opatrná.
1: Co pak za to můžu?
0: Byl to můj nápad, vzít si sem to dítě do opatrování. Ne, tvůj nápad to byl. Já byla vždycky proti tomu. S dítětem jsou vždycky jenom potíže.
1: Tak je to zase moje vina. Nakonec bude moje vina i to, že Poldíček nastyt a že je teď v nebi. Bože, jak je to všechno strašný.
0: Třeba to pro tu tvou Marianu nebude tak strašný. Tyhle slečny já znám. Třeba bude slečna docela ráda, že se ho zbavila.
1: Maminko, tobě přeskočilo.
0: Kdo to napadá? Neráde jeden.
1: Co to napadá tebe, ty bestie? Ta slečna je taky jenom matka, zrovna tak jako ty.
0: S tou mě nesrovnávej. Já porodila svý dítě ve vší počestnosti. Ty přece nejsi nemanželská. Když tomu pánbu nepožehná, neskončí to dobře. A to je správný. Kam bychom to přišli? A teď se dáš okamžitě do psaní. A jestli k tomu nemáš odvahu, tak ti ten dopis nadiktuju. Sedni si! Tady máš papír a tušku. Všechno jsem už připravila.
1: Ty bestie.
0: Kouš! Sedni si a piš. Buď ráda, že ti pomůžu. Tak, vážená slečno, musíme vám bohužel sdělit velice smutnou zprávu. Bůh všemohoucí si ve své nezbadatelné vůli přál, abyste, vážená slečno, neměla dítě. Dítě se jen trochu nastydlo a pak už to s ním vzalo rychlý konec. Ale utěšte se tím, že Bůh všemohoucí nevinné děti miluje. Tečka. Nový odstavec.
2: Dobrý den, milá paní Centnerová. Ruku líbám, babičko. To jsem tu dlouho nebyla. Ani nevíte, jak jsem ráda, že vás vidím. Tohle je můj tatínek.
3: Moje úcta.
2: A tady paní Valérie a pano Oskar a taky...
1: Alfred.

0: Co je to s váma? Kde je kočárek?
1: Tady dopis pro vás. Čtěte, prosím.
2: No tak, kde pak je Poldíček? Přinesl jsem mu hračky. Poldíčku, je tady dědeček. Mariano, stalo se něco?
0: Poldíček je mrtvý. Mrtvý. Panenko Maria, Poldíček je v pánu.
3: Cože? Mrtvý?
0: Alfrede, mrtvý.
3: Pojď, Valerie, posaď si. Podej mi ruku.
0: Cože? Ty mrcho, ty kriminálnice, ty jsi mě chtěla uhodit? Mě bys chtěla zabít, mě, starou ženskou.
4: Mami, koukej, jde do pokoje, honem, honem.
0: To jsi dcera? Ty bys mě už nejradši viděla pod dnem, co? Ale toho se hned tak nedočkáš. Čert, ať vezme každýho, kdo mě přeje smrt.
4: To jsi neměla říkat. Pojďme do pokoje.
2: Bože, moje srdce, bodá to, bodá. Je ne druhý záchvat? Druhý záchvat ne? Ne, ne, pane Bože, nech mě ještě tady. Pane Bože, Otče náš, jenž jsi na nebesích, jsi velký a spravedlivý. Nech mě ještě, nech mě. Juž, to bolí. Já musím ven na vzduch.
1: Jak už byl Poldíček velký?
3: Pěkně velký.
1: Upřímnou soustrast, Alfrede.
3: Děkuju, Valerie. Podívej. Telegrafoval jsem hned včera do Maison Lafitte a vyhrál jsem. A dneska jsem chtěl svýmu synáčkovi dát 84 šilinků.
1: Dáme mu na hrob hezký pomníček. Třeba andělíčka se sepjatýma rukama.
3: Hrozně mě to vzalo, Valerie. Opravdu. Zrovna jsem si říkal, takhle bez dětí člověk vlastně končí. Nic po něm nezůstane. Vymře. Škoda.
1: Já vím, Alfred. Pojďme ven za panem kouzelníkem. Jak se mu daří?
5: Nedávno jsem se ptala pána Boha, co má se mnou v plánu. Ale on mi nic neřekl. Jinak bych to už nebyla. Neřek mi, Oskare, nic. Vůbec nic. On mě chtěl překvapit. Fuj!
6: Mariano, Bůh ví, co činí. Věř mi.
0: Poldíčku, kde pak teď jsi? Kde?
6: V ráji.
0: Tak mě přece netráp.
6: Co bych tě trápil? Chci tě utěšit. Mariano, máš před sebou ještě celý život. Jsi teprve na začátku. Bůh dal a Bůh vzal.
0: Mě jenom bral, Oskare. Jenom bral.
6: Bůh je láska, Mariano. Koho Bůh miluje, toho navštěvuje.
0: Mě bije jako psa.
6: To taky, když to musí být, Mariano. Jednou jsem ti řekl, že ti nepřeju, abys prožila to samé, co jsi udělala mně. Ale pán Bůh ti dal lidi, kteří tě přesto milujou. I teď, když se všecko takhle zamotalo, řekl jsem ti, že mý lásce neujdeš.
5: Já už nemůžu.
0: Teď už nemůžu.

Stříbro pěný, Dunaj, Vídeňský valčík, lásku a smrt ve stínu řeznictví jsme teď s Vltavou zažili ve hře Edena von Horváta Povídky z vídeňského lesa. Překlad Jiří Stach a Pavel Kopta, rozhlasová úprava Miroslav Stuchl, hudba Petr Mandel, dramaturgie Jana Paterová, režie v roce 2001 Markéta Jahodová. Účinkovali Jaroslava Obermajerová, Martin Price, Vilma Cibulková, Jiří Štěpnička, Radoslav Brzobohatý, Bohumil Klepl, Miroslav Donutil, Lenka Krobotová, Radek Holub, Luba Skořepová, Eva Hrušková, Vlastimil Zavřel, Alfred Strejček, Zdeněk Mariška, Jan Kukla a další. Zítra v rámci hry pro pamětníky uvedeme dramatizaci posledního románu Viktora Iga 93, který autor pojmenoval podle jednoho z nejdramatičtějších období revoluce podle roku 1793. Dramatický, romanticky vypjatý děj se odehrává na pozadí reálných událostí, zejména v kraji Vandé, kde byly silné pozice protirevolučních royalistických sil. V jedné z hlavních rolí uslyšíme Václava Vosku, zítra na Vltavě v 15 hodin. Teď je 16:30 a my opět slavíme 60 let Koncertina Praga.

Vážení posluchači, u dnešního pořadu Taktovka vás vítá Lenka Harigelová. Společně si dnes přiblížíme soutěž mladých hudebníků Concertino Praga, která letos slaví 60 let své existence. Posláním soutěže, kterou pořádá Český rozhlas a Akademie klasické hudby, bylo od počátku vyhledávat mimořádně talentované mladé interprety, představovat je odborné veřejnosti i posluchačům a prostřednictvím rozhlasu dávat jejich talentu možnost překročit hranice jednotlivých zemí. Za dobu jejího trvání jí prošly tisíce hudebníků a mezi nimi jména, která dnes patří k výrazným osobnostem světové hudební scény. Když Concertino Praga v roce 1966 vznikalo, nebylo díky politické situaci samozřejmé, aby se mladí hudebníci z různých zemí mohli setkat na jednom pódiu. Proto byla soutěž založena na zvukových nahrávkách, které hodnotila porota. Právě rozhlas tak sehrál zásadní roli. Dokázal překonat hranice, které byly v tehdejší Evropě často mnohem obtížněji prostupné než dnes. Až koncert vítězů sezval laureáty na jedno pódium, historicky poprvé do Dvořákovy síně Domu umělců v Praze. Tam se 18. listopadu roku 1966 představila, kromě jiných, i dnes známá jména jako houslisté Václav Hudeček či Dmitrij Sitkovecký. 60. výročí soutěže ale nemá být pouze pohledem do minulosti. Je především setkáním několika generací. A právě takový bude jubilejní koncert, který připravil Symfonický orchestr Českého rozhlasu na 18. října v pražském Rudolfinu. Na jednom pódiu se zde potkají laureáti Concertina Praga z různých období. Mezi nimi právě Dmitrij Sitkovecký a Václav Hudeček, tedy osobnosti spojené už s úplnými počátky soutěže, ale také současní mladí laureáti Daniel Matejča, Jan Čmejla a Filippo Lombardi. Solistou bude také Radek Baborák. Symfonický orchestr Českého rozhlasu povede dirigent Robert Kružík. Vedle hudebníků, kteří svou kariéru zahajovali v 60. letech, se tak představí generace, která je teprve na začátku své vlastní umělecké cesty. A právě v tomto setkání minulosti a budoucnosti spočívá hlavní myšlenka jubilejního večera. Do atmosféry večera nahlédneme skrze díla autorů, která během večera zazní. Záměrně však sáhneme po jiných dílech, než zazní v pražském Rudolfinu, abychom se neochudili o premiérový prožitek, protože Český rozhlas bude přitom a jeho prostřednictvím tedy také vy, milí posluchači. Jedním z autorů, jehož hudba zazní během koncertu nazvaného Concertino Praga 60 let, je barokní velikán Johann Sebastian Bach. Zaposloucháme se do ukázky z jeho braniborského koncertu číslo 2 F-dur, který byl věnován markraběti Kristiánu Ludvigovi Branimorskému. Bach jej napsal v oblíbeném barokním stylu Concerto Grosso, pro který je typické střídání orchestru, ripieno a skupiny solistů, concertino. V tomto koncertu vystupuje netradiční obsazení 4 solových nástrojů – housle, trumpeta, flétna a hoboj. První větu Allegro vyslechneme v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vojtěcha Spurného. Na trubku zahraje Jiří Houdek, na housle Petr Zdvíhal, na flétnu Robert Heger a na hoboji Zdeněk Rys.

Dozněla první věta Allegro z Braniborského koncertu číslo 2 F-dur Johanna Sebastiana Bacha v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vojtěcha Spurného a solistů Jiřího Houtka, Petra Zdvíhala, Roberta Hegera a Zdeňka Rysa. Program koncertu k 60. výročí soutěže Concertino Praga je sestaven tak, aby ukázal různé podoby interpretační virtuozity, tedy nejen technickou suverenitu hráče, ale zároveň chce připomenout, že virtuozita sama o sobě nestačí. Mladý hudebník musí vedle techniky hledat vlastní výraz, osobitost a schopnost komunikovat s posluchačem. A právě to je okamžik, kdy se z talentu začíná stávat umění. Dalším z autorů večera je Dmitrij Šostakovič. Zaposloucháme se nyní do ukázky z jeho houslového koncertu číslo 1 a mol opus 77. Představí nám ji Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila. Na housle zahraje Daniel Matejča, jehož hra nás potěší nejen v pořadu Taktovka, ale také na výročním koncertu.

Vyslechli jsme ukázku z úvodní části houslového koncertu číslo 1 a mol opus 77 Dmitrije Šostakoviče v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Tomáše Netopila. Na housle hrál Daniel Matejča. Historie koncertina Praga je velmi pestrá. V přehledu laureátů najdeme houslisty, klavíristy, violončelisty, hornisty, dechové hráče i další mladé interprety z mnoha zemí. Soutěž se postupně proměňovala, stejně jako se proměňovala svět kolem ní. Její základní myšlenka ale zůstala stejná – dát mladému hudebníkovi příležitost být slyšen. Vážení posluchači, naše poslední hudební ochutnávka bude z díla Antonína Dvořáka jako připomínka českého rozměru soutěže. Dvořák je ostatně součástí jejího plného názvu – Dvořáková rozhlasová mezinárodní soutěž pro mladé hudebníky Concertino Praga. Vyslechneme závěrečnou větu Allegro giocoso Manon troppo z Dvořákova koncertu pro housle a orchestr a mol opus 53 v provedení Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. Na housle zahraje Martin Válek. A spolu s nimi se od mikrofonu loučí Lenka Hrigelová.

0: Dnešní taktovku na stanici Vltava zakončila věta z koncertu pro housle a orchestr A-moll Antonína Dvořáka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídil Vladimír Válek, na housle hrál Martin Válek. Připravila Lenka Harigelová. Vážení a milí, říjen je pro nás měsícem, kdy si na Vltavě připomínáme Václava Havla. Dnes se za ním vydáme na ostrov Hrádeček, do Havlova útočiště svobodné, nejen hudební kultury, do Havlovy chalupy, dějiště neoficiálních festivalů, tajných nahrávání, komunikačního uzlu mezi městským i lokálním disentem. Na programu je mimo jiné Svatopluk Karásek, Máma Bubo, Plastic People of the Universe. V rámci projektu Slyšet Havla připravila a uvádí Anna Marie Šorm za 40 minut. A předtím se zaměříme na to, jak se uvažování Havla dramatika promítalo do jeho politického jednání. Za chvilku.
1: Nikdo z nás nechce přemýšlet o odcházení, ale potkat se s ním může každá rodina.
2: Táta chtěl zůstat doma. Nevěděla jsem, jestli to zvládneme. Pak k nám začala jezdit doktorka a sestřička z mobilního hospicu. Mohli jsme jim kdykoliv zavolat.
1: Mobilní hospice zajistí zdravotní péči o vaše blízké a jsou oporou vám, pečujícím. Když vám blízcí odcházejí, jsme s vámi. Více na dožitdoma.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Pri Bohemia Radio. Mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Pod mě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Audiosérie Českého rozhlasu Vltava.
5: Umění vůbec asi nevzniká proto, aby bylo na zemi více uměleckých hodnot, ale proto, že jsou lidé, kteří chtějí cosi říci o světě a kterým je dáno, že to říkají způsoby označovanými pak jako umělecké. Píše Václav Havel v textu s názvem Poznámky o polovzdělanosti z roku 1964. V čem viděl Václav Havel smysl umění? Jak se uvažování dramatika propisovalo do jeho jednání a postojů? V čem byla Havlova umělecká tvorba zásadní pro jeho politické působení a rozhodování? Při poslechu dalšího dílu audiosérie Promyslet Havla vás vítá Karolína Koubová. Dnes se zaměříme na vztah Václava Havla k umění. S jakými uměleckými prostředky nakládal a co jimi chtěl docílit? Jakou moc může umění mít a kdy svou sílu naopak podle Havla ztrácí? To probereme s filozofkou Alicí Koubovou a filozofem Martinem Ničem, který se zabývá fenomenologií, topologií a filozofií umění. Ahoj Alice.
6: Ahoj Karolíno.
5: Dobrý den, pane Niče.
7: Dobrý den.
5: A je to naše tradiční úvodní otázka a ta zní. Alice, změnilo někdy umění tvůj způsob přemýšlení?
6: Určitě jo, v mnoha ohledech. A jeden takový příklad je, že pro mě umělecká zkušenost někdy znamená zažít v konkrétní chvíli tady, teď, zážitek nějakého typu přebytku, který mě nutí myslet ne proto, že mi něco schází, že potřebuju něco vyřešit, že něčemu nerozumím, ale protože je toho vlastně víc, toho smyslu, než jsem schopná pojmout. Takže ten pohyb myšlení je potom pohybem potřeby dostat téhle zkušenosti. A je to nějaký typ myšlení ze štěstí.
5: Právě, vypadá to jako radostný pocit.
6: Je to tak.
5: Martin Niče, kdy jemu změnilo umění úhel pohledu nebo způsob přemýšlení?
7: Ta odpověď není úplně jednoduchá, protože bych řekl, že vlastně ne, že já určitě nezměnilo umění.
5: Jakože nikdy?
7: No, ne tak, že by mi přineslo téma, nebo ne tak, že by změnilo v nějakým smyslu můj způsob myšlení, ale já myslím z dialogu s uměním velmi často, takže je to taková metodická proměna, že neúplně rád využívám klasické způsoby filozofické práce, jako je četba například, ale mnohem radši jsem v dialogu s uměním a to umění pro mě vytváří prostor, ve kterým já mohu fungovat jako filozof. Takže vlastně ta odpověď je ano, jednoznačně zcela, ale i zároveň ne.
8: Dobře, ale pojďme k Václavu Havlovi, ten používá termínů jako polovzdělanost, polokulturnost, pseudotvorba, ale to asi v případě, že se spíš s uměním mineme. Tak kdy se podle Havla s uměním míjíme, Alice?
6: Mně na všech jeho úvahách, které se týkají polovzdělanosti nebo míjení se s uměním, imponuje to, že on je ochotný vstupovat do jakýhokoliv společenství, který si může myslet, že má nějaký specifický přístup k realitě nebo k hlubšímu smyslu reality a podebírá ho nějakým způsobem, mu klade jeho vlastní provokativní otázky a říká, ani ti, kdo věří, že jsou umělci, nebo ani to, že chceme být umělci nebo chceme dělat umění, nám nezaručí, že se dotkneme smyslu, že budeme participovat na tom, co je pro něj nejdůležitější, a to je vlastně rozhodovat se nějak nekonvenčně, jak naložit s vlastním životem, jak unést a vyřešit vlastní dilemata, která jsou jak lidská, existenciální, mravní a občanská. A přestože umění dává velkou váhu, tak zároveň říká, nemáme to jisté.
8: Jakože čím víc bychom chtěli být umělečtí, tak tím víc se umění vzdalujeme, pane Nietzsche, podle Havla?
7: Když jsem se připravoval na tyhle úvahy, tak jsem si četl jeho juvenilní zápisky, například korespondenci s Jiřím Kuběnou, vlastně z doby, kdy mi bylo 18 let, nebo oběma bylo 18 let, a Havel tam říká, že se pokouší psát poezii, ale že nechce vytvářet obrazy. To znamená, odmítá uměleckost ve smyslu jakoby technického nebo formálního vytváření nějakého pocitu nebo statusu uměleckosti, ale jde mu spíš o zachycení reality. A mám pocit, že ta jeho kritika polovzdělanosti vyjadřuje to, co on vždycky nesnášel, a to bylo pokrytectví. Takže na jednu stranu tu máme potřebu vyjádřit se, takový až životní pocit vyjádřit se pomocí něčeho, co se potom později může nazvat uměleckým, jak vlastně zaznívalo i v té úplně vstupní citaci do toho našeho setkání. Ale ten nějaký put nebo touha být umělecký nemůže někdy být tím prvním vodítkem. A pokud je, tak to vede k polovzdělanosti, k poloumění nebo k pseudoumění. Takže tohle je velká výzva, kterou on nám vlastně nabízí.
8: No a nabízí na tu výzvu také nějaké řešení. Jinými slovy se ptám, kdy se podle Václava Havla člověk s uměním nemíjí?
6: Já myslím, že dost zajímavým způsobem se tohle dotýká v textu Zvláštnosti divadla z 68. roku, kdy vlastně říká následující věc. Pro umění jsou důležité dvě věci. Jedna je konvence, nějaká historicita, to, co už za umění považujeme. A druhá věc je naše osobní autenticita, jak to on opravdu explicitně říká, přičemž autenticitou chápe takovou jakoby míru překrytí mezi tím, jak se člověk projevuje, co si myslí, že vlastně je, a jakým způsobem se odkrývá při tom výrazu. A pokud tyhle dvě věci sedí, pokud nedělá, že je někým jiným než všichni, kteří se dívají na ten jeho výraz, vidí, že je, pokud tam není velká diskrepance, tak je autentický. A z téhle pozice autenticity potom přistupuje k té konvenci tak, že ji nějakým způsobem překračuje. Ale ne, že ji úplně odmítá, ale Havel říká v tom textu, že umělecko spočívá v tom, že člověk autenticky překročí vlastně konvenci uměleckou, že ji nějakým způsobem pojme po svém, tu konvenci. To znamená, že absurdní divadlo nezreplikuje, ale udělá svoje absurdní divadlo. Ale zároveň je důležitý, že ta konvence překročí toho dotyčného jednotlivce. Že je to tak, že je nutné, aby nějaká forma divadelní převzala toho jednotlivce do svého nitra, jako kdyby, nebo... Takže je to tak, že nějaká umělecká forma, konvence, tradice je pořád při díle, a člověk se stává její součástí, ale nestává se její součástí tak, že by byl spolknut tou konvencí, ale nějakým způsobem ji překračuje. Takže je to pohyb dvojí transcendence. Transcendence autenticity konvence a konvence autenticity.
8: Martin Nietzsche a jeho odpověď na to, co našel v Havlovi, co se týká právě autenticity v umění, co je tou autentickou výpovědí a co je jí na překážku.
7: Já myslím, že tam je velmi důležitý to, že pro Havla není cílem umění vytvořit dílo. Umění není směřování k nějakému výsledku, ale je to způsob existence. A je to způsob existence, která umožňuje právě rozvinout vlastně autenticitu a vyjádřit ji. A já jsem si nad těmi jeho úvahami kladl otázku, kde je vlastně místo té autenticity. A dost často jsem tam vnímal takovou pozici, že místem té autenticity je vlastně to individuální nitro toho člověka, který se nějak vyjadřuje a pak jak dodatečně to může být označeno za umění. A vlastně v určité polemice s těmi texty, které on psal v 60. letech, to znamená relativně už dost dávno, tak jsem si říkal, jestli sídlem té autenticity nebo místem toho, kde se rodí autenticita, jestli skutečně je lidské individuální nitro, jestli jde o to, abychom vyjádřili sami sebe jako jednotlivce. A mám pocit, že i v jeho díle a v jeho životě, a je to určitý poselství také pro naši dobu, tak se postupně ukazuje, že místem té autenticity může být taky socialita. Že je to mnohem víc vztahová záležitost a vlastně ta transcendence, kterou zmínila Alice, tak není jednoduše transcendence ve vztahu jednotlivce a něčeho, co nás přesahuje, ale je to mnohem zároveň jednodušší, zároveň komplikovanější, protože místem toho přesahu jsou vlastně vztahy k druhým a tím pádem nakonec taky politika, což si myslím, že přesně je to hřiště, na kterým se ta Havlova tvorba pohybuje.
8: Můžete to prosím ještě jenom víc nějak vysvětlit jeden nebo druhý, co to znamená, pokud tedy tvořím nikoli z pozice jako individuality, ale právě té sociality, jak mluví Martin Nietzsche?
6: Když se vrátím k Havlovi, tak konkrétně v divadle, které je kolektivní, tak on se k té socialitě dostává, ale dostává se k ní přesně tak, jak to popisuje Martin, tedy přes nějaký vnitřní obrat člověka v sobě samém, protože bez nějakého typu osobní autenticity vlastně žádné umění nevznikne. On říká, pokud nebudeme sami sebou, tak se nestaneme ani nikým jiným a tím pádem ta podmínka možnosti nějakého umění je ztracena. Ale to, že budeme sami sebou v umění, tak je tou jedinou nadějí, říká Havel, že zarezonujeme, že proběhne nějaký okamžik rezonance s druhými lidmi, s lidmi, kteří přichází na to divadlo a vlastně v té rezonanci s druhými lidmi dochází k nějakému zážitku sociality, protože my oslovíme autenticitu těch druhých. A tohle říká v roce 68, potom v dálkovém výslechu popisuje tu socialitu ještě o trošku silněji a sice říká, já dělám divadlo, ve kterém burcuju lidi, říkám jim, neusněte na růžích, situace je vážná a pokud se nechají otřást mými díly, tak jako kolektiv diváků jsou schopni takovouhle situaci otřesu unést snadněji, než kdyby se dívali na to dílo sami. Čili ta kolektivita nebo socialita otřesených, případně autentických, je něco, co on považuje za důležité. Ale to, o čem mluví Martin a k čemu já bych se přidala, je, že sociální vztahy nemusí mít jenom ty dva módy. A to je mód nějaké konvence, kterou bez duše opakujeme versus socialita nějakých vnitřních jaksi hrdinů, kteří vyhráli nad sebou samými. Protože se rodíme do vztahu, ve kterých se zároveň sami sobě nějak ztrácíme, zároveň se nacházíme a v téhleté neideální poloze toho vyjednávání jednotlivých vztahů moci a smyslu a napůl nesmyslu se mohou otevírat prostory mimo jiné umělecké a estetické zkušenosti.
8: Martin Nietzsche pokyvuje hlavou.
7: Ten vztah mezi autenticitou a socialitou tak může být dvojí. Tak jak vlastně je to u Havla, tak předpokladem toho, abych mohl rezonovat s druhými, tak je ta možnost být sám sebou. Musím nejprve se stát, což je vlastně ostatně význam toho slova autenticita. Možnost být sám sebou. Ale mám pocit, že v dnešní době se ten vztah trošku obrací dynamicky, že my můžeme být sami sebou, protože rezonujeme s druhými. Takže my můžeme být sami sebou na základě toho, že respektujeme vztahy k druhým. Nemusíme napřed být sami sebou jako jednotlivci. A mám dokonce pocit, že současná mladá generace to vnímá tak, že ten tlak na autenticitu může být vlastně až násilný, nebo že to je do jisté míry, jak se říká, komodifikovaný nárok, nárok na autenticitu. Ono se taky stalo, že od té Havlovy doby tak se tohle z toho chopily módní značky, chopily se toho značky určitýho typu života a teď to vnímám jako nárok. Prostě nos tyhle tenisky, budeš autentický. Takže vlastně ten pojem autenticity, který je založený na tom, že nejprve se stanu sám sebou a nějak se vykreslím jako osoba, včetně třeba toho, jak se oblíkám, tak se stal úkolem, který lze odmítnout. A vlastně je možný upřednostnit tu citlivost vůči druhým a teprve na základě toho, jak s druhými rezonuje, jak se s nimi rozumím, tak se můžu stát sám sebou. A tohle vnímám jako náladu současného umění.
8: A co způsobilo, že se to takhle obrátilo? Kde vidíte ty příčiny oproti tomu, o čem psal Havel?
6: Tak znovu Havel psal tyhle texty tváří v tvář kolapsu několika nadějeplných kolektivních projektů. Jeden byl projekt univerzální solidarity, socialismu a komunismu. Ten druhý projekt je projekt emancipace, svobody, založené třeba na svobodném trhu. A to, že se zvrátí takovýhle kolektivní projekt v zásadě do umrtvování společnosti a tím pádem i jednotlivce, na který reaguje třeba Guy Debord velkou knihou Společnost spektáklu, kde říká, my hrajeme jenom takový úplně vyprázdněný divadlo, jeden s druhým, vyměňujeme si gesta, vyměňujeme si fráze, jak říká Havel, náš jazyk je jazykem jenom odosobněné v zásadě směny referencí, ale nejde o nás. A to, co on potřeboval do té společnosti dostat zpátky, tak je jednotlivec, na kterého se zapomněl. Čili v kontextu jeho doby byla zcela pochopitelná ta motivace, jak dostat zpátky člověka do společnosti skrze ten apel na to, že na každém z nás záleží a na každém obratu z nás záleží.
8: Takže to by vypovídalo zas ale něco docela fajn o dnešní době, pokud se to obrátilo, ne?
6: No, jenomže to je právě to, o čem jsme mluvili na začátku. Ve chvíli, kdy si člověk vezme nějakou hodnotu, jako je hodnota důrazu na autenticitu a zabsolutizuje ji, vlastně ji nevyrovnává s kontextem, ve kterým ta autenticita vzniká, tak se může stát, že se ona sama stane novým nástrojem určitého sociálního teroru. A ta současná doba je často popisovaná jako období pozdní modernity, období logiky singularit, kdy na to, abychom byli nezaměnitelní, abychom byli permanentně viditelní, abychom byli originální a abychom byli takzvaně autentičtí, se stává novým nárokem, bez kterého člověk nemá hodnotu. Nicméně já bych řekla, že on opravdu, když mluví o autenticitě, tak na mnoha místech mluví o zápase, o sebe sama. On to nemá takhle primitivně, že by člověk věděl, kým je a tím se stal. A ten zápas ho zajímá a ta ochota vlastně k riziku, k neustálému sebe podrývání a ke selhávání také je podle mě důležitým aspektem jeho myšlení.
8: A k tomu jsem právě směřovala, nakolik vás jako filozofy neznervozňuje právě to používání autenticity, nakolik je tu ta otázka a jaký Havel, a teď to Alice naznačila, reflektuje, jak my sami můžeme nahlídnout vlastní autenticitu. Martin Nietzsche.
7: To je otázka. My se můžeme dívat do sebe, můžeme prohledávat své nitro a říkat si, kdo jsem. A nebo se taky můžeme dívat kolem sebe, můžeme se dívat do očí druhým a tam hledat nejenom sebe, ale právě tu vztahovou povahu našeho života. A myslím si, že Havlova citlivost vůči absurditě a schopnost vyjádřit absurdnost situace je právě výrazem toho, že on vnímal tyhle typy rezonancí. Že skutečně autenticitu nakonec nevnímal jenom jako pohled do vlastního nitra, ale že se zajímal právě tu vztahovou rezonanci. Takže tam je možný se spatřit. Nepotřebujeme ani nitro, ani vnější zrcadlo, ale je tam nějaký meziprostor právě té sociality, kde je možný nalézt svoji podobu.
6: Já kdybych chtěla Havlovi co nejvíc fandit, tak bych dokonce řekla, že v tom dálkovém výslechu on říká, mě zajímá jazyk jako ambivalence, jeho možnosti zneužití a zároveň jeho možnosti, jak se stáváme lidskými právě skrze jazyk nebo skrze naše jednání ve společnosti. A řekla bych, že právě v tom prostoru sociality on možná implicitně nachází jediný prostor, kde se ty věci dají měnit. Jakoby na to míří to téma

0: to, co můžeme dělat, je, že přispějeme k té socialitě nějakým jako kdyby vlastním autentickým jednáním.
1: Alice říkala, že by Havlovi chtěla fandit co nejvíc a mě napadlo, že kdybychom mu naopak nechtěli fandit, tak můžeme říct, že on se vlastně hodně zabýval inscenováním té sociality, že i v undergroundu, že byl známý tím, že ta setkání organizoval u sebe na Hrádečku a tak jako zpovzdálí tam vařil a zajímal se o scénu, o to, aby ta scéna byla nastavená. A mně se vybavily vlastně i jedny z jeho posledních spisů, to byl ten rozhovor s panem Hvíždělou, kde vlastně vedle odpovědi na otázky, on tam zveřejnil taky záznamy z toho, jak jako prezident vlastně organizoval například pohřeb své první ženy, nebo připravoval státní návštěvy a tam krásně vystupuje jako dramatik s tendencí až k mikromanažerství z velmi, on tam píše scénické poznámky, je potřeba napsat tyhle dopisy, tohle člověka pozvat, tohle oslovit, květiny objednat a mám pocit, že ta zvláštní důvěra v autenticitu a socialitu, v propojení autenticity a sociality u Havla byla ještě spojená s tendencí to inscenovat a pozorovat vlastně. A to vytváří jeho komplexní podobu jako dramatika a umělce.
2: Čili se velmi tady propisoval Havel dramatik do jednání, ať už osobního nebo v politice. To je jednoznačné.
0: Jo, v Letním přemítání on dokonce mluví o tom, je to takový zvláštně absurdní žert, já, který jsem byl celý život v konfrontaci s mocí a nechtěl jsem nikdy žádnou politickou funkci mít, tak nesnášel jsem příliš vážné a slavnostní věci, tak se stávám státním funkcionářem a líčí to tak, že dějiny, lze-li to tak říct, se řítily dopředu a skrze mě režírovali mé počínání. Takže vysloveně používá ten umělecký režisérský slovník, kdy se v jednu chvíli stal hercem dějin a po nějaké době ho to jakoby vyplavilo na místo, kde se mohl zastavit a to bylo před tou druhou prezidentskou volbou, kde se snaží už obhajovat důvody, proč se chce stát prezidentem, protože v té první vlastně byl jenom tou hračkou těch dějin jako takových. Ale i tady je vidět, že on osciluje mezi tím, že buď s ním mávají celé dějiny, anebo on se stává znova individuálním režisérem svého osudu a ta idea toho, jako tým připravujeme, nebo v určitých debatách v rámci občanské společnosti se vytváří tyhle a tyhle myšlenky, tak tam on příliš nesklouzává teda.
2: Kdybychom se podívali na to, jak to vypadá dnes, když se studenti rozhodnou jít cestou uměleckou, studovat umění, mají pocit, že tady mají v sobě nějaký ten talent, citlivost. Vypovídá to něco o tom, jak se potom staví vůči společnosti většinové nebo v jaké roli vlastně jsou tím, že se rozhodnou pro umění?
1: My vlastně oba dva s Alicí máme tu hezkou možnost vyučovat na uměleckých školách a setkávat se se studentkami a studenty současného umění. Moje zkušenost je taková, že oni primárně na ty školy nejdou proto, aby se stali umělci, ale že spíš hledají nějaký bezpečný prostor, který jim nabízí alternativu vůči tomu, jak funguje současná společnost, která je orientovaná na výkon a která je dost často lhostejná vůči tomu, co je naopak znepokojuje, což je třeba klimatická krize nebo nemožnost se projevit naplno. Je zvláštní teda ta možnost na umělecké škole jako zvláštním způsobem být sám sebou z hlediska třeba artikulace genderu nebo různých podob toho, jak oni se vnímají jako jednotlivci. Ale skutečně ta tendence je jasná. Ne v prvé řadě být umělkyní nebo umělcem, ale spíš pohybovat se v nějakém prostředí, ve kterém je možné tvořit a ta tvorba nemusí být nutně individuální, ale dost často a začíná to převažovat, ta tvorba je kolektivní, tvoří třeba v autorských dvojicích nebo trojicích, případně i kolektivech. A pokud tvoří jako jednotlivci, tak tvoří v dialogu, já jsem na výtvarné škole, tak v rámci ateliérů. Takže to je, myslím, právě věc, která v té Havlově době nebyla obvyklá, která nebyla zvykem. Tam byla skutečně ta potřeba znovu

0: objevit toho jednotlivce. Dneska jednotlivci chodí na umělecké školy, aby nalezli bezpečný prostor pro alternativu, vlastně pro alternativní postoj, pro alternativní způsob myšlení. Ten způsob myšlení je první, až sekundárně být umělcem.
1: A čím to, že právě v tom umění na těch uměleckých školách, ne třeba na lékařských nebo právnických, nacházejí tenhle ten bezpečný prostor a tu svobodu třeba najít něco sám o sobě v rámci těch vztahů?
0: To je právě tím, že umění jako takové prostorem hledání alternativ. Vždycky to tak bylo. A v tom je i blízkost mezi uměním a filozofií a možná důvod, proč my jako filozofové máme rádi umění a jsme v dialogu s uměním, že to umožňuje experimentování. Dává to takovou svobodu, která skutečně neomezuje. Skutečně nejde o to vytvářet umělecká díla, ale spíš držet při životě tenhle svobodný k alternativám otevřený prostor. To bych řekl, že je smysl umění a všech uměleckých institucí.
1: Otevřený prostor, ale určitě není v případě, který Havel analyzuje v tom svém textu jako chronickou modernost nebo pseudomodernost v kultuře. To je asi opak k tomu, o čem jste mluvil, pane Nietzsche. Co tím Havel myslí? Vidíme takovou tendenci v umění i dneska, podle vás?
0: Myslím si, že Havel má na mysli tendenci k tomu za každou cenu být originální, za každou cenu se tvářit, že jsem moderní a nepodlehá módám. A je to takový přístup k umění, který je spojený s určitým pokrytectvím a který je spojený s fixací na výsledek, na to, aby to výsledné dílo bylo v nějakém smyslu originální, aby vzbudilo ohlas, aby se dalo případně dobře prodat, aby mě dostalo někam na výsluní, kdežto ten dnešní důraz je spíš na tvorbu, na proces. A tam vlastně není ani tolik prostoru, ani nutnosti předstírat. Když se fixujeme na výsledek, tak pak jsme pokrytci v tom Havlově smyslu.
1: Vidí to taky Alice, že vlastně dnes je spíše jaksi důraz na proces a nemusíme už tolik předstírat, nebo je podle Alice v dnešním umění také dost pokrytectví?
2: Podle mě se tahle dvojí možnost historicky nemění. Právě ta vnitřní možnost umění, že se zvrátí do nějaké nové možnosti, jak ovládat svět, je tu vždycky. A to mně právě přijde silný na těch Havlových reflexích, protože nekryje umění prostě, ale právě tou sebekritikou uměleckou dává umění jeho hlubokou hodnotu, že je vlastně natolik silné, že je schopné sebekritiky. A řekla bych, že i v současné době rozhodně chodí studenti na umělecké školy, aby se stali umělci a umělkyněmi a zároveň mám taky zkušenost, že jejich důraz na kolektivní spolutvorbu, na překračování kateder, které byly po desítky let úplně uzavřené na náhled, že kompetitivnost je v nějaké vypjaté podobě smrtícím nástrojem vlastně umělecké tvorby, tak je přítomná na uměleckých školách, to je jednoznačně. Na druhé straně Havel říká také na jednom místě, že ten řez mezi tím, jestli člověk udělá umělecké dílo nebo ne, tak nevede mezi různými třeba žánry. On říká, opravdu to vede každým z nás. Člověk může být odcizený, i dobře autentický, i zbožňovaný představitel pop music nebo velmi alternativní hudby. A v tomhle případě Peter Karvaš nemá situaci o nic snažší ani těžší než Valdemar Matuška, říká. Možná, že jemu opravdu nejde o bezpečí, ale jemu jde o to, kde se dá bezpečně sebe pochybovat. A to mám pocit, že je pro něj i jádro demokracie a z tohohle důvodu je ta rozpouplná reflexe umění jako centra vlastně i politiky klíčový, protože sebeuvědomování, sebepřesahování, sebeopravování je něčím, co dělá umění uměním stejně jako demokratickou politiku a zároveň člověka člověkem.
1: Tak to je hozená rukavice, abychom si řekli i slovy Martina Nietzscheho, co tedy znamená ta Havlova polovzdělanost, o které mluví v umění třeba dnes, jaké to nese riziko, a polovzdělanost jako něco, co je tedy jako nějaká módní vlna, je to ta snaha přílišná tvořit umění, být umělecký. Tak když to pozorujeme tady, tak co nás jako vzdaluje a jaká rizika to nese do našich životů a i do společnosti?
0: Já k těm módním vlnám v současném umění mám takový postoj, že spíš to slouží jako bič na umění. Mám pocit, že dneska je velmi častý odsuzovat zvlášť mladé umělkyně a umělce z toho, že jsou takzvaně woke, že naskakují na všechny módní vlny, jak podporovat tyhle ty znevýhodněné a za rok jiné znevýhodněné, a jako kdyby byly módní vlny třeba zájmu o klimatickou krizi, módní vlny zájmu o gender, módní vlny zájmu o Palestinu nebo podpory Tibetu dřív. A mám pocit, že tohle je hodně nefér, že pokud Havel hovořil o módnosti, tak to byla jednak snaha být umělecký za každou cenu a být i protimódní, vlastně jako určitá forma zvláštního zakukleného typu módnosti. Dneska ty vlny zájmu o určitou geografickou oblast nebo o určitý typ tematiky, tak jsou spíš výrazem té vztahové rezonance, snahy být v dialogu s druhými. A ta karikatura toho, že něco je woke, že něco je jako probuzené, tak bych řekl, že je skutečně falešná.
2: Jenom ještě na jednom místě Havel říká, že divadlo je vždycky politické. Jemu připadá vlastně nesmyslný koncept politického divadla, protože říká, že řeší ty sociálně vztahové otázky právě skrze médium, kterým divadlo je. A tím pádem se rovnou stává místem, kde se nějakým způsobem odhaluje lidská situace té které doby. Takže v tomhle smyslu si myslím také, že nejde o to chtít po umělcích a umělkyních být takzvaně zcela apolitičtí a vyžadovat po nich něco těžce nadčasového, aby náhodou nebyli vlastně podezřelí z módnosti. To je hrozně nebezpečný způsob uvažování, protože oni se potom zase slovy Václava Havla vykastrují.
1: Umění tedy odhaluje určitou lidskou situaci, určitou dobu, čili jde svým způsobem o výpověď politickou, ale ne ve smyslu politického umění, je to tak, Alice?
2: Podle mě to, co je pro umění vždycky smrtící, je, když je takzvaně chápáno jako umění užitečné pro tu kterou ideologii. Čili ono je politické tak, že ale nejde na ruku nějaké konkrétní ideologii, nejde na ruku konkrétnímu politickému zadání. To je na něm politické, že je vlastně otevřené reflexy toho, jakým způsobem žijeme v tomto světě a jaké tlaky, hodnoty, mocenské konflikty musíme prožívat a stavět se k ním odpovědně a eticky. A ve chvíli, kdy se z kulturní politiky, jak říká Havel, stane kulturní policie, to znamená, že se nějakým způsobem promění kultura v něco, co vyjadřuje záměr establishmentu, něco, co nás hladí po duši, něco, co vyjadřuje naše tradiční hodnoty, co právě jenom se trvává v těch konvencích a replikuje je, tak ztrácí uměleckost a stává se polovzdělaným uměním.
1: Mm-hmm. Martin Nietzsche?
0: My jsme si vypůjčili od Havla to slovo polovzdělanost, ale možná, že to pro posluchače je zavádějící, protože tam nejde o vzdělanost. Tam jde o skutečně pokrytectví a možná pseudotvorbu až. A Havel vždycky zdůrazňuje to, co bych chápal jako vzdělanost, tak je určitá poctivost vlastně. A ta poctivost se projevuje i v tom, že člověk se vyjadřuje důsledně a jak bych to řekl, kvalitně, že se nezabývá ani tím, co by teda mohl přinést, jak by mohl ovlivnit společnost, jak by mohl vzdělat ty ostatní, ale že skutečně se soustředí na to, čemu my jsme řekli autenticita, na to, aby plně vlastně vyjádřil to svoje vztahové propojení s těmi druhými. Takže to riziko vlastně polovzdělanosti je i v tom, že se to umění začne cítit jako pilíř nějaké politiky, nebo že se cítí, ve chvíli, kdy umělci mají pocit, že mají povinnost pozvednout hlas a že je to skutečně zavazující a že je potřeba teďka všechno dát do služeb projevení nesouhlasu s něčím, protestu, tak mám pocit, že i tohle je vlastně riziko toho, čemu on by říkal polovzdělanost.
1: A Alice právě mluvila o tom, že když kultura vyplňuje záměr jakéhokoliv establishmentu, tak to je trošku něco jiného, než když sami umělci se začnou k něčemu vyjadřovat a tím demonstrovat své hodnoty a postoje, čili jako politické umění. Martine, je kultura nějakým pilířem společnosti?
0: Samozřejmě, že ano, protože vytváří prostředí alternativ, prostředí experimentů, prostředí svobodné diskuze v tom nejradikálnějším smyslu slova. Prostředí, kde se nesoudí, kde vlastně každý dostane svůj hlas. Ale ve chvíli, kdy se řekne, tak tohle je základ společnosti, tak se vlastně celá ta představa toho svobodného prostoru je ohrožena vlastně. Nemusí se hroutit, ale je ohrožena.
1: Myslíte to tak, jako když se někdo z těch, kteří jsou součástí toho pilíře, co by umělci, začne cítit být příliš jako oporou a zásadní pro to fungování?
0: Přesně tak.
1: Jak to vidí Alice?
2: Já myslím, že problematické je ten koncept pilíř, ale to, co by se dalo o kultuře podle mě říct, je, že je vždycky nějakým způsobem symptomem své vlastní společnosti, ale zároveň nabízí nějaký typ reflexe. To znamená, že máme kulturu, jakou jsme si zasloužili, ale zároveň kultura je prostorem, ve kterém může společnost docházet k nějaký sebeproměně nebo nahlížet sebe samu a rozhodovat se k nějaký sebeproměně. A tím pádem není kultura žádným pevným, čistým, oporným pilířem, ale je právě nějakým živým prostorem, který je zároveň zašpiněn našimi selháními a zároveň zdrojem naší sebeopravy. A to mám pocit, že je vlastně pro ní podstatný. A ve chvíli, kdy ji někdo chce opanovat, ve chvíli, kdy jí chce říkat, jak vypadá správná kultura z pozice moci, tak se tenhle ten proces toho, že je symptomem a zároveň zdrojem sebereflexe, stane spíše nějakým tuhým rámcem, který může naopak tu společnost spíš pomáhat umrtvovat, než otevírat.
1: Celou dobu jsme mluvili o tom také, kdy se člověk s uměním míjí, kdy se do něj nějakým způsobem trefuje, jak o tom uvažuje Václav Havel, tak kdybychom si řekli úplně konkrétně, co se odehrává, když se podaří trefit to neminutí se s uměním, jak to máte vy, proč třeba píšete a tvoříte a jak poznáte, že to je to pravé, tak možná teď, kdyby měl slovo Martin.
0: Pro mě myslet znamená se nějak situovat, takže když tvořím, když píšu, tak já vlastně vytvářím určité krajiny a mám pocit, že to je dobré, když se v té krajině dokážu lokalizovat, když mám pocit, že ta situace je v pořádku. Takže svoji roli jako filozofa chápu v tom skutečně být citlivý a vnímavý, vnímat nějaké problémy nebo slabá místa, trhliny kolem sebe a stavět jim nějakou krajinu, ve které ten problém třeba dojde nějaké harmonii. Takže určitě já chápu tvorbu jako harmonizaci.
1: Čili když se necítíte v té krajině ztracen, tak máte pocit, že to je to, kdy jste se trefil.
0: Vytvářím krajiny a snažím se ukazovat v nich cesty. Takže.
1: A jak to má Alice, proč píše a tvoří a kdy pozná a jak, že se trefila?
2: Pro mě zdařilý moment mýho myšlení znamená, že nějakým způsobem samu sebe spojím se světem, ale tak, že mu nabídnu nějakou jeho novou tvář a zároveň jsem součástí světa, který se mě nezmocnil. To znamená, jsem jeho neasimilovaná součást. Jsem aktérka, která se podílí na dění světa, společnosti, takovým způsobem, že se ta společnost nestala někým, kdo určuje, kdo jsem.
1: Poslouchali jste pátý díl série Promyslet Havla s Alicí Koubovou a Martinem Ničem. Díky, že jste s námi strávili svůj čas a těším se na slyšenou příště. V další epizodě se zaměříme na duchovní rozměr Havlova myšlení, opět s filozofkou Alicí Koubovou a s historikem literatury Martinem C. Putnou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
3: Promyslet Havla. Rozhovory o klíčových myšlenkách Václava Havla. Sérii Promyslet Havla poslouchejte na Vltavě v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Havlovu spiritualitu tedy probereme za týden, jeho absolutní horizont, co formovalo Havlovu spiritualitu a proč odmítal vyslovit slovo Bůh, čím dnes může inspirovat Havlovo pojetí duchovna, to rozebere Karolína Koubová, tedy za týden v sobotu 17. října v 17 hodin s Alicí Koubovou a Martinem C. Putnou, který pro nás zítra chystá výlet do severního Německa za historií hanzovních měst, ale také za evropskými legendami a jejich hrdiny. Vydáme se do Luneburku a připomeneme také příběhy rytíře Brunsvíka a bájného Odysea. Ve spirituále zítra na Vltavě v 8 hodin ráno. Teď ale ještě pokračujeme v Havlových stopách na jeho hrádeček.
5: Český rozhlas Vltava.
3: Umění slyšet.
6: Existenciální domov. Tak označil chalupu na Hrádečku ve východních Čechách Václav Havel v roce 2005 během natáčení televizního dokumentu Největší Čech. Schátralou venkovskou usedlost číslo 221, jeden z mála zachovaných domů po vysídlení Němců po druhé světové válce, koupili Havlovi v roce 1967 na doporučení divadelníka Andreje Kroba. A postupně ji přetvořili nejen v osobní bezpečnou zónu, byť zvenčí neustále sledovanou příslušníky STB, ale také v útočiště svobodné kultury, tedy nejen té hudební, o níž bude v následujících minutách řeč. V 70. letech, zejména po bezprecedentních represích komunistického režimu vůči undergroundové kultuře a po zveřejnění Charty 77, se na Hrádečku konala kulturní setkání, divadelní představení, literární večery a koncerty undergroundových kapel a interpretů. První dnešní ukázkou bude skladba Druhej svět kapely Umělá hmota 2. Zazněla mimo jiné právě na Hrádečku 1. října roku 1977 během hudební akce nazvané Třetí setkání druhé kultury. A my si pustíme nahrávku zachycenou na albu Ve sklepě 1976 až 7.

0: Na třetím setkání druhé kultury v říjnu 1977 vystoupil na hrádečku mimo jiné také písničkář Svatopluk Karásek, evangelický farář, literát a pozdější porevoluční politik, který byl roku 1980 režimem donucen v rámci tzv. Akce asanace emigrovat. Pustíme si písničku Say No to the Devil, americký tradicionál, který Sváťa Karásek otextoval a nahrál na stejnojmenné album, vydané poprvé roku 1978 ve Švédsku péčí exilového vydavatelství Šafrán 78.
1: Bratři a sestry, zdravím vás, pozdravem, řekni ďáblovi ne, ďábel je podvodník a nikoho nevede správně.

0: Say no! Devil is deceiver! He won't tweet nobody right. Say no to the devil, say no.
1: Sluší se podotknout, že za nahrávkou alba Svatopluka Karáska Say No to the Devil, pořízenou v pražském bytě na monofonní pás, stál Karel Popr alias Robin Hájek, hi-fi nadšenec a legendární undergroundový zvukař. Právě on zachytil autentické nahrávky tehdejších podzemních kapel a písničkářů, včetně vystoupení Umělé hmoty 2 z druhého festivalu druhé kultury v Bojanovicích 1976, ze kterého jsme si pouštěli nahrávky minulý týden. Na chalupě Václava Havla na Hrádečku během normalizačního útlaku vystupovali samozřejmě také Plastic People of the Universe. Z jejich alba Hovězí porážka, nahraného mezi lety 1982 až 4, vybírám píseň Petřín, která myslím dobře ukazuje, že primárním zájmem undergroundových uměleckých počinů nemusel být nutně explicitní nebo jinotajný antitotalitní apel, ale především snaha o svobodnou uměleckou tvorbu a hledání nových možností zvukového výrazu.

Na závěr našeho dnešního drobného připomenutí Havlova existenciálního útočiště na chalupě na Hrádečku nemůžeme nevzpomenout na vznik legendárního Trutnovského festivalu, který se s různými přestávkami a obměnami koná dodnes. Historicky první ročník se měl odehrát v roce 1984 v obci Staré Buky u Trutnova. Byl ale už před začátkem rozprášen tehdejší státní bezpečností. Na místě byl tehdy přítomen i Václav Havel, na jehož spontánní pozvání se jádro akce přemístilo k němu na Hrádeček. Začalo tak dlouholeté Havlovo spříznění s festivalem, jemuž se říká východočeský Woodstock a jehož byl Václav Havel posléze i čestným náčelníkem. Pustíme si skladbu pražské kapely Máma Bubo, novovlného uskupení kolem zpěváka a klávesisty Karla Babuljaka. Jejich účast na prapůvodním ročníku Trutnovského festivalu v roce 1984 byla policií zmařena už cestou. V line-upu dalších ročníků, které pokračovaly od roku 1987, už se ale Máma Bubo objevily. Spolu s jejich skladbou Je tu živo, zachycující zvuk kapely v první půli 80. let, se pro dnešek loučí Anna Marie Šorm.

0: V rámci projektu Slyšet Havla připravila a uváděla Anna Marie Šorm pásmo o hudbě na Hrádečku na chalupě Václava Havla. A teď pro nás skladby bude na Vltavě vybírat Otakar Svoboda. Je sobota 10.10.
1: Jazzový podvečer.
2: V dnešní datem rytmický den si pustíme většinu méně známých a zajímavých jazzových jmen, těch, která vydala aktuální novinky. První z nich bude z desky blues rockera Robina Traura Shine, skladba Love by Any Other Name. Vrací se touto skladbou ke svému 50 let starému živáku.

Když už jsme začali blues, ještě u tohoto skvělého stylu zůstaneme. Následuje ukázka z novinky americké zpěvačky a autorky Vanishy Gould, kterou pojmenovala What an Interesting Girl. Jaká to zajímavá žena. A je na ní i skladba Borrowed Blues.

Tentokrát deska Sez Jordan s ostřejším názvem Bitches Blues nemá nic společného s příbuzně nazvanou deskou Milesa Davise. Sez Jordan byla kanadská zpěvačka a autorka, která bohužel před několika dny v 64 letech zemřela. Tak na památku si dáme skladbu Still the World Goes Round. Still

Tel Avivská rodačka usazená v Brooklynu, zpěvačka Dida Pellet, vydává novinku s krásným názvem Kéž bych zase byla single. Z její stejnojmenné novinky je to zatím jediná dostupná skladba, a tak se nalaďme.

A další málo známé až neznámé jméno Margaret Gillespie, 37letá americká zpěvačka usazená v New Yorku, má ke skvělé muzice blízko i protože je ženou kytaristy Juliana Lange. A právě vydává desku I Am Boat, kterou otevírá poklidná, příjemná skladba Michigan.

Na závěr pak dáme jméno naopak velké, Michelle Negeocello, tato 57-letá kytaristka, zpěvačka a autorka se pohybuje mezi žánry a je už ženou v branži uznávanou. Je o ní známo, že se narodila v Berlíně tátovi důstojníkovi a mámě zdravotnici v tamní posádce US Army. No a na svou novou desku Synonym zařadila i skladbu Be Real Black For Me, původně z repertoáru Roberty Fleck a Donnyho Hathawaye. Ona si přizvala Liz Wright a Emily King a výsledek zní vhodně, co by příjemný konec našeho dnešního pořadu. Mějte se dobře.

0: Michelle Ndegeocello vydala novou desku, ze které nám hrál dnes na závěr jazzového podvečeru Otakar Svoboda. A pokud chcete slyšet ještě další ukázky, hledejte na webu vltava.rozhlas.cz poslední sedmé nebe Marty Kloučkové.
1: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava po 30. Výjimečné dokumenty z Česka i ze světa. Portrét Radky Dynemarkové, život průkopnice queer filmu Barbary Hemmer, útok na Salmana Raždýho, Louis Buñuel a Frederick Weissman v sekci Filmy, které změnily svět. A inspirační fórum, humor, mapy, korupce a změna. A navrch hudba a program pro děti a dospívající. Od 23. října do 1. listopadu v Jihlavě a poté online. Přijďte myslet filmem. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Četba na pokračování.

Nejde o žádný meditativní životopis plný dialogů, světcových volání k Bohu a podobně, které známe z románových zpracování životů svatých. Tady jde o představení člověka z masa a kostí. Dozvídáme se o historickém Františkovi a jeho době, a to formou tak strhující, jako by šlo o detektivku. Píše na webu Databáze knih čtenář Matěj Kulisták o knize Žiliena Greena Bratr František. A my ji na Vltavě dnes otevíráme už po 11.

0: František rozhodl, že dvakrát do roka na svatodušní svátky a 29. září o svátku svatého Michaela se shromáždí v Porcium kvůli všichni bratři, kteří od ní nebyli vzdáleni příliš daleko. Říkalo se tomu kapitula a jejím cílem bylo oživit ducha bratrstva a rozhodnout, které kraje se budou evangelizovat. Nechybí podrobnosti o způsobu, jak se při kapitulách postupovalo, a jsou velmi cenné, protože na nich vidíme všechen Františkův zdravý rozum.
1: Posloucháte čtení z životopisného románu francouzského spisovatele Juliena Greena Bratr František. Část 11.
0: Vzor evangelia měl přednost především, co se z něho s přísností odvozovalo. Povinná úcta k církvi nesměla utrpět nejmenší úhony. Při setkání s knězem bylo třeba mu po pozdravu políbit ruku. Výslovně bylo zakázáno odsuzovat bohaté s krásnými šaty a životem plným přepichu a radovánek. Úcta k ním byla povinná. Především vlídnost byla doporučována jako způsob lásky k bližnímu. Nikdy nebylo dovoleno zvýšit hlas. Zprávy ze světa nesměly být látkou rozhovoru mezi bratry, protože bratři měli spíše hovořit o životě svatých otců na poušti a o způsobu, jak nejlépe následovat Krista. Musel-li někdy František napomenout bratra, činil to jemně a nikdy viníka nezranil. Velmi těžké provinění však trestal bezprostředním vyloučením. Pro všechny bratry byla tato setkání kapituly opravdovými slavnostmi radosti. A ve Františkově srdci se oživovaly vzpomínky na hostiny, jež pořádal za svého mládí. Hlubinná přirozenost, ač očištěná, zůstává stejná. Bůh nás přijímá takové, jací jsme. Význam těchto kapitul rostl s časem. Muži církve, puzeni zvědavostí nebo snad obavami z rozpínavosti bratrstva, přicházeli a bývali přítomní jako pozorovatelé na těchto shromážděních pod stromy Porciunkule. Brzy tam uvidíme i biskupy a kardinály. Mezi oficiální církví a úspěšným františkánstvím vznikla bez Františkova vědomí jakási konkurence, kterou lze shrnout do několika slov. Tam, kde nedělní kazatelé neměli úspěch ve svém úsilí pronikat k lidským srdcím, tam prostí františkáni, kteří mluvili o Bohu, aniž studovali teologii, viděli, že za nimi jde nadšený dav. Bylo v tom něco víc než otázka volby slov. Budoucnost společnosti se ohlašovala velkými problémy. Bylo možné, aby se člověk četbou evangelia stal revolucionářem, aniž to věděl? Něžní revolucionáři, jako tito františkáni, měli jedinou zbraň. A tou byla láska.

Františka fascinoval Orient. Hodlal se tam jednoho dne sám vypravit, aby obrátil islámský svět. Proto vybral bratra Eliáše, osobnost velmi významnou, aby připravil cestu. Eliáš se tedy s titulem kustoda Sýrie vydal do té části Blízkého východu, kde prostřednictvím Franků mohl mít vliv na arabský svět. To znamenalo, že František pověřil Eliáše posláním, které vyžadovalo důvěru. A Eliáš skutečně měl duchovní vlastnosti vzbuzující úctu. František měl Eliáše zajisté rád a hodně, ale často o jeho osobě přemýšlel, protože cítil u tohoto pozoruhodného muže touhu pomoci a dokonce zálibu ve světě. Přesto byl Eliáš tím pravým mužem v této situaci. Sám František se vydal do Francie. Jeho první zastávkou na cestě byla Florencie. Jak vyžadovala slušnost, šel se ohlásit toskánskému legátovi, kardinálu Ugolinovi, který mu kdysi v Římě projevil náklonost. Církevní kníže byl šťasten, že mohl mluvit s člověkem, který dovedl nadchnout celé davy, ale jako velký znalec lidských duší vytušil v jeho něžném a zároveň ohnivém pohledu nedostatek zkušeností s lidmi. Řekl mu, aby zůstal v Itálii, kde má povinnost bdít nad bratry. Aby ho úplně přesvědčil, varoval ho před jistou opozicí kurie, která by využila jeho nepřítomnosti. Musela to být těžká rána, ale František se podrobil, zklamán, ale dojat vlídností a zdvořilostí tohoto biskupa, který s ním mluvil jako přítel. Až do konce života mu už nikdy nebude dovoleno, aby jednal podle své vůle. Vždy se najde na jeho cestě někdo, kdo mu zabrání v samostatném jednání, nějaká veliká osobnost se svými pádnými důvody. Sestra Klára často vyslovovala tužbu, že by s ním ráda pojedla. Bylo to zcela nevinné přání, v němž netušila obtíže, které způsobí. František stále odmítal prokázat jí tuto laskavost. Čeho se vlastně bál? Že se zamiluje v obvyklém smyslu slova? František se přes všechnu svou svatost vyhýbal ženám. Nikdo nechápal jeho chování vůči svaté řeholnici, již kdysi ostříhal krásné vlasy. Na naléhání bratří František nakonec svolil. Hostina se konala v Porciunkuli na památku toho, že tam přijala hábit. Klára přišla se společnicí. Všichni bratři byli přítomni a tabule byla připravena na holé zemi. Sotva hosté zasedli, začal František mluvit o Bohu. Nic už nescházelo, aby se všech zmocnila extáze. Veliké bylo zděšení kolem jdoucích, když viděli planout lesy i Porciunkuli. Občané Asízy přiběhli hasit požár, ale až u bran kláštera pochopili, že tento oheň nic nestravuje. Byl projevem boží přítomnosti zapalující srdce.

Kapitula v roce 1219 dostala název Rohošková kapitula, ale mohly by se tak jmenovat všechny. Slaměná rohoška hozená na zem, to bylo lože menšího bratra. Na tom odpočíval nebo na něm seděl. Byl zvyklý tvrdému životu a spát pod širým nebem v umbrijské sladké jarní noci nebylo pro něho žádným umrtvováním. Na kapitulách vše spíš připomínalo slavnost. Kapitula konaná 26. května 1219 přitáhla tolik bratrů ze všech koutů Itálie, že by se na ní hodilo označení kapitula 5000. Chtěl-li František důkaz, že jeho povolání bylo od Boha, pak tento úžasný příval mu jej poskytl. Z nějaké nešťastné příčiny nebyl přítomen, když přibylo toto množství bratří ve Hnědých Kutnách. Assisi ztratilo na pár minut hlavu tváří v tvář tak ohromnému množství bratří, kde je ubytovat, jak je uživit. V rychlosti byl postaven dům. Musela to být veliká stavba, dost primitivní, ale nakonec opatřená střechou. Zatím se vrátil do tohoto všeobecného zmatku František, který netušil, co se děje. Když uviděl dům, nevěřil svým očím. Vylezl na střechu a začal z ní schazovat tašky. Dům, taková urážka svaté chudoby. Tašky létaly vzduchem jako střely mířené na ďáblovu hlavu. Nakonec se podařilo Františka uklidnit a jeho bratr Angelo, představený obce, mu sdělil, že dům je majetkem města a nikoli bratrstva. Bratři neměli vůbec nic. Tím byl František nadšen, protože Bůh se vždycky postará. Však se to ještě ukáže. Na okolních polích začaly ze země vyrůstat rákosové přístřešky postavené rukama obratných mnichů. Problém zásobování byl rychle vyřešen. Z Assisi, Spoleta, Foligna a Perugie přišly tak veliké spousty potřebných potravin, že mohli pozvat všechny italské žebráky. Tato nadšená láska k bližním působila velikou duchovní radost, při níž svůj podíl dostal i bratr Tělo. Ta láska rozhodně musela Františkovi ukázat a velmi jasně dokázat obrovskou sílu, která ho nesla dopředu a předbíhala staletí. Hnutí bylo hlubší, než by si byl mohl ve snách představit. Jeho modlitba a modlitba jeho bratrů rozpoutala nadšení, které bylo třeba usměrnit. Kardinál Ugolino, který bude následovat v řadě papežů po Honoriovi, se zúčastnil této nebývalé kapituly. Prozíravé osoby se domnívaly, že je vhodné udílet budoucímu Řehořovi IX. Rady. Velikost shromáždění jim připadala znepokojující. Neudělal by František dobře, kdyby se nechal vést vzdělanými a zkušenými mnichy? Mohli by se mu navrhnout řehole svatého Augustína, svatého Benedikta. Ugolino, který se k tomuto názoru přikláněl, o tom s Františkem promluvil. Ale toho dne nebyl František takový jako obvykle. K všeobecnému údivu položil svou ruku na ruku kardinálovu s prosbou, aby ho doprovodil až ke shromáždění kapituly. Tam použil nejsmělejších slov, jaká kdy vyšla z jeho úst. Bratři moji, moji bratři, vykřikl vroucím hlasem. Bůh mi ukázal cestu prostoty. Nechci nic slyšet o řeholi svatého Augustína, svatého Benedikta, svatého Bernarda. Pán mi řekl, že ze mne chce udělat nového blázna ve světě a Bůh nás nechce vést jiným poznáním než tímto. Vašeho vlastního vědění a vaší vlastní moudrosti Bůh použije, aby vás usvědčil. A následovala ohromující hrozba. Bůh má své četníky, aby vás potrestali. A já mu důvěřuji. Ticho a zděšení. Bratři se třásli. Ugolino pochopil, že v okamžicích, jako byl tento, se blázen
vyjadřuje v náhlém vnuknutí. A mlčel.

Bratři se bavili v lukách a lesích kolem Panny Marie Andělské, zatímco jejich otce přecházel rozhorčení. Seděli ve skupinách po 50 a 60 na svých slaměných pletených rohožích, kde si povídali. Chvílemi všichni přestávali mluvit a nořili se do hlubokého ticha, což působilo velice silným dojmem, protože tím říkali víc, než by dokázali nejučenější řeči. Ze všech stran přicházeli lidé a mlčky na ně hleděli. Nešlo pouze o zvědavost. Instinktivní nadšení vedlo tyto muže a ženy k bratrům, kteří vše opustili pro evangelium. František je přijímal sám a tak, jak uměl přijímat toho, koho mu poslal Bůh. Dar číst v srdci člověka mu vnukal slova, na která se nezapomínalo a která ozařovala celý život. V následujících dnech se začalo ozývat reptání mezi zahálejícími řeholníky. Stěžovali si, že jim biskupové nedovolují kázat. František šel své děti hezky usadit. Vy neznáte Boží vůli a nenecháváte mě obrátit celý svět, jak tomu chce Bůh. Biskupové vám nedovolují kázat. Obraťte preláty svou poslušností a sami vás budou žádat, abyste obraceli lidi. Tito oddaní, i když někdy až čteřiví bratři, byli pro kardinála Ugolina důvodem, aby se zamyslil sám nad sebou, když se svým průvodem rytířů a kleriků procházel místy kapituly, která se blížila ke konci. Když člověk viděl, kde všude spali bratři, byl by myslel, že tam leží zvířata. Před touto známkou dokonalé chudoby neskryl Ugolino své dojetí a rozplakal se. Vzrušenou řečí, která měla veliký účinek, vykřikl: pohleďme, kde spí bratři. Jaký bude osud nás, ubožáků, kteří žijeme v blahobytu? Duchovní hodnostáři a rytíři se ihned o závod rozplakali nad tímto pokorným doznáním církevního knížete. A svědomí se jim hned trochu uklidnilo. Mše sloužená kardinálem zakončila práci tohoto památného shromáždění. Rohožková kapitule je krajně důležitá i pro nás, kteří se snažíme správně pochopit, jaký člověk byl František. Na tomto shromáždění je vidět, že byl odhodlán bojovat stůj co stůj za svůj ideál proti mocným tohoto světa. Ostatně brzy na to se poněkud ukvapeně rozhodl pro cestu do Orientu. Tentokrát nikdo nehnul ani prstem, aby ho zadržel. V Akonu přijal Františka s 11 bratry kustod Sýrie, bratr Eliáš z Asízy. Františkovi vztahy k Eliášovi se zvláštním způsobem měnili, přecházeli z náklonosti k odcizení, které pak znova ustoupilo impulzům srdce. Tušil něco, aniž dobře věděl, co. Výjimečně inteligentní Eliáš, jehož vůle sloužila bezmezné ctižádosti, Františka vždy miloval, miloval a obdivoval. A František vůči němu také neskrblil náklonností, v níž však byl stín zdrženlivosti. Eliáš totiž byl skutečně člověk složité a matoucí povahy. Mezi těmito dvěma muži dojde v budoucnosti ke střetům, dokonce někdy velmi prudkým. Prozatím jsme tedy v Akonu, tomto syrském městě Franského království. Se svými zahradami, terasami a osvěžujícími fontánami připomínalo takovou Granadu, jak ji známe dnes, v plném lesku její maurské krásy. František mhouří oči před nelítostným sluncem, ale cypřišové aleje ho chrání před žárem a pak si odpočine v Eliášově obydlí, kde stín je střežen jako poklad, protože kustod Sýrie podlehl kouzlu Orientu. Prostotu a strohost je třeba hledat jinde,
než v jeho nádherných pokojích. Saďme se, že František neřekl ani slovo. Jeho pobyt v Akonu byl krátký. S několika bratry, mezi nimiž byl bratr Petr z Katány a bratr Illuminato, se odvážně odebral do Damiety v Nilské deltě, aby navštívil sultána a obrátil ho. Takový byl jeho plán, ve své odvážné prostotě zcela františkánský. Ten, kterého kronikáři nazývají babylonským sultánem, sídlil v Damietě. Křižáci však město obklíčili a chystali útok. První Františkova starost byla navštívit s bratry ležení křižáků. Když uviděl to nesrovnatelné hemžení, které neslo jméno křesťanského vojska, musel na chvilku strnout. Takhle tedy vypadá křížová výprava. A to kouzelné slovo ho pronásledovalo celé jeho mládí. V tomto davu bylo kdeco. Mezi vojáky se motala v neproniknutelném zmatku spousta podezřelých bytostí. Všechno, co zločin a krádež nasaje na cesty s courami a ničemi, kteří táhnou s vojskem vzadu za intendanturou. Vizionáři a jasnovici pobíhali v tomto různorodém shromáždění, kde se ozývaly jazyky ze všech koutů Evropy. Byli tam Francouzi, Němci, Italové, Angličané, věřící, kteří chtěli bojovat pro Krista, vedle bezvěrců s rouháním na jazyku a srdcem plným ziskuchtivosti. Stačil jediný pohled, aby František poznal svůj úkol. Bylo potřeba obracet především křesťany. Saraceni přijdou na řadu potom. Tento tábor, to bylo jeho bojiště s démonem. A Bůh ho přivedl z Itálie, aby ho postavil sem. Do tohoto doupěte neřestí, aby zachraňoval duše. Desítky různobarevných stanů chránili před srpnovým parnem velitele, spupné a hádavé barony, kaple, v nich se střídala jedna mše za druhou, a ubytovny vojáků, jež stály nedaleko od muslimského opevnění města se stovkou okrově červených věží. Nadevším tímto zmatkem se nyní ozval jasný a vášnivý hlas, který očaroval Itálii, a neodolatelný proud lásky vycházející z onoho kázání zasáhl i ta nejtvrdší srdce. V těchto místech, kde se ploužila bez naděje s nudou, došlo k náhlým obrácením. Františkovi společníci se radovali, ale on zůstával znepokojen. Útok na Damietu a sultánovi pískově zbarvené stany, k němuž mělo brzy dojít, mu připadal odsouzen k nezdaru. Ale neodvážil se o tom mluvit. Bratr Illuminato, který byl vždycky velmi přímý, na něho však prudce naléhal, aby promluvil, protože varování nebes musí být vyslyšeno. František poslechl. Napřed zaznělo reptání, potom urážky. František trval na svém proroctví, aniž hnul brvou. Ale jeho varování nikoho z velitelů nezajímalo, protože tábor byl plný takových přepjatých vizionářů, kteří oznamovali Bohem chystané katastrofy. K útoku došlo 29. srpna. Křižáci se vrhli na Damietu a padli do pasti. Sultán předstíral, že utíká směrem k poušti, a Frankové ho pronásledovali až k Dunám, kde se skrývalo veliké muslimské vojsko. Překvapení křesťané byli zmasakrováni. Padlo jich kolem 6 000. František zůstal v táboře, aby se modlil, a poslal bratra Illumináta pátrat po obzoru, protože bylo jasné, že se před Damietou nebojuje. Z oblaku prachu bylo možno vyčíst pohromu. František byl zděšen, když viděl, jak bolestně se splnilo jeho proroctví, a neměl jiné myšlenky, než všemi prostředky nastolit mír. Po úvaze došel k tomu, že má jen jedinou možnost, a to jít přímo k sultánovi. Plán to byl šílený, ale František myslel prostě.

Po několika dnech, když křižáci pohřbili své mrtvé v Nilském písku a šarvátkami se pokračovalo v udržování války, se František rozhodl informovat o svém plánu toho, který, ač nebyl vojenským velitelem, ovládal vojenský tábor. Kardinála Péláže, papežského legáta. Tento fanatik, zcela protchnutý svou důležitostí a svým postavením, se nespokojoval už ani červeným šatem, kterým byl oděn od hlavy po paty, ale vyžadoval pro koně, na němž jezdil, šarlatovou houni a odpovídající otěže. Zcela zkostnatělý pýchou měl své osobní a katastrofální názory na vedení války a vyžadoval, aby se sultán vzdal Egypta i Jeruzaléma. Nebyl to první kardinál, s nímž František jednal, ale tento byl neoblomný. Jakmile se František ocitl před tímto církevním knížetem, oznámil mu svůj úmysl jít přímo k sultánovi a čekal na odpověď. Byla zcela záporná. Obrátit sultána? Absurdní sen. Do čeho se tento mníšek plete, ať se vrátí ke svým modlitbám? Tak odbyl červený šat, zemitě hnědou kutnu. František se uctivě rozloučil. Zdvořilosti bylo učiněno zadost. Nyní bude poslouchat vnuknutí, které přišlo z nebe. František s bratrem iluminátem opustil tábor a namířil k Damietě. Bratr ilumináto, ač silný a odvážný chlapík, se třásl strachy. A cesta pod vražedným sluncem, které stravovalo zemi, byla dlouhá. František kráčel svým obvyklým rozhodným krokem. Strašlivý odraz slunečních paprsků mu působil utrpení, protože měl choulostivé oči. Když přišli k obvodu města, zastavili je dva vojáci a vyhrožovali jim, že jim useknou hlavy, protože hlava křesťana měla doslova cenu zlata. František křičel: sultán, sultán! A muslimové v domnění, že tábor poražených posílá vyslance, je zavedli až k sultánovu paláci.

0: Konec 11. části.
1: Se skutky svědce, ale i se životem v raně středověké Itálii nás seznamuje životopis svatého Františka z Assisi z pera americko-francouzského autora Juliena Greena, bratr František. V roce 2003 ho do 15 částí načetl Jan Hartl v režii Hany Kofránkové. Část 12. naladíte na Vltavě zase zítra v 6:30. Teď bylo 7.
2: Jaroslav Rudiš, Dora Kaprálová nebo Judith Herman.
3: V povídkách z Brna, Berlína i Bernu.
2: U příležitosti frankfurtského knižního veletrhu 2026.
3: Od 5. října ve Vltavské povídce od 13:30.
2: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Sedmé nebe.
1: Dobrý večer. Od rozhlasového mikrofonu vás zdraví Jakub Koenig. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Sedmé nebe a dnes bych vám rád pouštěl interprety a kapely, se kterými jsem se léta srovnával a kteří byli tak dobří, že jsem na ně radši nechodil, že jsem je radši neposlouchal, ani na ně nemyslel. Trošku to vysvětlím. Nedávno jsem se během rozhovoru potkal s Tomášem Frédem z kapely Immorium a zapovídali jsme si tehdy pořádně na několik hodin a zjistili jsme, že toho máme vlastně hodně společného. A že už taky nějaký čas pokukujeme po tom, co hudebně dělá ten druhý. Dumal jsem, proč jsem vlastně nikdy Immorium pořádně neposlouchal a docvakla mi taková zvláštní věc, že jsem na ně prostě žárlil. Takového talentu, takového úspěchu, takového zájmu, říkal jsem si. Samotného mě to na sebe překvapilo. Počítal jsem s tím, že jsem dobrosrdečný a přející chlapík a teď najednou vidím, že mám taky docela rezervy. A tak mě napadlo, na koho všeho já jsem vlastně takhle nahlížel skrz prsty jen proto, že se mi zdálo, že je moc dobrý. A tak jsem si sestavil takový playlist, který bych vám dnes představil. Na začátek nemůžu nevzpomenout vypsanou fixu a moment, kdy jsem ji poprvé slyšel v cizím autě cestou z Vyššího Brodu do Prahy. Věděl jsem, že pověsti o téhle superkapele nelhaly a tahle pardubická parta je fakt výtečná a výjimečná. Bylo to album Brutální všechno z roku 2001 a píseň o roce 1982.
2: Chlapeček brečí,

0: Tak to byl rok 2001 a píseň 1982 od Vypsané fixy. Přitažlivá razance téhle kapely mě strhla a na nějaké velké žárlení nebyl čas, byly prostě nejlepší, o tom se nediskutovalo. Začal jsem chodit na koncerty a zpovzdálí obdivoval tu nespoutanou energii. Vybavuju si, jak jsem kdysi v Lucerna Music Baru tuze zvažoval, že bych se během koncertu propasíroval až k pódiu a stejně jako několik desítek návštěvníků přede mnou s rozběhem skočil do lidí. Ale netroufl jsem si. Ani tehdy v 25, ani nikdy od té doby. Tedy aspoň prozatím. A u Vypsané fixy bych ještě zůstal. V roce 2007 totiž udělali velký úkrok stranou a od osvědčeného producenta a zpěváka Mňágy a Žďorb Petra Fialy přešli k úplně jinému producentovi, Dušanovi Neuwirthovi, do té doby pevně srostlému s domácími Tata Boys. Vznikla propracovaná nahrávka Fenomén a na ní zářila skladba Papírová hyena, částečně inspirovaná Markézovým románem 100 roků samoty. Poslechněte si tu krásu.
1: Ještě se koukně a přímo nad tebou.

V době, kdy Vypsaná fixa natáčela album Fenomén, připravoval svou debutovou desku jeden talentovaný pražský písničkář. Na jeho koncert v undergroundovém klubu Guru mě dotáhla kamarádka Káča, která nedala jinak, než že toho podmračeného cílevědomého kluka musím nutně slyšet. A je fakt, že jsem nevěřil vlastním uším. Hlavně píseň S lítostí vám oznamujeme mi tehdy rozezněla srdce a rozeznívá ho doteď, i když se můj tehdejší rival a pozdější kamarád vydal v pozdní tvorbě výrazně odlišným směrem. Schválně, jestli toho mladého muže poznáte po hlase.

náma. S lítostí vám oznamujeme, že po dlouhé nemoci nás opustila láska. Pohřeb jde na státní útraty, rodinná příslušnost nebyla známa. S lítostí vám oznamujeme,

lítostí vám oznamujeme, že po dlouhé nemoci nás opustila láska. Už jí nic nebolí, odešla do světa, který nezná utrpení. S lítostí vám oznamujeme, že po dlouhé nemoci nás opustila láska. Odešla tiše a neslyšně, nikdo si nevšimnul, odkdy tu není. S lítostí vám oznamujeme, že po dlouhé nemoci nás opustila láska. Nahlásili jsme to úřadům a její byt dostane někdo cizí. S lítostí vám oznamujeme, že po dlouhé nemoci nás opustila láska. Stále je ve vzduchu cítit její parfém, ale

Tak co? Uhádli jste? Počítám, že ano. Dohrál nám Ondřej Ládek, alias Xindl X, písničku ze své první desky Návod ke čtení manuálu. Pamatuju si, jak jsme během prvních pár týdnů s ohromením sledovali, jak se z desítek tisíc shlédnutí Ondrova prvního videoklipu Anděl staly statisíce a pak miliony. A pak už jsme se v zaplivaných undergroundových klubech nepotkávali. Je to s podivem, ale na koncertech jsme na sebe nikdy nenarazili ani s kapelou Imodium, o které už jsem mluvil. Jednak pocházeli z úplně jiného kraje, jednak jsem jejich našlapané hity slýchával z rádií a tak jsme asi hrávali na úplně jiných festivalech a akcích. Až před pár lety jsem dal jejich diskografii šanci. A třeba písnička Valerie mi nadlouho uvízla v hlavě. Loni jsem měl tu čest doprovodit pány z Imodia v jedné písničce na obřím akustickém koncertě v Pražské spirále. A pamatuju si, že právě Valérie patřila k jednomu z vrcholů celého vystoupení. Tak si ji společně poslechněme.

Podobně geograficky vzdálení, jako dohrávající Imodium, pro mě byly projekty básníka, hudebníka, cestovatele a kurátora Jana Kunceho. Ať už šlo o převážně opavskou kapelu Kofein, spolupráci na introspektivním projektu Abendland nebo vlastní solovky. Potkali jsme se také teprve nedávno a moc rád bych vám pustil jeho nejnovější píseň Práh z roku 2025.

деткам собрат. Mít sebou něhu, mít síly akorát. Těla propocená láskou, těla propocená lží. Probouzíš se s maskou, někdo se tak

Tak a teď trochu z jiného soudku. Michal Skořepa je zpěvák, multiinstrumentalista, výtvarník a autor videoklipů. A všechny své talenty propojil, když si vytvořil komiksové alter ego pana Lynxe. Muž s tváří a naturalem rysa na dvou po sobě jdoucích albech zve do hlubokého lesa vlastního nevědomí. Jako fantastická ochutnávka téhle divoké jízdy skvěle poslouží monstrózní otevírák druhého alba Kdo se bojí, musí do lesa, se kterým pan Lynx sesbíral hromadu nominací a pěkných pár cen. Tak pokud se bojíte, pojďte do lesa.

A u temnějších odstínů ještě na chvíli zůstaneme. V roce 2018 vyšla deska Black Yoga brněnské kapely Ghost of You. Potkal jsem se s nimi kdysi dávno na koncertě v Blansku. Ke své smůle jsem v té době ještě docela řádíval, takže jsem si dlouho pamatoval jen fakt, že byli nebezpečně dobří. A že jsme se docela zkamarádili. Když o pár let později vydali nahrávku Black Yoga, byli ještě nebezpečnější a tak dobří, že jsem kapituloval, pořídil jsem si novou desku a stal se jich oddaným fanouškem. Tahle nekočírovatelná smršť si mě prostě získala.

0: tak to byli Ghost of You. Ti patřili mezi kapely služebně mladší, modernější a nevyspytatelnější, než byly kapely, v kterých jsem hrál já. Jakoby měli nějakou zvláštní sebejistotu, se kterou eklekticky vybírali z aktuálních trendů a bezostyšně kombinovali, co se jim zrovna hodilo. Podobný dojem jsem měl i ze setkání s hudební skupinou Fjordmos, která z Berlína přijela hrát na festival Hradecký slunovrat. Byli trochu tajemní, obouchaní tím velkým světem a těsně před jejich setem ke mně přistoupil jejich kytarista Jan Boroš. Praskla mi struna, nemáš náhodou náhradní? Ptal se mě. Měl jsem. Jakou potřebuješ? Lovím rychle ve futrálu. Jan se trochu zasnil a pak pomalu povídá.
1: Hele, to je asi jedno.
0: A s podobnou zdánlivě nezúčastněnou nonšalancí přistupuje Honza Boroš i ke své solové tvorbě s projektem Čáry života. A vznikne z toho takovýhle zázrak.

Zpěvačka Klára Vitisková, to je úplně jiný případ než introvert Jan Boroš, který vám právě dohrál. Alespoň navenek. Většinou srší nakažlivou pozitivní energií, se kterou kolem sebe dokáže shromáždit a rozpohybovat další lidi. Spolupracovníky, diváky a posluchače, fantastickou kapelu. Skvělá byla už před lety v hudební skupině Toxic, ale teď, když tvoří sama za sebe a v češtině, funguje to pro mě ještě daleko lépe. Však taky loni dostala od Akademie populární hudby Anděla. V srpnu 2026 vydala singl Zahrada a ten si teď pustíme.

tak, dokud jsme v tom, tanečním krokem ladně přetančíme o několik let zpátky k velké postavě tuzemské alternativní scény. V roce 2011 vydal hudebník, výtvarník a grafik Martin Hula alias Bonus album Náměstí míru. Já se do té doby pohyboval s kapelou Obří broskev hlavně v tradičně poprokových vodách a setkání s touhle špinavě městskou poezí periferií a nuselských činžáků bylo pro mě jako dveře do úplně nového světa. K novým způsobům vnímání hudby, k nevyzkoušeným a neprozkoumaným tématům. Pojďme si pustit píseň Okovy.

Pokovy patří mezi optimističtější a veselější skladby z alba Náměstí míru. Na YouTube najdete minimalistický a přátelsky praštěný videoklip. Většinou ale Bonus kroužil kolem introspektivních témat a nebýt jeho velkého nadhledu a daru sebeironie, mohla by to být pořádná debka. Ale není, alespoň většinou. Velmi podobně vyvážený pohled na temné, světlé a šedivé proměnlivé stránky života nabízí Bonusův bývalý stájový kolega, tvořící pod přezdívkou Prodavač. V roce 2014 mu vyšla povedená deska Malý ráje, ze které vám pustím fantastickou stejnojmenou písničku.

Že jsem velkým obdivovatelem práce zpěvačky a skladatelky Katariny Kubošiové, kterou znáte pod uměleckým jménem Katarzia, to se docela ví. Hned při prvním setkání mě tak nadchla, že jsem se radši nějaký čas držel dál, aby mě síla jejího talentu totálně neodzbrojila a nevyváděla z míry a nedemotivovala. Už jsem v sedmém nebi pouštěl její staré písničky z alba Generácia Y, už jsem vám pouštěl i její současnou tvorbu. Dnes jsem sáhnul k desce Celibát a k písni s příznačným názvem Samota mi nevadí a s ní se s vámi dneska rozloučím. Přeju vám hezký poslech a za 14 dní zase naslyšenou.

0: Sedmé nebe Jakuba Koeniga ukončila dnes slovenská zpěvačka Katarzia, jejíž sedmé nebe naladíte na Vltavě za týden, v sobotu 17. října v 7 hodin v podvečer.
1: Poetický rituál nabitý energií.
2: Festival Pri Bohemia Radio a Vltava
1: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
2: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
1: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
2: Více na webu pribohemiaradio.cz
1: nebo na vltava.rozhlas.cz.
2: Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Vážení a milí, krásný sobotní večer vám přejí ze stanice Vltava Jana Kozubková od mikrofonu a Romana Kouřilová z technického pracoviště. Toska je bezesporu úloha, po které touží každá dramatická sopranistka. V tragickém příběhu vášnivé lásky, smyslné zpěvačky, mladého malíře a bezskrupulózního policejního prezidenta se v titulní roli za pár chvil na Vltavě představí polská sopranistka Stefani Vojtovič. Pak, tadam tadam, pojedeme vlakem se Smrtholkou v četbě s hvězdičkou tohoto románu Lucie Faulerové ve 23 hodin. A závěr dne věnujeme festivalu současné hudby A Day of Sound, který se konal v loni v červnu v Kutné Hoře. Zazní mimo jiné podsta Gustavu Mahlerovi z pera íránského skladatele Arashe Yazdáního. Dnes na Vltavě v 11:30.
1: Operní večer.
3: Člověk nemusí být historik divadla, aby pochopil, že hra napsaná na tělo tomu či onomu konkrétnímu umělci skončí svou cestu spolu s jeho pozemskou poutí. A přesto bychom věděli o výjimkách.
4: Samozřejmě těch několik šťastných případů prochází hudební historií až do našich dnů. A procházet bude dál pouze tehdy, když se kvalita díla zařezává hlouběji, než může dosáhnout talent jediného muže či ženy. Tak si dodnes pamatujeme i nezdolnou a svého času slavnou osobnost spisovatele Viktoriena Sardou, který tvořil jeden klenot za druhým, především pro nadání francouzské herečky Sary Bernard. Jednou takovou hrou je Toska.
3: Ze stanice Český rozhlas Vltava vás zdraví Vojtěch Babka. Spolu se mnou je u mikrofonu moderátorka Martina Kolajová. V režii je s námi mistr zvuku Ladislav Čurda. A vy jste v tuto chvíli srdečně zváni ke sledování operního večera. Sáru Bernard v něm samozřejmě neuslyšíme, přestože jako Toska v Sarduově hře byla jistě nepřekonatelná. Avšak mimořádnost Sarduovy hrdinky tkví zcela zjevně v převedení jejího příběhu do hudby. V tom, jak posloužila skladateli géniovi divadla. Zpočátku byl Giacomo Puccini Sarduovi vděčný za to, že mu je dopřáno zacházet s takovým pokladem v podobě dramatického textu i v podobě aury hvězdné herečky. Dnes je tomu spíše naopak, kde si mimo náš svět cítí snad Viktorien Sardou větší a větší vděk světlu, které na jeho drama vrhá génius Giacomo Pucciniho.
4: Ta změna má jednu pozoruhodnou stránku. Nejen, že se ze staré hry stala nesmrtelná opera, jež vzrušuje a fascinuje publikum v široké paletě představení a inscenačních podob, ale tato opera sama o sobě se stala diamantem pro hudebně dramatické jeviště. Jedním z mála, po kterém touží bez výjimky každá dramatická sopranistka. Pěvkyně se o tento part přetahují a vůbec je ani divadelní šéfy netíží, že jejich herecké schopnosti nezřídka nedosahují dramatických kvalit někdejší divy Sary Bernard.
3: Puccini se seznámil se Sarduovou hrou poté, co dopsal Edgara, svou druhou operu. Hra samotná byla v tom čase sotva 2 roky stará a Sara Bernard s ní právě podnikala turné. Pučiny požádal svého přítele, nakladatele Ricordiho, aby učinil potřebné kroky k získání spisovatelova svolení užít textu jako operního libreta. Ale poté se náš skladatel soustředil na Manon Lescaut a Bohému. A zdá se, že na Tosku zapomněl a nepomyslel na ní do chvíle, kdy zkompletoval partituru opery Bohéma.
4: Giulio Ricordi byl prý muž, který nerad čímkoliv plýtvá a nerad marní čas. A tak mezi tím nabídl Tosku skladateli Albertu Franchettimu, který ji přijal. A objednal u Luigiho Illichy napsání libreta. Avšak Puccini v tuto chvíli po dopsání Bohémy začal uvažovat o další opeře. Tosca mu znovu přišla na mysl. A když zjistil, že si dílo přednostně zajistil někdo jiný, snažil se ještě více uspíšit možnost získat ho pro sebe. Tosku prostě musel mít.
3: Musel jí mít jako drama, kterému stoprocentně vyhovuje. Jako ideální text, představující nadějnou možnost vykročit od Bohémy směrem k čemusi novému a silnějšímu. Ricordi byl ve svízelné situaci. Jeden z jeho nejúspěšnějších a ovšem i nejlukrativnějších skladatelů dychtí podíle, na které vsadil jiný autor, rovněž jeho klient. Ricordi byl údajně počestný a vážený muž a musel tak prožívat skutečnou trýzeň.
4: A nebo hned dvě, za každého skladatele jednu. Rozhodl se chytře a z hlediska budoucích generací správně, že Tosku musí dostat Puccini. Spojil se s libretistou Luigim Illichou a sjednotili svá východiska. Oba muži se vydali za Franchettim a vznesli k příběhu pár více či méně irelevantních námitek.
3: Hra je poněkud surová a krutá a také příliš politická. Hrdinka, která se má na jevišti dopustit vraždy, je vykreslena bezcitně a nesympaticky. Franchettiho se jim podařilo přesvědčit. Vzdal se svých práv a hned následujícího dne Puccini podepisuje kontrakt. Vrána upustila sousto a liška ho zachytila.
4: Ale to jsme stále teprve na začátku práce. Puccini v tuto chvíli musí přesvědčit Sardua, svého času guru francouzského jeviště, že je této hry jako skladatel hoden a že se v jeho rukou tomuto Sarduovu duchovnímu potomku dostane nejlepší péče. A rozhodl se, že cestu do Paříže, kde uváděl Bohému, spojí s návštěvou u velkého muže.
3: Když prý chtěl, uměl Puccini být velmi okouzlující a věděl, jak učinit dobrý dojem. Několik hodin po společné večeři oba muži námět probírali. Hovořili prý plynule a klidně. A Puccini poskytl Sarduovi čas, aby si všechny otázky nechal projít hlavou. Nakonec Victorien Sardou požádal Pucciniho o pár ukázek z hudby, jakou pro Tosku zamýšlí použít. Puccini by to byl velmi rád udělal, jenže do té chvíle neměl z Tosky složenou ani notu.
4: Sedl si tedy ke klavíru a hrál, splétaje dohromady melodie z Bohémy, Edgara a Manon Lescaut. To, co slyšel, se Sarduovi líbilo a dal najevo spokojenost. Spokojenost neznamenalo v tuto chvíli nic jiného, než že jeho finanční požadavky mohou být dostatečně saturovány. Byly sice přísné, ale jak Puccini, tak Ricordi jim mohli dostat.
3: Co obdivujeme na Tosce my, diváci a posluchači 21. století? Mučivý, vražedný a krvavý obsah? Takového máme kolem sebe dost. Na Tosku chodíme a posloucháme ji kvůli tomu, čeho se nám zoufale nedostává. Kvůli hudbě milostného příběhu. Zde nacházíme Pucciniho v jeho nejčistší formě.
4: Hudební barvy se stále třpití, kadence milostného dvojzpěvu z prvního jednání zní stále neodolatelně a drtí nás. Hudba stále stoupá a klesá s volností a půvabem. Pohřební píseň ve druhém aktu stále přináší beznadějný pocit vězněného člověka, pocit, který tu a tam zažívá každý z nás. A melodie O Dolci Mani se stále vznáší ve sladkém opojení.
3: Jak se, milí přátelé, ještě zmíníme později, Victorien Sardou nabyl přesvědčení, že jeho Tosku musí zhudebnit jedině italský skladatel, protože jeho drama potřebuje italskou kantabilitu. Je to jistě pravda a s replikami v Pucciniho rodném jazyce máme Tosku nerozlučně spjatou. Nicméně dnes večer ji v této podobě neuslyšíme. Vybrali jsme pro vás německojazyčnou gramofonovou nahrávku z fonotéky Českého rozhlasu. A to proto, abychom si mohli připomenout umění polské sopranistky Stefanie Wojtowicz, narozené 8. října 1922, která právě v němčině part zpěvačky Florie Tosky na desky nahrála.
4: A které tu jsou pěveckými partnery další, původem neněmečtí solisté? Maďarský tenorista Sándor Koňa jako malíř Mario Cavaradossi a finský basista Kim Borg jako policejní prezident Skarpia. V jedné z přestávek si solisty naší dnešní nahrávky podrobněji představíme, ale teď už se s nimi vydejme do Říma roku 1800, do doby krátce po Napoleonově vítězství u Neapole a po bitvě u Marenga 14. června.
3: Jsme v římském kostele Sant'Andrea della Valle. Muž ve vězeňském úboru vchází do kostela. Poznáváme Angelo Tyho, politického vězně, jemuž se podařilo uprchnout z Andělského hradu. Angelotti byl konzulem Římské republiky do té doby, než započal teror policejního ředitele barona Scarpii.
4: V kostele najdeme také hrobku rodiny Atavanti, kde markýza, Angelottiho sestra, ponechala uprchlíkovi ženské svršky k přestrojení. Klíč ke kapli skryla k nohám Madony. Angelotti ho nachází a vstupuje do kaple. Na scéně se objevuje kostelník, nesoucí několik čerstvě vypraných štětců a pokládá je k plátnu.
3: Po modlitbě spatřujeme malíře Maria Cavaradossiho, který v kostele pracuje na obrazu Marie Magdalény. Kostelník je šokován, když zjistí, že malba nese podobu markýzy Atavanti. Cavaradossi totiž využil markýzu, často přicházející do kostela k modlitbám, jako modelu, aniž by o tom věděla.
4: Kostelník odchází. Cavaradossi pokračuje v práci a potkává se s Angelottim. Oba muži se už znají z dřívějška. Jejich rozprava je přerušena příchodem malířovy milenky, zpěvačky Florie Tosky. Angelotti se znovu ukrývá v kapli a žárlivá Toska podezírá Cavaradossiho z tajného setkání s jinou ženou.
3: Její podezření se ještě vystupňuje, když si všimne podobnosti mezi ženou na obraze a markýzou Atavanti. Cavaradossi by jen nerad před Toskou prozradil Angelottiho přítomnost. Ale daří se mu odvést její zájem osvědčeným způsobem, deklarací své lásky k ní.
4: Podaří se mu Tosku poslat pryč s tím, že musí pokračovat ve své práci. Toska odchází a přeje si, aby Mario nakreslil ženě na obraze ne modré oči, jako má markýza, ale černé, takové, jako má právě ona, Floria Toska.
3: Znovu vidíme Angelottiho. Cavaradossi mu nabízí možnost skrýt se v jeho venkovské vile a popisuje mu tajný úkryt ve studni. Výstřel z děla oznamuje, že Angelottiho útěk byl prozrazen a oba muži spěšně odcházejí.
4: Kostelník vykládá skupině kněží o porážce Francouzů. Novinky o oslavách, které se mají ten večer konat v Palazzo Farnese, jsou bouřlivě přijímány. A zároveň nenadále a úsečně přerušeny příchodem barona Scarpii a jeho agentů.
3: Otevřené dveře kaple, průvan odkrývající plášť markýzy Atavanti, který v kapli zanechal Angelotti, podobnost ženy na Mariově obraze s markýzou Atavanti, to vše vede Scarpiu k jistým závěrům.
4: Když se znovu objevuje Toska, Scarpia ji provokuje oděvem, který v kostele nejspíš zanechala její rivalka. A sleduje tím dvojí cíl. Najít uprchlého vězně a zároveň zničit vztah mezi Toskou a Cavaradossim, aby slavnou zpěvačku získal pro sebe. Scarpia dává průchod svým emocím ve vášnivém výlevu a kostelem zní zborové Te Deum.
3: Toska Giacoma Pucciniho je na německojazyčné nahrávce firmy Eterna zaznamenána v tomto obsazení. Floria Tosca, soprán Stefania Wojtowicz, Mario Cavaradossi, tenor Sándor Koňa, baron Scarpia, bas Kim Borg, kostelník, bariton Günter Leib, Cesare Angelotti, bas Helmut Kabhán, spoleta, tenor Werner Enders, šarone a žalářník, basové role Rainer Süß, pasáček Michael Wein.
4: Spolu účinkují sbor Německé státní opery v Berlíně se sbormistrem Siegfriedem Völklem, dětský sbor Komické opery v Berlíně a Berlínský státní orchestr. Tosku Giacoma Pucciniho nastudoval a řídí dirigent Horst Stein.

das vielleicht einmal gerät.

0: Doznělo první jednání opery Tosca Giacoma Pucciniho. V operním večeru na stanici Český rozhlas Vltava uvádíme dnes německojazyčnou nahrávku dirigenta Horsta Steina. Gramofonový snímek z fonotéky Českého rozhlasu zachycuje výkony polské sopranistky Stefanie Vojtovič v titulní roli, maďarského tenoristy Šándora Kóni v úloze Cavaradossiho a finského basisty Kima Borga jako Skarpii. Autorem německého textu je spisovatel a překladatel Max Kalbeck.
1: 8. října 1922 se v Chmelnické na území dnešní Ukrajiny narodila Stefania Vojtovič. Jako 22letá vstoupila na Krakovskou univerzitu, kde se zapsala ke studiu romanistiky a hudební vědy. A zároveň se v Krakově stala soukromou žačkou tehdy věhlasné polské sopranistky Stanislavy Zawadzkiej, slavné nejen v Polsku, ale i na světových operních scénách. Zawadzkiej zpívala v milánské La Scale i v Covent Garden v Londýně.
0: Po 4 letech studií u Zawadzkiej přichází koncertní debut Stefanie Vojtovič. A brzy poté, to bylo počátkem 50. let, na sebe upozorňuje vítězstvími na několika prestižních soutěžích. Nejprve v Poznani, pak na Bachovské soutěži v Lipsku a také v Praze. Na interpretační soutěži Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro.
1: Na tyto úspěchy navázala v roce 1955 velká koncertní cesta do Rakouska, Sovětského svazu a Číny. A pak už začala Stefania Vojtovič sbírat jeden úspěch za druhým, vždy však ale výhradně na koncertních pódiích. Cestovala mezi Londýnem a Paříží, Stockholmem a Moskvou, zajížděla do Nizozemí a do Německa, kde také vznikla naše dnešní nahrávka, a představila se na festivalech v Edinburghu a Salzburgu. Poznalo ji i publikum na festivalu Maggio Musicale Fiorentino a podnikla koncertní cestu po Severní Americe.
0: Z Polska Stefania Vojtovič ovšem nikdy neodešla a do Varšavy se stále vracela jako do svého domova. Jak jsme řekli, v operních inscenacích neúčinkovala, za to ale stvárnila nemálo operních postav na gramofonových nahrávkách. Patří sem naše dnešní Toska, Moniuškova Halka či Leonora ve Verdiho opeře Síla osudu. Stefania Vojtovič často vystupovala a nahrávala také v někdejším Československu. Připomenout musíme snímek Dvořákova oratoria Stabat Mater pod taktovkou dirigenta Václava Smetáčka.
1: Fascinující cestou prošel za svůj život původem maďarský tenorista Šándor Kóni. Od mladíka podporovaného krátce po druhé světové válce 2 německými biznismeny až po obdivovaného solistu newyorské metropolitní opery. Šándor Kóni, o rok mladší kolega Stefanie Vojtovič, začal svá studia na Akademii Ference Liszta v Budapešti, ale díky podpoře svých mecenášů se dostal na studia do Říma a do Milána. Debutoval ve svých 28 letech jako Turidu v opeře Sedlák Kavalír v německém Bielefeldu, kde také poprvé zpíval titulní roli v opeře Lohengrin.
0: Krátce poté, v roce 1955, se Šándor Kóni stává solistou německé státní opery v Berlíně. Brzy na sebe upozorňuje na Edinburghském festivalu a také ve Wagnerovském Bayreuthu, opět v Lohengrinu, v němž se představuje také v pařížské opeře. Rok 1960 mu přináší debut v milánské La Scale, jak jinak než v další Wagnerovské roli. A o rok později se coby Lohengrin uvádí před publikem v newyorské metropolitní opeře, kde se na nejbližších 14 sezon stává solistou.
1: Šándor Kóni zde stvárnil Radama, Dicka Johnsona, Kalafa, Pinkertona, Štolcinga, Maxe i malíře Maria Cavaradossiho v Tosce, jak ho posloucháme dnes večer. Helsinský rodák Kim Borg, náš dnešní baron Skarpia, studoval zpěv na Sibeliově akademii v rodném městě mezi lety 1936 a 1947 s válečnou přestávkou. Zabýval se i studiem kompozice a biochemie, ale zpěv posléze zvítězil.
0: V jedné z pučiniovských rolí také Kim Borg debutoval a brzy se rozkročil doširoka mezi operní domy v Helsinkách, Stockholmu a Hamburku a ovšem i v New Yorku. V říjnu 1959 si v metropolitní opeře odbyl Kim Borg svůj debut jako Mozartův hrabě Almaviva a zakotvil tu na několik dalších sezon.
1: Operní aktivity vyvažoval svou láskou k duchovní hudbě. Jeho hlas k nám promlouvá z nahrávek Mozartova Requiem, Beethovenovy Missi Solemnis, Dvořákova a Rossiniho Stabat Mater. Své vlastní Stabat Mater Kimborg také zkomponoval a vedle toho tvořil autorskou komorní hudbu, písně či koncertantní skladby. A v neposlední řadě předával své zkušenosti mladým adeptům pěveckého umění na Královské dánské konzervatoři. A my už ho za okamžik uslyšíme opět jako barona Scarpiu v Pucciniho Tosce.
0: A to přímo ve Scarpiově apartmá v horním poschodí římského Paláce Farnéze. Baron večeří a jeho agent Spoletta, pověřený sledováním Tosky kolem Cavaradosiho vily, přináší neuspokojivý report. Žádná akce, žádný výsledek. Malíř byl nicméně zatčen a doveden do paláce. A zatímco jej Scarpia vyslýchá, otevřeným oknem sem v podání Tosky a sboru, proniká oslavná kantáta k příležitosti vítězství neapolské královny. Cavaradossi popírá, že by věděl cokoliv o Angelottim. A opak Scarpia dokázat nemůže.
1: Když kantáta dozní a Toska vchází, Scarpia nechává malíře odvést do vedlejší místnosti k dalšímu mučení. Nabízí zpěvačce, že uvolní jejího milence, když prozradí uprchlíkův úkryt. Přestože ji Cavaradossi prosí, aby nic neříkala, nemůže Toska snést malířův bolestný nářek a prozrazuje Scarpiovi úkryt na dně studny. Baron tam bez prodlení posílá své agenty.
0: Cavaradossi Toscinu zradu vyslechl a odvrhuje ji. A ponovině, že Napoleon přesvědčivě zvítězil u Marenga nad rakouským generálem Melasem, bez ohledu na prosby své milenky, propuká Mario Cavaradossi v jásavou a divokou píseň, čímž ale zároveň stvrzuje vlastní smrt.
1: Tosca s policejním šéfem se ocitají o samotě. Scarpia jí nabízí možnost zachránit Cavaradossimu život tím, že jemu, Scarpiovi, sama sebe poskytne. Žena v zoufalství souhlasí. Agent Spoletta v zápětí hlásí, že Angelotti, mezitím zajatý, si v žaláři vzal život. Scarpia vydává rozkaz zorganizovat okázalou, avšak předstíranou Cavaradossiho popravu. Tosca věří, že její milenec bude zachráněn a prosí Scarpiu o bezpečný odchod pro sebe a malíře ihned po simulované exekuci.
0: Baron je zaměstnán podepisováním listin a Tosce se podaří zmocnit malého nože. Ve chvíli, kdy se jí Scarpia snaží obejmout, bodá barona do srdce a s listinou zajišťující bezpečný odchod opouští místnost.
1: Před námi je druhé jednání Pucciniho opery Tosca. Titulní roli zpívá Stefania Vojtovič, provedení řídí Horst Stein.

0: Ihr wird zum Tode bereitet.
1: Gott erbarmt.
2: Geduld noch.

0: Vyslechli jsme druhé dějství opery Tosca Giacomo Pucciniho. Na Vltavě vysíláme gramofonový snímek opery s polskou sopranistkou Stefanií Wojtowicz a s německým textem Maxe Kalbecka. Max Kalbeck, v mládí aktivní sborový zpěvák, svého času jeden z nejvlivnějších rakouských hudebních kritiků, blízký přítel Johannesa Brahmse a jeho životopisec, má na svém kontě řadu úspěšných překladů operních libret. Vytvořil německojazyčné texty Dona Giovanniho či Figarovy svatby a dalších operních děl Petra Iljiče Čajkovského, Bedřicha Smetany, Giuseppa Verdiho či Giacoma Pucciniho, z nichž některé vznikaly pro Gustava Mahlera a jeho nastudování ve vídeňské dvorní opeře. A Max Kalbeck sám je také autorem veršů zhudebněných Johannesem Brahmsem.
1: Vraťme se teď ještě na chvíli na úplný začátek. Připomínali jsme genezi vzniku této Pucciniho opery a nakladatele Ricordiho, spisovatele Viktorie na Sardu a skladatele Giacoma Pucciniho jsme opustili ve chvíli, kdy Puccini podepsal kontrakt a mohl se pustit do práce.
0: Výhodný obchod byl uzavřen a spečetěn. Sardu se začal živě zajímat o proces vzniku. A od této chvíle také počal přinášet mnoho návrhů na úpravy libreta. Puccini sám vědomně velmi plánovitě zasahoval do textových a dramatických otázek. A činil tak život svým libretistům, Illikovi a Giacozovi, poměrně nesnadným. A tak jakékoliv připomínky navíc už opravdu nemohl potřebovat.
1: Sám věděl nejlépe, co potřebuje. Snažil se držet si Viktorie na Sardu od těla a s Illikou probíral takové věci jako závěrečnou řeč Maria Cavaradossiho před jeho smrtí, opravdu dlouhou promluvu, jejíž každé slovo Illika miloval a za nic na světě nechtěl nic měnit. Krátká a prostá figura El Luce van le Stelle je výslednicí mnoha rozhodnutí a argumentací.
0: Jako obvykle Giacomo Puccini spory se svými spolupracovníky vyhrál a jako obvykle po právu.
1: Když bylo libreto hotové, vydal se Puccini znovu do Paříže, vyhledal Sardu a reportoval Giulio Ricordimu.
2: Paříž, 13. ledna 1899. Dnes ráno jsem strávil u Sardua jednu hodinu. Řekl mi, že se mu nezamlouvají některé detaily ve finále. Chce, aby Floria Tosca za každou cenu zemřela na jevišti před očima diváků. Ubohá žena. Nyní, když záře popravčího Deblera, tedy vrchního francouzského kata, který právě zemřel, pohasla, chce být kouzelník Sardu jeho nástupcem. Ale já s ním naprosto nesouhlasím. Připouští, že Tosca je ve finále přemožena šílenstvím, ale chce, aby upadla do mdlob a zemřela jako bezbraný pták. Poté do nového nastudování hry, v němž za pár dní bude účinkovat Sara Bernard, umístil Sardu velký prapor třepetající se a plápolající z vrchu Andělského hradu, což podle něj bude mít úžasný efekt. Je tak zcela pohlcen myšlenkou na svůj prapor, že ho už ani nezajímá hra samotná. Ale já si stále držím myšlenku na finále s výkřikem o Scarpia Avanti Odio a skokem ze zábradlí. Mimochodem, mluvíme-li o zábradlí, tuhle scénu naskicoval sám Sardu a chce, aby v ní byla vidět Tibera v úseku mezi svatým Petrem a hradem. Připomněl jsem mu, že řeka teče na opačné straně, ale on mi na to s rybím klidem odvětil.
3: To není důležité.
2: Je to milý a příjemný chlapík, plný života a zápalu, ale taky plný historicko, topograficko, panoramatických nepřesností. V sobotu ráno se musím sebrat a jít k Sarduovi znovu. Kouzelník si to tak přeje. Možná bude trvat na tom, aby byl zavražděn agent Spoleta. Uvidíme.
0: Ještě před dokončením libreta zaútočili na Pucciniho pochybnosti. Tyto pochybnosti a nejistoty ho zaplavovaly často a kalily mu mysl. Je Tosca opravdu tak žádoucí drama, jak se původně zdálo? Dokáže on sám, hudební skladatel, odhalit a probudit na operním jevišti jeho vrcholy?
1: Z dřívějška byl navyklý jemnější atmosféře Bohémy a Manon. Není tato hra příliš krvavá? Není scéna mučení až moc krutá? Byl to Sardů, kdo z Pučínyho toto váhání sněl. Takto spolu oba muže rozprávěli.
0: Pučíny. Snad by bylo lepší, kdyby vaší hru zhudebnil Francouz.
2: Sardů. Ne, ne, ne. Raději, ať je to Ital. Toska je románské dílo a potřebuje vaši italskou kantabilitu.
0: Verdi, náš velký Verdi se už jednou myšlenkou na Tosku zaobíral a vzdal to, což je znak toho, že ho ten námět zastrašil. Divíte se, Messie Sardů, mým obavám?
2: Verdi byl zastrašen, ale Verdi je starý, Verdi je unavený. Vás by měl povzbudit fakt, že tak velký skladatel jako on Tosce důvěřoval a že v ní rozpoznal pravý námět na operu, na dobrou operu.
0: Alberto Franchetti o Tosce také přemýšlel a vzdal to, když na něj přišla řada.
2: Můj drahý maestro, to vůbec nic neznamená. Už dva muži zahrnuli Tosku do svých myšlenek. To je přece ta nejlepší záruka její životnosti.
0: Ale moje hudba je nejistá, chatrná a tenká, je jemná. Je psaná v jiném rejstříku.
2: Rejstříky neexistují, pane Puccini. Existuje pouze talent.
0: Moje předchozí heroiny, Manon a Mimi, jsou docela jiné než Tosca.
2: Manon, Mimi, Tosca, to všechno je stejné. Zamilované ženy patří přece do stejné kategorie. Já jsem stvořil Marcellu a Fernandu. Stvořil jsem Fedoru, Teodoru a Kleopatru. To jsou všechno stejné ženy.
1: Citovali jsme z knihy Lucia D'Ambry Životy italských hudebníků. A ještě než se s Viktorienem Sardů v této malé retrospektivě rozloučíme, připomeňme, že Sardů považoval Tosku stejnou měrou za své dílo, jako za dílo Pucciniho. Když se chystala pařížská premiéra, Sardů byl v divadle každou chvíli a dával příkazy všem, kdo se zkoušek účastnili. Vše se muselo dít s ohledem na jeho přání.
0: A ke všem, kteří zrovna poslouchali, proklamoval, že libreto je ve skutečnosti výše nežli samotná hra. Puccini sám prý řekl, že každým okamžikem čekal, kdy Sardů vystrčí dirigenta z jeho místa a bude se sám ohánět taktovkou. Co tedy Pucciniho za takových okolností k Sardůově hře přitahovalo? Přál si za ní bojovat? Bezpečně můžeme konstatovat, že to byla postava a charakter Florie Tosky, co k němu promlouvalo. Puccini byl mnohem více zaujat povahami svých ženských hrdinek nežli muži. Byl mnohem lepším otcem Mimi nebo Laurety nežli Kalafa či Rudolfa.
1: A Tosku jako určitý typ hrdinky potřeboval. Jako všechny jeho ženské postavy, i ona žila pro lásku. Lhostejno, že tato klíčová slova dnes večer zpívá německy. A jestliže zároveň žila pro umění, jak zpívá, což v tomto případě značí divadlo, tím lépe. Tosca je ve stejnojmenné opeře centrem dění i zájmu. Je to osoba, které Puccini přiškl nejkrásnější hudbu. Je nositelem potřebné palety rysů a znaků a je okořeněna špetkou vnitřního rozporu, která ji činí o to ličtější.
0: Je žárlivá, její reakce jsou rychlé a podněcují je ty nejmenší impulzy. Nechá se snadno ovlivnit. Je bez dostatečného důvodu podezíravá, nerozvážná, avšak zároveň je šlechetná, velkorysá, pobožná, milující. A pokud to situace vyžaduje, je schopná projevit mimořádnou odvahu.
1: Jako umělkyně i jako žena je zcela okouzlující. Všechny tyto rysy vyjadřuje Puccini v hudbě s mimořádnou pestrostí. Jednou smyslně, hned zas drsně a tvrdě. Není to milenec, ale milovaná, kdo představuje studnici hudební inspirace.
0: Je to tak, i když se nebudeme přít o to, zda jsou Cavaradossiho árie krásné a po zásluze oblíbené, či mají-li Scarpiovy motivy mimořádný dramatický potenciál.
1: Finální akt Pucciniho Tosky nás zavádí časně ráno na římský Andělský hrad. V hradě zní zpěv malého pasáčka a Cavaradossi je veden do vězeňské kopky. Do exekuce zbývá ještě asi hodina času. Malíř by rád napsal své milé několik řádků na rozloučenou, ale je zcela paralyzován vzpomínkami na ni.
0: Náhle se objevuje Floria Tosca sama. Slyšíme od ní o chystané popravě. I to, jak zavraždila barona Scarpiu. Po milostném duetu dává Tosca malíři přesné instrukce. Mario Cavaradossi musí předstírat smrt, dokud popravčí četa střelců neodejde.
1: Tosca sleduje popravu z určité vzdálenosti a po doznění výstřelů a Mariově pádu stále věří, že vše bylo jen na oko. Její milý je živ a pouze dbá jejich pokynů. Pak ale odkrývá látku a zjišťuje, že Cavaradossi byl skutečně zastřelen.
0: Propadá zoufalství, agent Spoleta se ve spěchu snaží Tosku zatknout, ale těsně předtím se zpěvačce podaří dostat na zábradlí a skočit dolů, tak, aby se mohla ve smrti ke svému milenci připojit.
1: Zazní třetí jednání opery Tosca Giacoma Pucciniho. Posloucháme německojazyčný snímek, na kterém operu nastudoval a řídí dirigent Horst Stein.

0: Zare Angelotti, bas, Helmut Kaphan. Spoleta, tenor, Werner Enders. Sharone a žalářník, basové role, Rainer Zies. Pasáček, Michael Wein.
1: Spolu účinkovali sbor Německé státní opery v Berlíně se sbormistrem Siegfriedem Völklem, dětský sbor komické opery v Berlíně a berlínský státní orchestr. Tosku Giacoma Pucciniho nastudoval a řídil dirigent Horst Stein. A my věříme, že jste laskavě omluvili technickou kvalitu archivního snímku. Operní večer připravil a uváděl Vojtěch Babka, spolu se mnou byla u mikrofonu moderátorka Martina Kolajová, technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda. Následující minuty, milí přátelé, strávíme ve společnosti mladšího Pucciniho současníka, italského skladatele a klavírního virtuóza Alfreda Caselli, rodáka z Turína, který pocházel z rodiny s hlubokými hudebními kořeny. Alfredo Casella byl také studentem proslulé pařížské konzervatoře, kde mezi jeho spolužáky bychom našli jména jako George Enescu nebo Maurice Ravel. Obdivovatel Debussyho, jeden z nejznámějších italských klavírních virtuózů své generace a také muž, díky němuž byl znovu vzkříšen zájem o hudbu Antonia Vivaldiho ve 20. století. Z komorní tvorby Alfreda Caselli vybíráme cyklus skladeb pro klavír Nuove Pezzi opus 24. Části mají názvy In modo funebre, In modo barbaro, In modo elegiaco, In modo burlesco, In modo esotico, In modo di nenia, In modo di minuetto, In modo di tango a In modo rustico. Nuove Pezzi Alfreda Caselli hraje klavírista Luca Ballerini.

Dozněl cyklus skladeb pro klavír Nuove Pezzi opus 24, jehož autorem je italský skladatel a ve své době fenomenální klavírní virtuos Alfredo Casella. Části In modo funebre, In modo barbaro, In modo elegiaco, In modo burlesco, In modo esotico, In modo di nenia, In modo di minuetto, In modo di tango a In modo rustico hrál italský klavírista Luca Ballerini. Vojtěch Babka vám ze stanice Vltava přeje klidnou noc.

0: Je Česko dobrá země? Určitě. Má potenciál být ještě mnohem lepší? Rozhodně. Proto na Forbes Lepší Česko spojujeme ty, kteří vzdělávají, ty, kteří otevírají dveře a vytvářejí příležitosti a ty, kteří něco skutečně budují. Stovky lidí, jedna země a dva dny o tom, kam ji můžeme společně posunout. 14. a 15. října Forbes Lepší Česko v Karlových Varech. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Četba s hvězdičkou.

Lucii Faulerovou zajímá životní pocit a vůbec způsob bytí poněkud atypických mladých žen, všelijak zvláštních, hledajících se a vymezujících vůči konvencím a některým svým blízkým, vstávajících a padajících, ale v jádru vlastně romantických a křehkých. Protagonistka jejího druhého románu Smrtholka, Marie, je nonkonformní, netuctová bytost, která má podivný koníček, je fascinována dobrovolnými odchody ze světa, o kterých ví první a poslední. To napsal o knize Smrtholka Lucie Faulerové Marek Lolok na web časopisu Host. A my tuto knihu na Vltavě dnes otevíráme už po šesté.

Výluka. Sebevražda uškrcením je poměrně vzácná. Často končí jen u nepovedeného pokusu, protože se přidusíte, ztratíte vědomí a škrtidlo prostě povolíte. Oběšení je oproti tomu dlouhodobě nejoblíbenější metodou sebevrahů v Česku. Obzvlášť u chlapů. Těch se věší cca 61 ze 100 sebevrahů, zatímco ženských kolem 40 ze 100 sebevražetkyň. Pokud nemáte tu kliku, že si zlomíte vás, smrt nastane zhruba po 10 minutách. Nejpoužívanější je k provedení pochopitelně pro vás. Ovšem dál tu máme kravatu, kapesník, rozstříhaný prádlo, tkaničky, podvazky, opasky, elektrickou šňůru nebo řemen. Škrtidlo. Slovo, které už nikdy nebudu moct vyslovit. Někdy myslím na to odhodlání, na nevůli žít, nebo spíš vůli nežít u oběšenců, který najdou dřepět na bobku. Žum. Ale víte, proč já tady dneska doopravdy jsem? Povídá pán v bílý košili, co stojí pod pódiem v čele Sokolovny. Proč? Ptá se ho paní ve žlutých šatech, která stojí vedle něj. Je to jeho manželka. Ovšem dvojice nám právě předvádí dialog mentora, on, s publikem, ona. Protože publikem, my, si nemůžeme být nikdy jistý. Celé tohle sezení vás má inspirovat k tomu, abyste získali odvahu. Odvahu k čemu? Zvýší hlas paní ve žlutých šatech. Madla si vedle mě cpe celou pěst do pusy. Odvahu žít svůj skutečný život, zvolá pán v bílý košili. Nastane něco, co má představovat nejspíš katarzní chvilku, kdy se očekává vzrušená reakce od reálného publika. Rozhlížím se po ostatních v židlovým půlkruhu. Dvě třetiny opět jen ženský. Nikdo nereaguje a tak to paní ve žlutých šatech znova vezme za celý osazenstvo a zatleská. Tak teda tleskáme taky. Slyšeli jste už někdy o havajské technice Ho'oponopono? Ptá se pán v bílý košili. Ticho. Než vám řeknu něco k tomu, jak tahle technika vznikla, řeknu vám to základní. To nejdůležitější. Jste připraveni? Ano. Zachvěje se paní ve žlutých šatech. Tak pozorně poslouchejte, ale opravdu, pozorně poslouchejte, říká pomalu. Je to to nejdůležitější, co tady dnes zazní. Je to přesně to, co vám může změnit život. Všichni tedy mlčíme, napjatě čekáme, chceme změnit svůj život. Miluji tě, říká pán v bílý košili s pohledem na paní starostníkovou. Omlouvám se, říká pak a podívá se na Boháčkovou. Prosím, odpusť mi. Pokývá hlavou na Boháčka. Děkuji ti, povídá s pohledem upřeným na Madlu, která si pěst povytáhne z ústní dutiny ven. Následuje opět krátké ticho. Odkašlání. Ošívám. Starostníková se tahá za vole. Paní ve žlutých šatech vypadá tajnosnubně. Že na těchto větách není nic divného? Říkáte to přeci skoro každý den, že? Říká pán v bílý košili. To tedy ano, praví paní ve žlutých šatech. Tyhle čtyři věty, tyhle zdánlivě prachobyčejné věty, ale můžou také přispět k čištění našeho podvědomí. Můžete s nimi rozpustit skryté programy, které nás ovládají, které nám brání v naplnění našeho poslání na tomto světě i v dosažení našich přání. Díky těmto čtyřem větám se můžeme dostat do takzvaného nulového stavu. Do stavu, kde neexistuje nic a možné je všechno. V tomto stavu nejsou žádné myšlenky, slova, vzpomínky, žádná přesvědčení, prostě nic. Je to stav prázdnoty, stav, kterého se snaží lidé dosáhnout různými způsoby už celá staletí, celá tisíciletí.
Pán v bílý košili se snaží vypadat, že to tady spatra formuluje, ale je znát, že ví moc dobře, co povídá. Povídá to asi často. Víte, co je nulový stav? Ne. Stav čisté lásky, co nemá žádná omezení. My všichni tady máme takovou čočku, skrz niž pozorujeme svět, jenže tahle čočka je plná nánosů. Víte, co tím myslím? Předsudků, iluzí, vzpomínek, zajetých vzorců chování, toho je potřeba se zbavit. Vyčistit to ze sebe. A pokud budeme čistit a čistit, vstoupíme do prostoru, který se dá nazvat světem bez hranic. Madla si začne potichu broukat melodii her bez hranic. Naleznete svoje vlastní já, zbavíte se negativní energie a vámi tak můžou proudit jen čisté myšlenky a slova. Takže, proč zrovna tyto čtyři věty? Miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji ti. Protože jsme zaneřádění negativitou a emocionálními bolestmi. Ty v nás vyvolávají nerovnováhu, nemoci. Jenom procesem pokání, odpouštění a následné proměny se z toho můžeme vymanit. To je Ho'oponopono. Pán v bílý košili povídá, že skrze slova miluji tě se propojujeme se stvořitelem. Podstatou je milovat vše i svou nadváhu, i všechny šílené myšlenky, co nás napadají. Řekněme jim prostě, miluju vás, drahé myšlenky. Miluju tě, nadváho. Pán v bílý košili povídá, že slovy omlouvám se. Uznáváme, že se do našeho systému dostal nějaký virus. Neprosíme stvořitele, aby odpustil nám, ale aby nám pomohl odpustit sobě samým. Pán v bílý košili povídá, že prosíme-li o odpuštění, prosíme zároveň o transmutaci negativní energie ve světlo, prosíme o proměnu našeho podvědomí v prázdnotu, abychom díky tomu objevili svý vlastní já, protože to jde najít jenom v nulovém stavu. Když říkáme, že děkujeme, povídá pán v bílý košili, vyjadřujeme tím stvořiteli svou vděčnost a víru v to, že se vyčistíme. Pán v bílý košili říká, že Ho'oponopono není životní koncept mekáče, kde u okýnka hned dostaneme hotové jídlo, povídá. Stvořitel není sluha. Je třeba čistit, čistit, čistit, vymazávat, nalézt svou vlastní šangrilu, čistit, mazat, čistit. Není rychlejší nějaký projímadlo? Nakloní se ke mně madla. Co myslíš, že je šangrila? Říká mi. Zabij mě, zašeptá ještě madla. Poděkuju ti, fakt. Pán v bílý košili říká, že si o tom zaspíváme, že si to totiž zpívají lidi po celém světě, že možná díky tomu pochopíme, jak je to očistný proces. Paní ve žlutých šatech jde pro futrál s kytarou. Madla si opět pomaličku zasouvá pěst do pusy. Pán v bílý košili hraje na kytaru a společně s paní ve žlutých šatech zpívají furt dokola ty čtyři věty, než dojde na refrén Ho'oponopono, Ho'oponopono a tak dále. A povzbudivě vyhledávají oční kontakt s publikem. My, jakože ať se přidáme. Pozoruju mršiněny v půlkruhu. Sleduju ty, který mají zavřený oči a usmívají se. Sleduju ty, co jim tečou slzy. Sleduju ty, co spíš nezaujatě zírají před sebe. Sleduju ty, co zpívají bez rozpaku, i ty, co se váhavě přidávají. Sleduju Bartákovou, co si čistí špínu za nechtama. Jenže v tu chvíli do havajského rytmu písně o milování, odpouštění, omlouvání a děkování, do rytmu písně o hledání smyslu života, do písně, kterou se čistíme, do sokolovny vtrhne terorista. Běží nejdřív k Bartákový a urazí jí ruku mačetou. Tu, na který si ňoumala špínu za nechty. Pak běží ke starostníkovi a probodne jí hákem vole. Krev cákne na bílou košili pána v bílý košili, on ale pořád drnká do kytary, jen mu trochu zamrzne úsměv. Dovnitř doběhnou další teroristi, je jich aspoň 10. Dva z nich na sobě mají bombu. Na moment se ale zastaví. Zaposlouchají, začnou se houpat do rytmu, pobrukují si spolu s pánem v bílý košili a paní ve žlutých šatech.
Pak si ale uvědomí svý vlastní já, svůj vlastní smysl života, poděkují svýmu stvořiteli a poručí nám, ať si lehneme na zem. Křičí, mávají zbraněma, párkrát vystřelí, všichni kňučíme, vyděšeně po sobě vrháme pohledy, bojíme se, že umřeme. Teď a tady. Už se nevrátíme domů. Umřeme tady. Takhle. To skončí. A v tuhle chvíli v myšlenkách smlouváme, protože v tuhle chvíli taky víme, na čem doopravdicky záleží. Bartáková ví, že to, na čem záleží, je třeba ruka. Doteď jí to nenapadlo. Všichni rázem vědí, co jsou věci důležitý a co jsou věci míň důležitý. Všichni si přejou být na jiném místě. Každý má to konkrétní místo v hlavě. Každý má konkrétní lidi na tom konkrétním místě v hlavě. Teroristi pak přetáhnou pána v bílý košili kytarou přes hlavu a vypadnou. Nechají nás naživu, protože jim dojde, že v téhle vesnici jsme nebezpečně blízko nulového stavu. Takže všichni žijeme. Sice nějaký ty posttraumatický šoky a pochcávačky v posteli, ale všichni z toho čerpáme. Vlastně až teprve po tomhle zážitku doopravdicky žijeme. Krásný rok, dva. Milujeme, omlouváme se, prosíme o odpuštění, děkujeme. A pak po dvou, třech letech pak vyprávíme příběh o tom, jak nás jednou v mršině přepadli v Sokolovně teroristi na kurzu Ho Oponopono. Vyprávíme o tom pak už celý život, tu část, co z něj zbyde. Spoustě lidí. Byl to totiž fakt otřesný zážitek. Povídáme na vánočním večírku se sklenicí sektu. A pak jdem domů. Doma na počítači rozesmolený motivační dopis a rozklikaných 20 nabídek na jinou práci na Jobsech, protože v té stávající to začíná být stereotyp a není kam růst. Bezradný pohled do plný lednice, rozčetovaných 5 borců na Messengeru, protože všichni můžou být ten pravý, ale který to je? Který? Další kolečko od hrnku na stole, kolikrát ti mám říkat, ať si pod to nádobí dáváš tácek. Mačkání špeků na břiše před zrcadlem v koupelně, od zítřka nežeru. Před ulehnutím odeslat poslední pusinku a chybíš mi a smutný smajlík. A než se zhasne, jednu pusinku taky tý, co leží vedle. No a představ si to, zase zdražili máslo. To snad není pravda. Tadam.

Místo okna po otevřený dveře do koupelny. Táta stojí před zrcadlem, šplouchá holítkem v napuštěném umyvadle a brouká si přitom Our House od Crosby, Stills and Nash. Dřív jsem si myslela, že můj táta je sekvoje. Největší na světě. Jako Hyperion, strom, co má skoro 116 metrů. Jenže on se potom, co Madla umřela, začal propadat do země. Jeho kůra zešedla. Větve se ohnuly a já už nenašla důstojný strom v žádným z atlasů, podle kterého bych svýho tátu mohla pojmenovat. Malá krabička. Malá krabička. Malá krabička, šeptaj kola vlaku. Šeptaj jako zákeřní skřeti. Chichotaj se přitom. Šeptají, když zhlížím z kopce na Krchov. Kolem poletuje chmíří. Sněží topoly a Madlina rakev je tak absurdně malá, že z ní nemůžu spustit pohled. Potichu povídám Adamovi, že se do ní přece nemohla vejít. A Adam mi dává prsty na pusu, protože jsem trochu slyšet. Ale mám pravdu. Uvnitř je buď polámaná, nebo nějak schoulená. A čím díl svatoš mluví, tím menší ta dřevěná bedna je. Možná v ní Madla nakonec vůbec není. Svatoš trochu zvýší hlas, protože nahoře za kostelem projíždí můj vlak. Otáčím hlavu ke kopci a představuju si, jak sedím uvnitř a uháním pryč. Jsem na cestě. Ne, tady jsem na cestě. Co je cíl? Cesta může být cíl. Se ví už dlouho, se o tom i zpívá. A když dávají Madlino tělo do díry v zemi, ta dřevěná bedna je už spíš jen taková krabička z klenotnictví. Krabička od docela malilinkatýho prstínku. Krabička, jakou byste v klidu sevřeli v jedné dlani a nechali ji zmizet v rukávu. Jako kouzlem. Čáry máry fuč. Sklepávám si z šatů chmíří. Malá krabička, malá krabička, malá krabička, šeptaj kola. Vlak se loudá a drhne. Brodíme se bílou závějí. Tadam. Na Madlu myslím furt. Slepý koleje. Tunel bez konce. Prázdná stránka v knize. Občas, když pan Rochester přinese do obchodu novej kus nábytku, co zrovna dodělal, chvíli u něj ještě stojí a prohlíží si ho z několika úhlů. V jednom se pak zastaví a trochu se po mně ohlídne a myslím, že se chce zeptat, co na to říkám. A možná se chce zeptat, jen aby řeč nestála, než že by ho to doopravdicky zajímalo. Ale zeptal se jen jednou. Co na to říkáte? A v zápětí si uvědomil, že na to neřeknu nic, tak dodal. Nevypadá zle, ne? A já zavrtěla hlavou, že nevypadá zle. A snad jsem se trochu usmála, když jsem se odvážila jít k té komodě blíž a pohladit ji po hranách. Ty jsi mi dala, řekl a pohladil komodu taky. Přejel rukou dlouze a pak plácnul. Jsem komoda a pan Rochester mě hladí po zádech, od zhora až dolů. A pak plácne. Překvapeně se na mě podívá, když se zahyhňám jako idiotská puberťačka a zrudnu jako idiotská puberťačka. Zakroutím hlavou, jako bych ten trapný moment chtěla vyklepat ušima ven. Usměje se. Chtěla bych ho obejmout. Tadam? Už nikdy nebudu rozhlasová moderátorka, tisková mluvčí, zpěvačka taky ne. No a rosnička už tuplem nebudu. Už nikdy nebudu moct nikomu zatelefonovat. Ani přijmout hovor. Už nikdy nebudu moct nikomu nic říct. Už nikdy nebudu moct hvízdnout. A lízat zmrzlinu už taky nikdy nebudu. Tadam. Často se procházím po městě. Po centru, v těch nejlidnatějších úsecích. Na místech zamořených turisty. Přesně to, co nenávidíte na Praze, já miluju. Když vidím možnost k nárazu, rozbuší se mi srdce a s rozkoší kolizi absolvuju. Nikdy nevynechám. Nikdy tu šanci nepromarním. A někdy se stane, že do mě někdo narazí.
Podívá se mi pak krátce do očí a vypustí z pusy omluvu. Dívám se na tu pusu, na to, jak se jeho rty pohnou, jak se pokusí o úsměv a pokračuje dál. A já si potom v hlavě přehrávám dokola a dokola tu chvíli toho nárazu, pohledu, pohnutí rtů. Na chvíli mě to nasytí. A pak už hladová vyhlížím další potravu. Občas se taky stane, že někdo, často i chlap, k omluvě přidá dotyk. Ježíš, pardon, řekne třeba. A ve zlomku obav, že mi ublížil, mu spontánně vystřelí ruce a dotkne se mých paží nebo ramene. V pořádku? Ptá se, aby se ujistil, že všechno je v pořádku. A já říkám, veme chobe gomu prochým, ugrám mi kakao a pak mi ko ugeách. Chacha. A on vycení zuby, protože je šťastný, že vrazil zrovna do mě. Skutečně mě vede k sobě domů, středem Václaváku. Hrdě mě táhne ve svým rámě titi. Já mu kulhám po boku, Václav na koni na mě zamíhí ukahovákem, v gestu jakože jsem třída. A kůň lehce zaržá, lehce, aby si toho asijský turisti, co se vedle něj fotí, nevšimli. A já pak v posteli tohohle šťastlivce, udělaná a nahá, s kakajem na břichu trávím život. Trávím s ním celý život, rodím mu děti, celkem 7 dětí. Pondělí, úterý, středu, čtvrtka, pátka, sobotu a Leopolda, protože kdo by asi tak chtěl být neděle, že jo? Neděle jsou nejhorší a pak stárnu. Výdej a příjem, stárnu a pak konec. Pak z toho nebudu. Ještě předtím, než u nás začala žít Darina, nebo i potom, co už s náma byla, ale odcházela na noční směny do pekárny, si táta často chystal k večeři párky. Zahlídla jsem několikrát, nespočítala bych kolikrát, ten obraz svýho táty pokusujícího k párkům rohlíky, ze kterých padají drobky na porcelánový talíř. Pamatuju si přesně zvuk, jaký vydává prasknutý střívko, když se zuby do párku zakousnou. Pamatuju si odér z toho ošizeného nic, co se ohřívá v mastný vodě na sporáku. Jenže já si nikdy předtím neuvědomovala, co to znamená. Nic to nebylo, prostě táta večeří párky, no a co? Když jsem tátu viděla naposled, byla neděle večer. Loučila jsem se s ním, jela jsem do školy. Zrovna vytáhnul párky z lednice a lil do kastrolu vodu. A když mě viděl, jak tahám zbalený kufr do předsíně, nechal to bejt, že mě odveze na vlak. A já mu říkala, to je dobrý, tatí, v klidu se na večer, teď je to kousek. Ale on nad tím mávnul rukou, že se přece nepotáhnu s kufrem sama na vlak, že stejně ještě nemá hlad a párky počkají. A šel nastartovat a já se s ním pak utrati úplně normálně rozloučila pusou na tvář. No jo. Jenže pak ve vlaku na mě najednou z ničeho nic, no vážně, vůbec nikdo to nečekal, ani já, ani ten pár, co seděl naproti mě. A už vůbec ne průvočí, který na mě zíral jako na podezřelýho pasažéra, přitom jsem mu podávala platnou jízdenku i studentský průkaz, prostě nikdo z nás to nečekal. Jenže najednou mě přepadnul takovej příšerný záchvat pláče, co se nedal vůbec zastavit. A to jenom proto, že jsem věděla, že jakmile se můj táta vrátil domů, šel si ohřát ty párky a teď je sám v kuchyni večeří. Bože, já se až zajíkala a hrozně jsem mu chtěla zavolat a říct mu něco, cokoliv. To je jedno co, jenže jsem si říkala, přece mu nemůžeš volat takhle ubolená, teď bys ze sebe nevydala ani jednu kloudnou větu. Říkala jsem si, zavoláš mu, až se uklidníš, třeba až dorazíš z nádraží na kolej. Jenže já pak dorazila z nádraží na kolej a stejně jsem mu nezavolala. Říkala jsem si, teď už je přece pozdě, zavolám mu ráno. Jenže já mu nezavolala ani ráno, ani pak pozdějc. A tak jsem se aspoň dušovala, že až přijedu domů na víkend, že ho prostě obejmu, protože jsem to už dlouho neudělala a řeknu mu, mám tě ráda, tati, už pro boha, nežer ty párky. Jenže ani to jsem neudělala. A skoro nic jsem mu už nikdy potom neřekla, protože jsem to nestihla. A už mu nikdy nic neřeknu. A všichni, až na ty ostatní, víme proč.

nesmím. Protože se to nemá. Protože to tady píšou. Miluju nápisy. Pokyny. Miluju návody. V posledních letech jsem si na nich vybudovala přímo závislost. Někdy při jejich pročítání zažívám ten pocit blízké katarzy, jako když zaslechnete písničku, kde přece zpívají o vás, nebo čtete báseň, kde přece píšou, ale úplně přesně o vás. Dokonce to vyjádří mnohem líp, než byste to kdy sami svedli. Ten pocit sounáležitosti, nejste v tom sami. Minimálně jeden člověk jednou v životě na planetě Zemi, v galaxii Mléčná dráha, v soustavě sluneční, ve vesmíru vesmír, cítil to samý. S návody je to někdy podobný, akorát, že tady už chybí pocit sounáležitosti. V popisu toho, jak se z nesourodých součástek nebo všelijakých surovin nebo z obyčejného papíru může postavit skříň nebo upíct třípatrovej dort nebo sestavit labuť, mě zkrátka uspokojuje. A taky se někdy přistihnu, jak v návodech hledám šifry, tajný sdělení. Představuju si, kdo takovýhle návody píše a doufám, že někomu někdy přeskočí a vepíše do něj nesmyslný instrukce k tomu, jak se daná věc má připravit k použití. Těsto míchejte pravým chodidlem, dokud vám nelupne za krkem, následně si hmotu vyklopte na hlavu a zvolejte přitom: znal jsem lenochoda, co frčel na koksu, a já jsem na tuty úplnej debil. Nebo je prostě jen čtu a hledám závan něčeho osobního. Ale nejvíc ze všeho jen hledám návod, který mi řekne, co můžu udělat, když zrovna nechci ani skříň, ani třípatrovej dort, ani papírovou labuť. Ne asi.

Román Smrt holka Lucie Faulerové vyvolal v roce 2020 mezi literárními kritiky rozdílné reakce, ovšem oceňována byla jeho neobvyklá kompozice a osobitý jazyk, na které se můžete zaměřit zase zítra ve 23 hodin na Vltavě. Po sedmé k románu usedne herečka Denisa Barešová v režii Jakuba Doubravy. Zítra v 7 v podvečer zahájí své sedmé nebe na Vltavě zpěvačka Monika Načeva, se kterou teď také přistoupíme ke koncertu soudobé hudby.

Zde, pod příliš tuhými sklady věd, z látky hustě srostlé, do níž je oblečena živá řeč. Tělo pod zemí, přikryté kamenem, poslušně hledá nocí i dnem. Hledám.

0: Poetický rituál nabitý energií.
1: Festival Pri Bohemia Rádio a Vltava
0: vás zvou na koncert Moniky Načevy.
1: Úterý 20. října od 20 hodin v Jazz Tibet klubu v Olomouci.
0: A chybět nebudou ani písně z kultovního alba Nebe je rudý.
1: Více na webu pribohemiaradio.cz
0: nebo na vltava.rozhlas.cz.
1: Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.

Půl hodině před půlnocí v pořadu Soudobá hudba vás zdraví Renáta Spisarová. Dnes a za týden opět s nahrávkami z jednoho z koncertů jednodenního festivalu s názvem A Day of Sound, den zvuku, který se konal v Kutné Hoře 27. června 2026. Kurátorem této akce s plnou podporou Galerie Středočeského kraje, zkrácení KASK, je Michal Rataj. A také díky natáčení hudebního režiséra a rozhlasového dramaturga Ladislava Železného byl u tohoto výjimečného dne Český rozhlas Vltava. Letošní den zvuku nazval Michal Rataj Na cestě. Tedy byl cestou, po které se posluchači vydali zkoušet, jaké to je, když mezi obrazy a vizuálními díly v galerii či uprostřed strhujících architektonických reálí Kutné Hory začnou povstávat obrazy v naší vlastní představivosti, a to vše prostřednictvím zvuku. V kapli Božího těla v Kutné Hoře čekal na posluchače výlet do zákoutí současné akustické hudby, kterou zahrál instrumentální ansámbl plný vynikajících mladých hráčů, absolventů pražské HAMU. Říká si tento soubor Laux Sonoris a funguje pod vedením dirigenta a také skladatele, který se jmenuje Patrik Kako, je ze Slovenska. Společně poodhalili prostřednictvím 6 skladeb, které zazněly v překrásném prostoru gotického chrámu, rozmanité podoby současné hudební scény. Dnes uslyšíme první 2 skladby koncertu, na úvod Anamorfism Araše Jazdáního, a poté to bude daleko meditativnější skladba s názvem Bez názvu 1 für S Matěje Slobody. Araš Jazdání žije v Estonsku, je uměleckým ředitelem festivalu Sound Plasma, který se koná v Berlíně i v Tallinnu, a také ansámblu For New Music Tallinn. A z festivaly v Česku má jako skladatel nebo dirigent konexe. Jeho kompozice Anamorfism z roku 2013 s podtitulem K poctě Gustava Mahlera je postavená na hustotě textury, zabezpečovaná prací s mikrotonalitou i rytmickou složkou. Tak z této skladby tolik, kolik nám čas dovolí.

Mikrotonalita, převážně čtvrtóny a osminotóny ve skladbě Anamorfismus Araše Jazdáního. I na nahrávce vedou tyto mikrointervaly k nevšedním barevným souzvukům. A jak tomu teprve muselo být v kapli Božího těla v Kutné Hoře? V pořadu Soudobá hudba jsme dnes a za týden budeme znovu na festivalu Den zvuku. Jehož dramaturgem je skladatel, pedagog a výkonný umělec Michal Rataj. A hrál Lauk Sonoris, jehož vznik inicioval původem slovenský skladatel a dirigent Patrik Kako, absolvent katedry skladby HAMU v Praze. Cílem bylo vytvořit platformu pro soudobou hudbu, kde by bylo možné svobodně tvořit, neomezovat se, jak sám rád Patrik Kako říká, nepodléhat kompromisům. Soubor Prodens datem 27. června 2026 nastudoval také skladbu, které dal její autor Matěj Sloboda název Bez názvu 1 für S a dodal k ní. Je součástí volné série číslovaných skladeb. V těchto skladbách ponechávám interpretům poměrně velkou volnost. Nepředepisuji jim všechny parametry, ani přesně neurčuji obsazení. Důležitým prvkem je takzvaná harmonic canvas, tedy harmonické plátno, prostupující celou skladbou, se kterým hráči interagují. Nosným principem je postupná změna výšek tónů, roztažená v čase tak, že samotný proces vnímáme spíše okrajově a pozornost upoutá až okamžik, kdy změna vytvoří zcela odlišný akord. Můžeme vnímat analogii s tradičními harmonickými změnami, ačkoliv výsledné akordy jsou velmi prchavé. Matěj Sloboda.

Kompozice bez názvu 1 für S slovenského skladatele a dirigenta Matěje Slobody. On sám vede na Slovensku, a to už je nějakých 14 let, ansámbl Spektrum, je jeho uměleckým vedoucím a dramaturgem. Jeho kompozici, kterou jsme teď slyšeli, bez názvu 1 für S, hrál Lauk Sonoris, soubor vedený dirigentem Patrikem Kakem. A v projektu Skutné hory Na cestě v rámci A Day of Sound uslyšíme z Lauk Sonoris nahrávky z koncertu 27. června 2026, ještě za týden. Na programu budou skladby Jany Sexenákise, Mortona Feldmana, Marko Longa a Samuela Hvozdíka. Loučí se Renáta Spisarová s díky za spolupráci Ladislavu Železnému, který měl v kapli Božího těla v Kutné hoře za rozhlas vše pod kontrolou. Klidnou noc z Českého rozhlasu Vltava.

Podrobnosti ke skladbám, které vám hrajeme, hledejte na webu Vltavy pod titulkem Playlisty. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující speciální blok bude patřit Antonu Brucknerovi. Málo kdo ví, že se narodil ve stejném roce jako Bedřich Smetana, 1824, takže veškerá jubilea narození mají společná. Bruckner je rakouský skladatel, autor 9 číslovaných symfonií, ve skutečnosti je ovšem symfonií skoro 11, pokud počítáme i nultou a některé rané pokusy. A vedle toho je to autor mnoha zajímavých duchovních děl. My se zaměříme především na symfonie, čekají nás 3 a 2 drobnější duchovní díla a připomeneme si několik velkých brucknerovských interpretů. Tím prvním bude Herbert von Karajan, který s berlínskými filharmoniky natočil Brucknerovy symfonie kompletně. My si ale poslechneme jeho poslední nahrávku vůbec, kterou natočil na jaře roku 1989 s vídeňskými filharmoniky. A poslechneme si nejslavnější Brucknerovu symfonii, tu, která ho celosvětově proslavila už za jeho života, ale dobře víme, že v případě Brucknera na tu slávu velmi dlouho čekal. Takže vídeňští filharmonikové Herbert von Karajan a symfonie číslo 7 E-dur Antona Brucknera.

Dozněla symfonie číslo 7 E-dur, nejslavnější symfonie Antona Brucknera. Hráli vídeňští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana na nahrávce z roku 1989. Brucknerovy symfonie bývají přirovnávány ke katedrálám a skutečně v nich pomalu plyne čas a také mají velmi rozložitou symfonickou stavbu. A nás teď čeká symfonie číslo 6 A-dur Antona Brucknera. Pro tohoto skladatele je typické, že velmi dlouho čekal na své uznání. Komponoval v podstatě jednu symfonii za druhou, mezi každou je znát velmi významný umělecký vývoj a přesto se nemohl konfrontovat s tím, že by svá provedení nebo svá díla slyšel naživo. Zdá se až neuvěřitelné, že zažil sama neúspěšná provedení a přesto zkomponoval tak energické symfonie, jako je 4., 5. A pak zejména 6. Právě 6. je v tónině A-dur, což je nezvyklé a je to neobyčejně energická a vnitřně bohatá hudba. My si poslechneme provedení, které diriguje Sir Simon Rattle, bývalý šéf-dirigent berlínských filharmoniků, který se v poslední době Brucknerovi velmi často věnuje a 6. symfonii dirigoval také s Českou filharmonií. Teď ovšem uslyšíme nahrávku s londýnským symfonickým orchestrem, řídí Simon Rattle a nahrávka je samozřejmě z živého koncertu.